kolby vozu pomaloučku vpřed. Výlet rodinný se koná právě dnes, mí děti chtějí vidět, jak vypadá les.

0: by, jak žil bych rád.
1: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

nás čeká v pořadu Na cestě představení CDčka a tak jedna pozvánka na muzikantskou akci. Budou to Horecké struny a začneme CDčkem. Album, ze kterého dnes budeme na vlnách Českého rozhlasu Olomouc poslouchat písničky, není tak úplně novinkou. Vyšlo už na podzim roku 2020 a vydala ho pozoruhodná písničkářka Saša Nikličková pod názvem Zmačkaná žena. U poslechu pořadu Na cestě vás vítá a klidný poslech přeje Jarka Nosková.

0: 2.
1: Saša Nikličková je písničkářka z Mladoboleslavska. Doprovází se na akordeon, na který se naučila hrát sama. Je autorkou všech písniček, včetně Zmačkané ženy, podle které se celé album jmenuje.
0: Zmačkaná žena.

Ve svých písničkách Saša Nikličková posluchače vezme do světa žen. Tematicky krouží kolem ženských radosti a strastí. Jak uvádí na svých stránkách, baví publikum šanzony dojemnými až kuřechtání. Námětem další písničky je třeba Večírek v domově důchodců s názvem Advent.

Na folkovou scénu se vydala Saša Nikličková po úspěchu na folkovém notování. Je držitelkou autorské porty z roku 2021, získala i folkovou cenu písničkářka roku 2023. Kromě alba Zmačkaná žena, které dnes pořadu Na cestě představuju, vydala 6 let předtím debutové CDčko Kam nepřijde den. Saša je taky překladatelkou především komiksu. V muzice spolupracuje s manželem Láďou Koťátkem Nikličkem, Slavkem Janouškem, kapelou Isara a dalšími. Kam pak se

Dnes na vlnách Českého rozhlasu Olomouc posloucháme písničky z alba Zmačkaná žena písničkářky Sašiny Klíčkové. Saša je autorkou všech písniček na CDčku, samozřejmě zpívá a doprovází se na akordeon, ale hraje i na klávesi a ukebenjo. K natáčení si pozvala také hosty. S kontrabasem Jana Matouše, na tubu zahrál Jakub Semera, Jiří Jelínek doplnil perkuse, mandolinu Filip Machač a ukulele David Šitá.

Tak to byla písnička Katastrofická Saši Nikličkové z jejího alba Zmačkaná žena, které dnes pořadu Na cestě posloucháme. V poslední době je Saša taky součástí kapely Mňau Mňau Band,

Pokud vás písničky Saši Nikličkové zaujaly tak jako mě, můžete si CDčko Zmačkaná žena objednat v nakladatelství Galén, které album vydalo, anebo přes odkaz na stránkách www.niklickova.com. A taky třeba doporučuji najít si na webových stránkách Českého rozhlasu Olomouc záznam jejího koncertu u nás v rámci koncertních střed živě. Poslední ukázka z alba Zmačkaná žena se jmenuje Podprsenka.

A teď už nás na vlnách Českého rozhlasu Olomouc čeká pozvánka na jednu z prvních akcí pod širým nebem, a nejenom v našem regionu. Jsou to horecké struny, jejichž už 19. ročník se koná v Horce nad Moravou 22. a 23. května.

Začíná se v pátek od 18 hodin v areálu pod Kaštanem velkým jam sessionem pro muzikanty i nemuzikanty. Návštěvníci budou mít možnost spaní ve vlastním stanu přímo v areálu. Vlastní program pak začne v sobotu v pravé poledne v areálu na Sokolce. Jedním z vystupujících bude kapela BPT ze Zlína, která zahrála předchozí písničku Moře hoši. V Horce nebude chybět ani legendární tramská kapela THS Brzdaři.

Kromě BPT a Brzdařů vystoupí taky kapely Jakub Severní Morava, VSHD Dlouhá Loučka, Vítku Sextet Olomouc, Zajatci Odry, Arest, Bruntál Rymářov, Hudlaři Brno. A největším lákadem bude legendární benžista Marko Čermák a jeho kapela Pabírky.

Horecké struny pořádá Malá kopaná horka. Veškeré informace, včetně pořadí kapel, najdete na webových stránkách horeckestruny.webnode.cz. A my si teď na vlnách Českého rozhlasu Olomouc poslechneme Marka Čermáka v bluegrassové klasice Relax Kraxe, Banjo z Mlžných hor.

Závěr horeckých strun 23. května obstará další z legend. Bluegrass znova ze Šumperka. A s tou se rozloučíme i my v pořadu Na cestě. Od mikrofonu se loučí Jarka Nosková.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Jídlo končí.
2: Končí.
3: Já mám nalíkají.
1: Co je z toho zdrudaná?
4: My jsme to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: Na konci tohoto pracovního týdne, ale není to ještě konec Humoriády, protože i v ten sváteční den nás jedna čeká s Libuší Švarmovou. To předbíhám, ale dnes tu máme, protože je ještě normální běžný den, Martina Zounara. Ahoj, Martine.
6: Já vás zdravím všechny a jenom moje průpovídka, která je dobré ráno, dobrý den, již je vzhůru celá zem, dej si kafe, ti to blafe a tak dále a tak dále. Mám tady Humoriádu a musím říct,
7: hodil jsem na Leničku, Katou jsem hodil očku a... Že jo, víme.
6: Děkujeme za předpovědi a za zprávy.
5: Ano, a teď od zpráv k zábavě.
0: Humoriáda.

0: Já myslím, že ano, Martin Zule je taky docela rozlítaný, ale...
1: Já jsem rozlítaný, takový vítr, no jasně. Já jsem dneska jel na skutru, to byl takový vítr, že jsem to v životě neviděl. No. Jo. A, ano, byl to jako peklo, bylo to peklo v řetězech na kolech. Já mám oranžovou helmu, zářící bundu, abych byl vidět, to je takový základ. A přesto mě dneska dvě ženy, které držely telefon a psali zprávu při odbočování vlevo, mě neviděli a měli otevřené okýnko a já jsem dělal bububut. Ty zlobivá číčo. No, tak jsem to řekl přesně.
0: Dojel si. Sice
1: já dojel jsem se tady.
0: Pořádku,
1: a těším se, protože témata jsou nádherná.
0: Tak co vybereš?
1: Nejdřív teda zdravím posluchače samozřejmě, těším se na vás s Patrikem a pozor. Večer s Milošem Kopeckým a Marie Drahokoupilová, to byla skvělá nádher, na francouzně to. Zašel dostupnosti žen. Miloš Kopecký, znalec, pojďme na to.
2: Mildo, mají být ženy snadno nebo těžko získatelné?
3: Mají, co to mají? To žádný předpis není, no tak... Některá je taková, jiná je zónaká. Podívejte se, u některé ženy je síla v tom, že je jakoby nedobytná, že jo? A že tedy dělá ciráty. A u jiné je zase ta síla v tom, že nedělá ciráty. Že to bude... Řekl bych, ano... Že to bere útokem. Přiznávám se vám k tomu, že, ale prosím vás, na mou duši, nechápejte to teď lascivně, ani dokonce pikantně, to je fakt. Tento druhý typ žen, které nedělají ciráty, jsou v mých očích malý stupínek mravně vejš. Oni, jak si řekl bych, nekšeftují se svým ženstvím a nehrajou ten teatr, kterou někteří muži, bohužel většina mužů, má ráda a potřebuje, aby si to vážila. Jsou lidi, kteří nedovedou ocenit, když ta žena je upřímná a nedělá si rád. Jo? Jo, je to tak. No, já si myslím, že tak jako muži se vychloubají tím, koho všeho dobili, tak ženy zase se vychloubají tím, koho všeho odmítli. A myslím si, že takovou obranou pózou je to dát najevo, já jsem nedobytná. Já jsem nedobytná. Tady marně děláte obchvat, pane. Marně koulíte očima. Marně vysunujete bradu, pane. Já jsem nedobytná. A jsou ženy, které s tím pochopitelně dosáhnou velikých úspěchů. Kromě toho, některé ženy odolají i těm nejsilnějším náporům. Pánové, já vám mohu říct neocenitelnou radu. Čím dobydete většinu ženských srdcí? Čím se vetřete do ženských srdcí? Já vám to řeknu. Květiny. Květiny, orchidé nebo růže. Koš květin, ale pozor, uprostřed ovar. Ano, uprostřed vepřová hlava. Něco k snědku. Ale místo citrónu útlý svazek básní. Velmi rafinované. Něco pro cit, něco pro fantazii, něco k snědku. No, teď i v přírodě to vlastně je tak zařízené. Když to pozorujete, ty sladké lásky, hry, to je nádherná podívaná. Podívejte se, dejme tomu na náš kur domácí, jo? Taková slepice a kohout. Viděla jste někdy, když kohout po dvoře honí slepici?
2: To jsem viděla.
3: Já jsem z venkova, viděl jsem to milionkrát a vždycky jsem si říkal, co pak se asi v té slepičí hlavě, v tom mozečku děje. Já jsem na to přišel.
2: Ne.
3: Když kohout běží za slepicí, tak si říká, tak teď jí potvoru do stěnu a zmocním se jí. A kdyby náhodou ne a nevyšlo to, tak jsem se aspoň proběhnul, no. Furt lepší než nic. Slepice naproti tomu si říká. Teď musím ještě dvakrát oběhnout ten dvůr, aby on si neřekl, že jsem lehká.
1: To je nádherný samozřejmě. No. Já teda musím říct takovou jednu věc. Podívejte se, pojďme si říct jednu základ. My přeci víme, my muži, že jaká očekávání jsou do nás vkládány, že? No. Jakou zodpovědnost, ale chci říct na adresu dám. Vážené dámy, když nevzklíčí semenko, nejsou dožínky. Jo, a to není jenom, že si tak farmář jako farmářka dupne a drc. Ne, musí se tomu věnovat. jo. tomu políčku.
0: Takže chtěl...
1: Chlákoli zalévat.
0: Ano.
1: Jo, opět okopávat, opečovávat, jako prokopávat. Rozumíš to? Ty se nesměj, ty.
0: Já si představuji, jak vlastně ty pokračuješ v tomhletom filozofování potom na vašich Kopeckém. My byste měli to debatu rozvíjet dál. Takhle jako. Pana... Ty jsi takhle taktizoval s ženami?
1: Ne, co? Nebo... Podívej se, jsou různé typy mužů. Jsou, jo, třeba mám jednoho kolegu, který, když jsme chodili v roce 86 do Alfy, to byla diskotéka tenkrát, tak jsme chodili takové partě, nebudu jmenovat, ale bylo to třeba, někdo měl, víš, můj život už vlastně končí a já ještě bych se zastavil jednou v tvém náruči a pak už všechno skončí. To byl jeden typ. Druhý typ byl, hele, já, podívej se, já nic o tom neočekávám, prostě jdu svou cestou, rovnou za cílem, chápeš to? A pak byl jeden typ, který přišel a říkal, jo, když řekl, jo, čau, ahoj, ty něco chceš, jo, chci se zeptat, jestli by si tr... A víš, že jo. A my s kolegou jsme hodiny vyprávěli nesmysly a pak co? Nic, že jo. Takže vážení přátelé, ano, někdy je lepší říct rovnou na věc. Hele, jsou to čtyři, jsou to možná čtyři facky, ale určitě šest krásných pohlazení.
0: Říká ze zkušenosti Martin Zounár. O dostupnosti žen jsme si tedy poslechli povídání od Miloše Kopeckého. Může se objevit ještě ve scénce v části nazvané Náhrdelník a manžel, ještě po boku Květy Fialové, ty Skleňčka a dalších. A nebo nám o svém životě povypráví o životopisných datech, tedy Luděk Sobota. Nabízím já proti jako variantu B. Ačko, scénka Miloš Kopecký, Květa Fialová, Ota Skleňčka a další. A nebo Luděk Sobota sám v monologu. Vybíráte si vy na telefonním čísle 731 800 900 nebo SMS-kou na čísle 90 01 04.
1: A nebo třeba budu pokračovat ve svém filozofování.
0: To každopádně. A teď Jiří Korn k tomu. Humoriádě, kterou posloucháte.

0: Vesele a zdravě. Rozhlasová poradna s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Vesele a zdravě. Každý pátek po 13. hodině v našem vysílání a na webu veseleazdravie.cz. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Připomeňme si první soubor. Miloš Kopecký jako ta hlavní osobnost, která nás spojí s předchozí ukázkou Ačko a Bčko Luděk Sobota, když to zjednoduším. Ano. Telefonní číslo 731 800 900 a povídá si s námi dnes i Martin Zounar. Kdo je tam?
2: Dobrý den.
3: Ano, dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Zdravím Patriku a zdravím srdečně pana Zounara.
2: Dobrý den.
3: Kterého mám strašně ráda jako herce, jako člověka.
2: Díky.
3: Jste fajn.

0: Aha.
1: Pozdravuji pana Tounera.
0: Děkuju.
1: Ale já jsem Boba Švarce.
0: Jo, dobře, děkuju.
2: Ano,
0: a co dáte?
2: Co dáte, ano, Ačko, Bčko?
1: Ačko.
0: Děkujem,
2: dobře,
0: díky, naschle.
2: Zapisuju.
0: Děkujem.
2: Taky tenhle hlas rozhodl, že zůstaneme u Miloše Kopeckého s dalšími vystupujícími Náhrdelník a manžel. Scénka.
3: Klenoty Rivalten.
4: Profesor Šampír. Tak poslyšte, pozící, tak kolem čtvrté.
3: Ano, souhlasím, budu naprosto přesný.
4: Výborně.
3: Klenoty Rivalten.
5: Tady Šampiánová, dobrý den. Tak co, už jste domluven s manželem?
3: Ano, zítra ve 16:00, madam.
5: Mohla bych pro vás přijet vozem. Já bych nerada, abyste můj náhrdelník cestou někde ztratil.
3: Buďte bez obav. Jste velice láskavá, madam. Pojedu vlastním vozem a dopravím se domů sám.
5: Výborně, budu vás čekat v hale.
3: Děkuji, madam.
5: To je přesno.
3: Přesnost je ozdobou králů.
5: Ozdobu králové dva.
3: Ano, tady.
5: A mohla bych se ještě jednou podívat?
3: Ovšem, můžete si ho dokonce i zkusit.
5: Oh, já bych potřebovala jiný dekol, kdybych se mohla...
3: Prosím.
5: Převlékl, samozřejmě. To bylo ideální. Já myslím, že teď, kdybyste zašel za manželem, já bych se šla převléknout, že by to...
3: Okamžitě.
5: Že by to bylo ideální. Okay. Prosím, ano.
4: Pane Rivalten, nemilý,
3: velice mě těší,
5: ano, pánové se znají, nebudu rušit, já se půjdu zatím. Hned jsem zpátky.
3: Je mi nesmírnou ctí, pane profesor.
4: Velice mě těší, prosím, posaďte se.
3: Děkuji.
4: Máme hezký den, což?
3: Ano, velice krásný.
4: Vy se nám nepokazil, což?
3: Já doufám, že ne.
4: Jste optimista, to je dobrá vlastnost.
3: Já jsem obchodník, pane profesore.
4: To je taky dobrá vlastnost.
3: Já doufám, že se domluvíme.
4: Já taky doufám. Jenom bych... Nejdřív měl jste v dětství nějaké potíže?
3: Pane profesore, já dost spěchám.
4: Dobře, tak dětství přeskočíme. Co jako kluk?
3: No, jako kluk jsem měl spalničky, ano. Jestli vás to tedy zajímá.
4: A co, úpal?
3: Úpal ne. Vy ano?
4: Já ne, proč?
3: No, jen tak.
4: Kouříte?
3: Ano, děkuji.
4: Kolik?
3: Jedna stačí.
4: Denně?
3: Ne, myslím teď.
4: A co myslíte, má Carmen pravdu?
3: Která Carmen?
4: O, přece.
3: O tom jsem nikdy nepřemýšlel, pane profesore.
4: Chodíte rád na opery, nebo vás hudba rozčiluje?
3: Pane profesore, kdybyste se neurazil, mě nějak si daleko více rozčiluje... Promiňte, prosím. Ten tón.
4: Hned přejdeme k věci, to je profesionální zájem, to nemyslím, nevím, nesmíte brát vážně.
3: Vy jste velký šprýmač, pane profesore, vy jste člověka tak polekal.
4: Celkem normálně reagujete.
3: No, za to vy nemáte, zdá se, nervy úplně v pořádku, pane profesore.
4: Ale to mi nesmíte dělat, člověče. Tak nic. Tak teď docela vážně, milí příteli. Nic to není.
3: Já vám nerozumím.
4: To nevadí.
3: Pane profesore, já mám takový pocit, že každý mluvíme o něčem jiném.
4: To nevadí. Hlavně, že to dává smysl a že to navzájem navazuje.
3: Dobře, kdybyste dovolil, já musím přejít k věci.
4: Prosím.
3: Já potřebuji přímou odpověď. Ano nebo ne.
4: Tak lehké to není.
3: No právě, pochopte, že to je naopak velice, velice mimořádné. Je to velice vzácné.
4: Zdraví každého z nás je vzácné, příteli.
3: Přejete si to snad na splátky, pane profesore?
4: Jsem sice zvyklý, že pacienti mi platí hotově.
3: To já též, ale přesto ve vašem případě bych mohl udělat určitou výjimku.
4: Nemusíte, mně stačí šek.
3: To mě úplně.
4: Mně taky.
3: Já jsem velice rád, že jsem vás poznal a já doufám, že se mnou budete spokojen.
4: Když se budete řídit mými radami, tak docela určitě.
3: Ano. A co mě radíte, pane profesore?
4: Především se šetřit. Přijďte ke mně na víkend, to vám udělá dobře.
3: Oh, vy jste velice laskavá.
4: A vezměte sebou ženu.
3: Prosím, ženu? Já doufám, že to není podmínka.
4: No, zajisté, že ne, já myslel na vaše pohodlí.
3: Vy máte smysl pro humor, ale já jaksi na takové pohodlí už jaksi nejsem.
4: Jak si přejete? Možná, že to milostivou bude mrzet.
3: V tom případě se omlouvám a ruku líbám.
4: Prosím, co?

0: Žerokulíba.
1: Komu?
0: Milostivé paní. Byla rozkošná, byla velice milá.
1: Promiňte, já nemám paní.
0: A ta dáma, která tady...
1: No, vy myslíte vaši paní?
0: Mojí paní, já jsem vdovec.
1: Co? Co se jí stalo?
0: Umřela před 20 lety. Já jí dal náhradník.
1: Do hrobu?
0: Do hrobu, do ruky.
1: Co?
0: Ta bestie. Ta bestie, ta podvodnice. Vodu. Vodu.
1: Klid?
0: Policii, zavolejte policii. Nechci.
1: Klid, prosím, klid.
0: Policii, zavolejte.
2: To je zajímavé, jak se spalničky po letech projeví.
3: Humoriáda.
4: Ta sklenčka, ano, to, tak jako, to není tak často, že by se tu v Okázkách objevil. Ty jsi se s ním potkal, ano, nějak? Povídej.
5: Já musím říct, že to si trefil hřebíček na hlavičku. Jelikož já jsem dělal krásnou instanci s Ludvíkem Nážou, byly to 3 díly, hlavní role studentská balada, napsal to pan Hubač. A pan Sklenčka, bylo to z první republiky, mezi jako první období první světové války a tak. A musím říct, že on mě dělal otce a byl to velký zážitek. Bratra mě dělal Jirka Bartoška a Vladimír Dlouhý bratra a Ondra Vetchý a Pavel Kříž. Byl to fakt studentská balada, prostě bylo to krásný. On mě dělal o tatínka a to bylo jako, to bylo prostě, a bylo dvě kráža režii, ty blázne. 6 měsíců natáčení, krásný. A pan Sklenčka právě vždycky, on měl trošku třes. Říkám, vocem, prosím tě, jenom nic nehraj zatím, to ne, ale jenom mě poslouchej a reaguj, to stačí. On je to pravda, ale herství o poslouchání a vycházení z toho druhého. Než začneš něco s tím dělat, že?
4: No, ale jako mladý, jestli člověk ví, jak to... s tím naložit, jestli reagovat dostatečně, jestli toho druhého poslouchat.
5: No právě jenom reagovat, jenom poslouchat.
4: Jo.
5: Ono, když to,
4: jako zapomenout na to, že hraješ. A
5: no to nehraješ, jo, tak si říká, že no. To ti řekne postava tohle, ale někdy třeba, když je člověk, samozřejmě nemá zkušenosti, tak ví, co řekne ten druhý. A ono vlastně ve výrazu, on to ještě nedořekl. Jo, no teď já ještě jsi to neslyšel, tak jak můžeš reagovat, že víš, jo. Ono všechno má svůj čas, svůj proces, vnímání, reakci na to, co dí, co řekne. Ono se to zdá být jednoduchý, ale říkám je, když ty věci jsou, no.
4: No já obdivuju někdy právě to, že tím, že víte, co ten druhý řekne, naučíte
5: no
4: se ten text,
5: no...
4: jak se naučit jakoby tu bezprostřední reakci, aby to vypadalo v tom obličeji, že to v tu chvíli přišlo. Jako učil ses to dlouho?
5: Ne, to se nedá naučit.
4: Nedá.
5: To si myslím, že nedá naučit, ale vím, že představení 12. chlapy s Martinem Krausem a s Martinkou Randovou, opravdu někdy máme věc, a teďka s Filipem Blaškem je Úvěr. Už hrajeme tak, že opravdu, já ani nevím, že to je text, je to tak vrostlý, že právě se dostavují ty věci, že ty, já mám pocit, že si povídáme jako, že, a přitom, a to je nádherný, to musím říct, že je příjemný.
4: Takže je to pak
5: hezký. A musím ti říct, vlastně nejlíp se hraje, když jsi nejvíc unavený.
4: Ale...
5: No děláš zbytečný kraviny, no, prostě jsi rád, že a ono to z toho leze ta pravda. Je to fakt hezký, je to, nevím, tak třeba někteří herci poslouchají, říkají, co to kváká za kraviny, myslím si, že ne.
4: Martin Zounár je naším dnešním hostem a za malou chvíli vybereme další ukázku do Humoriády.
6: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid, když ti květy

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: S Martinem Zounarem v Humoriádě.
2: Zdravím, zdravím.
1: Jdeme dál, co tam vybereme? Máme?
2: Pozor. Já tady vidím, prosím tě. Já tady mám Jiřinu Bohdalovou, je to tak?
1: No, je tam, není sama, ale je tam ano.
2: Nálovský Karel Šíbor, no to je trojka. Ježiš, no jistě, já si vzpomínám na Silvestra, když jsem s nima dělal jednoho policistu, jenom takový 2, 3, 4 věty a pak přišla Jiřina Bohdalová a bylo to o tom znásilnění. To byla světová scénka.
1: Ano, to jak nahlašovala, ano.
2: Ano, na té ano, to byla ano. Pecka. Ano. Takže prosím tě, já bych pro tohle, no to bych šel. A Jiřinku samozřejmě zdravím, zažil jsem teďka na natáčení před 14 dny, ještě než má narozeniny, tak jsem si popřál rád. A já jsem s ním vařil a bylo to krásný.
1: Jo.
2: No a já,
1: co jste vařili?
2: Vařili jsme, prosím tě, polévku z vilachu, to byly moje recepty, které jsem, tak polévku z vilachu, vynikající, gulášová, ale vilach tam má fazole, má tam uzený, má to, já ti říkám to.
1: To může být dobrý.
2: No to je strašně dobrý. A potom jsme měli.
1: A Jiřince chutnalo.
3: Říká, dej mě to do skleničky, vezmu si to celý, jo? No a jaký je, Martinku, pojď.
2: A já vařím diváci,
3: ne, vaříš se mnou na diváky. Já jsem tady.
2: Já jsem říkal, ano, ty jsi bohyně.
3: Ano, jsem.
1: A ty máš občas tu tendenci jako komunikovat s tou kamerou, ty to umíš.
2: Já mám za sebou vlastně 650 dílů Prima vařečky, 100 dílů Pozor, to bylo krásný, s Kašpárkem na TV Barandov a to jsem byl jako ficka, když to řeknu.
1: Ale víš, že jsme spolu taky dělali vařečku, že jsi se mnou vařil a byl tvůj host.
2: Jo, no asi jo, no, ale to je strašně, ale víš, co to ještě zaplat, mám, že teďka už vaří opravdu kuchaři a já jsem jako moderátor, ale s Radkem jsem se opravdu naučil, to bylo neuvěřitelné, co on už v té době jako dělal a koukat mu pod ruce byl taky Michelin, vůbec to je výborné, no to je to samý Polorek Zdeněk, Manu, to jsou všechno nádherné věci a jsem rád, že jsem jako, že jsem byl moderátorem, nikoli v kuchařem, i když u mě by ses opravdu dobře najet. Jiřince chutnalo.
1: Takže Jiřina Bohdalová, ano. Josef Náhlovský, Karel Šíp, teatr, pořad, ze kterého bereme ukázka nazvaná Temelín.
4: Nezlobte se, no nemůžete, tady nejste na žádném seznamovacím večírku, ani. Tohle to je manifestace. Tohle je Česká atomová elektrárna.
5: Jo, Česká atomová? To, paní, to mají zase Češi na půl s nějakým Tomem? To bude Tom Paťa. Ano, richtig. Česká a Tom Paťa. Boty už dělat neumí, tak fušuje do elektrika. Je tak jeden.
4: Paní, já nevím, jestli to dobře chápete, ale tamhle to, kdyby jednou bouchlo, tak vás to sfoukne až do Rakouska.
5: Jo, takže přímá linka Temelín Vídeň. No, udělá to puc a jsem tam. No sem.
4: Kouknou, paninko.
5: No.
4: Jdou sem.
5: No.
4: Hrajte se, co vy vlastně s tím pozemkem chcete dělat? Nechtěla byste to střelit nějak lacinějc?
6: Pojďte sem, taky mám takový návod. Hrajte se, co kdybyste na tom vašem pozemku postavila takových pár McDonaldů? Víte, aby my aktivisti jsme to měli všechno na jednu fleku, co vy na to?
5: No tak podívejte, kluci, nalejem si čistýho vína, jo? Já totiž tady mám velký plány. Tady bude jednou stát velký zábavný park, rozumíte? Takový český prátr. Já jsem jako mladá začínala ve Vídni, no, prátru, helejte, česká holka na ruském kole. Nastupte si, pánové a dámy, ale roztočíme kola a už se to točí, už to jede. Rychlost bude malinká, ať nám slečná neblinka. Nastupte si všichni kluci, je tu vaše půlce moce. Akorát jsem to říkala celý německy, že jo, no. Hlejte, pánové, za mnou chodili chlapi z celý Vídně, no. Pak přišel ovšem starý šmucik a šmetec, no. No tak, já se právě chci teď vrátit ke svému původnímu řemeslu, že jo, ke kolotoči, dělat konečně to, co mi jde, no. Hlejte, ale že zapnu šňůru svýho kolotoče do takhle velký zástrčky, no to mě teda v životě nenapadlo. No, helejte. To je nápad, pánové. Já to můžu celý propojit, jo? A udělám z toho takový jako strašidelný zámek. Prostě dům hrůzy, že jo? Protože co si budeme povídat, hezký ono to není.
7: Tak vy nám z toho, paninko, chcete udělat takový Disneyland?
5: Jo, ovšem bude se to jmenovat po mně. Šmuciklend.
4: Šmuciklend, to je hezký. Jenom aby takhle jednou v Evropě neříkali celému Česku. Šmuciklend.
7: Franto, pojď sem! Dáme si tu naši

0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak Jiřinu jsme probrali. No, skvělý. Karel Ší, Pepa Náhlovský, ten je taky pojítkem s další ukázkou.
2: Ano, ano.
1: Když se řekne Pepa Náhlovský, co tobě se vybaví teď hned?
2: Mně se vybaví můj první zájezd v podstatě, když to řeknu teda na západ,
1: ano.
2: Protože jsem byl účastníkem zájezdu, když já jsem ještě než ty nohy mě opravdu jako ty kotníky, jak mám špatný od narození, tak jsem byl v Amfóře. A zažil jsem právě v tom roce 90...
1: Pepu na hřišti.
2: No, ty blázne, ale pozor, on hrál velmi dobře. Karel Šíp, super. Karel Wagner, ten byl bojovník, on trošku loktičky, jo, ale tak Ondra Větký, jasně. Ale vůbec, pozor, Franta Ringo Čech. Taky víš, co to všechno, to bylo super. A Nálák, výborný. A my jsme jeli tenkrát autobusem, Petr Salava jako prezident, a objeli jsme opravdu Německo, Francii, do Londýna a zpátky do Ostende a zpátky přes Helen, bylo to nádherný. 14 dní. A v tom autobuse byl Karel Zich ještě, Karel Šíp, já, Horňák, Náhlovský, jo, Karel Wagner a celá tato parta jela. Hele, to byla, bylo to nádherný. Pozor, Novotný Petr, že jo. Jo, to fakt to bylo špička.
1: Byla ta zlatá éra.
2: To bylo, no, to bylo, no. To
1: takže
2: bylo,
1: je
2: bylo,
1: na co vzpomínat.
2: To je na co vzpomínat, no. Ale my jsme, protože, že jo, poprvé na západ, tak jsme, jako, že bychom chtěli vidět jako ty peep show, že jo, co to je. Tak a teďka jsme neměli ty řeči a tohle, tak jsme šli na peep show se podívat a ty v těch kabinkách se pořád slíkali chlapy, jo. A my kurňák, kde je ta ženská, my jsme byli v homosexuální peep show, jsme si blbě přečetli. Ten název je furt, sakra babi, ukažte to, kdy už tebe, tam se furt slíká chlap, ty, my to potřebujeme. To
1: Martin Zounár je naším dnešním hostem, vážení. A už jste pochopili, že tedy Josef Náhlovský je tím pojítkem s další ukázkou, může být i s Pepíkem Mladým. To
2: no,
1: je Ačko.
2: Jestli, ten tam byl taky.
1: Ano.
2: Jestli, ten, taky na peep show.
1: A varianta B. Josef Hlinomas a Vladimír Hrubý. Ukázka nazvaná v divadle Scénka ze Silvestra 1975. Vybíráte vy 731 800 900 SMS-kové číslo 90 01 04 Humor Mezera A nebo B. Pište do pořadu s názvem
0: Humoriáda.

0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Jaká je budoucnost Českého rozhlasu a České televize? Jaké jsou výhody a nevýhody možných způsobů jejich financování? A je ohrožena jejich nezávislost? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví. Už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání.
1: A našimi hosty budou členové mediálního výboru Poslanecké sněmovny Martin Kolovratník z Hnutí ANO a Martin Baxa z Občanské demokratické strany.
0: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: V Humoriádě, tedy Josef Mladý, Josef Náhlovský nebo ano. Josef Hlinomas a Vladimír Hrubý. Pro co hlasujete? Ptáme se s Martinem Zounarem po telefonu. Vám,
3: dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Dobrý den. Dobrý den.
4: Já jsem z Rokycana, hlasuju Ačko.
2: Děkujem. Dobře, zapisuju skvělý. Ačko, děkuju zároveň taky. A kdo ještě volá? Dobrý den.
5: Dobrý den, Brian z Martina.
3: Aj, Martin.
5: Hlasujem za Bčko, áno.
3: Áno.
5: A prajem vám pohodový zvyšok dňa.
2: I vám se vydaří, děkujeme moc. Kdo dál?
6: Magdalena z Hradce, zdraví bývalého Hradečáka.
3: Dobrý den, jsem stále Hradečák.
6: Aby bylo Housnoudala, protože je s ním prča.
2: Ačko. Ačko, děkuji. Dobře, no tak jo, tak nakonec bylo to velmi vyrovnaný souboj, ale o pár hlasů navrch získal víc. Josef Náhlovský, Josef Mladý, povídání o hraboších a ekologii vítězí.
7: Pojďme k poslední důležité informaci, která tady zazněla. Žere myši.
8: Já jo.
7: Ne, ty. Říkal si, že žere myši. Káňa, teď pojďme k jádru pudla.
8: Takže ne pudli nebo myši?
7: To je, soustřiď se.
8: On přátelé, se malý pudl, dobrý je taky.
7: Hraboš polní.
8: To je taky myš.
7: Samozřejmě, že to je myš. Co by to bylo jiného?
8: No taky jsou hraboši, co si nahrabali. To je jiný druh.
7: Na poli je jenom tenhle hraboš malej, tam si nikdo nenahrab.
8: Ne, to ještě neumno.
7: Hraboš polní, přátelé, sežere až 5 metráků obilí.
8: Na posezení.
7: Ne na posezení. Viděl jsi někdy 5 metráků? Jaká to je hromada? Víš, jak by se nafouk takovej hraboš chudák, by se ani nedostal domů, do té dírky by nevlez.
8: No, to se tak občas stává, že jo, paní?
7: Hraboš 5 metráků obilí. A teď pozor.
8: Tak se červenáte, paní?
7: Takáně.
8: Takáně?
7: Sežere za rok až 2000 hrabošů.
8: No, ale tomu já potom nerozumím. V čem je užitečnost?
7: Teď jsem to vysvětloval.
8: Tak počítejte se mnou. Jeden hraboš 5 metráků, 2000 hrabošů sežere 10 000 metráků v obilí. To znamená, že jedna káně, která sežere 2000 hrabošů, sežere zároveň s tím 10 000 metráků v obilí. To jsou 2 vagony žrádla. A to je pěkně žravý ptáček. A to je užitečný.
7: Ne, já už
8: jeden
7: vidím.
8: Z nás dvoje magor.
7: Já už vidím, kde je ten problém. Ty máš špatné vstupní informace.
8: Já mám poslední době špatný ty výstupní.
7: Hele, víš co?
8: Aby to tady neřešil.
7: Zajdi mezi nás ekolog. Ano. Já jsem ekolog.
8: Vy jste ekolog, to je pravda.
7: Ne,
8: ekolog, no.
7: Ekolog je špatný bytí, ano, ale tak. Já jsem ekolog. Zajdi mezi nás, mezi tyhle ty Greenpeace.
8: No, green špíc, ano, znám. Já jsem si tuhle na pumpě zelený špízeček. Salmonelu jsem dostal. Tatárka chodila v okolí, že bych jídnula zbaštil.
7: Ne, green špíc, ale green peace.
8: Green peace,
7: no jistě,
8: známe.
7: To je něco jako děti země.
8: Ano, jako vaše děti. Známe.
7: Ale ne moje děti.
8: Jsi říkal děti země?
7: Prosím tě, děti země, to je taková obrovská skupina mladých temperamentních lidí.
8: Jste pěkně potentní ptáček.
7: Děti země, to je něco jako Hnutí Duha, to taky neznáš.
8: To znám, Hnutí Duha, aspoň jsme založili u nás klukama v hospodě.
7: No, to musí mít úroveň.
8: To má úroveň, děláme soutěže.
7: Jo.
8: No jistě, taky intelektuální soutěže. Prosím. Zrovna včera jsme měli takovou pěknou soutěž o Harvardský fondy.
7: Neblázni.
8: Já jsem ji vyhrál.
7: Jo.
8: Už v 9:30 jsem byl koženej.
7: Děkujeme.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Utíká to, utíká, měli bychom asi vyhlásit další souboj, abychom to vůbec stihli, abychom dali posluchačům šanci. No tak vrátíme do hry, pozor.
9: Pozor.
2: Luďka Sobotu.
9: Ano, to bych vrátil.
2: A proti Josef Hlinomas a Vladimír Hrubý.
9: Josef Hlinomas, no jistě.
2: Tak uvidíme,
9: pozor,
2: kdo to
9: on krásně kreslil, pan Hlinomas.
2: To je pravda.
9: No nic, tak rád si na ně zaspomínám.
2: 731 800 900, to je telefon, kam hlavně volejte. A k tomu Vašek Neckář.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: No, krásně. Jsme
2: tady dělal úplně hudební doprovod. No,
1: ano, ale to prostě krásně, Václav, to mě budila.
3: Je ráno.
1: Na pionýrském táboře, já ti řeknu, to už bylo peklo. Jsem se, že ho zabiju, ale je geniální, je skvělý, prostě má styl svůj, furt,
2: ano. Koho je. Máme na telefonu, kdo hlasuje pro koho, ať nám může rozhodnout.
4: Honzo Zlkavý, zdraví vás, Patriku i Martina, Zolana, a hlasuji pro pana Sobotu.
2: Dobře,
1: máte ho mít.
2: Taky děkujem, ale musím říct, že váš hlas nestačil v součtu k vítězství. Víc hlasů získal Josef Hlinomas a Vladimír Hrubý, takže nás čeká na závěr dnes scénka nazvaná V divadle.
1: A já se těším.
5: Tak, tady budeme vidět dobře. První řada, marná věc. První řada, pak divadlo, člověče. Cítíš to taky?
6: Co?
5: Přece tu slavnostní atmosféru, víš? Ten klid, tu pohodu. Počkej, chceš taky? Já tady mám trošku bombonku.
6: Děkuju. No.
5: A ten kus, víš, to bude kus.
6: Kde?
5: Ale ne, já myslím, jako...
6: Váš, co?
5: Představení, to se tak říká. Ten kus, ta nádhera. No, Hamlet. Máš program?
6: Jaký program? Ty jsi přece říkal, že jdeme na toho, na ten kus. Hamleta, že jdeme.
7: Pane,
6: na...
7: pojďte trošku, stěch.
6: Proboha. No, co, stalo se ti něco?
5: Mně se nic nestalo.
6: Hele.
5: Co má?
6: Vidíš v pozadí? Vidíš tu obrovskou budovu tam? Co to je? Prosím tě,
5: jako obrovskou budovu, to je přece zcela normální zámek.
6: A to ohromné schodiště, vidíš?
7: No, tak jaký ohromné schodiště? Buďte ticho, nerušte představení.
5: Promiňte,
7: to je normální schodiště.
5: Promiňte, to je Francesco.
6: Obr, vidíš, to je. Ale to je úplný obr.
5: Buď klidnej, to je voják. To je voják zrovna tak veliký jako každý jiný.
6: A přichází další, tak je obr.
5: Štepák, to je Bernard, důstojník Bernard.
7: Prosím vás, to je důstojník Bernard, buďte klidný.
5: Ticho, prosím.
6: Dva obří, to jsou opravdický obří.
7: Vyhoďte toho člověka, nerušte představení a buďte ticho.
6: No tak. Další obr, já to nevydržím. No to je strašný teda, tyhle obří, víš, to je.
5: Promiň, uklidni se, to nic není, promiňte, prosím vás, není tady někde lékař, prosím
7: není
5: vás.
7: Není tu někde lékař.
5: Prosím, co pak se stalo? Tady, pane doktore, promiňte, prosím, přítel, víte, není mu dobře, on vidí všechno obrovské.
6: Obři, pane doktore, vy nevidíte ty obři.
8: Jen klid, vemte svého přítele a jděte s ním domů, no.
5: Pojď. Myslíte, že to je vážně? Řekněte mi, co to je.
8: Vážné, kdepak, nemějte strach. To se stává každému, kdo vysedává každý večer u televizoru a pak najednou přijde do opravdového divadla.
0: Humoriáda.
2: Tak do opravdového divadla vás Martin Zounár určitě.
1: Ano, určitě, přijďte se podívat samozřejmě na nejlepší komedie CZ, tam si najdete, kde hrajem. No a blíží se léto, takže jako samozřejmě Bílá paní na vdávání a 35 kusů po českých zámcích a hradech. Mějte se krásně, já se na tebe a na posluchače zase děčím.
2: Ano, zase v Humoriádě a hezký svátek, ať se daří, měj se.
1: Pa.

0: Je 5 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Ze zámeckého areálu v Tučapech se stane multifunkční kulturní centrum a dům pro seniory. Ve Vodňanech odhalí kameny zmizelých, věnované budou rodině Rubínových. Navzdory přestřelce v Hormuzském průlivu Washington s Teheránem dál vyjednává o míru, tvrdí americký prezident Trump. Na jihu Čech bude dneska polojasno až oblačno s teplotami do 21 stupňů. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Ze zámku v Tučapech na Táborsku se stane centrum sociálních služeb. Přestavbu chystá obec ve spolupráci s Jihočeským krajem. V areálu zámku přibude domov pro seniory a multifunkční budova pro pořádání kulturních akcí. Podobu projektu navrhli studenti architektury z pražského ČVUT.
3: Podle starosty z hnutí Naše Česko Pavla Nováka multifunkční budova poslouží jako komunitní centrum.
4: Veškerá kultura, obecní úřad, bezbariérovost, 2 byty možná se tam vejdou, prostě takový to všeobecný setkávání.
3: Dům pro seniory s kapacitou minimálně 80 míst využijí i klienti z blízkého okolí. Pokračuje náměstkyně hejtmana za Naše Česko Lucie Kozlova.
5: Vedle Tučap je obec menší Budislav, kde my máme domov pro seniory pro 40 klientů, který je umístěn také v menším zámečku a těmi svými podmínkami už je úplně nevyhovující, tak bychom ty naše klienty přestěhovali.
3: Proměna zámeckého areálu potrvá odhadem 6 let. Stučap Eva Dubská-Petrová, Český rozhlas.
2: Ve Vodňanech dneska uctí památku obětí holokaustu. Po 10. hodině dopolední odhalí u budovy polikliniky kameny zmizelých rodiny Rubínových. Podrobnosti má místostarostka Lenka Grintalová z hnutí pro Vodňany.
6: Tady vlastně bude to místo, kde budou ty kameny osazeny v chodníku. Jedná se o prvních 5 kamenů zmizelých, které jsou věnovány rodině Rubínově a je to židovská rodina vodňanská, která za druhé světové války byla odvlečena do koncentračního tábora a zemřela. O některých nejsou ani žádné zprávy, kde přesně zemřeli.
2: 3 americké válečné lodě propluly pod iránskou palbou Hormuzským průlivem, oznámil to prezident Donald Trump. Torpédoborcům se podle něj nic nestalo. Posádky amerických plavidel údery opětovaly. Oblastní velitelství amerických sil uvedlo, že zasáhly několik cílů i na pobřeží průlivu. Teherán incident označil za porušení příměří. Spojené státy ale podle Trumpa s Íránem vyjednávají a klid zbraní platí dál.
7: Pokud nebude příměří, nebudete to muset vědět. Prostě uvidíte jednu velkou záři vycházející z Iránu. A udělali by lépe, kdyby tu dohodu podepsali rychle. Víte, rozhovory jdou velmi dobře, ale oni musí pochopit, že pokud to nepodepíšou, čeká je hodně bolesti.
1: Počasí.
2: Obloha na jihu Čech je teď jasná až polojasná, ojediněle se objevují mlhy, během dne bude polojasno až oblačno, jen výjimečně se můžou vyskytnout přehánky, a to hlavně na horách. Později odpoledne čekáme částečné rozpouštění oblačnosti. Maximální teploty budou dneska mezi 18 a 21 stupni, na horách od 13 do 16 stupňů. Vítr vane slabý severních směrů a biozátěž je na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Provoz na jihočeských silnicích je aktuálně klidný, nemáme hlášené žádné nehody. Přejeme všem řidičům šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: Máme po zprávách s Petrou Pitrou aktuální čas 5 hodin k tomu 4 minuty a s vámi u mikrofonu Českého rozhlasu České Budějovice počínají tímto okamžikem až do 9. dopolední Adéla Jirkalová. Tak příjemné vstávání, zdravím vás všechny milá ranní ptáčata a ladíte jeho české ráno. Jehož součástí bude za chvíli například i Leona Machálková a Žízeň lásky, a pokud prahnete po aktualitách, které se váží k dnešnímu dni, tak si na ně počkejte, nabídneme kalendář. S datem 8. května. Právě toto datum najdeme dnes v kalendáři. Dobré ráno.

0: 5 hodin k tomu 8 minut, pátek s datem 8. května a je to 128. den roku 2026. Do konce roku zbývá 237 dní. V pražském Klementinu byla v tento den naměřena nejvyšší teplota roku 2003 a sice 28,3 stupně Celsia a nejnižší v roce 1781 minus 0,2 stupně. Na tento den připadá státní svátek, Den vítězství, který připomíná osvobození od fašismu v roce 1945. Z té narozeniny právě dnes slaví britský dokumentarista, autor přírodopisných snímků David Attenborough, narozen tohoto dne roku 1926. Oslavenci jsou také textař a producent Michael Prostějovský, herečka Jana Boušková, herec Otakar Brousek mladší, herec a divadelní režisér Jakub Špalek, také španělský zpěvák a herec Enrique Iglesias má narozeniny, anebo modelka Iva Kubelková. Už jsem připomněla, že tím nejvýznamnějším, co si dnes připomínáme, je státní svátek, Den vítězství. Konkrétně připomíná osvobození od fašismu roku 1945. A další zajímavosti vztahující se k dnešnímu datu. Mezinárodní den Červeného kříže, konkrétně výročí narození Henryho Dunanta, zakladatele Červeného kříže roku 1828. Slaví se od roku 1953 a to z rozhodnutí mezinárodní konference Červeného kříže. Před 505 lety na Říšském sněmu ve Wormsu podepsal císař Karel V. edikt, jímž vyhlásil kladbu nad Martinem Lutherem a jeho přívrženci. Je to 140 let, co americký lékárník John Stitt Pemberton prodal v Atlantě ve státě Georgia první sklenici svého nápoje, později nazvaného jako Coca-Cola, takže právě Coca-Cola slaví 140. narozeniny. Před rokem byl novým římskokatolickým papežem zvolen americký kardinál Robert Francis Prevost, který si zvolil jméno Lev XIV., první papež pocházející z USA i Severní Ameriky. A před rokem zemřel herec Jiří Bartoška. Narodil se v roce 1947. Tolik kalendárium, které se vztahuje k datu 8. května, což je právě dnes. A za chvíli už nás čeká předpověď počasí. Budu jako vždy potřebovat vaši pomoc. Tak pokud si najdete minutku, napište mi, jaké počasí je právě tam, kde posloucháte Český rozhlas České Budějovice. 90 011 03 je číslo naší SMS brány, kam zasíláte zprávy ve tvaru CB Mezera, počasí Mezera text. Předem děkuji.
1: Český rozhlas České Budějovice.

0: ten rok zpátky. Být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Počasí.
2: Je to tady první SMSky od vás, jste pilní jako včeličky, děkuju vám za to. Vimperk hlásí skoro jasno 1 stupeň a vlhkost vzduchu 81%, zdraví Zdeněk. Dobré ráno, Adélko, ve Strakonicích je zataženo plus 5 stupňů, přeji všem stále zdraví a pohodu. Jindra. Pošmourná obloha nad Prahou 9 stupňů, bez větří, pěkný den přeje všem, Josef. Tolik první dnešní SMSky od vás, těším se na další. A co říká Český hydrometeorologický ústav, aktuálně se nejnižší teploty pohybují mezi 7 až 4 stupni, v údolích až okolo nuly, ojediněle i přízemní mrazíky tedy. Dnešek, tedy pátek s datem 8. května, bude ráno ve znamení jasné až polojasné oblohy, ojediněle s mlhami. Během dne očekáváme polojasno až oblačno, přehaňky jen výjimečně, zejména na horách. Později odpoledne se oblačnost částečně rozpustí. Páteční nejvyšší maxima 18 až 21 stupňů Celsia, nejvyšší teploty na horách 13 až 16 stupňů Celsia. Povane slabý vítr ze severních směrů o rychlosti 1 až 4 metry za sekundu, předpokládané množství srážek pouze do 1 mm a rozptylové podmínky dobré.
1: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
2: Přežil zákopy první světové války, ale jeho sestru popravili nacisté. Připomeneme osud spisovatele Ericha Marie Remarka, autora románu Vítězný oblouk, který vyšel v Německu před 80 lety. Už za chvíli.
1: Jihočeské ráno s Adélou Jirkalovou.

0: 5 hodin, 19 minut, posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Dobré ráno. Den vítězství připomíná konec druhé světové války. Pro německého spisovatele Ericha Mario Remarka ale války znamenaly celoživotní trauma i osobní ztrátu. Nacisté mu popravili sestru a jeho knihy pálili na hranicích. Teď se k jeho odkazu vrací i nová audioknižní podoba románu Vítězný oblouk, který vyšel před 80 lety. Načetl ji herec Martin Price.
1: Ravik se natáhl na skálu a zavřel oči. Slunce se okamžitě proměnilo v zlatou, hřejivou pokrývku.
2: Remark se ale proslavil už o několik let dřív, když v roce 1929 vyšel jeho román Na západní frontě klid, stal se přes noc hlasem generace poznamenané první světovou válkou. Syrově popsal zákopy, strach i naprostou zbytečnost konfliktu. Během 3 let se prodaly miliony výtisků a už rok po vydání vznikla i filmová adaptace režiséra Louise Milestonea, oceněná 2 Oscary. Nacistům se ale takový obraz Německa nelíbil. Po jejich nástupu k moci v roce 1933 se Remark okamžitě ocitl na seznamu zakázaných autorů a o 5 let později přišel i o německé občanství. Režim z něj udělal literárního zrádce a jeho knihy veřejně pálil. Nacistům

0: četl už před 6 lety Martin Mišička.
1: Nevěděl, jestli omdlel nebo jen usnul. Mezi jedním a druhým zmizely skoro všechny rozdíly. Hlad a vyčerpanost se o to už dávno postarali.
0: Erich Maria Remarque napsal zhruba 15 románů a stal se jedním z nejčtenějších protiválečných autorů 20. století. Mezi další jeho známé romány patří Tři kamarádi, Černý obelisk, Nebe nezná vyvolených a samozřejmě už na začátku zmiňovaný Na západní frontě klid. Vůbec první německá adaptace režiséra Edvarda Bergera z roku 2022 se natáčela také u nás. Na Oscara byla tehdy nominovaná také řada Čechů a Češek za zvuk, masky i vizuální efekty. Snímek nakonec získal 4 Oscary v jiných kategoriích. Za kameru, hudbu, výpravu a nejlepší zahraniční film. Po válce se milovník rychlých aut do Německa už nikdy nevrátil. Žil střídavě ve Spojených státech a ve Švýcarsku, kde se usadil po boku hollywoodské herečky Paulette Goddardové, bývalé manželky Charlieho Chaplina. Zemřel v 72 letech na srdeční chorobu. Alžběta Havlová, Český rozhlas.

0: Je půl šesté.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: V nekomerčním Malochovu drůbeže v Hůrkách u Nové Bystřice na Jindřichohradecku je další ohnisko ptačí chřipky. Nákazu včera potvrdila státní veterinární správa. V chovu bylo přes 140 kusů ptáků. Veterináři kolem ohniska zřídili uzavřená pásma. Jedná se o 19. letošní ohnisko ptačí chřipky v nekomerčním Malochovu. Prezident Petr Pavel se dneska v 8:30 dopoledne sejde s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO. Jednat budou o červencovém summitu NATO v Ankaře. O vedení delegace usiluje prezident. Ten ale v seznamu účastníků letu na summit není. Babiše má podle rozpisu cest armádních letadel na summit doprovodit ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů a ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Vzdělávací festival s názvem Houkačky dneska zaplní kemp Podhrází ve Vyšším Brodě. Akce začíná v 10 hodin dopoledne. Návštěvníkům představí práci policistů, hasičů nebo záchranářů. Součástí je taky výstava záchranářské techniky. Mezinárodní olympijský výbor doporučil sportovním svazům, aby zrušili omezení pro start běloruských sportovců. Ta platí od začátku ruské invaze na Ukrajinu v roce 2022, ve které je Bělorusko spojencem Ruska. Pokud budou jednotlivé sportovní federace souhlasit, Bělorusové budou moct reprezentovat pod vlastní vlajkou i hymnou. Omezení pro ruské sportovce zůstávají platná. Jih Čech je jasný až polojasný, ojediněle mlhavý, během dne bude polojasno až oblačno, výjimečně, hlavně na horách s přeháňkami. Později odpoledne se oblačnost částečně rozpustí. Teploty vystoupí k 21 a na horách k 16 stupňům. Vítr je slabý a biozátěž nízká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Bez komplikací a bez nehod, tak se aktuálně jezdí na jihu Čech. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Máme krátce po 6:30 a pokračuje jihočeské ráno na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. Ať už nás posloucháte v Boršově, v Kamenném Újezdě, v Plané u Českých Budějovic či v Plané nad Lužnicí, anebo někde úplně jinde, jsme rádi, že jste s námi. A další téma. Armáda má od včerejška nové plukovníky. Do hodnosti je slavnostně na pražském Vítkově jmenoval náčelník generálního štábu Karel Řehka. K tomu udělil mimo jiné ocenění za záchranu lidských životů. Více o tom už za chvíli.

0: Česká armáda má 20 nových plukovníků. Náčelník generálního štábu armády Karel Řehka do nejvyšší důstojnické hodnosti včera slavnostně jmenoval 16 mužů a 4 ženy. Armáda jmenuje plukovníky tradičně den před výročím konce druhé světové války. Kromě toho Karel Řehka rozdal také armádní odznaky za zásluhy nebo plakety za záchranu lidského života.
1: Jmenuje do hodnosti plukovníka. Plukovnici Veroniku Bodnárovou.
2: Jednoznačně to vnímám jako vrchol kariéry, když jsem jako v podstatě mladá žabka v roce 2000 byla braná za vojáka, tak bych vůbec nečekala ani nepomyslela na to, že to dotáhnu do této hodnosti.
3: Popisuje své pocity nově jmenovaná plukovnice Veronika Bodnárová a doplňuje, že je to pro ní závazek do budoucna.
2: Mám na jednu stranu vyšší kompetence, ale váže se s tím samozřejmě i větší zodpovědnost a na mý bedra spadlo mnohem širší oblast úkolů.
3: Podle náčelníka generálního štábu Karla Řehky je povýšení do nejvyšší důstojnické hodnosti plukovníka vyjádřením důvěry armády.
4: Že věří vaší morální integritě, že věří vašemu charakteru a vaší schopnosti vést podřízené. Jako plukovníci už nejste jenom nějakou součástí armády, ale jste těmi, kdo ji pomáhá tvořit a spolutvoříte ji. A navíc řada z vás, věřím tomu, se v budoucnu stane generály a budete na těch nejvyšších místech rozhodovat o směřování a budoucnosti celé armády.
3: Karel Řehka taky udělil plakety za záchranu životů. Ocenění získalo 7 vojáků. Mezi nimi třeba David Starší, který se stal svědkem loňské vlakové nehody u Zlivy.
5: Tak jsem se tam rozběhl podívat, co se stalo. A objevil jsem v té změti vitrálních sedaček průvočí, která byla docela těžce zraněná. Takže jsem se snažil jí poskytnout nějakou první pomoc a hlavně udržet její životní funkce, protože nebyla na tom opravdu nějak dobře do doby, než přijeli záchranné složky. Samozřejmě za to ocenění jsem hrozně rád, ale nepřipadám si jako nějaký hrdina, protože si myslím, že takhle by se měl zachovat podle mě každý, kdo je svědkem nějaké takovéhle tragédie.
3: A náčelník generálního štábu udělil taky odznaky za zásluhy, za dlouhodobou a významnou službu v armádě. Za víc než 30-letou kariéru je dostal třeba Petr Novotný, který se mimo jiné účastnil řady zahraničních bojových misí.
6: Začínal jsem v Bosně, kdy byl vlastně mise UNPROFOR, IFOR a ty pozdější. Potom několik nasazení v Afghánistánu, Irák, Kuwait. Samozřejmě jsem na to hrdý, protože nedostane to každý a jsem rád, že na sklonku své kariéry jsem toho dosáhl.
3: Armádní vyznamenání získalo taky dalších asi 5 desítek vojáků, ale i civilních pracovníků v armádě. Jakub Vik, Český rozhlas.

0: Máme krátce po 6:15, posloucháte Český rozhlas České Budějovice, jdeme za počasím.
1: Počasí.
0: Aktuální teploty 7 až 4 stupně Celsia, v údolích až 0 a ojediněle přízemní mrazíky. A co nám rosničky slibují na dnešní sváteční den? Ráno bude jasno až polojasno, ojediněle s mlhami. Během dne očekáváme polojasno až oblačno, přehánky jen výjimečně, zejména na horách. Později odpoledne se oblačnost částečně rozpustí. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů, nejvyšší teploty na horách 13 až 16 stupňů Celsia. Povane slabý vítr ze severních směrů o rychlosti 1 až 4 metry za sekundu, předpokládané množství srážek do 1 mm a rozptylové podmínky dobré.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání.
0: Už za chvíli vás pozveme na několik pietních akcí, které jsou úzce spjaté s dnešním výročím Dne vítězství. A pod naši rozhlasovou lupu si v tipech pro volný čas vezmeme také taneční ligu. Tak si na to počkejte.
1: Jihočeské ráno s Adélou Jirkalovou.

0: Tipy pro volný čas.
1: Pietní akt k uctění památky obětí druhé světové války začne dnes v Českých Budějovicích na hřbitově svaté Otýlie v 10 hodin u pomníku obětem Heydrichiády. Od 10.30 začne u památníku padlých vojínů s vystoupením pěveckého sboru Karmína. Pietní vzpomínkové akce dnes od 10 hodin organizují také v Písku, například na lesním hřbitově od 10:45 nebo u památníků u zemského hřebčince od 11:30. Cirkus plac pod hvězdou ve Strakonicích bude dnes od 12 do 16 hodin patřit farmářským trhům. V Českobudějovické sportovní hale pořádají dnes od 9 do 18 hodin taneční ligu dospělých ve standardních a latinskoamerických tancích. Velkou cenu hejtmana i primátorky. Oslavy osvobození Sedlice vypuknou dnes kolem poledne, kdy přijede konvoj z výstrojí tehdejší americké armády. Pietní akty se odehrají u radnice u pomníku obětem světových válek. Od 18 hodin tam otevřou kemp s ukázkou života v dobovém táboře. Květinová pouť je dnes od 16 hodin v poutním kostele na Nebevzetí Panny Marie v Kájově. Mše začne v 17 hodin. První ročník festivalu Houkačky začne dnes v 10 hodin v kempu pod Hrází. Do 17 hodin tam můžete vidět přehlídku zásahů a záchranářské techniky v podání hasičů, zdravotníků, policistů, vojáků, lesníků i vodohospodářů. Sraz veteránů dnes od 11 hodin můžete vidět v obci Moraveč u Mladé Vožice. A na starém hřbitově v Bechyni dnes od 10 hodin začne pietní akt u památníku padlých, umučených a popravených. Tak věřím, že jste se v tento významný sváteční den nechali inspirovat. Pět 53 máme právě teď, blíží se nám čas pro další zprávy. Už za chvíli do studia Českého rozhlasu České Budějovice dorazí kolegyně Petra Pitra. Tak si na zprávy počkejte a teď už Jana Chládková.

Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu Radio.

0: Je 6 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Papež Lev XIV. Je přesně rok v čele katolické církve. Vimperk přidá 400 tisíc korun městským službám na pohonné hmoty. Sochy z písku letos na náplavce u Kamenného mostu v Písku přiblíží příběh řeky Otavy jako životodárné tepny regionu. Teploty na jihu Čech dneska vystoupí k 21 stupňům, na horách k 16. Pohodové sváteční ráno vám přeje Petra Pitra. Přesně před rokem zvolil sbor kardinálů Lva 14. papežem. V čele katolické církve je Robert Francis Prevost jako první Američan a jako první řeholník řádu augustiniánů.
2: Abemus papam.
3: Nedlouho po oznámení o zvolení papeže už v prvních projevech Lev 14. mluvil kromě italštiny a španělštiny často i ve své rodné angličtině. A to třeba o rizicích umělé inteligence. Podle italského deníku Il Folio byl Lev 14. v prvních měsících v úřadu ve svých vyjádřeních umírněnější než jeho předchůdce František. Při letošní cestě nového papeže po čtyřech afrických zemích ale nepřímo vystoupil proti americké válce v Íránu. A vyzýval taky k humánnímu zacházení s uprchlíky. Za to všechno ho opakovaně ostře kritizoval americký prezident Donald Trump. Lev 14. dosud kromě Afriky navštívil ještě Turecko, Libanon nebo Monako. Jiří Kordík, Český rozhlas.
0: Městské služby města Vimperk získají příspěvek 400 tisíc korun. Radnice tím reaguje na vysoké ceny pohonných hmot. Peníze budou městské služby čerpat do června na základě měsíčního vyúčtování, popisuje starostka z hnutí STAN Jaroslava Martanová.
4: My už jsme tuhle situaci řešili obdobně v roce 2022 po vypuknutí války na Ukrajině. Máme přijatou smlouvu o doplatku a městské služby nám budou měsíčně posílat vyúčtování, o jaké navýšení se jednalo.
0: Otava plyne, písek tvoří, to je téma jubilejního 20. ročníku výstavy Soch z písku, které budou stát na náplavce u Kamenného mostu v Písku. Čtyři sochaři vytvoří 8 soch, které budou až 3,5 metru vysoké. Co budou znázorňovat, popsala Edita Kučerová z odboru školství a kultury městského úřadu.
5: Od personifikace řeky Otavy přes Kelty jako první rýžovníky zlata až po založení královského města a legendu o Jelením mostě. Chybět nebude ani současný písek a písecká věž pojatá jako symbolický stroj času. Pět hlavních velkých soch doplní 3 menších, u mostu třeba bude na hlídce vodník.
0: Vernisáž soch se uskuteční 20. května.
1: Počasí.
0: Obloha na jihu Čech je jasná až polojasná, ojediněle se můžou objevovat mlhy. Během dne bude polojasno až oblačno a jen výjimečně se můžou vyskytnout přehánky. Platí to hlavně pro hory. Později odpoledne čekáme částečné rozpouštění oblačnosti. Maximální teploty budou dneska mezi 18 a 21 stupni, na horách naměří od 13 do 16 stupňů. Vítr vane slabý severních směrů a biozátěž je na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: I tentokrát mám pro řidiče dobré zprávy. Na jihu Čech se jezdí bez nehod a provoz zůstává klidný. Přejeme všem šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: I po 6. hodině pokračuje vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Od mikrofonu vás zdraví Adéla Jirkalová a hudebně vás pozdraví hned v zápětí Miroš Birka a Denisa. Nejdřív byly na noc potřeba dvě přikrývky, teď stačí jedna. Jak v kempech na Vysočině ubývá potřeba se v noci balit do teplých lůžkovin, přibývá v nich lidí. Jaký je o ubytování v přírodě zájem, se dozvíte už za chvíli z reportáže.

0: Teplé počasí už láká první dovolenkáře do kempů. Plnit se začínají i na Vysočině. Provozovatelům na začátku sezóny pomáhají také opáteční svátky prodloužené víkendy. Do kempů na Vysočině jezdí nejen Češi. Třeba ve Víru na Vysočině je prakticky stejně i Holanďanů.
1: Tentokrát jsem vzala tátu. Je tu poprvé.
2: Oba jsme samotáři. Tak cestujeme spolu.
3: Na brzkou dovolenou přijeli Petra s Antonem od nizozemského pobřeží. Užívají tepla, i když noci jsou zatím chladnější.
1: První noc jsem potřebovala dvě přikrývky, ale teď stačí jedna. Uvnitř je ale dobře a máme tam topení.
4: Máme tady kamna na pelety, je to pro hosty jednoduché, protože zmáčknou tlačítko.
3: Taky majitelka Anik Timmermans do kempu u Víru dřív jezdívala jako host.
4: Byli jsme tady poprvé na dovolené v roce 2007 a v roce 2014 nám řekl minulý majitel, že končí. A tak jsme si řekli, pojďme to probrat. A před 11 lety jsme se sem přestěhovali.
3: Sezónu začali minulý týden. Zatím hosté jezdí hlavně do apartmánů ve větších chatách. Brzy dojde i na menší chatky, karavany a stany.
4: Příští víkend bude rušný, protože máme o den delší víkend. Tohle je zlatý apartmán, jak vidíte. Nedávno jsme ho renovovali.
5: Tady máme nějaký turistický informační materiály, postupně se to dál dovybavuje.
3: Kemp u Pilské nádrže, nedaleko Žďáru, má novou recepci. Ukazuje mi ji ředitel Radim Technik.
5: Největší nápor jsme zatím asi zažili teď v tenhle prodloužený víkend 1. května až 3. května, kdy těch lidí tady bylo opravdu velké množství.
3: Teď jsou hosty hlavně důchodci a školní výlety. Kempy doufají v příznivé počasí hlavně přes prázdniny. Ze Žďárska Daniel Zach, Český rozhlas.
6: Český rozhlas České Budějovice, písně.

0: Barry, Robin a Morris Gibb ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice, tedy kapela Bee Gees. Sejdeme za počasím.
1: Počasí.
0: Ve Velešíně jasno, 4 stupně, krásné dobré ráno vám všem přeje Andulka. Krásné sváteční ranko od Vimperka, 5 stupňů, oblačno, příjemný pohodový den, hlavně hodně zdravíčka, sluníčka všem přejí Fandové a Ferdoušek. Děkujeme za vaše SMSky, co dodává Český hydrometeorologický ústav, se kterým se mimochodem živě spojíme přibližně za půl hodinky, tak ráno bude jasno až polojasno, ojediněle s mlhami, během dne očekáváme oblačno až polojasno, přehaňky jen výjimečně na severu kraje, k večeru se oblačnost částečně rozpustí. Dnešní nejvyšší teploty se budou pohybovat kolem 18-19 stupňů Celsia, nejvyšší teploty na horách mezi 14 až 17. Povane slabý, proměnlivý, postupně sever nebo severovýchodní vítr o rychlosti do 4 metrů za sekundu. Ráno bude ale i klidno. Předpokládané množství srážek dnes do 1 mm a rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, během dne už ale dobré.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: nocí.
1: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice a dnes po 13. hodině opět otevřeme na našich vlnách naši poradnu o zdraví a zdravém životním stylu. A to s Patrikem Rozehnalem a doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Oba teď zdravím a ptám se, jakéže téma se bude právě dnes rozebírat.
2: Dobrý den.
3: A hezký poslech.
2: Dnes se vrátíme k tématu, které překvapivě zaujalo mnoho z vás. Probereme takovéto nepříjemné, neustálé utírání kapiček z nosu, protivnou slabou rýmu.
3: Prostě, když vám teče z nosu, máte ucpané dutiny, probouzíte se s plným nosem a podobně.
2: Kdysi jsme to s vámi probírali, ale zůstalo mnoho dotazů, na které se nedostalo. A my chceme odpovědět aspoň této části z vás a přidat další zajímavé informace.
3: Proto vás zveme

0: Je půl sedmé.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Větší obchody dneska mají zavřeno, výjimku mají prodejny na vlakových a autobusových nádražích a letištích, lékárny nebo třeba benzínové pumpy. Dodržování zákona bude kontrolovat Česká obchodní inspekce. Pietní akt u uctění památky obětí druhé světové války se dneska bude konat v Českých Budějovicích na hřbitově svaté Otýlie. Začátek je v 10 hodin u pomníku obětem Heydrichiády. Pietní vzpomínkové akce organizují taky v Písku na lesním hřbitově nebo u památníku u zemského hřebčince. U příležitosti dne vítězství dneska na Jindřichohradeckou úzkokolejku vyjede parní vlak. Cestu z Jindřichova Hradce a zpátky doplní historický program. Rekonstrukci dobových událostí z roku 1945 předvedou v terénu i ve vlaku členové klubu vojenské historie KVH 44. Společnost Gepard Express zveřejnila podrobnosti k jízdě na svých webových stránkách. Čeští hokejisti zvítězili v úvodním duelu na švédských hrách nad domácí reprezentací 3-1. Švédům tím skončila neporazitelnost na evropských turnajích v této sezóně. Dva góly Čechů dal Michal Kovarčík, jednou se trefil Kristián Reichl. O víkendu čekají české hokejisty ještě zápasy s Finskem a se Švýcarskem. Jih Čech je jasný až polojasný, ojediněle mlhavý, během dne bude polojasno až oblačno a výjimečně hlavně na horách se objeví přehánky. Později odpoledne se oblačnost částečně rozpustí. Teploty vystoupí k 21 a na horách k 16 stupňům. Vítr je slabý a biozátěž nízká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Pozor na silnici číslo 4 u Vimperka, nákladní auto tam sjelo do příkopu, na místě je právě teď policie, projíždějte tudy se zvýšenou opatrností. Přejeme všem šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: I nadále krátce po půl sedmé posloucháte Jihočeské ráno na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. Bývaly doby, kdy policejní psovod a pes nebývaly zas tak často k vidění. I tento obor kdysi začínal a možná tomu nebudete věřit, ale měl své prvopočátky spojené s jižními Čechami. U zrodu české četnické kynologie totiž stály dva Jihočeši, Theodor Rotr a Josef Ježek. Více se o nich dozvíte už za chvíli v Jihočeské vlastivědě, kterou dnes připravili archivář Jiří Cukr a redaktor Zdeněk Zajíček. A právě teď večírek za koncem zpívá Anna K. Příjemný poslech.

0: Průkopníci četnické kynologie položili základy výcviku služebních psů na jihu Čech. Více si k tomu řekneme v Jihočeské vlastivědě. Využití psů bezpečnostními složkami státu se datuje k přelomu 19. a 20. století. V krátkém sledu za sebou našli uplatnění nejprve u armády a později u policie a četnictva. Průkopníky české kynologie byli Theodor Rotter a Josef Ježek. Krumlovský rodák Rotter už před první světovou válkou inicioval zřízení státního psince a cvičiště pro četnické psy ve svém působišti v Písku. Zařízení po rozpadu Rakouska-Uherska zaniklo, ale navázalo na něj jiné, zřízené z kraje 20. let v Nových Hradech zásluhou Josefa Ježka. Prostory a zázemí pro výcvikové středisko poskytl hrabě Bukvoj. Prvního kurzu se počátkem roku 1923 zúčastnilo 14 psů. Po závěrečných zkouškách vybrala zkušební komise pod Ježkovým předsednictvím takové psy, kteří byli následně přiděleni do služby. Kurzy se v Nových Hradech opakovaly do roku 1925, kdy byl ve středočeských Pišelích zřízen ústav pro chov a výcvik služebních psů četnictva. Závěrem dodejme, že Josef Ježek byl klíčovou postavou nejen v případě služební kynologie, ale i v organizování celého československého četnictva. V letech 1939 až 1942 také zastával post protektorátního ministra vnitra.
1: Český rozhlas České Budějovice.

0: počasí.
1: Minutku před 6:45 jdeme takto ve svátek na počasí s meteorologem Tadeášem Gregorem. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Prozraďte, jaké je aktuálně počasí?
2: Aktuálně máme v jižní polovině kraje jasno nebo skoro jasno, v té severní pak polojasno až oblačno. Ojediněle se také vyskytují mlhy. A jako oblačnost se liší i teploty. Na severu máme až 8 stupňů, v té jižní polovině kraje mezi 3 a 6 stupni Celsia. V Českých Budějovicích máme skoro jasnou oblohu, 5,5 stupně Celsia, vane jižní vánek, 1 metr za sekundu, tlak je 1018 hektopaskalů, tlaková tendence slabý vzestup. Churáňov hlásí 2,5 stupně a Kouřmo.
1: Mnoho našich posluchačů má dnes volno, protože si připomínáme Den vítězství, je tady svátek, tak jaký bude?
2: Ráno bude ještě jasno až polojasno, ojediněle s mlhami, ale během dne bude převažovat oblačná až polojasná obloha. Přeháňky se vyskytnou jen výjimečně na severu kraje. K večeru bude oblačnosti ubývat. Dnešní maximální teploty mezi 17 a 20 stupni, na horách 14 až 17 a bude vát slabý proměnlivý, postupně severní nebo severovýchodní vítr do 4 metrů za sekundu. Ráno bude i klidno. Biozátěž dnes na jedničce.
1: Kolik nám dnes vyšlo a v kolik zapadne sluníčko?
2: Slunce vyšlo v 5:30 a zapadne pak 2 minuty před 8:30 večerní. Jinak rekordní teploty pro dnešní den z roku 2003 je ta maximální, a to 29,3 stupně. Ta minimální už je z roku 1909, a to -1,3 stupně. Průměrná teplota pro dnešní den 13 stupňů Celsia.
1: Co slibuje předpověď pro dnešní noc a zítřejší, tedy sobotní den?
2: V noci bude zpočátku polojasno nebo skoro jasno, ale během noci oblačnosti přibude. K ránu se ojediněle vytvoří mlhy. Noční minima mezi 8 a 5 stupni, na horách 5 až 2. Obdevát slabý, proměnlivý vítr převážně ze severních směrů do 4 metrů za sekundu. A zítra přes den polojasno až oblačno. Odpoledne se na horách jen výjimečně vytvoří přeháňka. Večer se bude vyjasňovat. Zítřejší maxima mezi 19 a 22 stupni, na horách 15 až 18 a bude vát slabý severní nebo severovýchodní vítr 1 až 4 metry za sekundu. Biozátěž zítra na jedničce.
1: Byl s námi meteorolog Tadeáš Gregor. Prozatím děkuji a za hodinu opět zavolám. Tak naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Vesele a zdravě. Rozhlasová poradna s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Vesele a zdravě. Každý pátek po 13. hodině v našem vysílání a na webu veseleazdravie.cz.
1: A v rozhlasovém seriálu O dlouhověkosti za chvíli představíme paní Hanu, které je 101 let. I v tak vysokém věku bydlí doma a navíc sama. Podrobně už za chvíli ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. A do té doby kapela Jelen. Dobré ráno, příjemný poslech. Další.

0: rád.
1: Světově uznávaný britský přírodovědec David Attenborough má dnes sté jubileum, o tom už jsme v kalendáriu s datem 8. května hovořili. A i Hana Pešková je neuvěřitelná dáma, její 101 let. Stále bydlí doma a navíc sama. Jako architektka se zajímá o nejrůznější stavby a miluje audioknihy. V rozhlasovém seriálu o stoletých lidech ukázala, že si umí poradit i s chytrým mobilem.
0: Paní Hano, vám je 101 let, jste ročník 1924. Jak se cítíte?
2: No, jak v kterém směru. Když jde o pohyb, tak to je potíž. A jinak se cítím celkem dobře, no.
0: Vidím, že máte naslouchátka.
2: Naslouchátka.
0: Vám to sluší? Barvíte si vlasy? Dbáte o to, abyste měla jiné než šedivé?
2: No, tak mám je nabarvené.
0: Vy se po bytě pohybujete pomocí chodítka.
2: Pomocí chodítka.
0: Máte i nějaké speciální pomůcky, třeba vyšší postel, nebo tady máte křeslo, které je polohovací.
2: To je výborná věc, když je to hrozně ošklivý.
0: To vás jakoby vyloží a vy lehčeji se zvednete. Vy máte chytré hodinky?
2: No, chytré, hlídají mě. Několikrát za den sem volají, jestli jsem v pořádku. A když je potřeba, tak zavolaj pomoc.
0: Unikátní je, že vy bydlíte sama v pražském bytě. Jak je to možné? Jak se to dá všechno zvládat?
2: Dá se to zvládat, když mě pomáhá mnoho lidí. Tak třeba pečovatelé, no, sem chodí střídavě.
0: A vy máte obě dcery v zahraničí. Dcera Šárka je teď v Česku z Kanady na návštěvě. A vy jste s maminkou denně v kontaktu, na dálku. Vy i objednáváte jídlo, naklikáváte na českém webu potraviny a pak přijede za maminkou kurýr.
3: Ano, v podstatě to není problém, protože sortiment už známe, protože už to děláme delší dobu. Nejsložitější na tom je zjistit, co není v lednici. Takže pak se někdy stane, že je tam něco třikrát.
0: Vaše maminka má chytrý telefon, ten je dobrý na aplikace, abyste byli ve spojení.
3: Ano, že se jí vidíme, že jo.
0: Jak vám je pohodlné používat dotykový telefon, paní Hano?
2: Normálně, to je docela příjemné.
0: Můžu se podívat, jak vám to jde?
2: Otvírání, že?
0: Odemykáte?
2: Tadyhle mám to čtení, to je důležitá věc.
0: Vy posloucháte totiž přes mobil detektivky. Jo. A co posloucháte za detektivky?
2: Je to detektivka, která se odehrává ve Francii.
0: Pustíte nám?
3: Máme, co tady doslucháte. Jo,
2: tak... Já nevím, která to je. Zvuk z mobilu mi jde do naslouchátek a já si můžu zařídit, že to slyším jenom já.
0: Takže takhle trávíte čas. Jednak, že přijdou pečovatelé a jednak třeba... si posloucháte nějaké audioprojekty.
2: No jinak mě všechno dlouho trvá, čili já ten den vyplním různou činností anebo taky nečinností, že jo, jak kdy.
0: Vy jste architektka, například jste dělala, jste spoluautorkou pražského kulturního domu Eden. Zajímáte se o nejrůznější stavby dál pořád?
2: No, zajímám se. Těch staveb, které se mně líbí, je hodně. Spíš stavby takového jako trochu rostlého charakteru.
0: Co vám dělá radost?
2: Moje děti a moji vnuci, moje rodina prostě. A jinak sluníčko, potěšení z květin, který vidím, spoustu věcí.
0: Máte nějakou radu směrem k lidem?
2: Lidem je někdy těžko radit, ale... Prostě nebojovat, dohodnout se.
0: Říká Hana Pešková, které je 101 let. Fotky a článek najdete na webu i rozhlas.cz. Veronika Hlaváčová, Český rozhlas.

0: Chcete nahlédnout do zákulisí rozhlasového vysílání a zažít rozhlas trochu jinak?
1: Zajímá vás, jak vznikají pořady, které každý den posloucháte?
2: Přijďte na Den otevřených dveří Českého rozhlasu České Budějovice.
3: V sobotu 16. května od 10 do 16 hodin v budově rozhlasu u Třílvu 1 v Českých Budějovicích.
4: Po celý den pro vás budou připravené komentované prohlídky studií, odkud denně vysíláme.
5: Zahrají Jelly Boys, vystoupí Epidemie a rozhlasový swingový orchestr.
1: Radek Bakalář vás zavede do světa kouzel a iluzí.
0: Alois Sasman nabídne vyprávění o kořenech a příbězích našich předků.
4: Více informací najdete na webových stránkách budějovice.rozhlas.cz a na našem Facebooku.
2: Těšíme se na vás v Českém rozhlase České Budějovice.
6: Je 7 hodin.
7: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
8: Po přestřelce v Hormuzském průlivu Trump varuje, pokud Írán nepodepíše mírovou dohodu, přijdou tvrdší údery. Ve Vodňanech dneska odhalí kameny zmizelých rodiny Rubínových. Festival Houkačky ve Vyšším Brodě ukáže první pomoc nebo výstavu záchranářské techniky. Jih Čech bude polojasný až oblačný s teplotami kolem 18 stupňů. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Íránské revoluční gardy se pokusily zabránit proplutí 3 amerických torpédoborců Hormuzským průlivem. Poslali na ně rakety, drony i rychlé čluny. Americké námořnictvo útok odrazilo a v odvetě ostřelovalo i cíle na pevnině. Teherán to označil za porušení příměří a slíbil odplatu. Donald Trump naopak tvrdí, že klid zbraní dál trvá, ale pohrozil, že pokud Írán nepodepíše dohodu o ukončení války, vyhodí celou zemi do povětří.
9: Donald Trump novinářům řekl, že pokud nedojde k příměří, uvidí z Íránu stoupat jeden velký záblesk. Apeloval na Írán, aby urychleně podepsal mírovou dohodu, protože jinak prý zemi čeká spousta utrpení. Prohlásil, že příměří stále platí a Washington nemá zájem o eskalaci. Americký prezident nechal poslat Íránu jednostránkový návrh k ukončení války. Teherán prý návrh studuje, ale dosud na něj Trumpovi nedal oficiální odpověď. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Český rozhlas.
8: Odhalení kamenů zmizelých dneska lidem ve Vodňanech připomene den vítězství. Pietní setkání začne v 10 hodin dopoledne v parku před kulturním domem. Pak se půjde k poliklinice, kde odhalí kameny rodiny Rubínových. Židovská obec byla ve Vodňanech podle místostarostky Lenky Grintalové poměrně velká a ve městě měla i vlastní synagogu.
10: Po druhé světové válce se nevrátil skoro nikdo, tak ta židovská obec v Vodňanech zanikla. Synagogu si pronajala naše městská galerie. My jsme předloni tu synagogu od židovské obce koupili a zavázali jsme se k tomu, že uvnitř bude výstava, která bude připomínat místní židovskou obec a holokaust.
8: Vzdělávací festival s názvem Houkačky dneska zaplní kemp pod Hrází ve Vyšším Brodě. Akce začíná v 10 hodin dopoledne. Návštěvníkům představí práci policistů, hasičů nebo záchranářů.
11: Jak uvedli organizátoři na webu, festival Houkačky nabídne třeba praktickou ukázku první pomoci nebo představí práci psovodů. Pro návštěvníky jsou připravené i různé aktivity zaměřené na bezpečnost silničního provozu. Součástí akce je i výstava záchranářské techniky. Z Vyššího Brodu Eliška Kotlínová, Český rozhlas.
7: Počasí.
8: Tlak vzduchu byl v 6 hodin ráno v Českých Budějovicích 1018 hektopaskalů. Obloha na jihu Čech je teď jasná až polojasná, během dne bude polojasno až oblačno, jen výjimečně se můžou na severu kraje vyskytnout přehánky. K večeru se oblačnost částečně rozpustí. Maximální teploty budou mezi 17 a 20 stupni, na horách pak naměří od 14 do 17 stupňů. Vítr vane slabý, proměnlivý, postupně bude severní nebo severovýchodní a biozátěž již je na jedničce.
7: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
8: Pozor si stále dávejte na silnici číslo 4 u Vimperka. Policie tam řeší nehodu nákladního auta, které sjelo do příkopu. Přejeme všem řidičům šťastnou cestu.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Sedm hodin k tomu 4 minuty. I nadále posloucháte Jihočeské ráno s Adélou Jirkalovou, a to tady na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. Děkujeme, že nás ladíte, a odměnou vám budou například činasky s Kapradím, také kapela Elan, a hned na úvod této hodiny vás potěší obyčejný muž Petr Spálený. Mír není samozřejmost, i to v souvislosti s dnešním připomínáním si dne vítězství. Za chvilku v rozhlasovém sloupku zmíní jeho český spisovatel Jan Štifter. Počkejte si na něj. Dobré ráno.

0: Je pátek 8. května, připomínáme si den vítězství nad fašismem, den, kdy vstoupila v platnost bezpodmínečná kapitulace Německa. Prostě na začátku května 1945 skončila druhá světová válka. A je dobré si nejen v ten dnešní sváteční den uvědomit, že mír není samozřejmost, stejně jako svoboda a demokracie. I o tom je rozhlasový sloupek spisovatele a novináře Jana Štiftra.
1: Rozhlasový sloupek.
2: No tak už je to tady zase. Už zase slyším, že tahle země nevzkvétá. Že se nemáme dobře. Lidé kritizují stav věcí z pohodlí svých bytů, z pozice zaměstnanců nebo živnostníků, tedy lidí, kteří mají práci. Ve státě, který má školy, úřady i policii, kde probíhají volby, jejichž legitimitu nikdo nespochybňuje. V zemi, kde se neválčí, kde funguje občanská společnost, kde jdou některé věci ze zhora a jiné ze spodu, kdy se lidé rozhodnou, že společně udělají tuhle zemi lepší. A pak si říkám, je tohle opravdu málo? Věřit a nebát se říkat čemu? Překračovat státní hranici a cestovat s pasem, který má sílu, protože je z respektovaného státu uprostřed Evropy? Chodit do práce 10 měsíců, ale dostat na účet 12 a někdy i 13 platů? Nebát se, že operace zadluží rodinu na další generaci, rozhodovat se sám o svém životě, nečekat, až stát nebo strana dovolí, jestli dítě může studovat. Děsně bych si přál tímhle světem provést svého pradědu a prababičku. Ukázat jim, na co všechno můžeme být hrdí, do jakého bezpečí a pohodlí jsme se prožili. Myslím, že by se ptali, jestli jsme konečně šťastní, jestli už je to konečně ono. Asi bych mlčel, protože bych jim neuměl říct, kolik lidí si myslí, že dobře už bylo. Já osobně ale zatím nepřišel na to, kdy.
1: Český rozhlas České Budějovice, písně.

0: Citlivé tóny kapely Elán. Vysílání Českého rozhlasu České Budějovice, 7:45. Za chvíli už Dionne Warwick a také Bee Gees, Heartbreaker. A do té doby aktuální předpověď počasí.
1: Počasí.
0: A to i s vaší pomocí. V Jindřichově Hradci na sídlišti Vajgar je polojasno až zataženo, klidno, 6 stupňů, pohodový sváteční den přeje Marie, to je první z SMSek pro tuto chvíli. Dobré ráno z Brloha, kde je jasno, klidno a teplota je plus 6 stupňů, zdravý a pohodový sváteční den přeje Marie, Volary, Rafanda plus 2, Mlha, Luděk a Zdeňka. A dobré ráno z Jindřichova Hradce u nádraží, kde je jasno, klidno a teplota 6 stupňů, pohodový prodloužený víkend všem přeje Milan. A co říkají rosničky z Českého hydrometeorologického ústavu? Ráno jasno až polojasno, ojediněle s mlhami. Během dne očekáváme oblačno až polojasno, přehánky jen výjimečně. K večeru se oblačnost částečně rozpustí. Nejvyšší dnešní teploty kolem 18 stupňů, nejvyšší teploty na horách kolem 15 stupňů Celsia, slabý, proměnlivý, postupně severní nebo severovýchodní vítr povane, a to o rychlosti do 4 metrů za sekundu, předpokládané množství srážek jenom do 1 mm a rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, během dne dobré.
1: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
0: Z Nové Hlíny u Třeboně pocházel Karel Čurda, který měl hlavní podíl na odhalení úkrytu parašutistů z výsadků Anthropoid a Silver A a jejich následné smrti. Právě o něm je nový dokument Ivana Studeného, který vám nabídneme právě ve sváteční pátek po 17. hodině. Už za chvíli v našem vysílání uslyšíte ukázku.
1: Jihočeské ráno s Adélou Jirkalovou.

0: Je pátek 8. května. V těchto dnech si připomínáme 81. výročí konce druhé světové války, největší akcí boje proti nacismu v tehdejším protektorátu Čechy a Morava byl zcela jistě atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha v květnu roku 1942. Provedli ho čeští a slovenští výsadkáři vyslaní z Anglie. Jeden z nich je ale později zradil. Jmenoval se Karel Čurda a pocházel z Nové Hlíny u Třeboně.
1: Karel Čurda se narodil 11. října 1911 v jihočeské Nové Hlíně. Otec František byl nádeníkem, matka Rozálie rozená Nováčková v domácnosti.
2: Píše v knize Operace Antropoid epilog z roku 2018 spisovatel Pavel Kmoch.
1: Měl dvě starší sestry a tři bratry. Vychodil obecnou školu ve Staré Hlíně a dvě třídy měšťanky v Třeboni. Po ukončení školy se v roce 1924 začal učit zedníkem. V roce 1926 mu zemřel otec a Čurda se pak živil v různých zaměstnáních. Při odvodu v roce 1933 uvedl do dotazníku v kolonce zaměstnání, že je kočím, respektive koňákem.
3: Pojedeme jako k tomu starému mostu.
4: Pojedeme po tom starém mostě, no. V místní části, který se říká Hvíždělka.
5: Stará Hlína Hvíždělka.
4: Jedeme teda k rodnému domu Karla Čurdy. Je to poslední barák. Říká se tam

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.
1: Je 7:30.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Prezident Petr Pavel se za hodinu sejde s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO. Jednat budou o červencovém summitu NATO v Ankaře. O vedení delegace usiluje prezident, ten ale v seznamu účastníků letu na summit není. Babiše má podle rozpisu cest armádních letadel na summit doprovodit ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů a ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Jaderná elektrárna Temelín otevřela tréninkové centrum, které se zaměřuje na speciální výcvik techniků dodavatelských firem. Ročně proškolí stovky pracovníků 9 technických profesí, jako jsou potrubáři, čerpadláři, armarutáři nebo technici přírubových spojů. Výcvik je zakončený zkouškou, která se skládá z teoretických i praktických testů. Taneční liga dospělých ve standardních a latinskoamerických tancích, velká cena hejtmana a primátorky, se dneska koná v Českobudějovické sportovní hale. Soutěž nejlepších amatérských párů začíná v 9 hodin dopoledne. Letos se můžou návštěvníci těšit i na soutěž třídy A, která je druhou nejvyšší. Po 14. hodině začne v bulharském Nesebaru cyklistické Giro d'Italia. Na startu 109. ročníku italské Grand Tour budou tři Češi. Jan Hirt, který pojede už po 9. a debitující bratři Tomáš a Matyáš Kopečtí. Jih Čech je jasný až polojasný, během dne bude polojasno až oblačno, výjimečně na severu kraje s přeháňkami. K večeru se oblačnost částečně rozpustí. Teploty dneska vystoupí k 20 a na horách k 17 stupňům. Vítr je slabý a biozátěž nízká.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Nehodu nákladního auta stále řeší policie na silnici číslo 4 u Vimperka. Projíždějte tudy opatrně. Přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: 7 hodin, k tomu 32 minut, máme po zprávách s Petrou Pitrou a pokračuje jeho české ráno. Turistické stezky kolem Bechyně a v údolí Lužnice dnes zaplní lidé s batohy a pohorkami. Klub českých turistů tam pořádá jubilejní 50. ročník oblíbeného pochodu. Podrobnosti ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice uslyšíte už za pár minut. A právě teď vám posílám kapelu ABBA. Dobré sváteční ráno.

0: Už po 50. se turisté z Bechyně na Táborsku vydají na svůj tradiční pochod okolím města a údolím Lužnice. Na 5 až 30 kilometrovou trasu první z nich vyrazí už za malou chvíli. Svůj vyhrazený okruh mají i cyklisté, kteří dnes najezdí až 70 kilometrů. A podrobnosti teď ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice proberu s předsedou Bechyňského klubu českých turistů Petrem Chaloupkem, kterého mám na telefonu a přeji dobré ráno.
1: Dobré ráno z Bechyně.
0: Kudy trasy údolím Lužnice povedou? Prozraďte.
1: Takže trasy vedou, když to vemu zkráceně, buď po proudu, anebo proti proudu řeky Lužnice.
0: Tak to jo, jste vzal hodně zkráceně.
1: Je to údolím Lužnice.
0: Ano.
1: je to pochod údolím Lužnice.
0: Slyšíme se?
1: Kopírovat řeku. Slyšíme se, haló?
0: Tak trošičku jsme měli malou teďkon pauzičku, tak ještě jednou poprosím o tu odpověď, kudy ty trasy údolím povedou, prozraďte.
1: Trasy vedou údolím řeky Lužnice po proudu a proti proudu, protože ten pochod se podle toho také jmenuje. Původně pochod šel až do města Tábora, ta trasa je ale 35 kilometrů a dneska už jí víceméně nikdo nechodí.
0: Mm-hmm. Vysutá lávka.
1: Takže 28 kilometrů je maximum.
0: Děkuju za odpověď. Vysutá lávka nad řekou poblíž Židovy Strouhy zůstává od minulého podzimu uzavřená. Museli jste kvůli tomu upravovat trasu pochodu?
1: Samozřejmě museli. Bohužel postavit novou lávku není tak jednoduché, jak jsme si původně mysleli, ale na stavbě lávce už se začalo, už se připravuje dřevo, vrtají se díry na vzpěry. Myslím si, že do konce léta by mohla stát nová lávka. Dokonce se nám podařilo vybrat už velkou částku na celou stavbu lávky.
0: A to je výborná zpráva. Jaký je cíl pochodu a co v něm na turisty čeká?
1: Cíl start a cíl pochodu je v Bechyni v budově muzea turistiky, kterou provozuje takové řídící středisko, dvorek, takže veškerý komfort pro turisty tam máme zajištěný.
0: Výborně. Ať se akce vydaří, počasí tomu přeje. S předsedou Bechyňského klubu českých turistů Petrem Chaloupkem jsme si povídali a mějte krásný den, naslyšenou.
1: Hezký den, naschledanou.
0: A pokračuje vysílání Českého rozhlasu České Budějovice, které vás samozřejmě zve k tomu, abyste dnešek, sváteční den, věřím, že volný, nestrávili doma, ale vyrazili někam ven, protože bude krásně a příjemně a zrovna na tu turistiku se nám to velmi hodí. Teď už Bára a kapela Kabát.

0: A jarní povětří sem opravdu vtrhlo. Máme tady 8. květen. Jaký bude ten dnešní sváteční den? O tom si ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice budeme povídat právě teď, minutku po 7:45.
1: Počasí.
0: A začneme tím, jak máme aktuálně na jihu Čech. Ptám se Tadeáše Gregora. Dobré ráno.
2: Dobré ráno. Na jihu Čech máme polojasno až oblačno, na jihu kraje stále i skoro jasnou oblohu a výjimečně se ještě vyskytují mlhy. Teploty mezi 6 a 10 stupni Celsia. V Českých Budějovicích máme polojasnou oblohu 8 stupňů Celsia, vane jižní vánek 1 metr za sekundu, tlak je 1018 hektopaskalů, taková tendence slabý vzestup. Churáněv hlásí 5 stupňů a západní vánek 1 metr za sekundu.
0: Jaké bude počasí přes den?
2: Ráno se ještě budou vyskytovat ty mlhy jenom výjimečně, během dne pak bude oblačná až polojasná obloha a přehánky jen výjimečně na severu kraje. K večeru bude oblačnosti ubývat. Dnešní maximální teploty mezi 17 a 20 stupni, na horách mezi 14 a 17 a bude vát slabý proměnlivý, postupně severní nebo severovýchodní vítr do 4 metrů za sekundu, ráno bude i klidno. Biozátěž dnes na jedničce.
0: Začíná nám prodloužený víkend, možná nás poslouchají nějací vodáci, tak se přeptám i na stav vody v jihočeských řekách.
2: Na Vltavě ten horní úsek v Národním parku je zakázáno splouvání. Ve Vyšším Brodě teče 58 cm a je to tedy dostatečný vodní stav. Lužnice Pilař hlásí 109 cm, Bechyně 84 cm a Lužnice má tedy vody málo, je nesízdná. Otava v Katovicích má vody také méně, 44 cm, ale už je to dostatečný vodní stav pro splouvání.
0: Mm-hmm. Jaké počasí přinese dnešní noc, tedy noc na sobotu a i zítřejší den?
2: V noci bude zpočátku polojasno nebo skoro jasno, ale během noci bude oblačnosti postupně přibývat. K ránu se ojediněle vytvoří mlhy. Noční minima 8 až 5 stupňů, na horách 5 až 2 stupně a bude vát slabý proměnlivý vítr převážně ze severních směrů do 4 metrů za sekundu. No a zítra přes den pak polojasno až oblačno, odpoledne se na horách jen výjimečně vyskytne přehánka, večer se bude vyjasňovat. Zítřejší maxima 19 až 22, na horách 15 až 18 a bude vát slabý severní nebo severovýchodní vítr 1 až 4 metry za sekundu. Biozátěž zítra na jedničce.
0: A ještě vás poprosím o předpověď pro nedělní den.
2: Neděle bude převážně slunečná, zpočátku s jasnou nebo skoro jasnou oblohou, odpoledne bude oblačnosti od jeho západu přibývat, nejprve té vysoké průsvětné, postupně i mohutnější oblačnosti středního patra. Nedělní minima 9 až 6 stupňů, maxima mezi 21 a 25 stupni a bude vát slabý, postupně mírný jihovýchodní nebo východní vítr 2 až 5 metrů za sekundu.
0: Tak to byla téměř letní, když vezmeme v úvahu tu neděli. Předpověď počasí. S námi byl Tadeáš Gregor a já se s vámi spojím opět za hodinu. Prozatím děkuji.
2: Naslyšenou.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
0: Dnes si v rubrice Co v učebnicích nebylo povíme o appendixu. Jestli si myslíte, že je to totéž, co slepé střevo, za chvíli vás Martin Písařík vyvede z mírného omylu. Ať už nás posloucháte v Táboře, ve Veselí nad Lužnicí, v Dačicích, Prachaticích nebo kdekoliv jinde, přejeme krásné ráno. S vámi Český rozhlas České Budějovice.
1: Jihočeské ráno s Adélou Jirkalovou.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že apendix je důležitou zásobárnou bakterií? Celkem dost lidí si myslí, že apendix a slepé střevo je totéž, ale není to tak. Slepé střevo je první úsek tlustého střeva a teprve z něj vystupuje červovitý výběžek pojmenovaný latinsky appendix. Je obvykle 6 až 10 cm dlouhý a má tloušťku 7 mm. Nikam nevede a tak by se mohlo zdát, že je k ničemu, jenže takhle těla živočichů nefungují, všechno, co si během evoluce ponechala, má svůj smysl. V případě appendixu jsou to prospěšné bakterie. Můžeme si ho představit jako takovou otevřenou garáž nebo kůlnu, kde jsou uskladněné potřebné věci. Když se naruší naše imunita nebo střevní mikroflora, nastupují bakterie z appendixu a pomáhají s jejich obnovou. Když dojde ve výběžku slepého střeva k zánětu, je to obvykle velmi akutní záležitost, která se léčí buď antibiotiky nebo operací. V minulosti se appendix odstraňoval i preventivně při jiných břišních operacích. Dnes se od toho však ustupuje. Vědci doporučují si červovitý výběžek v těle ponechat. Stále ho totiž zkoumají a možná objeví ještě další jeho důležité funkce.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: je 8 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Papež Lev XIV. Je přesně rok v čele katolické církve. Přední vítězství ve Vodňanech odhalí kameny zmizelých, věnované budou rodině Rubínových. Na novém parkovišti v Nádražní ulici v Milevsku bude přes 30 parkovacích míst. Teploty na jihu Čech dneska vystoupí k 20 stupňům. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Přesně před rokem zvolil sbor kardinálů Lva 14. papežem. V čele katolické církve je Robert Francis Prevost jako první Američan a jako první řeholník řádu augustiniánů.
2: Abemus papam.
3: Nedlouho po oznámení o zvolení papeže už v prvních projevech Lev 14. mluvil kromě italštiny a španělštiny, často i ve své rodné angličtině. A to třeba o rizicích umělé inteligence. Podle italského deníku Il Folio byl Lev 14. v prvních měsících v úřadu ve svých vyjádřeních umírněnější než jeho předchůdce František. Při letošní cestě nového papeže po 4 afrických zemích, ale nepřímo vystoupil proti americké válce v Íránu. A vyzýval taky k humánnímu zacházení s uprchlíky. Za to všechno ho opakovaně ostře kritizoval americký prezident Donald Trump. Lev 14. dosud kromě Afriky navštívil ještě Turecko, Libanon nebo Monako. Jiří Kordík, Český rozhlas.
0: Ve Vodňanech dneska uctí památku obětí holokaustu. Po 10. hodině odhalí u budovy polikliniky kameny zmizelých rodiny Rubínových. Podrobnosti má místostarostka Lenka Grintalová z Hnutí pro Vodňany.
4: Tady vlastně bude to místo, kde budou ty kameny osazeny v chodníku. Jedná se o prvních 5 kamenů zmizelých, které jsou věnovány rodině Rubínově. A je to židovská rodina vodňanská, která za druhé světové války byla odvlečena do koncentračního tábora a zemřela. O některých nejsou ani žádné zprávy, kde přesně zemřeli.
0: Nové parkoviště vznikne v Nádražní ulici v Milevsku. Zastupitelé schválili financování akce skoro za 8 milionů korun. Výstavba parkoviště by podle starosty Ivana Radosty z Hnutí Jihočeši 2012 měla začít v polovině roku.
5: Je tam 33 míst, elektrodobíjecí stanice. Je to prostor bývalého hřiště mezi dvěma paneláky. Dneska to hřiště je opuštěné, nikdo tam nesportuje. Tak jsme ho vybrali jako nejlepší řešení.
1: Počasí.
0: Obloha na jihu Čech je jasná až polojasná, během dne bude polojasno až oblačno a jen výjimečně se můžou na severu kraje vyskytovat přehánky. K večeru se oblačnost částečně rozpustí. Maximální teploty budou mezi 17 a 20 stupni, na horách od 14 do 17 stupňů. Vítr vane slabý proměnlivý, postupně bude severní nebo severovýchodní a biozátěž je na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: S omezením počítejte v Českých Budějovicích na dlouhé louce. U sjezdu na Český Krumlov se opravují svodidla a jezdí se tam kyvadlově. Přejeme všem řidičům šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Posloucháte Jihočeské ráno s Adélou Jirkalovou tady na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. Aktuální čas, pojďme si to upřesnit, 8 hodin k tomu 4 minuty. A na svém samém počátku je sváteční páteční den s datem 8. května. A zítra je 9. května a v autokempu Křivonoska u Hluboké nad Vltavou odstartuje 55. ročník Mezinárodní soutěže historických automobilů a motocyklů Křivonoska. Já vám v našem vysílání už za pár minut na čísle 221 55 44 11 nabídnu dvě volné vstupenky právě na samotný start závodu. Mám pro vás soutěžní otázku, tak se dovolejte, uhodněte a lístky jsou vaše. Už za chvíli. Dobré ráno.

0: 8 hodin, k tomu 8 minut. Já už v rukou třímám to důležité lejstro, které dává mě i vám vědět, že už zítra, 9. května, se v autokempu Křivonoska u Hluboké nad Vltavou pojede 55. ročník Mezinárodní soutěže historických automobilů a motocyklů Křivonoska. My pro vás máme soutěž o vstupenky, celkem už jsme jich rozdali dosti a nějaké ještě rozdáme. Třeba v tuhle chvíli můžete získat 2 volné vstupenky na start závodu. Stačí správně odpovědět na naši soutěžní otázku a můžete být u toho, když se historické stroje vydají zítra na trať. 221 55 44 11 je telefonní linka a já se ptám, kdo pak je na telefonu.
1: No, posluchač Honza z Lišova.
0: Já vás zdravím, Honzo do Lišova. Připraven na soutěžní otázku?
1: No, co mi dáte?
0: V roce 2026 vypisuje veterán Car Club České Budějovice zvláštní kategorii pro motocykly Douglas. Prodej těchto motocyklů zastupoval v Praze pan Arnošt Dietz. A já se ptám, ve kterém roce vystavoval stroje na 13. mezinárodní výstavě automobilů v Praze. Chcete možnosti? Asi ano.
1: Chci, určitě to nemám opravdu, no, budu střílet.
0: Taky bych nevěděla a taky bych střílela. 1918 je Ačko, Bčko 1921 a Cčko 1930. Chcete poradit?
1: No, si.
0: Já budu hodná. Zkuste zlatou střední cestu. 1918, 1921 a 1930. No, tak to už jsem vám nemohla.
1: 1921.
0: Ano, nemohla jsem vám poradit více, ale nezlobím se za to na sebe, protože ta otázka byla opravdu těžká.
1: A
0: vy, pane Honzo, získáváte tedy 2 volné vstupenky. Vydržte mi prosím pěkně na telefonu a užijte si sváteční den. Naslyšenou.
1: Já vám moc děkuji, taky naslyšenou.
2: Český rozhlas České Budějovice, písně.

0: počasí.
1: Dnes ráno máme jasno až polojasno, ojediněle s mlhami. Během dne očekáváme oblačno až polojasno, přehánky jen výjimečně na severu kraje. K večeru se oblačnost bude částečně rozpouštět. Nejvyšší teploty 17 až 20 stupňů, nejvyšší teploty na horách 14 až 17, pované severovýchodní vítr o rychlosti do 4 metrů za sekundu, ráno může být i klidno a předpokládané množství srážek při pátku ve svátek do 1 mm. Rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, během dne už ale dobré.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Kde na vás dnes čeká zdravý prospěšný pochod? Kde si můžete připomenout výročí konce druhé světové války? A kde se právě dnes rozezní varhany? I o tom už za chvíli budou tipy pro volný čas.
2: Jihočeské ráno s Adélou Jirkalovou.

0: Kapelu Blondie vystřídají už za chvíli Xindl X a také Marie Rotrová nabídnou další z písniček, které nestárnou. Dobré ráno.
1: Tipy pro volný čas.
0: Swing Band Tábor zahraje dnes v 17 hodin na náměstí v Soběslavi. To je první z typů a mám jich pro vás ještě mnoho. Z tras 10, 13 nebo 19 kilometrů si dnes můžou vybrat ti, kteří se vydají na pochod pořádaný od oddílové klubovny v Rabšachu u Třeboně. Start je od 10, respektive od 9 do 10 hodin. Oslavy dne vítězství pořádají dnes v Jindřichově Hradci. Za pár minut proběhne, konkrétně v 8:30, položení kytic k pamětní desce v Panské ulici. U památníku letců na nábřeží Ladislava Stehny a na rodném domku Františka Peltána ve Zbuzanech. V Mertových Serech začne pěta v 9:45 a v 10:30 na městském hřbitově. Vzpomínkové odpoledne pořádají dnes od 15 hodin v Bernarticích. Začne kladením věnců ke hrobům a pomníkům padlých. Připravili tam také přehlídku historické vojenské techniky a za dobrého počasí od 16:30 se skok parašutistů z Tábora. Oficiálními tréninky začne dnes v 17 hodin ve Vimperku Český pohár horských kol. Výročí konce války si v Lomnici nad Lužnicí připomenou dnes od 17 hodin promenádním koncertem Jihočeského symfonického big bandu. Od 18 hodin je na programu pietní akt. Klub českých turistů v Bechyni dnes pořádá 50. ročník pochodu a cyklojízdy údolím řeky Lužnice. Start je od Muzea turistiky v Bechyni v Široké ulici od 8 do 10.15. Do Zlivy se můžete vypravit na cyklomaraton. Začíná dnes v 9.30. V Husinci u Prachatic dnes pořádají běh pro zdraví. Start je ve 14 hodin v areálu Ostrovec. V Zámecké jízdárně v Českém Krumlově dnes od 19 hodin zazní rokově symfonický koncert se solisty Danem Bártou, Otou Balážem a dalšími. Závod mladých hasičů v běhu na 60 metrů s překážkami jako memoriál Václava Hanzala můžete dnes od 9 hodin vidět v Borovanském sportovním areálu. A na závěr varhaní koncert v podání renomovaného varhaníka a profesora Pražské konzervatoře Michala Novenka zazní dnes v 19 hodin na zámku v Jindřichově Hradci. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice.

železa, jsem spíš dřevo. A proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Dá mladá žena přednost hlasu svého srdce nebo rozumu? Barbora Munzarová a Jiří Dvořák v příběhu o lásce a odpovědnosti Vůně vanilky. ČT2. Pro záchranu židovského chlapce bude maďarská vdova riskovat vlastní život. Premiéra filmu Emma a smrtihlav. A ČT Art uvede v premiéře strhující koncert britské hudební legendy plný nesmrtelných hitů. George Michael v Londýně. Páteční večer s Českou televizí.
1: Je 8:30.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Obchody nad 200 metrů čtverečních dneska mají kvůli státnímu svátku zavřeno. Výjimku mají prodejny na vlakových a autobusových nádražích a letištích, lékárny nebo třeba benzínové pumpy. Dodržování zákona bude kontrolovat Česká obchodní inspekce. Pietní akt k uctění památky obětí druhé světové války se dneska bude konat v Českých Budějovicích na hřbitově svaté Otýlie. Začátek je v 10 hodin dopoledne u pomníku obětem Heydrichiády. Pietní vzpomínkové akce organizují taky v Písku, na lesním hřbitově nebo u památníku u zemského hřebčince. U příležitosti dne vítězství dneska na Jindřichohradeckou úzkokolejku vyjede parní vlak. Cestu z Jindřichova Hradce do Nové Bystřice a zpátky doplní historický program. Rekonstrukci dobových událostí z roku 1945 předvedou v terénu i ve vlaku členové klubu vojenské historie KVH 44. Společnost Gepard Express zveřejnila podrobnosti k jízdě na svých webových stránkách. Čeští hokejisti zvítězili v úvodním duelu na švédských hrách nad domácí reprezentací 3-1. Švédům tím skončila neporazitelnost na evropských turnajích v této sezóně. Dva góly Čechů dal Michal Kovarčík, jednou se trefil Kristián Reichl. O víkendu čekají české hokejisty ještě zápasy s Finskem a Švýcarskem. Jih Čech je jasný až polojasný, během dne bude polojasno až oblačno a výjimečně na severu kraje s přeháňkami. K večeru se oblačnost částečně rozpustí. Teploty vystoupí k 20, na horách k 17 stupňům. Vítr je slabý a biozátěž nízká.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Opatrně projíždějte stále po silnici číslo 4 u Vimperka. Policie tam řeší nehodu nákladního auta, které sjelo do příkopu. Přejeme všem šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Jihočeské ráno stále s vámi, bylo 8:30 a my míříme k dalšímu dnešnímu zajímavému rozhovoru. Vlak z Jindřichova Hradce vyjede jako německý a vrátí se s českou vlajkou a plný českých povstalců. Jak mohl vypadat den vítězství v roce 1945, předvede dnešní speciální jízda na úzkokolejce z Jindřichova Hradce do Nové Bystřice. Na trať se při té příležitosti vrátí po 3,5 letech také historický parní vlak. A my detaily přidáme už za pár chvil, počkejte si na ně. Teď už ovšem Jan Kalousek a další z písniček, které Chodím ulicí. Dobré páteční sváteční ráno.

0: Výlet parním vlakem do historie můžete zažít dnes v Jindřichově Hradci. Stroj odtud zamíří do Nové Bystřice a stane se dějištěm rekonstrukce historických událostí z roku 1945. A to díky spolupráci úzkokolejky s klubem vojenské historie KVH44. Předseda tohoto spolku Tomáš Emr je teď s námi ve vysílání a já mu přeji dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Jak vlastně, pane Emre, vznikla spolupráce vašeho klubu a provozovatele úzkokolejky společnosti Gepard Express?
1: To je poměrně vtipná historka, protože náš poměrně nový člen pracuje na drahách a v rámci jednoho večírku se domluvil právě s topičem parní lokomotivy, že by tady ta událost nějakým způsobem mohla vzniknout. A my, jelikož já osobně i naši členové jsme jako velký fandové tady toho projektu Jindřichohradeckého úzkokolejky a poměrně nás mrzelo to, jakým způsobem se to s ní vyvíjelo v minulosti, tak ve chvíli, kdy se otevřela tady ta možnost vlastně podpořit tady ten projekt, tak jsme vlastně neváhali a skrze to tady to spojení jsme se spojili i s vedením, nabídli jim naše služby jako v podstatě formou sponzorského daru našeho klubu a dokázali jsme domluvit takovouhle akci, která nám velice dobře vycházela ve spojení právě tady toho prvního vlaku směr Bystřice ke krásnému datumu 8. května, tedy ve většině Evropy konec druhé světové války, což je ostatně i naše primární zaměření našeho klubu, tak jsme se rozhodli udělat tady tu akci, která aktuálně probíhá.
0: Tak vidíte, na večírcích vznikají i dobré nápady, toho jste důkazem. Cesta mezi Jindřichovým Hradcem a Novou Bystřicí bude plná dramatických událostí. Můžete nám trošku přiblížit, co se cestou odehraje?
1: Rozhodně. Nějakým způsobem se vydá vlak z Jindřichova Hradce, který bude reprezentovat právě vlak smíšený částečně s armádním obyvatelstvem, částečně tady budou i lidi, kteří v dobových kostýmech budou reprezentovat civilní obyvatelstvo a budeme sehrávat různé scény právě z období konce druhé světové války a tehdy už končícího protektorátu Čechy a Morava, kdy právě to budou jednotlivé interakce mezi civilním obyvatelstvem, armádou, povstalci, ale můžu uklidnit lidi, co sebou případně by chtěli přivést děti nebo pejsky. V tuhle chvíli bude veškerá tady ta interakce nějakým způsobem bez střelby akustický, takže není čeho se bát. Bude spojená s výstavou historických zbraní, historických reálií. Budou tady lidi, co budou ochotní to komentovat, pro ty, co se neradi ptají, tak exponáty budou vybaveny i různými popisky o té technice, ale nebojte se kohokoliv oslovit, milé rádi se vám budou věnovat.
0: Vy už jste to trošičku nastínil, na místě bude tedy hodně dobového vybavení, co například budou lidé moci vidět?
1: Asi mezi ty nejzajímavější exponáty, co jsme dneska přivezli a už jsou navagónovaný na vagónech, tak jsou samozřejmě od německých kulometů až po pěchotní dělo, respektive jeho repliku, kterou si můžou zájemci nejen prohlídnout, ale i ošahat. A samozřejmě asi jeden z nejzajímavějších exponátů je originál legendárního německého minometu Granatwerfer 34.
0: Vlak vyjede už za chvilku. Jak to teď na nádraží vypadá?
1: Tady na nádraží už zrovna se teda vypravuje ještě civilní vlak před tím naším, ale už se tady začínají scházet lidi, začínají se ptát, začínají si nakupovat lístky a připravovat se na jízdu, takže už je to poměrně dost živo.
0: To je krásná zpráva. Na závěr, kde ještě vás lidé můžou vidět?
1: pro nás tady to je v podstatě takovým trochu zakončením tady té květnové sezóny, tady toho našeho, asi co se týče nějakých našich veřejných aktivit, tak toho našeho primárního zájmu. Samozřejmě nás čeká pár dnů dětí a podobných aktivit, ale není to nic, k čemu bych aktuálně mohl dát datum. Každopádně, když by všechno selhalo, tak příští rok si doufám, že se ze společností Gepard Express zase dohodneme. A jednou z našich větších akcí samozřejmě je i Army Day na Hluboký u Českých Budějovic. Takže případně, ale samozřejmě budeme nějakým způsobem dávat aktuality, ať už na naše sociální sítě, nebo na náš web kvh44.cz.
0: Za klub vojenské historie byl s námi ve vysílání předseda tohoto spolku Tomáš Emr. Děkuji za váš čas a přeji, ať se tato sváteční významná akce vydaří. Naslyšenou.
1: Děkuji moc krát. Naschledanou.
2: Český rozhlas České Budějovice,

0: Krátce po 8:45 doznívá na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice Marta Kubišová.
1: Počasí.
0: A co aktuálního ohledně počasí má pro nás meteorolog Tadeáš Gregor? Dobré ráno.
2: Dobré ráno. Aktuálně máme na jihu Čech polojasno až oblačno a teploty se pohybují mezi 8 a 11 stupni Celsia. V Českých Budějovicích máme oblačnou oblohu 10,5 stupně Celsia, vane severní vánek 1 metr za sekundu, tlak je 1018 hektopaskalů, tlaková tendence mírný vzestup. Churáňov hlásí 5,5 stupně a oblačnou oblohu.
0: Jak bude přes den?
2: Bude oblačno až polojasno, přeháňky se vyskytnou jen výjimečně na severu kraje. K večeru bude oblačnosti ubývat. Dnešní maximální teploty mezi 17 a 20 stupni, na horách 14 až 17 a bude vát slabý, proměnlivý, postupně severní nebo severovýchodní vítr do 4 metrů za sekundu. A teď ráno ještě i klidno. Biozátěž dnes na jedničce.
0: Jak to s počasím bude vypadat dnes v noci a zítra tedy v sobotu?
2: V noci bude zpočátku polojasno nebo skoro jasno, během noci bude oblačnosti přibývat. K ránu se ojediněle vytvoří mlhy. Noční minima 8 až 5 stupňů, na horách 5 až 2 stupně a bude vát slabý proměnlivý vítr převážně se severních směrů do 4 metrů za sekundu. Zítra pak polojasno až oblačno, odpoledne se na horách ojediněle objeví přeháňka a večer se bude vyjasňovat. Zítřejší maxima mezi 19 a 22 stupni, na horách 15 až 18, bude vát slabý severní nebo severovýchodní vítr 1 až 4 metry za sekundu a i zítra biozátěž na jedničce.
0: Součástí tohoto prodlouženého víkendu bude také neděle. Vydaří se?
2: Neděle se vydaří, bude převážně slunečná, zpočátku bude jasno nebo skoro jasno. Odpoledne bude oblačnosti od jeho západu přibývat, nejprve té vysoké, průsvitné, postupně i oblačnosti středního patra. Nedělní minima mezi 9 a 6 stupni, maxima pak 21 až 25 a bude vát slabý, postupně mírný jihovýchodní nebo východní vítr 2 až 5 metrů za sekundu.
0: To zní velice příjemně. A jak příjemné bude pondělí?
2: V pondělí se nám to pokazí, bude ovlivňovat počasí zvlněné frontální rozhraní. Bude zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami, ojediněle se vyskytnou i bouřky. Pondělní minima mezi 13 a 9 stupni, maxima 17 až 21 a večer se bude ochlazovat pod úroveň ranních minimum. Bude vát mírný, během dne přechodně čerstvý západní nebo jihozápadní vítr 4 až 8 metrů za sekundu, který se bude večer měnit na severozápadní.
0: Svůj čas se nám dnes věnoval meteorolog Tadeáš Gregor. Já vám za to děkuji, mějte se hezky a naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.
1: Vesele a zdravě. Rozhlasová poradna s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Vesele a zdravě. Každý pátek po 13. hodině v našem vysílání a na webu veseleazdravie.cz.

0: Je 9 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Rusko se podle ukrajinského prezidenta nepokusilo zastavit palbu po tom, co vyhlásilo příměří. Vimperk přidá 400 tisíc korun městským službám na pohonné hmoty. Čeští hokejisti vyhráli na úvod švédských her nad domácím týmem 3-1. Dnešek bude na jihu Čech polojasný až oblačný s teplotami do 20 stupňů. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Rusko podle ukrajinského prezidenta v noci pokračovalo v útocích navzdory příměří, které sama Moskva vyhlásila. Volodymyr Zelenský řekl, že ruská armáda od půlnoci ostřelovala ukrajinské pozice na frontě a vysílala drony. Ukrajina podle něj na útoky odpovídá. Ruské úřady tvrdí, že protivzdušná obrana od dnešní půlnoci sestřelila 264 ukrajinských dronů. Dvoudenní klid zbraní od půlnoci na dnešek jednostranně ohlásilo ruské ministerstvo obrany začátkem týdne k uctění výročí konce druhé světové války. Ukrajinská strana pak vyhlásila jednostranné příměří už od středy. Podle Zelenského ale Rusko tento klid zbraní porušilo skoro ve 2000 případů. Městské služby města Vimperk získají příspěvek 400 tisíc korun. Radnice tím reaguje na vysoké ceny pohonných hmot. Peníze budou městské služby čerpat do června na základě měsíčního vyúčtování, popisuje starostka z hnutí STAN Jaroslava Martanová.
3: My už jsme tuhle situaci řešili obdobně v roce 2022 po vypuknutí války na Ukrajině. Máme přijatou smlouvu o doplatku a městské služby nám budou měsíčně posílat vyúčtování, o jaké navýšení se jednalo.
2: Vzdělávací festival s názvem Houkačky, dneska zaplní kemp pod Hrází ve Vyšším Brodě. Akce začíná v 10 hodin dopoledne. Návštěvníkům představí práci policistů, hasičů nebo záchranářů.
4: Jak uvedli organizátoři na webu, festival Houkačky nabídne třeba praktickou ukázku první pomoci nebo představí práci psovodů. Pro návštěvníky jsou připravené i různé aktivity zaměřené na bezpečnost silničního provozu. Součástí akce je i výstava záchranářské techniky. Z Vyššího Brodu Eliška Kotlínová, Český rozhlas. Sport.
2: Čeští hokejisti zvítězili v úvodním duelu na švédských hrách v Ängelholmu nad domácí reprezentací 3-1. Švédům tím skončila neporazitelnost na evropských turnajích v této sezóně. Dva góly Čechů dal Michal Kovařčík, jednou se trefil Kristián Rajchl.
5: Takticky jsme odehráli velice dobrý utkání, moc jsme k ničemu nepouštěli, kromě těch 5 minut posledních, kde měli trošku tlak, ale já si myslím, že defenzivně ve středním pásmu, že jsme výborně zavírali a dokázali jsme s nima bruslit a vyrovnali jsme se jim.
2: O víkendu čekají české hokejisty ještě zápasy s Finskem a se Švýcarskem.
1: Počasí.
2: Obloha na jihu Čech bude dneska polojasná až oblačná, jen výjimečně se můžou na severu kraje vyskytovat přehánky. K večeru se oblačnost částečně rozpustí. Maximální teploty budou mezi 17 a 20 stupni, na horách naměří od 14 do 17 stupňů. Vítr vane slabý, proměnlivý, postupně bude severní nebo severovýchodní. Biozátěž je na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Opatrní buďte na dálnici D3 na 112. kilometru ve směru na České Budějovice u Dynína je odstavené nepojízdné auto. Přejeme všem řidičům šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: A 4 minuty po 9. hodině startuje sváteční jihočeské dopoledne Českého rozhlasu České Budějovice s Hankou Šoberovou. Dobrý poslech. Po letech bez využití čeká Tučapský zámek Nový začátek. Obec spolu s jihočeským krajem tam chtějí zázemí pro seniory i centrum společenského dění. Máme reportáže z místa a za chvilku se tam vydáme. Předtím Věra Špinarová anebo kapela No Name.

0: Do zámeckého areálu v Tučapech na Táborsku se má po 10 letech vrátit život. Jeho proměnu v centrum sociálních služeb chystá obec ve spolupráci s Jihočeským krajem. Přibude moderní dům pro seniory a taky multifunkční budova pro pořádání kulturních akcí. Podobu projektu navrhli studenti architektury z ČVUT.
1: Po naší pravé straně se nachází zámek, kde vlastně byl dříve domov pro seniory, který se v podstatě někdy roku 2015 zavřel.
2: Se starostou z hnutí Naše Česko Pavlem Novákem se procházíme po obecních pozemcích pod Tučapskou návsí. Ty se do několika let zásadně promění.
1: Zde se nacházíme u takzvané štěpnice, kde vlastně vzniknul takový brownfield. Tohle to by mělo jít dolů k zemi a revitalizace toho území a první etapa by měla být nový multifunkční zařízení a druhá etapa případně sociální služby.
2: Do budoucna dřevěnou stavbu s eternitovou věžičkou nahradí moderní kulturní dům.
1: Ale zároveň ten projektant pracuje s tím, že některé ty prvky, jako jsou hranoly, částečně i ty prkna si schovají a vlastně zpátky vrátí do té nové budovy.
2: Vznikne tu multifunkční budova, kterou navrhli studenti architektury z Českého vysokého učení technického v Praze.
1: Veškerá kultura, obecní úřad, bezbariérovost, aby lidi starí nemuseli chodit nahoru po schodech. V podstatě takovou tu multifunkčnost, dva byty možná se tam vejdou. Prostě takový to všeobecný setkání.
2: Projekt za desítky milionů zahrnuje i výstavbu domu pro seniory v těsném sousedství chátrajícího zámku. V něm podle Pavla Nováka bude mít zázemí personál.
1: Aby ten zámek byl zachranitelný, tak v podstatě nejde určitě přestavět. Protože kdybychom ho chtěli přestavět, tak znamená jako jít do takových zásahů, kde určitě bychom nenašli soulad s památkáři. Ale v podstatě ten zámek jde využít ještě malinko jinak a můžou to být ty doprovodní služby, případně zázemí nové pobytové služby.
2: Obec v minulosti jednala s Jihočeským krajem o bezúplatném převodu památky do svého majetku. Pokračuje náměstkyně hejtmana za Naše Česko Lucie Kozlová.
3: Zámek je stále v majetku Jihočeského kraje a přiznám se, že až takhle do detailu jsme to s panem starostou úplně neřešili. Nám jde teď vlastně primárně o to, aby se tam udělala vlastně nějaká veřejná služba.
2: Dům pro seniory s kapacitou minimálně 80 míst využijí i klienti z blízkého okolí.
3: Vedle Tučap je obec menší Budislav, kde my máme zařízení sociálních služeb domov pro seniory, vlastně cca pro 40 klientů, který je umístěn také v menším zámečku a těmi svými podmínkami už je úplně nevyhovující, tak bychom ty naše klienty přestěhovali.
2: Proměna zámeckého areálu potrvá odhadem 6 let. Z Tučap Eva Dubská-Petrová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: teď už zamíříme v Jihočeském dopolední do Českého Krumlova. Přesněji řečeno, dáme vám tip, kam se v Českém Krumlově ještě podívat. Mnozí z vás budou možná očekávat, že jsme pro vás připravili něco renesančního nebo barokního, ale my pro vás máme atmosféru obchodu se zbožím koloniálním. Atmosféru, kterou si určitě vybavíte z knihy Bylo nás pět. Čeká vás totiž návštěva v Muzeu obchodu Český Krumlov. Natáčel v něm redaktor Zdeněk Zajíček.
1: Teď jste otevřel a zase zavřel pult. Já si musím poodstoupit, protože to je pojízdný pult se slunečníkem nahoře a s jakousi vodorovnou píckou, nebo jak to nazvat, a z boku je napsáno pečené kaštany. Já si ani nevzpomínám, kdy jsem naposledy nějaké pečené kaštany měl, to už bude možná nějakých 25, možná 27 let. A kdy si to bývala naprosto běžná pochoutka?
2: Ano, tento pult má svoji historii od ředitele Muzea obchodu Bratislava, doktora Marcela Juka. Vím, jak ho získali. Kde si ještě na jarmarku ten pult viděli s člověkem, okamžitě zajásali, že to by bylo krásné vlastně takový pult ve svých sbírkách, takže mu nabídli peníze, on s ním souhlasil, vzal si tašku a odešel. Ten pult není lehký, ale má kolečka a oni se s tím pultem táhli až do muzea, s tím, že v něm bylo i černé dřevné uhlí a zbylé kaštany opečené i nepečené. Ne. Jinak ten pult byl udělen chytře, protože má topeniště, má i prostor na udržování těch kaštanů teplých a má i prostory na to uhlí, nad kterým to pekli, a samozřejmě na pytlíky, v kterých to prodávali, případně na váhu a na samotné syrové kaštany.
1: My jsme se s Evženem Peleškou zastavili u jednoho z exponátů tohoto muzea, konkrétně Muzea obchodu Český Krumlov. Muzea, které, jak jste slyšeli, má mezinárodní kořeny, ale pojďme ho trochu více přiblížit a představit.
2: Má za cíl ukázat lidem historii obchodu na konci 19. století a do poloviny 20. století.
1: Co já vím, tak je tady asi největší sbírka plechových obchodních cedulí v republice.
2: Ano, protože naším velikým koníčkem posledních 20 let je výroba replik starých plechových cedulí. Neděláme to komerčně, dělali jsme to pro sebe, abychom zachovali ty úžasné motivy s dokladem humoru, elegance a vkusu tehdejších designérů.
1: Čili nápis, dejme tomu, Sana Margarín denně čerstvé, nebo Lhotského hašlerky doporučuje pan Vozáb. To jsou cedule podle originálních vzorů?
2: Ano, přesně. Každá cedule, kterou tady máme, existovala. My jsme ji zdigitalizovali, nafotili a pak naší technologii.

0: To znamená, máme tady ukázku domácích ručních pražiček, které při odnětí horního plátu z kamen se daly posadit na kamínka a tyto pražičky umožnily i v domácích podmínkách upražit zelenou kávu.
1: Tak jak jsme říkali už před reportáží, v Muzeu obchodu Český Krumlov se přenesete do období přelomu rakousko-uherského mocnářství a první republiky. A podstatná část exponátů je také zdaleka, protože jimi přispělo i Muzeum obchodu v Bratislavě. Uvidíte třeba ještě původní dochovaný kupecký obchůdek, expozici historických pokladen, taky zásobníky na kávu, dobové počítací stroje anebo různé typy vach a mnoho dalšího.
2: České dopoledne s Hankou Šoberovou.
1: No a když s námi zůstanete i v dalších minutách Jihočeského dopoledne, připomeneme vám událost z roku 1891, kdy si občané z obce Větrovy u Tábora zakoupili zvon za 170 zlatých do své kaple. Na zvon se složili a koupili ho na jubilejní zemské výstavě v Praze v expozici pražského zvonařství Josefa Diepolda. Na tom by nebylo zas nic divného, kdyby ta kaple v jejich obci zatím ještě nestála. Historička Lenka Vandrovcová a kolega Zdeněk Zajíček se vám přihlásí už za chvilku. Předtím dáme něco málo muziky, co vy na to? Při svátku se to hodí. Petr Rezek, jeho Modrá zem, anebo Donna Summer právě teď. Hezké dopoledne.

Nové jihočeské dopoledne. Rozhovory, informace a zajímavosti z jižních Čech. Tipy pro volný čas a jihočeská vlastivěda. Nové jihočeské dopoledne. Každý všední den od 9 do 12 hodin s Hankou Šoberovou a Matějem.

0: Jubilejní zemská výstava se konala na pražském výstavišti v roce 1891 a dodnes ji připomíná zvon na větrovech. Více si o něm řekneme v Jihočeské vlastivědě. Většina z nás má jubilejní zemskou výstavu spojenou hlavně s průmyslovým palácem nebo vynálezy Františka Křižíka jako elektrická tramvaj či světelná fontána. Ovšem v pavilonu Různé výrobky kovové mělo svou expozici také pražské zvonařství Josefa Diepolda. A právě u něj zakoupili občané z obce Větrovy dne 21. července 1891 zvon za 170 zlatých do kaple, která v jejich obci zatím ještě nestála. Na nákup zvonu přispěli všichni obyvatelé Větrova kromě Jana Smrže. Plášť zvonu je zdobený a po obvodu věnce, tedy spodního okraje, se vine nápis, cituji, Léta páně 1891 v roku jubilejní výstavy lil mne Diepold zvonař v Praze. Kapli, která stojí ve východní části Větrov, mimochodem od roku 1971 příměstské části města Tábor, začali stavět místní 20. září 1891. Finančně či vlastní prací se na jejím zřízení podíleli všichni obyvatelé Větrov, ale i majitel želečského panství hrabě Jan Nepomuk Hrach. Kaple získala zasvěcení svaté trojice po stejnojmenném důlním cechu, který těžil stříbro v sousedních horkách. Kaple stála na samém okraji horeckého důlního revíru. Za první světové války zvon rekvizici pro válečné účely unikl, ale takové štěstí už neměl 23. března 1942, kdy byl snesen a odvezen do Prahy. Ovšem ve sběrně starých kovů byl údajně ukryt a díky tomu se po válce mohl vrátit zpět. Až do roku 2009 tuto kapličku obsluhoval zvoník, který každý den odbíjel poledne až 6. hodinu večer. Od té doby probíhá zvonění automaticky. Díky tomu se již nemusí nikdo bát, že se mu přetrhne při zvonění lano, protože v takovém případě by dotyčného čekala do roka smrt, jak dokládá příklad zvoníka příbuzníka.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
2: Jak podpořit mozek, soustředění a energii přírodní cestou? Odpověď na tyto otázky nabídne rozhovor s bylinkářkou Sylvií Hovorkovou hned po písničce. Cizí ženou

0: Ginkgo biloba, ano, to je strom, který přežil tisíciletí a dodnes fascinuje svojí neuvěřitelnou odolností. Jaké tajemství se skrývá za jeho dlouhověkostí a může něco z jeho síly prospět, třeba i našemu zdraví? I to se dozvíte v následujícím rozhovoru s bylinkářkou Silví Hovorkovou.
1: Ginkgo nám úžasně pomáhá s mikrocirkulací. To je taková ta cirkulace úplně v těch konečkách, těch nejtenčích vlásečnicích. Taky ginkgo podporuje paměť, podporuje celý krevní oběh a je to vůbec takový jako booster na paměť a na to, aby jsme byli dobře prokrveni, na všechno si pamatovali.
0: Ginkgo je už na první pohled takový majestátní strom s velkými listy.
1: To je pravda. Ono to ginkgo má listy, které jsou ve tvaru srdce. A už to vždycky jako taková ta signatura té rostliny nám něco napovídá, takže ten vztah k tomu srdci a k té krvi tam je vidět na první pohled. To ginkgo vždycky vyroste do ohromné velikosti a je to asi i tím, že ono je to taková živá fosílie. Ono přežilo strašně dlouhou dobu v nepozměněné formě, v tom, jak vypadá. Údajně je starší víc než 200 milionů let. Nevím, jestli je to takhle správně, ale je to zvláštní, že od doby dinosaurů se vůbec nezměnilo. A údajně taky nemá žádný příbuzný. Ono zůstalo mezi těma stromama bez příbuzných a je jenom tohleto jedno ginkgo, nemá svý příbuzný. A je to vlastně i díky té odolnosti si můžeme říct, že tu odolnost, kterou ukázalo za tu dobu, co přežilo, tak tu předává potom nám. Je to strom, který je symbolem odolnosti.
0: Jakou část z ginkga použijeme?
1: Z ginkga se dají používat buď pupeny, o tom jsme mluvili už o gemoterapii, můžeme si je sebrat na jaře, pak si je dát do mateřské tinktury a vyrobit si z nich tinkturu. A nebo se dají používat listy, z těch se taky vyrábí tinktura, a nebo se ty listy dají zpracovat na čaj. Ten čaj je lahodný, podobá se zelenému čaji a je to moc příjemné pití i na každodenní používání.
0: Vy už jste vlastně říkala, že ginkgo je strom velmi odolný. Jak se to třeba projevilo v minulých letech?
1: Asi ty nejznámější ginkga, z kterých se staly potom takový skoro až superstar nebo hvězdy, jsou v Japonsku v Hirošimě, protože tam existuje několik stromů, který přežili ten atomový výbuch. To epicentrum toho výbuchu tenkrát mělo asi 1000 stupňů a ten strom, který přežil, je vzdálený zhruba kilometr od toho epicentra a přežil. On byl silně spálený, vlastně zůstal z něj skoro jenom kmen, ty větve se poškodily a schořely a on vyrůstal u jednoho kláštera. Ten klášter samozřejmě ten výbuch nepřežil, spadnul, nevydržel, ale to ginkgo tam zůstalo a bylo zvláštní, že ono už druhý rok na jaře, což bylo 3/4 roku po tom výbuchu, začal přímo ten kmen obrážet zelenýma lístkama. A z tohohle toho stromu se stal takovej symbol té odolnosti. Japonci k němu dali cedulku s nápisem, který jako asi ve volným překladu znamená nevzdávej se, a postavili kolem něj znovu ten klášter a postavili ho přímo jako kolem toho ginkga, takže teď to ginkgo prorůstá schodištěm toho kláštera a je stále naživu a stále roste. A dokonce Japonci plody z toho ginkga rozesílají po světě jako symbol míru a odolnosti a toho, že všechno má svoji obnovu a všechno může znova vypučet a znova vyrůst.
0: No a pokud byste si tento majestátní strom chtěli prohlédnout zblízka, mám pro vás tipy na místa v Českých Budějovicích, na kterých právě ginkgo biloba roste. Je to třeba Rajská zahrada u piaristického kostela a nebo v Lanově Loděnici na Vltavském nábřeží.

byl Cher se svou písní v jeho českém dopoledni. David Attenborough slaví dneska narozeniny, slavnému přírodovědci je 100 let. Jak se David Attenborough stal legendou a symbolem přírodovědné dokumentaristiky, tak ten jeho život si připomeneme v našem vysílání už za malou chvíli.

0: na prášek srdce rozmělní.
1: Jeho hlas provází celé generace. Svým nadšením dokázal strhnout miliony lidí. Ukázal totiž zemi od oceánských hlubin až po ledové póly. Řeč je o Siru Davidu Attenboroughovi, který dneska slaví rovných 100 let. Za svou kariéru získal desítky čestných doktorátů i prestižních ocenění. Natáčel v době, kdy se příroda ještě považovala za nevyčerpatelnou. Dneska je jedním z nejhlasitějších varovných hlasů planety.
2: I am David Attenborough and I've had the most extraordinary life.
3: Ještě než se David Attenborough stal hlasem televizních dokumentů, byl z něj kluk, který sbíral kameny a fosílie. Vyrůstal v univerzitním prostředí v anglickém Leicesteru a už tehdy se snažil pochopit, jak funguje svět kolem něj.
2: What bird has the most beautiful song in the world?
3: Zpočátku v BBC pracoval jako producent. Díky shodě náhod se ale v roce 1954 stal moderátorem přírodovědného pořadu Zoo Quest, který měl původně jen produkovat.
2: Tonight we've got rather different program for you.
3: V 60. letech se stal jedním z nejvlivnějších lidí britské televize. Vedl stanici BBC Two a stál u zrodu celé řady pořadů. Koncem 80. let vznikl proslulý 13-dílný seriál Život na Zemi. O 5 let později natočil Attenborough dokumentární seriál Živá planeta. Trilogii pak zkompletovala v roce 1990 série Zázraky života. Dokument znovu získal uznání a vyvolal i silné reakce publika. Mimo jiné kvůli svým záběrům lovení guere s tlupou šimpanzů. Záběry totiž ukazovaly přírodu bez příkaz, takovou, jaká skutečně je. David Attenborough se během své kariéry podílel na desítkách dokumentů, které dnes patří ke klasice přírodopisné tvorby. V dokumentu z roku 2020, natočeného pro Netflix s názvem Život na naší planetě, upozorňuje na klimatickou změnu, úbytek biodiverzity i znečištění oceánu.
2: We must rewild the world.
3: Varuje, že svět, jak ho známe, se může zásadně proměnit, protože jsme narušili rovnováhu, na které stojí veškerý život. A zároveň připomíná, že právě v přírodě je i řešení. Pokud jí dáme prostor, dokáže se sama obnovit a s ní i podmínky pro náš vlastní život. Karolína Burdová, Český rozhlas.
4: Nové jihočeské dopoledne. Rozhovory, informace a zajímavosti z jižních Čech. Tipy pro volný čas a jihočeská vlastivěda. Nové jihočeské dopoledne. Každý všední den od 9 do 12 hodin s Hankou Šoberovou a Matějem Vodičkou. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: je 10 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Prezident a premiér se neshodli ohledně české delegace na summitu NATO. Podle Babiše by prezident neměl být součástí. Sochy z Písku letos na náplavce u Kamenného mostu v Písku přiblíží příběh Otavy jako životodárné tepny regionu. Elektrárna Temelín otevřela výcvikové centrum pro techniky dodavatelů. Maximální teploty na jihu Čech budou dneska kolem 18 stupňů. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO dál trvá na tom, že prezident Petr Pavel na červencový summit NATO v Ankaře nepojede. Prezident to řekl po dnešní schůzce s premiérem Babišem. Ten po schůzce s prezidentem nevystoupil. Podle prezidenta Babiš jako důvod uvedl názorový nesoulad mezi hlavou státu a vládou kvůli plnění závazků vůči NATO. Podle prezidenta Pavla je ale situace jiná a summitu se chce i nadále zúčastnit.
2: Já proto i nadále budu trvat na tom, abych se v duchu dosavadních zvyklostí zúčastnil summitu v Ankaře, především té jeho první části, tedy neformální večeře hlav států.
0: Využití kompetenční žaloby vidí Pavel až jako poslední možnost. Zváží, pokud nebude součástí delegace. Vláda bude o jejím složení rozhodovat v červnu. Otava plyne, písek tvoří. To je téma jubilejního 20. ročníku výstavy soch z Písku, které budou stát na náplavce u Kamenného mostu v Písku. Čtyři sochaři vytvoří 8 soch, které budou až 3,5 metru vysoké. Co budou znázorňovat, popsala Edita Kučerová z odboru školství a kultury městského úřadu.
3: Od personifikace řeky Otavy přes Kelty jako první rýžovníky zlata až po založení královského města a legendu o Jelením mostě. Chybět nebude ani současný písek a písecká věž pojatá jako symbolický stroj času. 5 hlavních velkých soch doplní 3 menší, u mostu třeba bude na hlídce vodník.
0: Vernisáž soch se uskuteční 20. května. Jaderná elektrárna Temelín otevřela tréninkové centrum, které se zaměřuje na speciální výcvik techniků dodavatelských firem. Ročně proškolí stovky pracovníků 9 technických profesí, jako jsou potrubáři, čerpadláři nebo technici přírubových spojů. Jak řekl mluvčí temelínské elektrárny Marek Sviták, tyto odbornosti jsou klíčové při údržbě a modernizaci důležitých potrubních systémů elektrárny. Výcvik je zakončený zkouškou, která se skládá z teoretických testů i praktického předvedení dovedností. Úspěšní absolventi získají certifikát, který je opravňuje k výkonu prací na důležitých systémech elektrárny.
1: Počasí.
0: Obloha na jihu Čech bude polojasná až oblačná, jen výjimečně se můžou na severu kraje vyskytovat přehánky. K večeru se pak oblačnost částečně rozpustí. Maximální teploty budou mezi 17 a 20 stupni, na horách naměří od 14 do 17 stupňů. Vítr vane slabý proměnlivý, postupně bude severní nebo severovýchodní a biozátěž je na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Aktuálně nemáme na jihu Čech hlášené žádné komplikace, žádné nehody. Přejeme všem šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Krátce po 10. hodině pokračuje svátečního české dopoledne. Hanka Šubrová vás zdraví od mikrofonu a přeji vám pohodový den. V cíli jsem začala strašně plakat. To říká 24-letá cestovatelka Aneška Pecháčková z Debrníka na Táborsku, která svojí poutí na Novém Zélandu podpořila českobudějovickou Arpidu. Připravili jsme další díl jejího audiodeníku a poslechnout si ho můžete už za chvíli. Předtím Helena Vondráčková a nebo Michal Hrůza.

0: Bezmála 320 tisíc korun je na kontě pro českobudějovickou Arpidu, která za ně nakoupí rehabilitační přístroje pro své klienty. Peníze jsou od 319 lidí, kteří se rozhodli na platformě Darujme.cz Tichý hrdina adoptovat kilometry Anežky Pecháčkové na její pouti po novozélandské stezce Te Araroa. Tady jsou její dojmy z vysněného cíle.
1: Tisíce kilometrů naděje.
2: Krásný dobrý den, zdravím všechny posluchače Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Pokud tohle bude poslední díl, který ode mě uslyšíte, tak sedím na židličce na tom nejjižnějším bodu Nového Zélandu a zpracovávám tohle velký dobrodružství. Chtěla bych vám moc poděkovat. Celé to dobrodružství bylo intenzivní a bylo neuvěřitelné. Potkala jsem neuvěřitelně moc úžasných lidí, kteří mě pozvali domů a zároveň jsem se nechala unášet řekou a nastoupila do hor, kde byla zima a na mě začalo namrzat oblečení. Mnohdy to nebylo jednoduché a tak když jsem včera přišla do cíle, tak jsem si říkala, jaký to bude, jestli třeba budu brečet a nebo ne. A když jsem přicházela do cíle, tak jsem neměla žádné emoce. A jakmile jsem viděla tu značku Blav, ke který jsem celou tu dobu šla, tak jsem začala strašně plakat. Úplně se ty slzy hrnuly a byla jsem dojatá, vděčná a hlavně jsem na sebe byla pyšná, že jsem to dokázala, že jsem opravdu tady, kde jsem chtěla být, ale možná víc než na sebe jsem byla pyšná na vás, na všechny, na to, že jste věřili cizí holce, co lítá po světě a na to, že jste adoptovali její virtuální kilometry a na to, že jsme společně mohli podpořit Českobudějovický centrum Arpida. No a během té cesty si vlastně člověk uvědomí, že to není o fyzickém cíli, ale že ten cíl je ta cesta samotná. Takže ten cíl probíhal někdy v půlce té samotné cesty, kdy ten trek opravdu kopal. Já vám ještě jednou moc krát děkuju a věřte, že to byl nezapomenutelný zážitek a že jsem se přesvědčila o tom, že i u nás doma v Čechách máme krásný lidi a krásný duše, co myslejí i na ostatní. A co bych chtěla předat dál, ať jste hlavně všichni zdraví a ať žijete život v tom největším naplnění a v té největší radosti. Za Český rozhlas České Budějovice Anežka Pecháčková.
0: Ano, slova téhle energické mladé dámy z jižních Čech Anežky Pecháčkové, musím říct, že mě doslova dojala. Ta si putovala po Novém Zélandu pro dobrou věc. Zpětně si o tomhle putování můžete zpětně poslechnout na našich webových stránkách budějovice.rozhlas.cz v sekci pořady jeho české dopoledne. Anežka má na svém kontě více než 3000 kilometrů a putuje dál za velrybami na Novou Kaledonii. Další díl jejího audiodeníku uslyšíte opět v sobotu odpoledne a v repríze pak v neděli.

Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdoměly i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.

0: Tipy pro volný čas.
1: Napříč naším krajem si připomínáme konec války, a to různými akcemi, ale krom toho se konají i třeba různé farmářské trhy, třeba na cirkus placu pod hvězdou ve Strakonicích. Tam se můžete vypravit od 12 do 16 hodin. V Českobudějovické sportovní hale, tam se dneska tančí. Pořádají tam od 18 hodin taneční ligu dospělých ve standardních a latinskoamerických tancích, velkou cenu hejtmana i primátorky. Květinová pouť je dneska o 16 v poutním kostele na Nebevzetí Panny Marie v Kájově. Mše začne v 17. První ročník festivalu Houkačky začal dneska v 10 v kempu pod Hrází. Do 17 tam můžete vidět přehlídku zásahů a záchranářské techniky v podání hasičů, zdravotníků, policistů, vojáků, lesníků, ale taky vodohospodářů. Sraz veteránů, ten je dneska od 11 hodin v obci Moraveč u Mladé Vožice. Hrát hudba bude v táboře, a to konkrétně swing band, zahraje od 17. No, ale zahraje ne v táboře, ale pozor, to je moje chyba. Je to swing band tábor, ale zahraje v Soběslavi, takže 17. hodina. Ve stejnou dobu oficiální tréninky začínají ve Vimperku, a to po tréninky českého poháru horských kol. No a výročí konce války třeba si připomínají i v Lomnici nad Lužnicí od 17. promenádním koncertem jeho českého symfonického big bandu. Od 18. je na programu pietní akt. No a v zámecké jízdárně v Českém Krumlově tam dneska od 19. zazní rokově symfonický koncert se solisty Danem Bártou, Otto Balážem a dalšími. No a krom těch jmenovaných akcí můžete vyrazit samozřejmě třeba na vycházku. K tomu pěkné jarní počasí dneska doslova vyzývá, ale můžete si třeba taky dojít zaběhat. Pozveme vás na běžecké závody v Husinci u Prachatic, ve který vyhrají úplně všichni. Za chviličku povíme k tomu víc.

0: Běh pro zdraví městem Husinec, to je dnešní sportovní akce na Prachaticku. Startuje ve 14 hodin v areálu Ostrovec v Dolním parku. Zaběhat si tam můžou úplně všichni, děti, ženy, muži, ale taky kmeti. Vybírat si můžou z tras 100 metrů, 400 metrů, 800 metrů, anebo si mohou zaběhnout 2 kilometry. A já mám právě teď na telefonu nezávislou starostku Husince, paní Ludmilu Pánkovou. Hezké dopoledne, paní Pánková.
1: Dobré dopoledne, krásný sváteční den.
0: Tak běh pro zdraví pořádáte ve městě už 11 let. Pamatujete si nějaký třeba zvlášť vydařený ročník?
1: Tak já musím říct, že všechny ročníky se vydařily. Účast nám každoročně stoupá, z toho mám radost. No a asi neumím vypíchnout nějaký rok. Všechny ročníky byly krásné.
0: Třeba dramaticky co do počasí? Pršelo vám někdy? Nebo někdy třeba lilo?
1: Ne. To u nás v Husinci máme už vždycky dopředu objednáno. U nás, když potřebujeme mít nějakou pěknou akci, tak je vždycky hezky.
0: Tam to umíte. Jinak kolik běžců se podle vás dneska tak na start postaví? Máte představu?
1: Tak já si tak myslím, že kolem 40 dospělých a potom nepočitatelno dětí.
0: Ono se říká, že veteráni, tedy takový ty starší sportovci, dneska zachraňují sport. Jestli pak to platí i u vás v Husinci?
1: U nás určitě. Já bych musela právě vypíchnout tu naši skupinu seniorů, protože u nás to není o jednotlivci, ale u nás běží všichni najednou. A musím říct, že teda opravdu máme aktivní, úžasný seniory, já nerada je takhle nazývám, protože se stane, že běžím i za nimi. Jo. Já je chci jakoby podpořit, běžet s touto skupinou, ale to jsou opravdu úžasní aktivní lidé.
0: No tak já jsem tady říkala v úvodu, že tam máte připravené různé trasy 100, 400, 800 metrů nebo 2 kilometry. Znamená to, že každý se musí přihlásit do té konkrétní kategorie, anebo si stoupnou na start a prostě uběhnou, co uběhnou?
1: Ne, právě, že se musí přihlásit, ale je to taky pěkné, že si můžou ti nejzdatnější, nejsilnější přihlásit všechny kategorie a zvládnou odběhat každou z nich.
0: To je sympatické. Jsou i nějaké odměny?
1: Ano, já tak někdy podezírám i tu naší silnou skupinu, že běhají právě proto, protože si odnesou tričko s tím naším logem, že tento běh není jenom pro zdraví, ale i pro radost.
0: Sympatická.
1: Ano, a pro děti samozřejmě spoustu cen, aby je to motivovalo.
0: Takže v kolik hodin se stavíte na start?
1: Ve 2 hodiny, tam určitě všichni budeme.
0: A zve vás starostka Husince Ludmila Pánková, nezávislá starostka. Děkuji vám, paní Pánková, užijte si to dneska počasí, má být opět krásné, samozřejmě, když jste ho objednali. Takže věřím, že sportovci si přijdou na své, že u vás bude panovat skvělá nálada. Mějte se fajn a užijte si to. Naslyšenou.
1: Děkuji a krásný den všem.
0: Tak přátelé, slyšeli jste, v Husinci pojali ten dnešní svátek tímto způsobem a myslím, že je to příjemné, to setkávání lidí ve svátek je opravdu fajnovou záležitostí, tak by to mělo být. Můžete se přidat samozřejmě i vy, no a když ne v Husinci, tak třeba k nějaké jiné akci, na které jsme vás zvali. 10 hodin 29 minut, jihočeské dopoledne Českého rozhlasu České Budějovice je stále s vámi.
2: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

Z Nové Hlíny u Třeboně pocházel Karel Čurda, který měl hlavní podíl na odhalení úkrytu parašutistů a výsadku Anthropoid a Silver a jejich následné smrti. Právě o něm je nový dokument Ivana Studeného, který vám nabídneme právě ve sváteční pátek po 17. hodině. No a za malou chvilku u nás uslyšíte ukázku. Ale předtím budeme vám hrát samozřejmě. Připraveni jsou třeba kapela Lucia, písnička Amerika, anebo, a to už slyšíte právě teď a možná tušíte, Petra Janu a píseň Stůj. Pěkné dopoledne.

0: Je čtvrtek 8. května. V těchto dnech se připomínáme 81. výročí konce druhé světové války. Největší akcí boje proti nacismu v tehdejším protektorátu Čechy a Morava byl docela jistě atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha v květnu roku 1942. Provedli ho čeští a slovenští výsadkáři vyslaní z Anglie. Jeden z nich je ale později zradil. Jmenoval se Karel Čurda a pocházel z Nové Hlíny u Třeboně.
1: Karel Čurda se narodil 11. října 1911 v jihočeské Nové Hlíně. Otec František byl nádeníkem, matka Rozálie rozená Nováčková v domácnosti.
2: Píše v knize Operace Antropoid epilog z roku 2018 spisovatel Pavel Kmoch.
1: Měl dvě starší sestry a tři bratry. Vychodil obecnou školu ve Staré Hlíně a dvě třídy měšťanky v Třeboni. Po ukončení školy se v roce 1924 začal učit zedníkem. V roce 1926 mu zemřel otec a Čurda se pak živil v různých zaměstnáních. Při odvodu v roce 1933 uvedl do dotazníku v kolonce zaměstnání, že je kočím, respektive koňákem.
3: Pojedeme jako k tomu starému mostu.
4: Pojedeme po tom starém mostě, no. V místní části, který se říká Hvíždělka.
5: Stará Hlína Hvíždělka.
4: Jedeme teda k rodnému domu Karla Čurdy. Je to poslední barák. Říká se tam na Palečkovně po nějakým hajným Palečkovi.
0: Ano, z Nové Hlíny u Třeboně pocházel výsadkář Karel Čurda, muž, který se později stal konfidentem gestapa a dopomohl k dopadení kolegů výsadkářů, kteří v květnu roku 1942 provedli atentát na Reinharda Heydricha. Karlu Čurdovi a jeho velké zradě je věnován dokument Ivana Studeného, který jsme pro vás připravili na dnešní podvečer a poslechnout si ho můžete krátce po 17. hodině na našich rozhlasových vlnách. Tak, teď máme 10.44, to znamená, že ještě nějakých několik pár minutek do 11. hodiny zbývá a do zpráv s Petrou Pitrou. My pro vás máme ještě před 11. připravené babské rady. Česnek mnozí právem považují za doslova všelék. Jarka Vykoupilová a její dnešní babské rady vás naučí ho používat i jako prostředek třeba proti plísním a nebo ano, plísni, třeba plísni na nechtech. Tak poslechněte si naše vysílání a nikam neodcházejte. Hanka Šoberová přeje krásné dopoledne.

0: Babské rady.
1: Na plíseň nechtu na nohou výborně zabírá jemně nastrouhaný česnek. Stačí ho přiložit na místo, kde se plíseň vyskytuje, a obvázat náplastí či obvazem. Ideální je nechat ho působit delší dobu, třeba přes noc, ale zabírá i zábal na hodinu. Postup byste měli opakovat každý den s novým česnekem, až do doby, než se plíseň ztratí. Nehet se bude uzdravovat postupně, pomalu odrůstá postižená část a díky léčbě česnekovými silicemi je nový nehet zdravý. Výborným pomocníkem je také propolis. Bojovník s bakteriemi a plísněmi má silné hojivé účinky. Pokud rádi spojujete příjemné s užitečným, můžete ke zmírnění či odstranění plísní zkusit také bylinkové koupele. Velmi příjemná je kombinace šalvěje lékařské s tymiánem a vlaštovičníkem. Samostatně pak můžete vyzkoušet koupel s maliníkem nebo obklady postižených míst odvarem z listů jitrocele kopinatého.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: dobrý den.
1: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
0: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
2: No to bych to pěkně zvoral.
1: Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce května i pro Táborsko, Strakonicko a celé jižní Čechy.
3: Je 11 hodin.
4: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Vodňany mají ode dneška své historicky první kameny zmizelých. David Attenborough dneska slaví narozeniny slavnému přírodovědci, je 100 let. Na novém parkovišti v Nádražní ulici v Milevsku bude víc než 30 parkovacích míst. Jih Čech bude dneska polojasný až oblačný s teplotami kolem 18 stupňů. Krásné sváteční dopoledne vám přeje Petra Pitra. Konec druhé světové války si ve Vodňanech dneska připomněli odhalením kamenů zmizelých. Pět mosazných kostek město věnovalo rodině Rubínových a obyvatelé je najdou vsazené v chodníku u tamní polikliniky. Pietní akt na místě sledovala i naše reportérka Kristýna Baršíny.

0: Tak se omlouváme, s naší reportérkou se nám nepodařilo spojit, zkusíme to za chvilku. Přírodovědec David Attenborough dneska slaví své narozeniny. Jeho přírodovědné snímky jsou oblíbené u diváků po celém světě. Za svoji kariéru získal desítky čestných doktorátů i prestižní ocenění, včetně šlechtického titulu Sir. Attenborough se podílel na desítkách dokumentů, které patří ke klasice přírodopisné tvorby.
1: I am David Attenborough. And I've had the most extraordinary life.
2: Britský přírodovědec David Attenborough patří k nejznámějším vypravěčům přírody. Jeho dokumenty viděly stovky milionů diváků. Nejprve přírodu pozoroval a objevoval. Postupně začal otevřeně mluvit o jejím ohrožení. V dokumentu z roku 2020 Život na naší planetě, natočeného pro Netflix, upozorňuje na klimatickou změnu, úbytek biodiverzity i znečištění oceánů.
1: If we take care of nature, nature will take care of us.
2: Člověk je neodmyslitelně součástí přírody. Je proto podle Davida Attenborougha nutné o ní pečovat. Karolína Burdová, Český rozhlas.
0: A vracíme se do Vodňan, kde si dneska připomněli odhalením kamenů zmizelých konec druhé světové války. Pět mosazných kostek město věnovalo rodině Rubínových a obyvatelé je najdou vsazené v chodníku u tamní polikliniky. Na telefonu už bychom měli mít naší reportérku Kristýnu Baršíny.
3: Pietní akt už před malou chvilkou skončil. Uctít památku obětí druhé světové války přišla i veřejnost. V parku u památníku vystoupil místní orchestr, zástupci města položili věnce a potom už se všichni přesunuli k odhalení kamenů zmizelých. Dozvěděli se něco o rodině Rubínových. Všichni její členové, včetně dvou dětí, zahynuli v koncentračních táborech. Kameny jsou úplně první ve Vodňanech. Město chce do budoucna v jejich usazování pokračovat. Kameny zmizelých jsou malé mosazné kosti, které připomínají oběti holokaustu přímo v místech, kde žili. Z Vodňan Kristýna Baršíny, Český rozhlas.
0: Nové parkoviště vznikne v Nádražní ulici v Milevsku. Jde o prostor bývalého hřiště mezi paneláky. Zastupitelé schválili financování akce skoro za 8 milionů korun. Výstavba parkoviště by podle starosty Ivana Radosty z hnutí Jihočeši 2012 měla začít v polovině roku. Řidičům nabídne 33 stání a elektrodobíjecí stanice.
4: Počasí.
0: Obloha na jihu Čech bude dneska oblačná až polojasná, k večeru se pak oblačnost částečně rozpustí. Maximální teploty budou mezi 17 a 20 stupni, na horách od 14 do 17 stupňů. Vítr vane slabý, proměnlivý, postupně bude severní nebo severovýchodní. A biozátěž je na jedničce.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: I tentokrát mám pro řidiče dobré zprávy. Na jihu Čech nemáme hlášené žádné nehody, které by bránily provozu. Přejeme vám šťastnou cestu.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Koncertní ozvěny od tří lvů.
5: Vítejte, přátelé, při poslechu svátečních speciálních koncertních ozven od tří lvů. Srdečně vás zdraví z Českého rozhlasu České Budějovice Jiří Kasal. Před dvěma roky jsme přivítali jaro, přesně 20. března, v našem studiovém sále koncertem legendární kapely COP, která už má za sebou zhruba 48-letou historii a od poloviny 80. let jí vede zakládající člen, charismatický zpěvák, kytarista, autor Miroslav Míša Leicht. Plzeňská kapela COP během několika desítek roků dosáhla zřetelných úspěchů, včetně dvou celostátních port a ceny Anděl, a připoutala k sobě mnoho fandů. Potkali ji však také komplikace, zvláště v první polovině 80. let, kdy část členů kapely emigrovala do zámoří. COP s bohatou zahraniční koncertní zkušeností je opravdovou bluegrassovou legendou a potkala se v něm plejáda výborných muzikantů. Diskografie COPu zahrnuje zatím 14 alb. To poslední vyšlo v loni a má podle jedné z písniček název Tajný přání. Mimochodem, COP při svých jubilantských koncertech opakovaně vyprodal pražskou Lucernu a poslední kulaté výročí slavil společně s jeho českými Nezmary. Skupina COP vedle lídra Míši Lajchta se stává z mandolinisty a houslisty i zpěváka Jiřího Vopavy, hráče na dobro Petra Slámy, benžisty Martina Friedricha a baskytaristy Ondřeje Jukla, kteří koncertovali také před 2 roky u Tří Lvů. A v tom roce právě o tomto svátku jsme odvysílali záznam z první části vystoupení COPu. Dnes na to ve speciálních koncertních ozvěnách navážeme výběrem z druhé poloviny. A začínáme skladbou Rock and Roll, původně z repertoáru nashvillské bluegrassové kapely Infamous String Dusters, s textem Míše Lajchta, který ji také zaspíval.
6: U hrací bedny sedím sám,

splní si svůj sen, když to chceš. Jinak se rychlejc nesvezeš. Stačí jenom nasednout a začne pravej rock and roll.

0: Děkujeme. Děkujeme moc krát, díky. No, tak my teďko se vrátíme o takových 9 let zpátky, kdy jsme natočili CDčko, který bylo takovou poctou kapele, díky které my vlastně tuhle tu muziku děláme. A většina muzikantů, který hrajou bluegrass nebo country. A to kapele Greenhorns, protože na těch jsme prostě vyrostli a od těch to známe úplně všechno. A tak jsme natočili 20 písniček a byla to pro nás prostě hrozná radost tohle to nahrát, jo. A někdo točí desku třeba rok, jo. Někdo třeba 5 let, někdo celý život a pak ji ani nedonatočí. No a my jsme to měli hotový za 3 dny, protože prostě to známe všecko na vzpomnět a nás tak jako máme z toho radost, že to můžeme nahrát. A my vám tak tady z té desky, která je pod tou kapele Greenhorn, zahráme 2 písničky.
1: Žlutá kytka

nevidí, jak nad hrobem dívka bílá. Modlitbou pláč svůj provází. A k poslednímu s Bohem síly sbírá. A pak tiše mezi hroby.

Jo. Děkuji moc, ká, díky. Tak, teď se vracíme úplně na začátek toho, kdy jsme začínali hrát tady s tou naší kapelou. A tenkrát to byla hrozná divočina. A bylo to tak, že my jsme tak jako se dali dohromady ze 4 kapel plzeňských a ty rozbořili, náš kapelník Bohuš Kalupek, který to dal všechno dohromady, taky rozbořil ty kapely, včetně svojí kapely, a spletli jsme ten pletenec těch vlasů do toho copu, který měl 4 prameny vlastně. No a my jsme, když jsme někde hráli, tak za náma jezdila ještě taková klaka, jo. My jsme sami o sobě dělali docela bordel všude, ale ještě oni byli ještě strašnější, jo. To znamená, že my jsme někam přijeli, tak prostě to bylo hrozně jako velká divočina. Do toho jsme ještě hráli, jo, a teď tam seděli hrozný věci, jezdili se s americkými autama, motocyklama a různě, a s takovýma divokýma strojema. No a to všechno jezdilo s náma a vždycky jsme někam, tak fakt jako to byl děsnej bordel, a vůbec nás už potom nikdo neměl rád z těch zřizovatelů hlavně, jo. Ty nás prostě nechtěli zřídit nikdo, protože si říkali, to bude hrozný, ten cop mi ta nechcem. No a tam ještě to bylo tak, že každý rok se musel dvakrát do roka na jaře a na podzim chodit na přehrávky, jo, přehrávkový komise tam, jo. No tak my jsme na té první přehrávkový komise, jak nás vyhodili, protože náš bandista si splet 10 s 12. A to do sebe docela lil, a potom, když jsme měli ten pohovor, a oni nám jako něco tam mu říkali, že něco zahrál byl špatně v nějakým 16. Tak tam byli sami ještě navíc ty co to posuzovali, tak byli většinou z takových těch plzeňských kapel, který hráli k tanci vždycky na nedělních čajích, nějaký trumpetistí pekelný prostě a to. A ty mu tam nějak jako vysvětlili, že na to banjo, že tam něco udělal, že tam hrál falešně, a on říkal, a jak byl spletený, jak měl spletenou tu 12 s tou 10, jak se tam nějak jako styčil hrozně a říkal, to je na mě. A on mu říkal, jo, pane banjisto. A on říkal, to byla záměrná disonance, ty troubo. No tak nás vyhnali a pak jsme zase rok po půl roku čekali a to nám to jako střídavě dávali a zase nám to potom brali, jo. No a takže potom ten půl rok jsme vlastně nemohli vůbec hrát pro žádný živý lidi, jo. Protože jsme neměli ty přehrávky, ne. Že jsme hráli po pohřbech a po pohřbitovech různě. A na potlachách trampských hodně nejvíc, tam jsme získali placek, že by se z toho dal postavit domek. No a prostě jediný, kde jsme si mohli zahrát nějak na mikrofony a před nějakýma lidma takovýma hezky vypadajícíma, jako vy dneska tady, tak bylo na soutěžích, ne? A ty byly jenom jedna, Porta to byla, jo. No takže jednou za rok jsme si zahrali na té Portě a to. No a my vám tyko tak nějak přiblížíme to, jak to vypadalo, když jsme na tu Portu přišli úplně poprvně, že jsme mohli hrát na ty mikrofony, jsme byli celý natěšený od toho ohně, začouzený děsně, tak jsme prostě měli radost, že můžeme hrát na mikrofony prostě. Tak.

Hlejte se, my vám teďko zahrajeme písničku, která je... Já vždycky nevím, o čem bych řekl, že to je. Jo. Já jsem zvyklý vždycky všem říkat, protože tomu není třeba... No nebo spousta je textařů tady u nás v republice, který by měli říkat, o čem vlastně ta písnička je, aby to někdo pochopil. Ale tady je to takový docela tak na bránu je jasné, jo. Tady se to dá z toho nějak jako vyčíst, ale tady ten text, jo, já jsem si to vymyslel, on to vypadá, děvčata třeba by se jim to zdálo nějak jako mačovský hodně, nějaký jako, že to, ale to tak není vůbec. Naopak ten text je spíš tak jako o samotě, odloučení a tak, jo. Ale všimněte si poslední sloky, na to jsem teda pište, jo, se mi poved, to je rým jako hovado. Tak, píseň se jmenuje, je to v Gčku, jo, píseň se jmenuje Do města.

0: I osud.
1: To jo.
0: Ondra.
2: Tady dochází strašným improvizacím, ale teda, co se písní týče, no to jsme nahráli a pěknou dobu.
1: Hodně dlouho.
2: Tak přátelé, my se tady sami sebe překvapíme a vás také tady tím, co vám zahrajeme teďko. Zahrajeme písničky, které jsou v H akordu, což je jako i důležitý akord pro americký bluegrass. To všechno hrajou v tom, protože to je vysoko a oni můžou jodlovat přitom. Jo, a my teda ne, ale prostě takový, tak tuhle ta písnička se jmenuje Ze života a ani vám nebudu říkat, o čem je ten text, je prostě Ze života. Tak. Já dostal pěstí od strašlivýho chlapa, když jsem se zvedal, tak přidal ještě pár, já pak jen seděl a jo,

dělal ve všech možných sportech. Bylo se pivo a ten nejsprostější líh. Přišla tam ženská, jak když práskneš bičem, celý bár stich a huby do kořán. Kdo s nějakou jinou, nedej bože, přišel, neznal se

0: έτσι. Ještě podbranu,
1: no tak jo, tak teďko se rozpomeneme na ten 90. dejme tomu 7. rok.

Děkuji moc krát, díky. A my vám teďko zahrajeme písničku předposlední a ta je o tom, zase o lásce, pochopitelně to je jasný, ale je to, může to být, být čerstvý děvče poměrně, nebo bába 100 leta. A hlavně důležitý je, že točí pivo, což je nejdůležitější osoba v místnosti. Píseň se jmenuje Neboj, já nejsem zlej.

Děkujeme moc krát, děkujeme. Tak přátelé, ještě jednou vám moc krát děkujeme za to, že jste sem dneska takhle hezky přišli, že jste nám tady udělali krásnou atmosféru. Mějte se hezky, jo, a my vám zahrajeme poslední písničku, kterou když hrajeme všude někde různě možně, jo, tak si ji s náma zpívají tam, jo. No, tak nevím, jak to bude tady s váma na jihu, kde, na, ve zpěvném kraji, jak to bude. Tak to schválně zkusíme, jdeme na to. Tvých pár minut si připíchnout jak kytku na kabát. Mávnout křídly a plný kapsy tvojí lásky mít. To bych si přál,

Jistě největší hit, co po pár minut neboli Wait a Minute, původně od pozoruhodného písničkáře Herba Petersona, uzavřel náš druhý sváteční výběr z koncertu této proslulé bluegrassové kapely, když předtím jste v podání Míši Leichta, Jiřího Vopavy, Petra Slámy, Martina Friedricha a Ondřeje Jukla poslouchali písničky s těmito názvy. Neboj, epizoda, ze života, do města, má dati dal, pastorále, dva tuláci, generál Lee, žlutá kytka a na začátek již nahlášený rock'n'roll. Tou poslední vzpomínkou na velmi úspěšný koncert kapely COP ve studiovém sále Českého rozhlasu České Budějovice z 20. března roku 2024 bude písnička s případným jménem Nic víc. Jiří Kasal vám, přátelé, již v tuto chvíli děkuje za poslech a přeje také za mistra zvuku Marka Svobodu příjemně prožitý sváteční den.

0: Tak na to banjo hrál pan Martin Friedrich. Mandolína Jirka Vapavá. Na basu Ondra Jukl. Na dobro pan Petr Sláma.
1: A na kytaru Míša Lajk.
0: To celé, co jste tady viděli, tahle ta poměrně mladě vypadající kapela, ovšem musíte se na ní dívat z druhé strany fotbalového hřiště, no, tam někde přes hřiště, musíte se na ní dívat přes hřiště. Tak ta kapela se jmenuje

0: Je pátek 8. května, připomínáme si Den vítězství nad fašismem. Den, kdy vstoupila v platnost bezpodmínečná kapitulace Německa. Prostě na začátku května 1945 skončila druhá světová válka. A je dobré si nejenom v ten dnešní sváteční den uvědomit, že mír není samozřejmost. Stejně jako svoboda a demokracie. I o tom je rozhlasový sloupek spisovatele a novináře Jana Štiftra.
1: Rozhlasový sloupek.
2: No tak už je to tady zase. Už zase slyším, že tahle země nevzkvétá. Že se nemáme dobře. Lidé kritizují stav věcí z pohodlí svých bytů, z pozice zaměstnanců nebo živnostníků, tedy lidí, kteří mají práci. Ve státě, který má školy, úřady i policii, kde probíhají volby, jejichž legitimitu nikdo nespochybňuje. V zemi, kde se neválčí, kde funguje občanská společnost, kde jdou některé věci ze zhora a jiné ze spodu, kdy se lidé rozhodnou, že společně udělají tuhle zemi lepší. A pak si říkám, je tohle opravdu málo? Věřit a nebát se říkat čemu? Překračovat státní hranici a cestovat s pasem, který má sílu, protože je z respektovaného státu uprostřed Evropy? Chodit do práce 10 měsíců, ale dostat na účet 12 a někdy i 13 platů? Nebát se, že operace zadluží rodinu na další generaci, rozhodovat se sám o svém životě, nečekat, až stát nebo strana dovolí, jestli dítě může studovat. Děsně bych si přál tímhle světem provést svého pradědu a prababičku. Ukázat jim, na co všechno můžeme být hrdí, do jakého bezpečí a pohodlí jsme se prožili. Myslím, že by se ptali, jestli jsme konečně šťastní, jestli už je to konečně ono. Asi bych mlčel, protože bych jim neuměl říct, kolik lidí si myslí, že dobře už bylo. Já osobně ale zatím nepřišel na to, kdy.

0: Ahoj, to všichni novní pozvěte si všichni známe.
1: Chcete nahlédnout do zákulisí rozhlasového vysílání a zažít rozhlas trochu jinak?
2: Zajímá vás, jak vznikají pořady, které každý den posloucháte?
3: Přijďte na den otevřených dveří Českého rozhlasu České Budějovice.
4: V sobotu 16. května od 10 do 16 hodin v budově rozhlasu u Třílvu 1 v Českých Budějovicích.
5: Po celý den pro vás budou připravené komentované prohlídky studií, odkud denně vysíláme.
6: Zahrají Jelly Boys, vystoupí Epidemie a rozhlasový swingový orchestr.
2: Radek Bakalář vás zavede do světa kouzel a iluzí.
1: Alois Sasman nabídne vyprávění o kořenech a příbězích našich předků.
5: Více informací najdete na webových stránkách budějovice.rozhlas.cz a na našem Facebooku.
3: Těšíme se na vás v Českém rozhlase České Budějovice.
2: Seriál o jihočeských zvonech nás tento týden zavádí do Lažiště na Prachaticku, kde stojí kostel svatého Mikuláše s kořeny ve 14. století. V jeho věži se dochoval mimo jiné také vzácný gotický zvon svatý Petr. V roce 1506 ho ulil zvonař Jan Konvář v Klatovech. Zvon o průměru 60 cm a hmotnosti přibližně 170 kg nese český nápis a také reliéf svatého patrona. Typickým prvkem je také zdobená koruna s trojlisty. Teď už se ale zaposlouchejme do jeho více než 500 let starého hlasu. Dnešní poledne ohlásí vyzvánění zvonu svatý Petr z Lažiště na Prachaticku. Dobré

0: odbylo poledne.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Prezident s premiérem se ohledně summitu NATO neshodli. Pavel zatím žalobu nechystá. Gymnazisti v Třeboni začali sázet alej Tomase Schreckera. Milevsko obnoví skoro 120 lamp veřejného osvětlení. V noci se na jihu Čech ochladí na 5 stupňů. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Prezident Petr Pavel a premiér Andrej Babiš z hnutí ANO se neshodli na složení delegace na červencový summit NATO. Pavel to dneska oznámil po jejich společné schůzce. Babiš stále trvá na tom, že by prezident neměl být součástí delegace. Pavel ale přesto plánuje do Ankary jet. Argumentuje tím, že zastupování země navenek je jeho ústavní pravomoc. Kompetenční žalobu vidí až jako poslední možnost. Zváží ji, pokud nebude součástí delegace. O jejím složení vláda rozhodne v červnu. V Komenského sadech v Třeboni ve středu zasadili první strom v aleji Tomase Schreckera, který byl jedním ze zachráněných Vintnových dětí a stal se mecenášem místního gymnázia. Další stromy budou na různých místech v Třeboni a budou spjaté s osudy dalších Vintnových dětí, uvedla ředitelka gymnázia Anna Koktavá.
2: Ten první strom tady je označený měděnou kovovou cedulkou s QR kódem. Každý, kdo sem přijede do Třeboně, tak si může načíst informace o Tomovi Schreckerovi a jeho osobnosti, o stromech a symbolice, kterou jsme jim chtěli vtisknout. Myšlenkou ale Toma Schreckera je zasvěcení každého stromu nějakému silnému hodnotovému příběhu.
0: Milevsko modernizuje veřejné osvětlení. Zastupitelé schválili způsob financování této akce za 3,5 milionu korun. Výměnu provede a zaplatí společnost E.ON. Město bude zakázku postupně splácet v průběhu 3 let. Starosta Ivana Radosta z hnutí Jihočeši 2012 k tomu řekl.
3: Tentokrát to bude 118 svítidel a 40 sloupů v ulicích Petrovická, Rígrova a Suchanova. Dotace nám bohužel nevyšla, takže firma nám to zpracuje hned. Tím, že nám to udělá hned, tak my ročně ušetříme nejen na energiích 123 tisíc. Do 30.11.2026 to bude hotovo.
1: Počasí.
0: Tlak vzduchu byl v 11 hodin dopoledne v Českých Budějovicích 1018 hektopaskalů. Jih Čech je oblačný až polojasný, k večeru se bude oblačnost částečně rozpouštět. Odpolední teploty vystoupí k 17 až k 20 stupňům, na horách budou maxima mezi 14 a 17 stupni. Vítr je slabý severní nebo severovýchodní. Během noci mraku přibyde, kránu se budou ojediněle vytvářet i mlhy. A ochladí se na 8 až 5 stupňů, na horách klesnou teploty ke 2 stupňům. Zítřek bude polojasný až oblačný, odpoledne na horách s ojedinělými přeháňkami. Večer se bude obloha vyjasňovat. Maxima budou zítra mezi 19 a 22 stupni, na horách naměří od 15 do 18 stupňů. Vítr bude vát slabý od severu nebo severovýchodu a biozátěž zůstane nízká.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Aktuálně je uzavřená silnice číslo 4 u Vimperka. Ráno tam havarovalo nákladní auto. Právě teď probíhá jeho vyprošťování. Přejeme všem šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Ze studia Českého rozhlasu České Budějovice posloucháte písničky pro radost, pořad hudebních gratulací a pěkné dechovky.
5: Dobré sváteční poledne vám u písniček pro radost přeje od mikrofonu Hanka Šoberová. Věřím, že u vás panuje sváteční pohoda a že si užijete i následující hodinu pěkné dechovky. První písničku posíláme dvoum padesátníkům. Tím první je Marek Kouba z Vrábče. Marku, všechno nejlepší k dnešním narozeninám. Hodně štěstí a zdraví do dalších let vám přeje obecní úřad ve Vrábči. A druhým je Martin Pavelka z Lažiště. Milý Martine, rok po roce léta běží, zastavíš je, ale stěží. Nedělej si z toho nic, že ti je zas o rok víc. Hodně štěstí, hodně zdraví. Když je co tak ať se slaví. Hodně jídla, hodně peněz, kde je práce, tak tam neles. Láska ať tě provází ve štěstí i v nesnázi. Krásné narozeniny ti přeje obecní zastupitelstvo obce Lažiště. Pánové, užijte si to nádherné kulatiny a zahraje vám k dnešním narozeninám Vejvodova dechovka Škoda lásky.

Tak to bylo orchestrální podání písničky Škoda lásky, tak já doufám, pánové padesátníci Marku a Martine, že jste si ve Vrábči a v Lažišti pěkně zaspívali od plic. A přidám k vám ještě jednu oslavenkyni a tou je Monika Bartušková z Višňové. I ona slaví tyhle krásné narozeniny. Všechno nejlepší k životnímu jubileu. Hodně zdraví, štěstí do dalších let přejí zastupitelé obce Višňová. A ještě jedno přání, opět kulatiny. Vážená redakce, zítra 9. května se dožívá krásných 60 let výborný harmonikář, kamarád a vůbec dobrý člověk, pan Václav Pavlík z Trhových Svinů. Vašek celý život rozdává radost lidem okolo sebe hrou na heligonku, kterou velice bravurně zvládá. Zná nepřeberné množství písniček a to mnohdy už hodně starých a leckdy už i zapomenutých. Kam prostě Vašek zavítá, ať už sám, ale povětšinou hrají ve třech lidech, tam je veselo a často nás kamarády vyprovází k domovu z útulné nálevny až za ranního kuropění. K jeho zítřejšímu jubileu mu přejeme všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, veselou mysl a vůbec všeho dobrého. Přeji kamarádi z Malond a okolí a všichni známí, kteří Vaška znají a mají jej rádi. K této gratulaci, kterou posílá Vládě Malý z Malond, ještě dodává: Vašku, zůstaň takový, jaký jsi. Ke gratulaci se rovněž připojuje

i přítelkyně Milena a kamarád a spoluhráč na harmoniku Láďa Maďara. Tak pokud by to bylo možné zahrát písničku od Starých babouků, tak zajisté Vaška potěší. Já doufám, Vašku, že vás písnička od babouků potěší a stejně tak Moniku Bartůškovou. Všechno nejlepší přejeme.

Narozeniny oslavuje taky Jan Karda z Mrákotic. Milý Honzíku, k tvým krásným kulatým 60. narozeninám ti přejeme hlavně pevné zdraví, štěstí na každém kroku, spoustu lásky od nejbližších a ještě mnoho šťastných a bezpečně najetých kilometrů, jak za volantem autobusu, tak i na cestě celým tvým životem. To vše a mnohem víc přeje s láskou manželka Miluška a dcera Miluška s přítelem Rosťou a dámy. I Rosťa samozřejmě si pro vás přejí písničku od Veselky Šoféři, šoféři.

0: Kuličky pro radost. Pěkná česká dechovka k vašim narozeninám, svátkům a svatebním výročím. Denně na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice od 12 do 13 hodin.
1: Další písnička v podání Klatovských dragounů míří do obce Chanovice pro pana Miloslava Slavíka. Dědečku, slavíš krásných 70 let a my víme, že není den, kdyby z kuchyně nehrály dechovky a ty u toho nevařil nějaké dobrůdky. Dneska slyšíš přání pro tebe, tak pozor, ať se jídlo povede. Přejeme ti pevné zdraví, cestování, ať tě pořád baví, spoustu radosti, žádné starosti, každý den, ať přinese důvod k úsměvu a chuť do zpěvu. Přejeme ti za všechny společné zážitky, smích a pohodu, kterou kolem sebe rozdáváš. Ať ti tvé oblíbené písničky hrají ještě spoustu a spoustu let, protože když u nás doma zní dechovky a ty stojíš u plotny, víme, že je všechno tak, jak má být. Láskou posílají přání manželka Maruška, dcera Alena s manželem Honzou, vnoučátka Eliška, Aleš a Lenka posílají tu nejsladší pusu a k přání se přidávají syn Petr s Danou u našich kasáren.

Narozeniny oslavuje taky pan Václav Bartizal ze Straňan. Milý tatínku, dědečku, Vašíku náš, je ti 65 a konečně důchodu si užíváš. Můžeš, kdy chceš, na výlet, opět volný, jak za mladých let. Proto ti od srdce chceme přát, ať věk na tobě není znát. Ať zdraví pěkně drží se tě, spokojenost jenom kvete. Vnuček už máš, jak jsi spřál, stejně tolik jako král. Všechno nejlepší k půlkulatým narozeninám ti přeje manželka Boženka, děti, vnučky a celá široká rodina. A přejete si písničku od babouků. Rádi zahrajeme a pošleme ji také paní Marii Vackové do Malšína. Milá maminko, všechno nejlepší k narozeninám, hlavně pevné zdravíčko, velké štěstíčko a hodně společných chvilek ti přeje manžel Karel a dcery s rodinami. A přejete si také babouky. Tady jsou.

Tak babouci nám dohráli, dospívali, vy stále posloucháte písničky pro radost a věřím, že potěšíme taky paní Miroslavu Vondrákovou do Tábora.

té narozeniny. Narodil se z Věžné, kde si vyrůstal se svými dvěma bratry. V Dačicích se vyučil opravářem zemědělských strojů a celý život si zůstal věrný práci v zemědělství. Rodinu si založil v Pluhově Žďáru, kde si zapustil kořeny a vytvořil domov pro nás všechny. Láska k přírodě, myslivosti a včelám tě provází dodnes, často ve chvílích, které tráví s rodinou. K tvým 70. narozeninám ti přejeme hlavně pevné zdraví, radost a ještě mnoho krásných let mezi námi. Tvoje rodina. A pro pana Františka Kůrku si přejete k jeho zítřejším narozeninám písničku od Formanky. No, respektive má být myslivecká, tak Formanka ji zahraje a zaspívá a jmenuje se Myslivci už táhnou.

0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Jediný rozhlas mezi jihočeskými rádii.
1: A svého přání se dočká taky paní Jana Staníková. Chceme vás požádat o písničku pro kamarádku a novopečenou prababičku paní Janu Staníkovou z Údolí u Nových Hradů, která dne 8. května oslaví své krásné 75. narozeniny. Co to klepe na vrátka? To je ona, 75. Proto ať to voní, kávička v závorce, ať to cinká, vínečko. Jdeme ti dneska přát. Přejeme ti štěstí, zdraví, všechno a všeho tak akorát. Podepsané jsou kamarádky Alena, Blanka a Vlasta. Tak to je hezké, že myslíte na kamarádku a myslí na vás paní Staníková taky obecní zastupitelé. Přeji vám a obecní zastupitelstvo města Nové Hrady vám přeje do dalších let hodně zdraví, štěstí a pohody.

Narozeniny oslavuje taky pan Josef Krejčí z Vrábče. Máte u nás, pane Josefe, gratulaci. Z obce přeji vám všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví do dalších let. Obecní úřad v Číměři si dovoluje pozdravit svého dvorního všeuměla, pana akademického sochaře Vladimíra Krnínského, který jest usazen na Traxlerově mlýně, a to u příležitosti půlkulatých 75. narozenin. Vláďa má výjimečný vztah ke krajině a je podepsán pod obnovou mnoha kapliček a křížků v širokém okolí. Je autorem vyřezávaného číměřského betlému a spousty dalších zajímavostí a legrácek, kterými naši krajinu obzvláštnil. Vláďa je veselá kopa a nápadů má v zásobě na dalších 100 let dopředu. A tak se nezastaví ani se prostě 75. Je to tak, mám tady takový jazykolam, ale věříme, že v dnešní sváteční den si dopřeje chvíli spočinout a v klidu si poslechnout naši gratulaci. Takže milý Vláďo, přijmi mi prosím velké díky za všechny ty krásné věci a k tomu srdečné přání pevného zdraví, neutuchající síly, dobré pohody a dalších spokojených let prožitých s tvou milující manželkou Stáňou uprostřed velké rodiny. Jako správnému mlynáři ti přejeme též dosti dobré vody a k blahopřání vybíráme mlynářskou písničku. Obstará ji Podhoranka a je tady pro vás mlynářská polka.

0: vám hrajeme každý den v pravé poledne. Oblíbený pořad gratulací a pěkné dechovky. Písničky pro radost si objednávejte na našich internetových stránkách nebo poštou na adrese Český rozhlas u Třílbů 1 České Budějovice. Poslechněte si hezké dechovkové melodie a popřejte vašim blízkým v písničkách pro radost. Každý den od 12 do 13 hodin ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice.
1: A já tu mám ještě jednu gratulaci pro paní Janu Staníkovou z Nových Hradů. Janičko, všechno nejlepší, hodně zdravíčka a štěstíčka, radost ze života ti k tvým 75. Přejí přátelé z klubu v Nových Hradech krásný narozeninový den. Poznámka, zapomněla jsem napsat, že je členkou našeho senior klubu. Tak, teď už to víme. A ještě jedna písnička do Kasejovic. Paní Marie Vajsová přeje paní Marii Ivaniuko k jejím 78. narozeninám hodně štěstí a hlavně zdraví.

A další gratulace. Prosíme o zahrání písničky od babouků pro paní Růženu Brožovou, která dneska slaví 85. narozeniny. Jenom poznámka, paní Růžena Brožová je z Třebína. Pevné zdraví bez bolístek, na srdíčku ani stín, život tvůj ať krásně kvete jako záhon kopretin. To ti přejí z celého srdce manžel Jiří, syn Jiří s přítelkyní Milenou a dcera Věra. K přání se připojují vnoučata a pravnoučata, kteří posílají velkou pusu. Chtěli bychom vás touto cestou požádat o předání hudební gratulace pro našeho spolupracovníka a kamaráda pana Jardu Pance z bývalých Škodových závodů zde z krajského města k 84. narozeninám. Chceme mu popřát hodně štěstí, pohodu, klid a hlavně hodně zdravíčka. Výběr hudební

Gratulace bychom si pro Jardu přáli písničku od kapely Babouci, Když jsem já ty koně pásal. Za kolektiv škodováckých seniorů podepsán správce skupiny Jirka Turek. Tady jsou Babouci, Když jsem já ty koně pásal.

A je tu poslední gratulace dnešních písniček pro radost. Danda Danuška Danuše Šramová ze Suchého Vrbného dneska slaví 86. narozeniny. Narodila se do malého boru u Netolic a rodiče Jaroslav a Anna Šrámkovi jí s láskou říkali Danuško. Později se dočkala dvou bratrů Oty a Jaroslava, se kterými se ráda setkává a společně vzpomínají na své mládí. V roce 1960 se vdala za našeho tátu Michala, který říkával s láskou Dando. Postupně se jim narodili, jsme se jim narodili my, synové Michal, Vlastimil a Jaromír a dcera Danuška. Jako děti jsme tě oslovovali a dodnes oslovujeme tím nejkrásnějším zvoláním mami, mamko, maminko. Vždy si nám dávala svou lásku a něhu, ale i přísnou výchovu, za co moc děkujeme. Pak přišlo i 8 vnoučat a oni na tebe volali babi babičko a zase ti to, jako vždy, pohladilo srdíčko. Naše zlatá maminko, přejeme ti k dnešním narozeninám hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky. Těšíme se na tvé vyprávění a čas strávený s tebou. A prosíte nás o písničku od Pampely, písničku Pampelišky a je tady v podání Pavla Vojtěcha.

0: 13 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Prezident Pavel jmenoval 10 nových generálů. Letuška hospitalizovaná kvůli příznakům hantaviru má negativní test. Na nemoc už zemřeli 3 lidé. V mateřské škole v Kardašově Řečici začala rekonstrukce jednoho pavilonu. Bude oblačno až polojasno s teplotami do 20 stupňů. Zprávy a Lukáš Pelikán. Příjemné sváteční odpoledne. Prezident Petr Pavel jmenoval na Pražském hradě nové generály. Brigádním generálem se stal například náměstek ředitele Bezpečnostní informační služby Jan Pavlíček. Do hodnosti generálmajora pak prezident jmenoval třeba ředitele sekce plánování schopností Ministerstva obrany Ladislava Rebilase. Celkem Pavel jmenoval 10 generálů. Letuška hospitalizovaná v nizozemském Amsterdamu s příznaky nebezpečného hantaviru má negativní testy, uvedla to Světová zdravotnická organizace. Na palubě letadla společnosti KLM se předtím letuška dostala do kontaktu se ženou, která později v Jihoafrické republice na hantavirus zemřela. Žena byla se svým manželem na výletní lodi v Atlantiku, kde se nákaza potvrdila i u dalších lidí. Dohromady už na infekci zemřeli 3 lidé a 5 dalších se nakazilo. Zástupci Světové zdravotnické organizace včera uvedli, že šíření viru na lodi v Atlantiku není začátkem nové pandemie. Po vypuknutí nákazy z výletní lodi vystoupilo při zastávce na ostrově Svatá Helena asi 40 lidí z 12 různých zemí. Všechny už se podařilo kontaktovat. Nové zázemí pro děti vzniká v mateřské škole v Kardašově Řečici na Jindřichohradecku. Tento týden začala rozsáhlá rekonstrukce jednoho z pavilonů. Děti jsou dočasně ve školní družině místní základní školy. Stavba by měla být hotová do konce prázdnin, říká nezávislá starostka Dana Machová.
2: Budeme dělat celkovou rekonstrukci jednoho pavilonu, včetně chodby, kde je ještě stará dlažba, takže tam bude protiskluzová dlažba. Budeme vyměňovat i výtahy na oběd do patra. Co teda bude součástí té rekonstrukce, tak bude výstavba venkovní učebny.
0: Před 81 lety skončila druhá světová válka v Evropě. Výročí si připomněli čeští politici i zástupci armády tradičně na pražském Vítkově. K oslavám se připojuje taky řada obcí a měst po celé republice. V Bernarticích na Písecku vyjde v 15 hodin průvod od radnice k pomníku na návrší na Posvátném. Jak informuje městys na svých webových stránkách, po skončení pietního aktu tam bude přehlídka historické vojenské techniky. V 16:30 je na programu seskok parašutistů z Tábora.
1: Počasí.
0: Na jihu Čech bude oblačno až polojasno, teploty vystoupí k 17 až 20 stupňům Celsia, na horách budou kolem 15. Během noci se ochladí na 8 až 5 stupňů. Zítřek bude polojasný až oblačný, odpoledne na horách s ojedinělými přeháňkami. Večer se bude obloha vyjasňovat. Maxima budou mezi 19 a 22, na horách od 15 do 18 stupňů Celsia. Vítr bude slabý od severu nebo severovýchodu a biozátěž zůstane mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Hlavní tah 1/4 z Vimperka na Strakonice bude kvůli vyprošťování nákladního auta po nehodě u Suclavic až do večera uzavřený. Dbejte pokynů policie a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje. Vesele a zdravě.
3: Pěkné odpoledne vám všem.
4: Je tu konečně zase veselé a zdravě. Dobrý den.
3: A doktorka Kateřina Cajdamlová a taky Patrik Rozehnal, který se jí bude ptát a servírovat dotazy, které souvisí s tématem, které už tu bylo.
4: Teče mi z nosu, rýma a všechno, co s tím souvisí.
3: K tématu se vracíme, protože zbylo spousta dotazů a my nechceme, aby něco zůstalo zasunuto a nevyřízeno. A jeden vtip na úvod, jako vždycky. Naboural jsem na motorce. 30 metrů jsem letěl po asfaltu. Podívej, jak mi teče krev z nosu. Z nosu? Z jakého nosu?
1: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Téma už jste slyšeli, vracíme se k němu v pořadu Vesele a zdravě i dnes s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou, ale i s odborníkem na dané téma. Jestli vám kape z nosu jako z vodovodního kohoutku, tak nemusí jít vždycky o infekci. Redaktorce Báře Kvapilové to totiž potvrdil i specialista na choroby ušní, nosní a krční Pavel Chrbolka.
1: Proč mi kape z nosu vodička a přitom nemám rýmu?
2: Ne každé kapání z nosu znamená infekční rýmu. My se občas setkáváme s pojmem jako je vazomotorická rýma, což je v podstatě neinfekční, nealergická záležitost, kdy v podstatě ta sliznice vlastně přehnaně reaguje na nějaké podněty, jako je chlad, změna teploty, vlhkost a podobně, eventuálně i třeba kořeněné jídlo to může způsobovat. Ta sliznice následně začne produkovat nějaký čirý sekret, tedy v podstatě taková jako vodička, ale neznamená to, že jsme chytli nějakou infekci nebo že by to byl nějaký zánět, ale je to v podstatě reakce té sliznice na nějaký podnět, vůči kterému jsme jakoby přecitlivělí.
1: K čemu slouží ochlupení v nose?
2: Ochlupení v nose nesouvisí primárně s rýmou. V podstatě chloupky v nose představují určitou jakoby mechanickou očistu nebo filtr vlastně, kdy se ten vdechovaný vzduch v podstatě zbavuje nějakých větších nečistot, ale není tam souvislost s tím, jestli máme více nebo méně chloupků v nose, že bychom byli nějaký náchylnější vůči třeba rýmě a podobně, to se nedá takhle dávat do spojitosti.
1: Je dobré si zastřihovat ochlupení v nose?
2: Čouhající chloupky z nosu teoreticky zastříhnout můžeme, ale předtím bych určitě varoval nějaké vytrhávání chloupků z nosu a podobně, protože tím může v podstatě vzniknout nějaká raná plocha, kam se může dostat infekce a z toho pak nějaký zánět, takže vytrhávat chloupky určitě ne, ale krátké zastřihnutí čouhající chloupků z nosu, tam bychom neviděli nějaký problém.
3: A co vy, s čím vy tam jdete?
4: Já s nosem, pane, s nosem.
3: Vy na ně jdete s dlouhým nosem.
4: Ale to nechte si to. Já ve svém věku nejsem zvědavý na nějaký vaše fóry.
1: Vy jste otorinolaryngolog? Nemají s tím pacienti někdy problém, co to vlastně znamená?
2: Ano, poměrně velké procento pacientů neví, co vlastně znamená ten název otorinolaryngologie a nedokážou ani vysvětlit tu zkratku ORL, ale je to v podstatě označení toho našeho oboru, kde vlastně léčíme nemoci uší, nosu a krku.
1: Pletou si vás nějakým jiným oborem?
2: Občas ano, občas si nás pletou s urologií. Jednou se nám stalo,

0: bylo, že jedna pacientka nám začala popisovat své potíže při čůrání, takže z toho jsme krapec znervóznili, ale pochopili jsme, že si právě spletla naší odbornost s tou druhou odborností, s tou urologií, takže jsme jí to vysvětlili.
1: Vesele a zdravě.
2: A já bych v návaznosti měla dva dotazy teda rovnou. Pan doktor krásně vysvětlil, že se může stát, že někomu teče z nosu a přitom to není rýma. Podobně se ptá pan Oldřich, který několik let mi vytrvale teče z nosu, nikdo mi neuměl pomoci, nějaký doktor mi řekl, že to mám na furt. No, tak, mohla by to být ta vazomotorická rýma, mohly by to být první známky vysokého krevního tlaku. Tady bych doporučila zkusit dvě věci. První, změřit si krevní tlak a pokud bude v pořádku, změřit si ho ještě párkrát, zejména v situaci, kdy teče z nosu. A druhou věc, zkusit se otužovat, a to jednak studenou vodou a jednak proplachováním té nosní sliznice, možná taky studenou vodou. Protože, jak pan doktor říkal, může to reagovat na různé podněty, nejčastější je, že to reaguje na chlad. A další, zkontrolovat, jestli náhodou po nějakém třeba koření, to není horší, nebo častý bývá zázvor, který to může nějak spustit. Někdy to bývá i třeba chili paprička. To znamená zkusit, já už se bojím úplně říct příznakový deník, ale on pomáhá, protože my si vlastně nemusíme ty souvislosti uvědomit, ale když si napíšeme, jaké bylo počasí, co jsme jedli, jestli jsme byli venku ve studenu, co to zlepšuje, to je nejvíc důležité, protože co to zhoršuje, to většinou už pacient ví, ale co to zlepšuje, to je cesta k tomu, jak by se toho mohl pan Oldřich zbavit.
3: No a jak se zbavit tedy toho, když mi teče z nosu nebo přichází nějaká drobná rýma, která třeba nesouvisí s nachlazením, o tom budeme mluvit právě dnes v pořadu Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou.
1: Vesele a zdravě. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte náš pořad Vesele a zdravě. Není tak úplně náš, protože se o něj dělíme i s vámi. Vy se ptáte, my odpovídáme a hledáme řešení návrat ke zdravému životnímu stylu a ke zdraví vůbec. Dnes na téma, no připomene nám to i náš posluchač Petr, i tentokrát básnil.
1: Zdravý Petr, jak sliznice mého nosu ucítí mráz, čili kosu, k mému malému nadšení spustí zvíře.

0: zběsilé vlhčení.
1: No. A to vlastně opakuje to, co jste říkala před písní.
2: Přesně, pan Petr, jako kdyby mi koukal do hlavy, děkujeme.
1: Paní doktorko, já se chci zeptat na to, proč se nám vlastně obecně vlhčí nos? Proč je to tak důležité?
2: Tak ono je to důležité kvůli tomu, že vlastně tím nosem nám za normálních okolností vchází do těla vzduch, ze kterého bereme kyslík. To znamená to zvlhčování plus to, že občas kýchneme, občas smrkáme, to je reakce našeho organismu na různá znečištění, která v tom vzduchu mohou být.
1: Znamená to, že když používáme zvlhčovače vzduchu, dnes i ty moderní přístroje, nejenom to, že dáme třeba vodu na topení v zimě, ale i v létě čistíme vzduch, že tím pomáháme našemu nosu a předcházíme těmto problémům.
2: Stejně tak, ano, stejně tak jako pitným režimem, protože to, co náš nos docela nemá rád, je suchý vzduch a vzduch, který je příliš teplý. To taky úplně nemá rád. Naše tělesná teplota je 36 stupňů plus minus půl stupně a pokud je ten vzduch nějaký hodně blízko té teplotě, což se může dít třeba v létě, tak my se musíme snažit hodně pít, protože jinak dochází k tomu, že vlastně se nám ten nos vysušuje stejně jako tělo, ale tomu nosu to vadí víc.
1: Každému se ten nos vlhčí stejně nebo rýma mívá stejný průběh, anebo to souvisí třeba s velikostí nosu?
2: Patriku, neexistuje nic, co bychom všichni měli stejné, to bohužel. Je to záležitost tak složitá, navíc tady to jsou i určité pocity. Když nám někdo popisuje, jak se cítí, tak to je strašně obtížné vlastně se do něj vcítit. Ono to nejde, protože my mu ty pocity můžeme jenom věřit a vlastně
1: a vy ty pocity často slyšíte od různých lidí, takže si z toho dokážete udělat
2: Ne, žádné domněnky, ne, bohužel nic takového neexistuje.
1: Tak souvisí to s nosem nebo ne?
2: Když dva lidé cítí totéž, tak to nemusí být totéž. Jednou může být vodnatá rýma, která je typická řídkým sekretem, počátek nachlazení, jindy to může být pilová alergie, jindy to může být situace, kdy jsou překrvené spojivky, jindy to může být nějaká forma vlastně toho, že tělo se něčemu brání, to znamená, že třeba jsme snědli něco kořeněného, čili někdy to může být vysoký krevní tlak. Patriku, fakt neexistuje, že by příznak řekl, co to je.
1: A teď mi řekněte, lidé často používají kapky do nosu.
2: Jo.
1: Doporučíte, nebo je tam nějaký problém?
2: Tak teď teda vy mě asi zabijete, ale nejsou kapky jako kapky. Některé kapky do nosu tu nosní sliznici zvlhčují, některé kapky do nosu ji vysušují. To jsou kapky do nosu, které vedou k tomu, že se stáhnou cévy a dojde k snížené produkci toho hlenu.
1: To asi chceme, pokud nám teče z nosu.
2: No, to někdy chceme, jenomže bohužel tyto kapky jsou návykové. Tam je problém, že jakmile my něco děláme často, tak si na to tělo zvykne a dojde k tomu, že vlastně postupně ono se s náma jako kdyby pere. Čili
1: máme potom jít na odvykačku.
2: Čím víc kap... No a tady chci, pan Radoslav nám krásně napsal, vybudoval jsem si závislost na kapkách do nosu. Nikdy jsem žádnou závislostí nebojoval, cigarety, alkohol, nic, ale pocit ucpané nosu řeším kapkami několikrát denně řadu let, vím, že to je nebezpečné. Vedlejší účinky asi budou špatné, jak se zbavit závislosti. Tak, moc nebezpečné to není, ale ten problém je, že vlastně, když on si ty kapky nekape, což nejčastěji je v noci, tak ta sliznice bude buď produkovat větší množství toho hlenu, no a nebo on, pokud si to bude kapat furt vlastně pořád, no tak se změní prokrvení nosní sliznice a ona se může teda rozhodnout, že když on si furt kape, tak ona nebude zvlhčovat.
1: Vyschne.
2: A vyschne a pak se bude zase prát s opačným Já bych doporučovala udělat to tak, že půjde na ORL, tam vlastně mu zkontrolují, co ta nosní sliznice dělá, podívají se, jak je prokrvená a poradí mu, doufejme. A já bych zkusila výplach nosu a rozhodně vždycky střídat období kapu a potom vyplachuju a zase kapu vyplachuju, snižovat prostě dávky těch kapek.
1: Jak slyšíte, dotazů je dost, které jste nám nechali, budeme se jim věnovat plně už za malou chvíli.
3: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte pořad Veselé a zdravě. My se dnes po čase vracíme k tématu, které už jsme rozebírali, ale zůstalo nám tolik dotazů i v psané formě, i té zvukové od vás ze záznamníků, že se těmto dotazům chceme věnovat a vám odpovědět, najít řešení s doktorkou Kateřinou Cajdamovou. Tady je dotaz telefonický.
1: Krásný den vám přeji a moc vám děkuji za váš nádherný pořad, paní doktorko. Mám dotaz, 53 let mi je. Jsem řidička autobusu, neberu žádné léky, tak nějak zdravíčko slouží, všechno v pořádku. Jediný diagnostikovali mi těžkou stánkovou apnoji. Ale mám nasazený přístroj dýchací od minulého roku od září a velice se to zlepšilo, takže konečně žiju. Problém mám ten, prosím pěkně, mám i zvlhčováč k tomu přístroji, ale od covidu trpím na zánět dutic. Ale je to vždycky prostě najednou, co to objeví, začne bolet hlava, začnu teplo, suchý teplo, používám spray, tu morskou sůl do nosu, tam mi velice pomáhá a tak nějak za chvíli a tím přístrojem vlastně se mi to nějak krásně počistí a je mi za chvíli dobře. Ale včera

0: Několik věcí. Jednak zkontrolovat teplotu v místnosti, kde paní spí, protože my máme trošku zlozvyk, že přetápíme v místnostech, kde se spí.
1: Jaká by měla být teplota? Překvapme
0: posluchače. No, to je geniální otázka. No, něco mezi 10 a 14 stupni. Jo.
1: 10 a 14?
0: Jako to relativně zima. No, ale ono se lépe dýchá. A paní, vzhledem k tomu, že má spánkovou apnoi, tak je možné, že prostě dýchá trošku víc ústy, nemáme zkontrolovaný pitný režim, takže bod číslo jedna, zkontrolovat teplotu v místnosti a pomaličku snižovat, jako nemusí úplně strašně rychle, ale prostě, aby ten vdechovaný vzduch byl trošku méně suchý, teplý. Druhou věc, zkontrolovat pitný režim, měla by se zkusit napít zhruba hodinu před usnutím a pokud se takhle v noci vzbudí, tak bych asi doporučovala se znovu napít. Jo? Každopádně bych to probrala posledně nebo předtím s lékařem, který indikoval ten přístroj, protože ti s tím mají nejvíc zkušeností.
1: Dotazy chodily i přes naše stránky veseleazdravie.cz, kde jsou uložené naše odvysílané pořady, ale tak je tam možnost poslat nějaký dotaz k tématu. Jaký se tam objevil třeba?
0: Paní Miroslava, již nejméně 2 roky mám hlavně po ránu zahleněný krk a rýmu. Rýmu mám vodovou, přes den několikrát kýchám. Chtěla jsem jít na ORL, u nás nebylo místo, stále čekám, že se vše upraví. Tak já bych doporučovala na to ORL jít, přihlásit se. Takže doporučuji a jinak bych zkusila to též, to znamená zkontrolovat pitný režim, jestli paní pije dosti. A co se týče toho kýchání, tak si všimnout, jestli je to třeba v nějakou dobu lepší a přemýšlet, co by to mohlo být. Jestli je to třeba pilová alergie nebo nějaká reakce na příliš studený vzduch nebo zas něco jiného. Prostě pacient jako vždy je nejdůležitějším zdrojem informací.
1: Odpovídat budeme dál na vaše dotazy, které souvisí s dnešním tématem. Problémy v nose, ať už teče z nosu, anebo je tam přílišné sucho.
2: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Zajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Doktorka Kateřina Cajtamlová je s námi stále ve studiu. Patrik Rozehnal tady také, aby servíroval dotazy, které jste nám nechali třeba na telefonním záznamníku. K tématu už předešlému, ale my se dnes vracíme k tomu, když vám teče z nosu nebo prostě s nosem máte nějaké ty problémy. Třeba kdo po telefonu nám sdělte, co se stalo?
1: Tady je posluchač z Moravy. Já bych měl takový dotaz. My jsme čistili pískový filtr v akvaparku údajně. Flor už to měl dávno vyprchat, jo, ale špilo to do nosu jak hrom. Pak se ještě objevil covid, pochopitelně, a bylo to, jak kdybych se nadýchal horkého vzduchu někde blízko ohně. Úplně vypálený nos a prakticky od té doby, když někdo zaváže oči, já nepoznám, jestli jím jabko nebo cibuli. Absolutní ztráta čichu. Tak nevíte, jestli se to může do budoucna zlepšit?
2: Překvapivě čich je náš hodně důležitý smysl, který dokonce bez jakékoliv filtrace jde přímo do racionálního mozku. Proto také možná říkáme cítím, anebo mám pocit a podobně. Takže to je velká ztráta vlastně. Zase doporučovala bych diagnostiku, to znamená, aby se ORL podíval, jinak regenerace nervového systému i dalších těchhletěch různých receptorů je záležitost celkem dlouhodobá, ale zase bych asi byla optimista a doufala bych, že to bude dobré. Jinak vzhledem k tomu, že tady těch lidí, kteří hovoří o tom, že se něco objevilo po covidu, je víc, tak bych všem z nich ještě doporučila zkontrolovat hladinu vitamínu D v krvi a případně vitamín D doplňovat, protože on funguje trošku jako imunomodulace, nejenom jako vitamín, a v takových těch poinfekčních situacích může pomoci.
0: My k tomu tématu máme ještě jeden dotaz, poslechněme si.
3: Dobrý den, jmenuji se Milda a je mi 76 roků. V loni v prosinci jsem dostala koncem roku chřipku a po té chřipce jsem ztratila čich a chuť. Ale covid jsem neměla, dělali mě dvakrát testy, ale je to už rok a něco a já to pořád nemám. Tak bych se chtěla paní doktorky zeptat, jestli by mě něco poradila, protože já už jsem vyzkoušela, kde to, co mě kdo poradil, lékaři, všechno, bylinkáři, a opravdu ne a ne, čich, chuť nemám. Děkuji vám za radu.
2: No, čich s chutí souvisí a tady bych prostě zkusila ještě to Dčko případně proplachovat. Já tu mám ještě psaný dotaz od paní Petry. Dcera 8 let měla celou zimu rýmu, jakmile rýma začala ustupovat, byl klid, omezovali kapky, proplachují mořskou vodou, zkontrolovali nosní mandle. Takže tohle je případ, kde bych rovněž zkusila vitamin C, vitamin D, případně regenerace sliznic. Mě ještě napadají vitamin A nebo jeho prekurzor beta-karoten, případně zkusit selen se zinkem. Prostě zkusit nějaké vitamíny, jestli by nepomohly regeneraci trošku.
0: To když nám v tom nosu vyschne, způsobí i automaticky problém s čichem?
2: Ano. Samozřejmě, protože ta nosní sliznice v okamžiku, kdy je suchá, no tak ty receptory vlastně jako kdyby taky zaschnou. Oni se zcvrknou a prostě nefungují tak, jak by měli.
0: Takže znovu jsme u té hydratace,
2: ano,
0: aby dostatečně byla
2: určitě.
0: Vlastně slizká ta sliznice, ale zase ne
2: ano,
0: moc.
2: Ano, a všeho s mírou pravil krejčí zaby v ženu metrem, viďte.
0: Doktorka Kateřina Cajtamlová u nás před mikrofonem České rozhlasu v pořadu Vesele a zdravě.
4: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Český rozhlas, České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Stále jste s námi. V pořadu Vesele a zdravě patří do pátečního schématu a vysílání. Pravidelně je tu s námi doktorka Kateřina Cajdamlová. A vracíme se spolu s ní k tématu, který souvisí s nosem. Ať už nám z něj příliš teče, anebo někdy naopak vysychá. Tyhle problémy máte a měli jste, nechali jste nám je už dopředu také ve formě psané na našich stránkách Vesele a zdravě.cz a my na ně teď chceme ještě dodatečně odpovědět. Paní doktorko, jaké dotazy další přišly?
1: Další paní Vlasta a povídá, že 55-letá dcera má problémy s dutinami. Před rokem byla na operaci, nevíme úplně s čím. Stav

0: jako na houpačce, chodí na výplachy, bere antibiotika, objeví se streptokok, léčí se a léčba je nekonečná. Takže zase se ptá, jestli to není následek covidu. Já bych tady doporučila ještě zajít na zubní, protože u těch dutin může být také problém vlastně, protože ty dutiny souvisí nebo sousedí s horními zuby v horní čelisti. Takže jenom zkontrolovat, jestli náhodou problém není ještě tam. A jinak zase teda, omlouvám se, že se opakuju, ale zkusila bych hladinu D-vitamínu, případně zajít na imunologii a zjistit, jestli imunitní systém není vyčerpaný. A další, ještě té dceři, bych doporučila zkontrolovat, jestli jí dostatek bílkovin a sacharidů, protože imunitní systém, zejména po opakovaných infekcích, potřebuje regenerovat a ty buňky jsou tvořeny bílkovinami, to znamená, pokud jich je málo, no tak prostě není z čeho tvořit a palivo pro svoji činnost berou ze sacharidů. A vzhledem k tomu, že dámě je 55, já si teď vytvářím domněnky, jo, ale prostě snažím se vymyslet, co by všechno mohlo být.
1: Kterým směrem jít.
0: Ano, tak možná trochu přibrala, možná začala držet dietu a výsledkem může být snížená regenerace imunitního systému. Takže bych doporučila i toto.
1: Další dotaz opět ze stránek a z formuláře veseleazdravie.cz.
0: Ano, tady paní Eva se ptá, 15-letý vnouček má problém se silným krvácením z nosu jenom z jedné nosní dírky, stává se mu to i 3x týdně. Tady bych doporučila zkontrolovat srážlivost krve, to znamená udělat testy na krvácivost a srážlivost, ale vzhledem k tomu, že chlapec je 15-letý, tak tady může být i výrazný poměr stresu. Nevím, jestli nemá nějaké zkoušky nebo něco dalšího. Hormony nadledvin, konkrétně kortizol, mohou snižovat srážlivost krve, takže chronický stres může vést ke krvácení z nosu. Doporučila bych nějakou tamponádu, to znamená naučit vnoučka, vlastně to naučí na ORL, jak to krvácení zastavit a jak říkám, zkontrolovat tedy stav krvácivosti, případně pokud by všechno bylo v pořádku, tak ještě zkusit vitamin K, který může trošku zvýšit vlastně schopnost srážlivosti.
1: Máme ještě nějaký dotaz?
0: Máme ještě nějaký dotaz. Tady máme od paní Věry. Ptá se, jak vyléčit tvoření strupu v nose. To jsou vždycky otázky, že já si říkám, já nevím. Jo.
1: No někomu se dělají hodně.
0: Ano.
1: A co s tím?
0: Jako? No, já bych doporučila tady zkontrolovat vlastně to, jestli paní má dostatečně tu sliznici v pořádku, což se dělá na ORL, to znamená, jestli tam nejsou nějaké jiné důvody pro to, že se vytváří ty strupy. No a ptá se, jestli existuje mast do nosu. Ano, těch mastiček je víc, ale zase podle typu toho, proč se ty strupy vlastně v nose tvoří.
1: A to zjistí na ORL.
0: No, doufejme, ano, že to zjistí.
1: Radí, prosí, doktorka Kateřina Cajdamlová. Ještě na ní budu mít pár otázek závěrem v našem pořadu, kde řešíme problémy s nosem, ať už nám z ní teče, anebo je příliš suchý.
2: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Malé závěrečné povídání s doktorkou Kateřinou Cajdamovou v pořadu Vesele a zdravě. Paní doktorko, rozdělme to na ty skupiny. Máme buď naopak hodně vlhký nos, teče nám z něj, anebo suchý. Tak ano. Když ho máme vlhký, co dělat a nedělat, když nám zrovna teče z nosu? Tak Krátké rezumé, doporučení.
1: Ano, bylo by báječné nejprve zjistit, čím to je. Samozřejmě ORL nám řekne, jestli tam je infekce, alergolog nám řekne, jestli jsme alergičtí na něco, krevní tlak nám řekne, jestli to není vazomotorické. Potom bych pravděpodobně zkusila to, co radí lékaři, a k tomu přidala vyplachování nosu. Samozřejmě, pokud je to infekční, přidala bych ještě něco jako vitamin C nebo vitamin D na zlepšení imunity, zkontrolovala pitný režim a zkontrolovala teplotu v místě, kde spím. Případně zvlhčovala tam vzduch a zkusila vlastně nějakým způsobem i zkontrolovat, jestli jim dost bílkovin, jestli mám dost sacharidů, prostě jestli moje tělo má všechno, co má mít, a jestli ten tečící nos není pláč nad něčím, co mu chybí.
0: Můžeme se nějak uškodit i smrkáním, špatným, častým, nevhodným?
1: No, ten problém se smrkáním, my totiž bychom měli smrkat vlastně jednu dírku a druhou dírku, a pokud příliš mačkáme a vlastně zvyšujeme tlak, no tak dochází tím valsalvovým manévrem k řadě různých vedlejších věcí. Takže já bych doporučovala spíš opravdu smrkat jednu dírku, druhou dírku, a učit se vyplachovat ten nos, protože to někdy tomu celému velmi pomůže.
0: Co dělat, když máme suchý nos?
1: No, já se opakuju, moc se omlouvám, že se opakuju, ale nejprve zjistíme, jestli víme příčinu, zkontrolujeme teplotu v místě, kde pobýváme většinu času, zkusíme zkontrolovat pitný režim, můžeme zas proplachovat ten nosánek, můžeme zkusit kapky, ale ne ty, které snižují tvorbu hlenu v nose, ale ty, které zvlhčují. No, zkusit zvlhčovat vzduch a pitný režim už jsem asi říkala, no. Takže to je tohle. Relativně snadné to je s hnisavou rýmou. Tam bývá vlastně řešením zjistit, která bakterie to působí. Kromě toho, že dostaneme antibiotika, zase soustředíme se kapáneček i na imunitu. Přidáme třeba selenzinek. Co se týče zadní rýmy, která se velmi často vyskytuje při současném zánětu vedlejších nosních dutin nebo v nosohltanu, a ten hlen má problém, že nejde moc vysmrkat, stéká do krku, dráždí tam nervy, no tak v této situaci je zase důležité zjistit příčinu, léčit příčinu a třeba spát v polosedě.
0: Říká, radí na závěr dnešního setkání doktorka Kateřina Cajdamová. Tak čistý nos, dobrý čich a pevné zdraví přejeme i dnes z pátečního vysílání. Mějte se pěkně.
1: Na zdraví, hepčík.
2: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdamovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu.

0: stavíte letos dům a už máte projektovou dokumentaci. A můžeme ji vidět? Protože právě pro takové stavitele, kteří jsou ready stavět pořádně, je tu soutěž o pořádný dům zdarma od Wienerbergeru. Ano, slyšíte správně. Dům zdarma. Tedy pořádný stavební materiál na celý dům od Wienerbergeru v celkové hodnotě 1,2 milionu korun. Cihly Poroterm jako základ každého pořádného domu, k tomu střecha Tondach a dlažba Semelerok nebo fasáda Terka. A aby to bylo komplet, přidáváme i podlahové topení Pipelife. Jak se do soutěže zapojíte? Je to snadné. Stačí se zaregistrovat na webu poroterm.cz a nechat si zpracovat kalkulaci pro váš dům. Samozřejmě zdarma a bez závazku. Ale pozor, soutěž o dům zdarma končí už 7. června. Takže pokud stavíte letos a zvládnete výhru odebrat do konce listopadu, nepromeškejte svou šanci a zapojte se do soutěže ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Premiér Babiš dál trvá na tom, že prezident na letní summit NATO v Ankaře nepojede. V bance na západě Německa drží ozbrojení lupiči rukojmí, policie oblast obklíčila. Třetí ročník májového setkání u ohně dnes ozdobí městský park ve Vimperku. K večeru bude oblačnosti na jihu Čech ubývat. Zprávy a Lukáš Pelikán, dobré sváteční odpoledne. Prezident Petr Pavel a premiér Andrej Babiš z ANO se znovu neshodli na tom, kdo bude Česko zastupovat na letním summitu NATO. Vládní delegace prezidenta v Ankaře nechce. Pavel to řekl po dnešní schůzce na Pražském hradě. On sám ale s účastí dál počítá a trvá na ní.
3: Podle prezidenta Babiš uvedl jako hlavní důvod rozdílné pohledy na závazky Česka vůči NATO. S tím Pavel nesouhlasí.
4: Vláda změnila svoji retoriku ve vztahu k obraně, zvyšování výdajů na obranu nespochybnila, takže v tomto ohledu jsme zajedno.
3: Babiš na schůzku přijel se zpožděním. Po jednání odešel zadním vchodem. Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka z ANO má vláda právo rozhodnout, kdo se summitu zúčastní.
5: Plnou odpovědnost nese vláda. Máme zde parlamentní, nikoliv prezidentský systém a vláda má plně v kompetenci veškeré plány vyplývající mimo jiné i z cílu NATO.
3: Pokud prezident nebude součástí delegace, zváží podání kompetenční žaloby. Podle Pavla jde ale o poslední možnost. Anna Millerová, Český rozhlas.
2: Lupiči ve městě Sinzig na západě Německa přepadli banku a drží v ní několik rukojmích. V okolí zasahuje velké množství policistů, kteří uzavřeli ulice v okolí. Obyvatele domu vyzývají, aby nevycházeli ven. Policie zároveň žádá, aby lidé na sociálních sítích nezdíleli fotografie a videa ze zásahu. Zatím není jasné, kolik lupičů banku přepadlo, ani jestli se s nimi už podařilo navázat spojení. Jihočeský symfonický Big Band zahraje při dnešních oslavách 81. výročí od konce druhé světové války v Lomnici nad Lužnicí na Jindřichohradecku. Promenádní koncert začne v 17 hodin v parku u kostela svatého Václava. O hodinu později vyjde průvod k pomníku na Václavské náměstí. Na webu města o tom informuje Marcela Božovská. A například v Soběslavi na Táborsku oslaví výročí na náměstí Republiky taky v 17 hodin vystoupením Swing Bandu Tábor. Tanec, akrobacie a oheň zaplní městský park ve Vimperku. Tak totiž bude vypadat třetí ročník májového setkání u ohně nazvaný Fire Jam. Slavnostní uvedení bude v 17:30 večer, doplnila Michaela Kačmárová z pořádajícího spolku Artego.
6: Diváci se tak mohou těšit na prvky vzdušné akrobacie, disciplíny nového cirkusu a pestrá taneční vystoupení břišních tanečnic, hedvábnými vějíři a kruhy, či Tribal Dance Fusion, který si budou moct i sami vyzkoušet na vedeném workshopu. Sport.
2: Cyklistické Giro d'Italia začne i s třemi Čechy v úvodní etapou z 21. Poprvé v historii startuje tento italský 3týdenní závod v Bulharsku právě v těchto chvílích. V Nesebaru nechybí Jan Hirt a debutující bratři Tomáš a Matyáš Kopečtí. Hlavním favoritem na zisk celkového prvenství je Dan Vingegaard. Plavec Miroslav Knedla se kvalifikoval na mistrovství Evropy v dlouhém bazénu. Knedlovi se to povedlo na znakařské 50. Meeting v Indianapolis vyhrál v čase 24,81 sekundy. Účast na šampionátu v Paříži už má jistou, celkem 8 plavců, včetně Barbory Sémanové a Jana Čejky.
1: Počasí.
2: Bude oblačno až polojasno, k večeru se bude oblačnost částečně rozpouštět. Teploty vystoupí k 17 až 20 stupňům, na horách budou mezi 14 a 17. Vítr je slabý severní nebo severovýchodní. Během noci se ochladí na 8 až 5 stupňů. Zítřek bude polojasný až oblačný, odpoledne na horách s ojedinělými přeháňkami. Večer se bude obloha vyjasňovat. Maxima budou mezi 19 a 22, na horách od 15 do 18 stupňů Celsia. Vítr bude slabý od severu nebo severovýchodu a biozátěž zůstane mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Nové nehody z jihočeských silnic hlášené nemáme, s omezením ale stále počítejte. Na Prachaticku hlavní tah číslo 4 z Vimperka na Strakonice je kvůli vyprošťování nákladního auta po nehodě u Suclavic až do večera uzavřený. Dbejte pokynu policistů a dobře dojďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Pohodové sváteční odpoledne s Českým rozhlasem České Budějovice. V této hodině zavítáme do Písku, kde sochy z písku v těchto dnech tvoří sochaři na náplavce u Kamenného mostu. Čeká nás také sportovní pozvánka na víkend a budeme si hrát písničky, které nestárnou. Polence Filipové zahraju Brontosauři. Hezký prodloužený víkend vám od mikrofonu přeje Michal Hovorka.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice 11 minut po 14. hodině. Pamětníků konce druhé světové války na jihu Čech už mezi námi moc není. Paní Dagmar Pavlátová z vesničky Údraž nedaleko Albrechtic nad Vltavou konec války jako malá holka prožila na vlastní kůži. Údraž osvobodila Rudá armáda. Její vojáci také po válce nějakou dobu v Údraži pobývali, ale už před nimi se ve vesnici objevili američtí vojáci.
1: Američani tady byli dřív než sovětští vojáci. Američani sem přijeli v roce 1945 někdy z jara. Přijel džíp se dvěma americkými vojáky, zastavil u kapličky a samozřejmě pohotovost přiměla někoho z okolí začít zvonit. Takže se ke kapličce, k Američanům, zbíhali všichni občané z vesnice. Američani tady vlastně neměli co dělat, teoreticky, protože aby sem dojeli, museli překročit demarkační čáru, za kterou vlastně nesměli. Ale oni to dělali v zájmu našeho bezpečí. Ale to jsme se dozvěděli až později. Teď jsme slyšeli zvonit. Lidi tam začali přibíhat, celý džíp obestoupili a moje maminka, když to taky slyšela a viděla, tak mě vzala za ruku a taky jsme tam běželi. Bylo mi tenkrát 6 roků. Protože tatínek byl starostou obce, tak lid se rozestoupil a paní starostovou se mnou pustil až přímo ke džípu. Ten jeden z těch vojáků mě pohladil po vlasech, jako malinkou holčičku mě viděl. A dal mi žvejkačku. To byl zázrak. Pak se čekalo, až přijde paní nadlesní, protože ta jediná ve vsi uměla anglicky. No a když přišla, tak nám přeložila, že přijeli Američani proto, aby se podívali, jestli se někde v lese kolem vesnice nezdržují ještě němečtí vojáci. A hlavně, jestli nám neubližují. To jsme řekli, že ne, že tam jsme nikoho neviděli, že nám nikdo nic neubližoval. No a to byla vlastně celá akce. Rozloučili jsme se, ještě zapomínám, že to bylo v květnu a že kvetly šeříky a že jim lidi naházeli do toho auta plnou náruč šeříků. S těma odjížděli a mávali s těma šeříkama při odjezdu, to si pamatuju. No a já jsem svoji žvejkačku samozřejmě, kterou mi dali, opatrovala až do svých 17 roků. Jako zázrak, to bych si bývala nedovolila jí rozkousat. Jde pak ve válce žvejkačka, já jsem ji viděla prvně v životě. No a teprve, když mi bylo 17 a ze statku jsme se stěhovali, tak jsem ji tam tady nechala a přišla jsem o ní.
2: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Tady je Český rozhlas České Budějovice. Rekordních 100 tun materiálu spotřebují letos sochaři na vytvoření 8 pískových soch na náplavce Otavy v Písku. Téma je příběh této plynoucí řeky jako životodárné tepny regionu s bohatou historií, krásnou přírodou i současným životem města. Sochy z Písku uvidí lidé u Kamenného mostu už po 20.
1: Vytvářím vlasy na první soše, která symbolizuje řeku Otavu.
2: Se sochařem Marianem Maršálkem právě stojím na bednění ve výšce 1,5 metru.
1: Písek odpadává samozřejmě dolů, ale zbytky písku, co tam zůstanou, tak se odfouknou fukarem. Bude 5 velkých soch a 3 menší, plus 2 sochy, první a poslední, řeka Otava a písecká věž transformovaná do stroje času, budou mít kolem 3,5 metru.
2: Já si vezmu trošku toho písku do dlaně. Okamžitě se krásně začíná spojovat. To asi není úplně obyčejný písek, který najdeme na pískovišti.
1: Musí být vybraný, aby byl ideální pro tu tvorbu ty pískové sochy. Základ je, aby byl co nejjemnější a aby měl větší podíl jílu, aby se to dokázalo spojit.
2: Já si tady trošku připadám taky jako akrobatka, protože ten okraj, po kterém se pohybujeme, má snad jenom 10 cm. Rovnováhu musíte mít i vy, nejenom sochy.
1: No, musí se člověk jako naklánět víc na tu sochu, no, nesmí chtít odstupovat tam do vzduchu. A protože stojíme 1,5 metru nad zemí na bednách, které fungují nejenom pro stavbu té sochy, ale jako provizorní lešení, nemáme vůbec žádný odstup, tak půjdeme teďka dolů a podíváme se, jak ty proporce se nám podařily nebo ne.
2: Jak se to rýsuje?
1: Jak se to rýsuje.
2: Když už jsme slezli, tak já se podívám, co máte v té bedně, všechno za nářadí.
1: Každý má vlastní speciální pískařský lžíce, ale dá se to i upravit z normálního zednického, třeba hladítka nebo zednický lžíce. Proto nejjemnější zpracování normálně sochařské očka a malířské špachtle, které jsou hodně tenké, takže vlastně se s nimi dá pěkně řezat.
2: Potřebuje řeka Otava někdy vodu i od vás?
1: No samozřejmě, při tom dusání tam lijeme spoustu vody z Otavy, ale potom, když je moc teplo, tak musíme občas to navlhčit postřikovačem, aby to nepřeschlo ta socha.
2: A teď už míříme k soše, která je hotová. Není nejvyšší, ale nejširší.
1: Má kolem 6 metrů na šířku, bude na ní ze strany od mostu umístěný nápis. A zajímavostí z vytvoření vůbec tak široký sochy je, že se musí spojit ze dvou soch a ten prostředek se zasype pískem.
2: Je tady kromě znaku i zakladatel města Přemysl Otakar II. Zaujal mě detail u jelena, který troubí.
1: Stvárnění těch prvků je složitý, my musíme vymyslet, aby to ten písek udržel. Takže důvod toho, že troubí, je ten, aby měl parohy položené na zádech a mohly tam být parohy. Jako jinak by to muselo být jenom v reliefu, takhle vlastně je to takový polorelief.
2: Co budou znázorňovat další sochy, popsala Edita Kučerová z odboru kultury Městského úřadu v Písku.
3: Téma Otava plyne, písek tvoří. Vrací se k řece jako zdroji života, inspirace i samotného materiálu, ze kterého sochy vznikají. Od personifikace řeky Otavy přes Kelty jako první rýžovníky zlata chybět nebude ani současný písek a písecká věž pojatá jako symbolický stroj času.
2: Vernisáž pískových soch se uskuteční 20. května ve 14 hodin. Z Písku Jitka Cibulová, Vokatá, Český rozhlas. Dobrý.

0: Ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice následuje sportovní pozvánka, je tu Kamil Jáša.
1: Sport na víkend.
2: Dobrý den, jsou tady 2 minuty, během kterých vám nabídneme něco málo z bohatého sportovního dění na jihu Čech. Květnový víkend bude ve znamení fotbalových soutěží, ale napilno budou mít i atleti.

0: Od mikrofonu vás zdraví Kamil Jáša.
1: Sport na víkend.
0: Právě atletikou začínáme. Mistrovství Jihočeského a Plzeňského kraje ve vícebojích starší žatstvo a dospělí a také Open Plus vložené závody ve víceboji mladšího žatstva. Pořadatelem je tělovýchovná jednota Nová Včelnice. Program je připravený na sobotu i na neděli.
1: Sport na víkend.
0: Během víkendu se můžete vydat k vodě na Krumlovský sjezd plus mistrovství České republiky C2 Mix ze sjezdu a také na přebor Jihočeského kraje. Po pátečním závodu Downtown je v sobotu na programu Krumlovský sprint a v sobotu a v neděli Krumlovský slalom.
1: Sport na víkend.
0: A teď už jdeme na fotbal. Ve třetí lize se doma představí jen Táborská akademie. Zápas s Béčkem Příbrami začne v neděli v 17 hodin. Ve čtvrté lize po čtvrtečním utkání Hluboké s Mlýnem a pátečních zápasech Soběslavy s Doubravkou a Českého Krumlova s Povltavskou akademií. V sobotu v 17 hodin nastoupí doma Milevsko proti Tachovu. Krajský Přebor. Už ve čtvrtek se hrál zápas Olešník Jindřichův Hradec. V pátek Meteor Tábor Týn, Strunkovice Strakonice, Semice Dolní Dvořiště a Dražice Roudné. V sobotu v 10:15 nastoupí Mirovice proti Kaplici, 17 hodin Osek proti Sokolu se Zimovo Ústí a v neděli 10. května je na programu jediné utkání. 10:30 začne zápas Třeboň proti Vín. Tady je pohled na sezónu proti vínského kapitána, který je protivínským patriotem. Jaromír Vorel nepřekvapil, když na otázku, kde s fotbalem začínal, odpověděl.
2: Já v Protivíně, od malička v Protivíně, jen 2 roky ve starších žáků.
3: Jsem hrál Ligu žáků v Písku, jinak jsem se pak opět vrátil do dorostu do Protivína, kde jsem pak už šel po roce do chlapů a od té doby jsem chlapek. Od roku 2007 hraju za chlapy. Máme cíl vždycky do 5. místa, kdyby byla ta bedna. Podzim nám nevyšel, teda měli jsme plno zraněnej, ale doufám, že do toho 5. místa zase budeme stoupat a uvidíme, jak se nám to povede.
1: Sport na víkend.
0: Od mikrofonu vás zdraví Kamil Jáša. Ať už se za sportem vydáte kamkoliv, nezapomeňte, že v pondělí začnou krátce po 14:30 odpoledne na této stanici sportovní ozvěny.
4: Sportovní ozvěny Českého rozhlasu České Budějovice.

0: Ladíte Český rozhlas České Budějovice, kde vám už za chvíli zaspívá George Harrison. Hana Pešková je neuvěřitelná dáma, její 101 let, stále bydlí doma a navíc sama. Jako architektka se zajímá o nejrůznější stavby a miluje audioknihy. V seriálu Českého rozhlasu o stoletých lidech ukázala, že si umí poradit i s chytrým mobilem.
1: Paní Hano, vám je 101 let, jste ročník 1924. Jak se cítíte?
2: No, jak v kterém směru? Když jde o pohyb, tak to je potíž. A jinak se cítím celkem dobře, no.
1: Vidím, že máte naslouchátka.
2: Naslouchátka.
1: Vám to sluší? Barvíte si vlasy? Dbáte o to, abyste měla jiné než šedivé?
2: No, tak mám je nabarvené.
1: Vy se po bytě pohybujete pomocí chodítka.
2: Pomocí chodítka.
1: Máte i nějaké speciální pomůcky, třeba vyšší postel, nebo tady máte křeslo, které je polohovací.
2: To je výborná věc, když je to hrozně ošklivý.
1: To vás jakoby vyloží a vy lehčeji se zvednete. Vy máte chytré hodinky.
2: No, chytré, hlídají mě. Několikrát za den jsem volají, jestli jsem v pořádku. A když je potřeba, tak zavolaj pomoc.
1: Unikátní je, že vy bydlíte sama v pražském bytě. Jak je to možné? Jak se to dá všechno zvládat?
2: Dá se to zvládat, když mě pomáhá mnoho lidí. Tak třeba pečovatelé, no, sem chodí střídavě.
1: A vy máte obě dcery v zahraničí. Dcera Šárka je teď v Česku z Kanady na návštěvě. A vy jste s maminkou denně v kontaktu, na dálku. Vy i objednáváte jídlo, naklikáváte na českém webu potraviny a pak přijede za maminkou kurýr.
3: Ano, v podstatě to není problém, protože sortiment už známe, protože už to děláme delší dobu. Nejsložitější na tom je zjistit, co není v lednici. Takže pak se někdy stane, že je tam něco třikrát.
1: Vaše maminka má chytrý telefon, ten je dobrý na aplikace, abyste byli ve spojení.
3: Ano, že se jí vidíme, že jo.
1: Jak vám je pohodlné používat dotykový telefon, paní Hano?
2: Normálně, to je docela příjemné.
1: Můžu se podívat, jak vám to jde?
2: Otvírání, že?
1: Odemykáte?
2: Tadyhle mám to čtení, to je důležitá věc.
1: Vy posloucháte totiž přes mobil detektivky. Jo. A co posloucháte za detektivky?
2: Je to detektivka, která se odehrává ve Francii.
1: Pustíte nám?
3: Máme, co tady doslucháte.
2: Jo, tak... Já nevím, která to je. Zvuk z mobilu mi jde do naslouchátek a já si můžu zařídit, že to slyším jenom já.
1: Takže takhle trávíte čas. Jednak, že přijdou pečovatelé a jednak třeba... si posloucháte nějaké audioprojekty.
2: No jinak mě všechno dlouho trvá, čili já ten den vyplním různou činností, anebo taky nečinností, že jo, jak kdy.
1: Vy jste architektka, například jste dělala, jste spoluautorkou pražského kulturního domu Eden. Zajímáte se o nejrůznější stavby dál pořád?
2: No zajímám se těch staveb, které se mně líbí hodně. Spíš stavby takového jako trochu rostlého charakteru.
1: Co vám dělá radost?
2: Moje děti a moji vnuci, moje rodina prostě. A jinak sluníčko, potěšení z květin, který vidím, spoustu věcí.
1: Máte nějakou radu směrem k lidem?
2: Lidem je někdy těžko radit, ale... prostě nebojovat, dohodnout se.
1: Říká Hana Pešková, které je 101 let. Fotky a článek najdete na webu i rozhlas.cz. Veronika Hlaváčová, Český rozhlas.

0: Za 10 minut budou 3 hodiny odpoledne a vy stále ladíte Český rozhlas České Budějovice. Letošní rok je už 10. pochoutkovým rokem. U příležitosti tohoto jubilea spolu s vámi hledáme nejlepší recept ze všech dosavadních ročníků. Výherci z jednotlivých let zabojují o cenu desetiletí a my si jejich recepty připomínáme týden co týden. Ale pozor, už je nedělají oni sami, všech 630 výherních receptů připravuje porota spolu s našimi profesionálními kolegy. V neděli bude péct sladký dezert od Bohdany Rosenbergové z Přemyslovic, recept ze druhé příčky roku 2020, cukrář Vojtěch Vrtiška. Patrik Rozehnal se zajímal, co Vojta říkal vybranému receptu.
1: Já byl velice nostalgický, když jsem dostal ten recept, protože u nás se dělal podobný. Babička zkomolila jeho jméno a říkala se mi pišišmout, takže u nás to byl pišišmout.
2: Tak ode dneška je to pišišmout, vážení. Paní Bohdana dělala mouřenina, my budeme dělat pišišmouda.
3: Pochoutkový rok. Původně to byl čokoládový korpus s jablky, na to pak marmeláda, velmi vysoká vrstva šlehačky a zasypáno strouhanou čokoládou.
1: Tu podstatu já jsem zachoval, akorát jsem vyměnil marmeládu za ovocný gel. Budeme tam mít krém šantily a nahoře budeme mít ovoce. Ale jinak ta podstata je zachována.
3: No dobře, jenom podotýkám, že to zdobení bude naprosto profesionální. Takové ty slzičky vytlačené z cukrářského sáčku, prostě pucíky.
1: Ale doteď vlastně nevím, jak košer nazvat pucík z krému.
2: Já bych to nabobkoval, já bych použil pucík asi, no, nevím, no.
1: U nás se vždycky říkalo pucík.
2: Tak toho bych se ujet.
1: A vlastně to takový vyslečený mouření z košile.
2: No jo, tak to je naháč. Ten se odhalil. Paní Bohdano, podívejte se a zkuste to udělat podle Vojty a pošlete nám potom fotku. A třeba nahrajte i na záznamník svoje dojmy z toho.
1: Jenom pozitivní dojmy, prosím.
0: Sám jsem zvědav na vaše reakce, až uvidíte tyto dva relativně stejné dezerty vedle sebe. Podívat se na ně můžete na stránce pochoutkovýrok.cz a hned na ně dostanete chuť. Původní recept bude spolu s těmi dalšími výherními z předchozích ročníků soutěžit o titul Nejlepší recept pochoutkového roku za 10 let. Celý recept v podání cukráře Vojtěcha Vrtišky uslyšíte v neděli po 10. hodině a v repríze po 21. hodině v pochoutkovém roce.
3: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Sedmi krásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmi krásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radiotek.cz.
2: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
3: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
2: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte i hned 602 489 489.
4: No to bych to pěkně zvoral.
3: Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce května i pro Táborsko, Strakonicko a celé jižní Čechy.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
5: Evropská komise se stále zabývá střetem zájmů premiéra Babiše. Slovenský vládní speciál s premiérem Ficem je na cestě do Moskvy. Gymnazisti v Třeboni začali sázet alej Tomase Schreckera. Počasí v noci se na jihu Čech ochladí k 5 stupňům. Příjemné sváteční odpoledne u zpráv přeje od mikrofonu Lukáš Pelikán. Evropská komise dál hlídá případný střet zájmů premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO a přijme veškerá nezbytná opatření k ochraně zájmů Evropské unie, sdělila mluvčí komise serveru iRozhlas.cz. Státní zemědělský intervenční fond se nedávno rozhodl obnovit dotace firmy Agrofert, a to i přesto, že už dřív komisi ujistil, že dotace koncernu nevyplácí. Experti ale upozorňují na to, že by z dotací mohly těžit Babišovi děti. Akcie Agrofertu Babiš v únoru převedl do svěřenského fondu RSVP Trust. Jak bude teď komise dál postupovat, neuvedla. Slovenský premiér Robert Fico je na cestě do Moskvy. Podle informací slovenského deníku N odstartoval vládní speciál z Bratislavy po 13. hodině. Kvůli neochotě pobaltských zemí vydat povolení k přeletu letí oklikou přes území Česka, Německa, Švédska a Finska. Fico se v Moskvě setká s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Zítřejší přehlídky na výročí konce druhé světové války se ale nezúčastní. V Komenského sadech v Třeboni vysadili v týdnu první strom v aleji Tomáše Schreckera. Připomíná jedno ze zachráněných Vintnových dětí, Tomáše Schreckera, který se stal mecenášem místního gymnázia. Další stromy budou na různých místech po Třeboni a budou spjaté s osudy dalších Vintnových dětí, uvedla ředitelka gymnázia Anna Koktavá.
6: Ten první strom tady je označený měděnou kovovou cedulkou s QR kódem. Každý, kdo sem přijede do Třeboně, tak si může načíst informace o Tomovi Schreckerovi a jeho osobnosti, o stromech a symbolice, kterou jsme jim chtěli vtisknout. Myšlenkou ale Tomáše Schreckera je zasvěcení každého stromu nějakému silnému hodnotovému příběhu.
5: Otava plyne, písek tvoří. To je téma jubilejního 20. ročníku výstavy soch z písku, které vznikají na náplavce u Kamenného mostu v Písku. Čtyři sochaři vytvoří celkem 8 soch, které budou až 3,5 metru vysoké. Jak popsala Edita Kučerová z odboru školství a kultury městského úřadu, k vidění bude třeba personifikace řeky Otavy, Keltové jako první rýžovníci zlata, scéna zrození královského města a legenda o jelením mostě. Chybět nebude ani současný písek a písecká věž jako symbolický stroj času. Vernisáž soch se uskuteční 20. května.
0: Sport.
5: Rychlostní kanoista Martin Fuchsa se může hned na prvním podniku světového poháru v nové sezóně těšit na finále kilometru. Olympijský šampion totiž v maďarském Segedu vyhrál jak svou rozjížďku, tak semifinále. Adam Rudolf, který v jednom ze semifinále dojel třetí, byl diskvalifikován. Odpoledne čeká minimálně rozjížďka na stejné distanci kajakáře Josefa Dostála.
0: Počasí.
5: Bude oblačno až polojasno, k večeru se bude oblačnost částečně rozpouštět. Teploty vystoupí k 17 až 20 stupňům, na horách budou mezi 14 a 17. Vítr je slabý severní nebo severovýchodní. Během noci se ochladí na 8 až 5 stupňů Celsia. Zítřek bude polojasný až oblačný, odpoledne na horách s ojedinělými přeháňkami. Večer se bude obloha vyjasňovat. Maxima budou mezi 19 a 22, na horách od 15 do 18 stupňů Celsia. Vítr bude slabý od severu nebo severovýchodní. Východu, aby jeho zátěž zůstane mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
5: Porouchané auto stojí na dálnici D3 z Českých Budějovic do Tábora, za Veselým nad Lužnicí a na Prachaticku stále počítejte s uzavírkou hlavního tahu 4. U Suclavic po nehodě nákladního auta je silnice neprůjezdná, probíhá vyprošťování. Dobře dojďte.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Ladíte Český rozhlas České Budějovice a posloucháte jihočeské sváteční odpoledne. Příběh rodiny Rubínových ode dneška připomínají ve Vodňanech první kameny zmizelých. Pietní akt se konal symbolicky na Den vítězství nedaleko Vodňanské polikliniky. Budeme o tom mluvit za chvíli s naší reportérkou, tak se na to počkejte. A také budeme mít pro vás víkendový tip na výlet do muzea obchodu v Českém Krumlově. Z písniček, které nestárnou, si poslechněte už za chvíli Janu Kratochvílovou. Hezký poslech vám stále přeje Michal Hovorka.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice 11 minut po 15. hodině. Ve Vodňanech si dnes lidi připomněli den vítězství i oběti druhé světové války. Součástí pietního aktu bylo položení věnců u památníku a také odhalení prvních kamenů zmizelých ve městě. Jak celé setkání vypadalo a co během něj zaznělo, tak to už nám poví reportérka Kristýna Baršiny. Kristýno, pěkné odpoledne.
1: Hezký den. Nejdřív se všichni sešli v parku před kulturním domem. Ještě předtím, než u památníku položili věnce a květiny, zazněly proslovy. Rozruch svými slovy způsobila zástupkyně studentů Pavla Pixová. Upozorňovala na to, že dnes na radnici nevisí americká vlajka.
2: Každý rok, když jsou americké vozy na náměstí, tak je vyvěšena americká a česká vlajka. Bohužel, jakmile odjede poslední vůz, tak americká vlajka stažena a nahradí vlajka města. Má určitě větší hodnotu vlajka státu, který nás osvobodil, nad vlajkou města, případně by ta mohla být přidána. A štve nás, že paní místostarostka ani pan starosta nám k tomu nedokážou říct odpověď, proč tomu tak je.
1: Podle místostarostky Lenky Grýntálové z hnutí pro Vodňany byl takový projev na pietním aktu nevhodný.
3: Také si myslím, že pokud by měla být vyvěšena jako symbol osvobození americká vlajka, tak by musela být vyvěšena i vlajka sovětská. A nemyslím si, že by jaksi sjednocení společnosti přispělo, že budou viset obě vlajky nebo jenom jedna, ať jedna nebo druhá, takže podle mého názoru na radnici patří vlajka Vodňan a česká státní vlajka. Jako symbol osvobození je to naprosto dostatečně důstojné a na den vítězství to patří.
0: Kromě pokládání věnců a projevů si dnes ve Vodňanech den vítězství připomněli odhalením kamenů zmizelých.
1: To je pravda. Kameny zmizelých jsou lesklé mosazné kostky, které připomínají oběti holokaustu přímo v místech, kde žili. Ve Vodňanech jich mají ode dneška 5. Jsou úplně první ve městě a patří členům rodiny Rubínových, kteří žili v domě, který stál v místě současné polikliniky. Rodina řezníka Oty Rubína, včetně jeho ženy a otce a dvou malých dcer, zahynula v koncentračních táborech. Ředitelka muzea Jitka Velková dnes připomněla tragické osud této rodiny i jednu vzpomínku. Starší z dcer byla výtvarně nadaná a před odjezdem do Terezína věnovala svému kamarádovi z ulice obrázek holčičky s černým kocourem. Ten celou dobu obrázek uchovával a ukazoval ho všem známým, aby se na Lilu a její rodinu nezapomnělo.
0: Říká reportérka Českého rozhlasu České Budějovice Kristýna Baršiny. Kristýno, díky a naslyšenou.
1: Děkuji a přeji hezký den.
4: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Tady je Český rozhlas České Budějovice. Dnes si v rubrice Co v učebnicích nebylo povíme o appendixu. Jestli si myslíte, že to je totéž co slepé střevo, tak to vás Martin Písařík vyvede z mírného omylu.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že appendix je důležitou zásobárnou bakterií? Celkem dost lidí si myslí, že appendix a slepé střevo je totéž, ale není to tak. Slepé střevo je první úsek tlustého střeva a teprve z něj vystupuje červovitý výběžek pojmenovaný latinsky appendix. Je obvykle 6 až 10 cm dlouhý a má tloušťku 7 mm. Nikam nevede a tak by se mohlo zdát, že je k ničemu, jenže takhle těla živočichů nefungují, všechno, co si během evoluce ponechala, má svůj smysl. V případě appendixu jsou to prospěšné bakterie. Můžeme si ho představit jako takovou otevřenou garáž nebo kůlnu, kde jsou uskladněné potřebné věci. Když se naruší naše imunita nebo střevní mikroflora, nastupují bakterie z appendixu a pomáhají s jejich obnovou. Když dojde ve výběžku slepého střeva k zánětu, je to obvykle velmi akutní záležitost, která se léčí buď antibiotiky nebo operací. V minulosti se appendix odstraňoval i preventivně při jiných břišních operacích. Dnes se od toho však ustupuje. Vědci doporučují si červovitý výběžek v těle ponechat. Stále ho totiž zkoumají a možná objeví ještě další jeho důležité funkce.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. V Česku dnes slavíme Den vítězství. Připomíná 81 let od porážky nacistického Německa. Většinou Jižní Moravy osvobodila spojenecká vojska už na přelomu dubna a května. Události, které se jeví jako dávná minulost, stále přetrvávají ve vzpomínkách pamětníků, i když někdy jsou tak trochu zkreslené.
1: Když šla ta fronta, tak my jsme byli, myslím, týden ve sklepě. Máma vždycky odskočila v nočních hodinách, něco uvařila a zase do sklepa, protože všude se střílelo.
2: Vzpomíná 97-letý Josef Konečný z Vyškova. Konec války ho s rodiči zastihl v bývalé hájence mezi Tlumačovem a Kroměříží. Vybavuje si také, jak ustupující Němci vyhodili do povětří všechny kroměřížské mosty přes Moravu.
1: A to dřevo všechno plavalo směrem Kroměříž, Tlumačov na Pajedla, po proudu k Hradišti.
2: Pan Konečný mluví také o události z Lolče u Vyškova, o kterému později vyprávěli jeho kolegové, když se učil na tesaře.
1: Z těch tesařů jedna parta pracovala na Luleckém Martině, když Němci vyhodili muniční vagón, tak ta věž na Martině sfouknula jako papír na hřbitov.
2: Ve skutečnosti ale šlo o nálet sovětských letadel na německý muniční transport, uvádí na pravou míru historik Lukáš Lexa z Moravského zemského muzea v Brně.
3: Byl doslova napěchovaný různými trhavinami a ten výbuch rozmetal ty trosky toho vlaku a nádraží až 1 kilometr daleko. Opravdu byla to silná tlaková vlna a vznikl tam velmi hluboký kráter.
2: O tomto náletu se dochovalo svědectví jednoho z letců, gardového poručíka Kumskova. Zapsané je v knize Osvobození Jižní Moravy v roce 1945.
4: Při třech útocích jsme svrhli na nádraží 212 kusů bomb od 2,5 do 100 kilogramů. Potom jsme kanóny a kulomety zasáhli lokomotivu, která se snažila odjet. Vagóny explodovaly strašlivě.

Teď se vypravíme s Českým rozhlasem České Budějovice do Českého Krumlova. Přesně řečeno, dáme vám tip, kam se v Českém Krumlově ještě podívat. Mnozí z vás budou možná očekávat, že jsme pro vás připravili něco renesančního nebo barokního, ale my pro vás máme atmosféru obchodu se zbožím koloniálním. Atmosféru, kterou si určitě vybavíte z knihy Bylo nás pět. Čeká vás totiž návštěva v Muzeu obchodu.

0: Du, Český Krumlov. Natáčel v něm redaktor Zdeněk Zajíček.
1: Teď jste otevřel a zase zavřel pult. Já si musím poodstoupit, protože to je pojízdný pult se slunečníkem nahoře a s jakousi vodorovnou píckou, nebo jak to nazvat, a z boku je napsáno pečené kaštany. Já si ani nevzpomínám, kdy jsem naposledy nějaké pečené kaštany měl, to už bude možná nějakých 25, možná 27 let. A kdy si to bývala naprosto běžná pochoutka?
2: Ano, tento pult má svoji historii od ředitele Muzea obchodu Bratislava, doktora Marcela Juka. Vím, jak ho získali. Kde si ještě na jarmarku ten pult viděli s člověkem, okamžitě zajásali, že to by bylo krásné vlastně takový pult ve svých sbírkách, takže mu nabídli peníze, on s ním souhlasil, vzal si tašku a odešel. Ten pult není lehký, ale má kolečka a oni se s tím pultem táhli až do muzea, s tím, že v něm bylo i černé dřevné uhlí a zbylé kaštany opečené i nepečené. Ne. Jinak ten pult byl udělen chytře, protože má topeniště, má i prostor na udržování těch kaštanů teplých a má i prostory na to uhlí, nad kterým to pekli, a samozřejmě na pytlíky, v kterých to prodávali, případně na váhu a na samotné syrové kaštany.
1: My jsme se s Evženem Peleškou zastavili u jednoho z exponátů tohoto muzea, konkrétně Muzea obchodu Český Krumlov. Muzea, které, jak jste slyšeli, má mezinárodní kořeny, ale pojďme ho trochu více přiblížit a představit.
2: Má za cíl ukázat lidem historii obchodu na konci 19. století a do poloviny 20. století.
1: Co já vím, tak je tady asi největší sbírka plechových obchodních cedulí v republice.
2: Ano, protože naším velikým koníčkem posledních 20 let je výroba replik starých plechových cedulí. Neděláme to komerčně, dělali jsme to pro sebe, abychom zachovali ty úžasné motivy s dokladem humoru, elegance a vkusu tehdejších designérů.
1: Čili nápis, dejme tomu, Sana Margarín denně čerstvé, nebo Lhotského Hašlerky doporučuje pan Vozáb. To jsou cedule podle originálních vzorů?
2: Ano, přesně. Každá cedule, kterou tady máme, existovala. My jsme ji zdigitalizovali, nafotili a pak naší technologií jsme připravili výrobu. A ta výroba je specifická v tom, že ji vyrábíme výhradně pro naše muzeum, neprodáváme to na e-shopu a neprodáváme to k dalšímu prodeji.
1: Čím postupujeme hlouběji do expozice, tak tím se dostáváme k ještě zajímavějším exponátům. To je pražírna na kávu.
2: Ano, tehdy káva byla fenomén a pražení kávy probíhalo na několika úrovních. Velkovýrobně, to je pražička, kterou zde vidíte, to je veliká pražička, ale i se pražila v domácích podmínkách, to znamená, máme tady ukázku domácích ručních pražiček, které při odnětí horního plátu z kamen se daly posadit na kamínka a tyto pražičky umožnily i v domácích podmínkách upražit zelenou kávu.
0: Jak jsme říkali už před reportáží, v Muzeu obchodu Český Krumlov se přenesete do období přelomu rakousko-uherského mocnářství a první republiky. A podstatná část exponátů je také zdaleka, protože jim přispělo i Muzeum obchodu v Bratislavě. Uvidíte třeba ještě původní dochovaný kupecký obchůdek, expozici historických pokladen, zásobníky na kávu, dobové počítací stroje, anebo různé typy vah a mnoho dalšího. Tak zavítejte.

0: Dnešní sváteční počasí je příjemné, ale vydrží po celý prodloužený víkend.
1: Počasí.
0: Tak to ví a prozradí Tadeáš Gregor z Českého hydrometeorologického ústavu v Českých Budějovicích. Tadeáši, pěkné odpoledne.
2: Pěkné odpoledne.
0: Pojďme se tedy podrobně podívat na počasí po celý víkend. Nejdříve, jak bude v noci a v sobotu?
2: V noci bude zpočátku polojasno nebo skoro jasno, během noci bude oblačnosti přibývat. K ránu se ojediněle vytvoří mlhy. Teploty klesnou na 8 až 5 stupňů, na horách pak na 5 až 2 stupně a bude vát slabý proměnlivý vítr převážně ze severních směrů do 4 metrů za sekundu. No a zítra přes den pak polojasno až oblačno, odpoledne se na horách ojediněle vyskytnou přehánky. Večer se bude vyjasňovat. Zítřejší maxima mezi 19 a 22 stupni, na horách 15 až 18 a bude vát slabý severní nebo severovýchodní vítr 1 až 4 metry za sekundu. Biozátěž zítra na jedničce.
0: V neděli se můžeme těšit na sluníčko?
2: Bude tomu tak, bude převážně slunečno, zpočátku s jasnou nebo skoro jasnou oblohou. Odpoledne bude oblačnosti od jeho západu přibývat, nejprve té vysoké průsvitné, později i oblačnosti středního patra. Nedělní minima mezi 9 a 5 stupni, v údolích ojediněle až 3 stupně a maxima mezi 21 a 24 stupni Celsia. Bude vát slabý, postupně mírný jihovýchodní nebo východní vítr 2 až 5 metrů za sekundu.
0: Lehce nahlédneme do příštího týdne, jak bude v pondělí.
2: V pondělí se k nám prohloubí brázda nízkého tlaku vzduchu. Bude zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm nebo přehánkami. Ojediněle se vyskytnou i bouřky. Pondělní minima 13 až 9 stupňů, maxima 17 až 21 a večer se bude ochlazovat pod úroveň ranních minim. Bude vát mírný, během dne přechodně čerstvý západní nebo jihozápadní vítr 4 až 8 metrů za sekundu, který se bude večer měnit na severozápadní.
0: A nakonec přidáme úterý.
2: I v úterý bude zataženo až oblačno s deštěm, postupně přehánkami a v polohách nad 800 metrů mohou být ty srážky i smíšené nebo sněhové. Odpoledne budou srážky ustávat a bude ubývat oblačnosti, večer až do vyjasnění. Úterní minima 5 až 1 stupeň, maxima mezi 9 a 13 stupni, takže výrazné ochlazení a bude vát mírný během dne čerstvý severozápadní vítr 4 až 8 metrů za sekundu, který večer zeslábne.
0: Tak alespoň, že ten víkend nás čeká opravdu velmi hezký, říká meteorolog Tadeáš Gregor. Děkujeme za informace, mějte se hezky a naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.
1: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Celý den tvý chyby hledám a večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě

občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Pietní akt na pražském Vítkově připomněl 81 let od konce druhé světové války. Evropská komise zakázala zpětné účtování poplatků k letenkám kvůli vyšším cenám paliva. Na novém parkovišti v Nádražní ulici v Milevsku bude víc než 30 parkovacích míst. Zítra očekávejte většinou slunečno s teplotami do 22 stupňů. Zprávy a Lukáš Pelikán. Dobré odpoledne. Konec druhé světové války dnes na pražském Vítkově připomněl tradiční pietní akt. Zúčastnili se ho nejvyšší ústavní činitelé, zástupci armády, ale taky stovky dalších lidí.
2: Při pietním aktu politici a zástupci armády položili věnce k památníku na Vítkově a padlé uctili taky minutou ticha s čestnou salvou. Podle prezidenta Petra Pavla je druhá světová válka poučením i pro současnost, třeba kvůli konfliktu na Ukrajině a na Blízkém východě.
3: Právě proto musí Evropa zůstat jednotná, odpovědná a obrany schopná.
2: Piety se zúčastnili taky předsedové obou komor parlamentu a zástupci vlády. Ministr obrany Jaromír Zuna za SPD připomněl, jak je důležité, aby se na bezpečnosti státu podílela celá společnost.
4: Protože na těch hrůzách druhé světové války jsme viděli, jakou cenu jsme museli položit.
2: Konec druhé světové války si dnes lidé připomněli taky na pražských Olšanských hřbitovech a v dalších městech. Vít Andrle, Český rozhlas.
0: Aerolinky nesmějí kvůli drahému palivu dodatečně zvyšovat ceny už zakoupených letenek skrz palivové příplatky. Oznámila to Evropská komise s tím, že dopady války na Blízkém východě nejsou tak závažné, aby ospravedlnili omezení práv cestujících. Podle komise ale můžou letecké společnosti upravovat ceny nově prodávaných letenek v závislosti na aktuální tržní situaci. Nové parkoviště vznikne v Nádražní ulici v Milevsku na Písecku. Zastupitelé schválili financování akce skoro za 8 milionů korun. Výstavba parkoviště by podle starosty Ivana Radosty z Hnutí Jihočeši 2012 měla začít v polovině roku.
5: Bude tam 33 míst, elektrodobějící stanice. Je to prostor bývalého hřiště mezi dvěma paneláky. Dneska to hřiště je opuštěné, nikdo tam nesportuje, tak jsme ho vybrali jako nejlepší řešení.
0: Víc než polovina poplatků za pobyt v protialkoholních záchytných stanicích v Česku zůstává neuhrazená. Je tomu tak i v případě Českobudějovické záchytky. Za pobyt tam zpravidla zaplatí pouze 40% klientů. Českobudějovickou záchytnou stanici zřizuje kraj a provozuje záchranná služba. Klienti platí za noc 1200 korun. Loni poplatek dosáhl 1 milionu 200 tisíc korun. Mluvčí Jihočeské záchranky Petra Kavková uvedla, že náklady na provoz jsou ročně zhruba 9 milionů korun.
1: Počasí.
0: Během noci se ochladí na 8 až 5 stupňů Celsia. Zítřek bude polojasný až oblačný, odpoledne na horách s ojedinělými přeháňkami. Večer se bude obloha vyjasňovat. Maxima budou mezi 19 a 22, na horách od 15 do 18 stupňů Celsia. Vítr bude slabý od severu nebo severovýchodu a biozátěž zůstane mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Provoz je na jihu Čech klidný, bez nehod. Hlavní tah z Vimperku do Strakonic je už po ranní nehodě u Suclavic průjezdný. Dobře dojďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: jsme to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
2: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné páteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Libuše Švormová. Dobrý den, vítejte.
3: Dobrý den, Pavle, vy jste tady, teď je svátek.
2: My pracujeme, vysíláme i ve svátek, i ve všední den. Tak, úsměv sluší všem, i dnes na to jdem s humorem.
1: Humoriáda.

0: Ať je pátek nebo svátek, anebo obojí dohromady, jsme tady s Humoriádou a s naším milým hostem Libuší Švormovou. Tak jak se máte v máji letos?
1: Ale dobře, já jsem šťastná, že je jaro, to je taková nádhera, jak to všechno začíná pučet a tohle je paráda, dokud to takhle ještě člověk vidí. Říká si každá babička, stará je veselější z jara, tak se počítám k ním.
0: Děkuji za tento, řekl bych, bonmot, ale je to pořekadlo, vlastně neurčení, že? Tak to jsme to rozehráli celkem hezky. Jak to rozehrajeme s naším archivem?
1: Tak jestli mám někoho opravdu ráda, tak je to Ivan Mládek. Takže si ho dáme v koupelně tentokrát.
0: Ze zápisku pořadu,
1: ze zápisku Šílenco.
0: Přesně jo. Tak, jdem na to.
2: V koupelně se koupu zásadně nahý, takzvaně na Adama. Svlékám si noční košili, sedám si do prázdné vany. Otáčím kohoutkem nic, zase neteče voda, to je hrozné. Sláva! Voda začala trochu téci. Přece jen se vykoupu. Koupu se dvakrát denně. Voda pěkně hřeje. Je, to je příjemné. Mydlím se. Ještě se pořádně spláchnu, vylezám z vany, házím přes sebe osušku, otírám se, otírám i zrcadlo, které se spotilo. Nesmím zapomenout na zuby. Nanáším na kartáček přiměřené množství zubní pasty, čistím si zuby. Zuby si čistím denně asi 3 minuty, mohu si to dovolit. V koupelně ušetřím dost času tím, že se neholím. S holením jsem přestal asi před 2 lety, když mi jeden doktor řekl, že to nemá cenu, že mi fousy stejně nezačnou růst. Dost času mi však zaberou vlasy. Udělat každé ráno z úplně holé hlavy hlavu úplně vlasatou není žádná legrace. Můj dědeček si barvil holou hlavu černidlem, aby si lidé z dálky mysleli, že má vlasy. Proto se nikdy k lidem nepřibližoval blíže než na 1 kilometr. To já jsem tvor společenský, pohybuji se nejraději v hustě obydlených oblastech, lidi mám rád. Holou hlavu si každý den ráno upravím tak, abych se nečervenal, když ji někde na lidi vystrčím z čepice. Ne, že bych se za pleš styděl. Nechápu lidi, kteří mají z holé hlavy komplexy. Neuznávám paruku. Dělám si pěšinku hodně na straně, abych získal dlouhé vlasy z okraje hlavy, ženu je přes holou část k druhému okraji hlavy. Vlasy si mírně sprejuji. Málo kdo si všimne, že jsem plešatý. Musím dávat ale pozor, aby mou takzvanou přehazovačku nezvedl někde vítr. Musím s tímto nebezpečím počítat a učinit patřičná opatření. Před domem jsem si v parku zapíchl do země dlouhý kolík. Na jeho konci je připevněna pruhovaná červeno-bílá punčocha, která mi každé ráno prozradí směr větru. Je to podobné zařízení, jaké mají na letištích a automobilových dálnicích. Doma mám už speciální mapky, podle kterých vyrážím k tramvaji. Tak například, vlaje-li punčocha směrem k Činžáku, volím trasu A podle mapky A. Vlaje-li punčocha směrem od Činžáku, volím trasu B podle mapky B a tak dále. Mám celkem 8 mapek, tedy 8 tras. Účelem tohoto systému je dostat se k tramvaji tak, aby mi vítr nikdy nezafoukal na hlavu z pravé strany. Pravda, někdy si trochu zajdu. Nejhorší je trasa E, když punčocha vlaje směrem k mateřské školce. To si zajdu asi 30 minut. Stojí to však i v tomto případě za to, nikde na mne cestou nezafouká vítr zprava. Do zaměstnání dorazím vždy s neporušenou přehazovačkou.

0: Gloriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik Ivan Mládek v koupelně, včetně jeho přehazovačky, jsme si poslechli o jeho starostech. Já mám takový rychlo koupelnový dotazník na našeho hosta, nebojte se, nic intimního v tom není. Vana nebo sprchový kout?
2: Již léta jenom sprchový kout. Já teda ve vaně se nemusím nějak moc nakládat, mě to nedělá ani moc dobře.
1: Klasické mýdlo nebo sprchový gel?
2: Sprchový gel, pokud prý, teďka zase jsou nějaký nový trendy, oni pokaždý si něco na nás vymyslejí, že prý se snad nemá člověk vůbec k tím gelem, jako, že má používat snad jádrový mýdlo, nebo
1: mýdlo s jelenem. No,
2: ale a gel je úžasný, a to je fajn.
1: Ručník nebo osuška velká?
2: No osuška, já říkám ručníku osuška, ale je to veliký, tak to bude asi
1: To bude osuška. Tak to mi stačí pro tuto chvíli. Tolik koupelna Ivana Mládka i Libuše Švormové. Za chvíli bychom mohli být s Ivanem Mládkem v taxíku. Další ukázka ze zápisků Šílencových, anebo nastoupí Felix Holzmann s anekdotami. To už je dotaz na naše posluchače. Hlasujte SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04. Telefon 731 800 900.

0: Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Tady je sváteční humoriáda s dnešní posádkou Libuše Švormová a Pavel Kučera. My vás zdravíme a zveme k přidávání hlasu na našem telefonu přímo ve vysílání. Připomenu možnosti Ivan Mládek nebo Felix Holzmann. Dobrý den.
2: Krásné odpoledne, přátelé, nebo vlastně krásné i májové odpoledne. Moc vás zdraví Jirka Strutnovská. Já srdečně zdravím teda krásnou, šarmantní ženu, paní Libušku Švormovou.
3: No bývávalo, bývávalo.
2: Ano, tak víte co, paní Libuško, člověk říká, kutě, mám tolik, na kolik se cvičíme. A samozřejmě taky zdravím vašeho šarmantního kolegu od naproti, pana Pavlíka Kučeru, já vás pozdravím oba dva.
1: Napodobně.
2: A já bych tady poprosil Bčko, pana Felixe Holzmanna, já nevím proč, ale já furt prostě vidím ta scénka včera, dnes a zítra. On to byl prostě dokonalý pán.
3: Paráda, no.
1: Tak jo, děkujeme.
2: Tak vám přeju krásný víkend a já jinak zdravím kamarády, se kterými si zítra těšíme na pochod babičky, pochod babička krajem Božena Němcová.
3: Babičinu údolí. No tam je nádhera.
2: Babičinu údolí, paní Libuško, no, tak dáme si opět nádhera. Po roce 25 kilometrů a je tam skutečně
3: no,
2: nádherně.
3: No to je paráda.
1: Tak Jirko, ať se vám dobře pochoduje no, s babičkou no, no. A s kamarády. Mějte se hezky, naslyšenou. Děkuji. Dobrý den.
4: Dobrý den. Tady je pan Robert Solomouce a hlasuju pro pana Mládka.
1: Děkujeme, mějte se hezky, naslyšenou. Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, Pavlíku, zdravím vás i paní Šermovou.
3: Dobrý den.
5: A buďte tak hodnej a kdybyste tam mohli dát toho Holzmanna, já už to slyšel, ti vtipka, to je bezvadný.
1: Dobře, uvidíme, píšeme si hlas.
5: Hezky, ahoj.
1: Hezký den, dobrý den.
6: Dobrý den, já vás moc zdravím oba dva, přeju krásný sváteční den, budu krátkej, prosím vás, já bych potřeboval Bčko.
3: Potřeboval.
1: Děkujeme pěkně, naslyšenou. Někdo potřebuje Ačko, někdo Bčko. Co vy? Dobrý den.
7: Jana Dolní Němčí volá, zdravím vás, Pavle, zdravím paní Libušku.
3: Dobrý
7: Švarmovou.
3: Den.
7: A já bych si přála Bčko. Včera, dnes a zítra nemá chybu.
1: No, máme tady pana Holzmanna, ale ne v té scénce, o které jsme mluvili teď, ale máme anekdoty a to bude
7: nevadí,
1: taky fajn, že...
7: dárky jsou dobrý, vánoční dárek je výborný.
1: Prostě všechno od Felixe Holzmanna, ale i Ivan Mládek ano. Není špatný, ale v tuto chvíli si počká, protože Felix to vyhrál. Mějte se hezky, užijte si to s námi.
7: Děkuju.
8: V jedné restauraci říká host, poslyšte, pane vrchní, tomuhle říkáte specialita, vždyť ty psí karbanátky jsou tvrdý a žamba. Ten vrchní říká, no jo, to víte, no, těch psů je teď pořád míň, tak my to teď meleme i s boudou. Potkají se dva, povídá ten jeden, hochu, prej ti zemřela manželka a prosím tě, na co? On říká, ale na bramborák. Ten říká, na bramborák? No jo, chtěla udělat bramborák, šla do sklepa pro brambory, spadla přes schody a zlomila si vás. Ten říká, no to je strašný, a co jsi dělal? On říká, no tak udělal jsem si špagety. No. Jeden novinář se ptá, říká, prosím vás, vy jste byl sebou u těch kanibalů. Tak nám snad můžete říct, což pak nebyla žádná možnost toho chudáka od nich vysvobodit. On říká, bohužel ne. Když já jsem tam přišel do vesnice, tak už byl z jídelního lísku škrtnutý. Manžel říká, drahoušku, co kdybychom si zas jednou udělali hezkou klidnou neděli? A ona říká, no proč ne? No a jak si to představuješ? A on říká, no tak já bych si koupil flašku rumu a ty bys mohla jet za maminkou. Povídá doktor v nemocnici pacientovi, pro pána krále člověče, vy ty čípky jíte? A on říká, no a? Mám si je snad strkat do prdele nebo co? V hospodě sedějí dva opilí u stolu, povídá ten jeden. Hele, Tondo, my teďko vstanem a když budeme moct ještě chodit, tak ještě nepůjde. A když už nebudeme moct chodit, tak už půjdeme. Manžel je před finančním konkurzem a říká svý manželce. Hele, kdyby si se naučila vařit a uklízet, mohli bychom ušetřit 2 zaměstnankyně. Ona říká, no jo, a ty kdyby ses naučil být trochu milencem, mohli bychom zas propustit zahradníka. U kanibalů je v kotli s vodou člověk, pod kotlem je oheň. Kanibal říká k svý ženě, hele, tak já teď musím pryč a nezapomeň, jak jsem ti říkal, až začne křičet, tak přidej cibuli.
9: V zoologické zahradě stojí před lví klecí starší manželé. Ona říká, co byste dělal, fanouši, kdyby ten lev teď unik z té klece a sežral by mě? On říká, no co, objednal bych mu 0,5 litru becherovky, aby tě líp strávil.
10: Nová služebná připravuje slavnostní oběd a paní domů jí říká, Mary, až budete servírovat tu prasečí hlavu, tak nezapomeňte dát do huby citron a do uší petržel. A ona říká, no jo, ale pro pána krále, milostivá paní, jak já to budu ale vypadat?
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik Felix Holzmann s anekdotami. Potkali vy jste se někdy s tímto pánem?
3: Ne, to ne, ale moc ráda jsem se na všechny ty scénky dívala a to bych asi taky měla přidat nějakou anekdotu, ne?
1: No zkuste, jestli chcete.
3: Jestli už ji tady někdo neříkal, protože my si ty anekdoty mezi sebou podáváme.
1: Já je zapomínám rychle.
3: Jak zahrádkář potká druhého a říká, víš, že na jahody je nejlepší kravská mrva? A on říká, jo, no po čase ho potká a zeptá se ho, tak co zkusil jsi to? A on říká, no, zkusil, ale ze šlehačkou jsou lepší.
1: Souhlasím. Uvidíme, jestli posluchači budou souhlasit s Felixem Holzmannem, dají si Ačko, anebo by tu byl Marek Eben a vyprávěl by nám o bydlení. To, když zvolíte Bčko. Humor mezera A nebo B, SMSky letí na 90 011 04, telefonujete stále na 731 800 900.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Naším hostem je dnes Libuše Švormová v Humoriádě a já už vím, co bude dělat v neděli.
2: Na balkoně sázet kytičky.
1: No a jaký druh máte ráda, jaký se tam dáváte?
2: Letos nějaký převislý bychom chtěli, protože aby to tam bylo taky zvenku hezky, tak jsme koupili takový nějaký, já nevím, begonie převislý nebo něco takového. A takový ty dlouhý, zelený, jenom zelený, který jenom padají dolů, to je krásný.
1: Tak až tohle někde posluchači uvidí, tak to je balkon Libuše Švormové. A pod ním všichni ti ctitelé budou zpívat.
2: Ne? Ne, pak ctitelé.
1: To je romantický pohled. Dobře, tak pojďme se podívat na náš seznam. Felix Holzman nebo Marek Eben, aktuální stav našeho souboje. Kdo pak se hlásí? Kdo jde hlasovat teď? Dobrý den.
3: Dobrý den, Pavlíku, Božena Vežac, zdravím vás a také zdravím Libušku Švormovou.
2: Děkuji.
3: Vám oběma krásný májový den.
1: Odhlaste
3: si to hezky po svém každý a chtěla bych Ačko.
1: Máme zapsáno a děkujeme. Hezký den i vám. Dobrý den.
4: Dobrý den, Karel Bojkovič. Pavlíku, já vás zdravím, zdravím i paní Libušku a
2: děkuji.
4: Já bych si přál pokračovat.
1: Děkujeme za hlas. Hezký děkuji. Den, zdravíme děkuji. Také, máváme. Mějte se pěkně, dobré odpoledne, kde je s námi? Ano.
5: Ty posluchač, noční jedinka a tak dále. Já bych se pozdravit, včera měla narozeniny, jedna z hlavních z Ludmila Bartuškova měla

62 korun. Panová říká 62 a sakra. Tak to mě prosím vás zaveste zase kus zpátky a mám u sebe jen 50 korun. Jdou dva skoti po ulici, ten jeden říká, prosím tě, jak to chodíš? Ten druhý říká, ale já nosím poklukovy boty a ono to strašně tlačí. Ten druhý říká, no co blázni, že budeš mít samý kuří oka. Ten říká, no jo, no teď proto to nosím. Já našel škatulku na plastě na kuří oka, já to přec nezahodím. Paní Rotrová byla u psychiatra, jelikož má kleptomaní. Ten ji předepsal nějakou terapii, asi za měsíc potká ten psychiatr jeho manžela a ptá se ho, jak se jeho manželce vede. Manžel říká, moc se to zlepšilo, pane doktore, já jsem tak šťastný. Od té doby, co byla u vás, už krade jenom věci, které můžeme potřebovat. Manželka říká, ty jsi zase v noci, když jsi přišel ožralej domů, dělal v baráku takovej rámus. On říká, já, že jsem v noci ožralej dělal rámus? Tak zaprvé jsem nebyl ožralej a za druhý ten rámus dělali ty tři chlapi, co mě nesli nahoru. Potkáš se dva, povídá ten jeden, představ si, právě jsem se dozvěděl, že starý otoček zemřel a smrt ho prej překvapila ve spánku. Povídá ten druhý, no to je strašný, tak to on chudák třeba o tom ještě ani neví. No a paní říká svý služební, Mary, až dneska večer přijdou hosti, tak servírujte nejprve drinky, jen tak bez ničeho. A ona říká, bez ničeho? A milostivá paní, nemohla bych si na sebe nechat aspoň zástěru? Povídá malý Pepíček, tati, pojď dneska se mnou do cirkusu. Táta říká, to nejde, já dneska nemám čas. Pepíček říká, je, to je škoda, tam projezdí jedna nážena na tigru. Táta říká, tak? No dobrá, no tak půjdem, já už jsem dlouho žádného tigra neviděl. Povídá jeden, ale dobrý den, paní Bousková, no to je náhoda. No a já pak se vede vašemu manželovi. Ona říká, to vy nevíte, ten přece už před rokem umřel. On říká, umřel? Jo, proto jsem ho poslední dobou tak málo viděl. Humoriáda.

0: v učebnicích nebylo. S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Páteční 8. květnová sváteční humoriáda pokračuje. Libuše Švormová je teď na řadě s dalším výběrem. Co nabídneme posluchačům?
2: Slyšela jsem, že mají 100leté výročí, tak dáme Hurvinka z Pejbla. Patrně, já jsem už v takovém věku, že když jsem byla malá, tak jsem je asi už zažila.
1: No, to si myslím, že trošku určitě ano. Hrála jste si s loutkami jako malá?
2: Ano, my jsme měli loutkový divadýlko a já jsem to měla strašně ráda. Možná, že tam vůbec vznikla láska k divadlu. To bývá.
1: Dobré. Tak Hurvínek dělá dobrotu, se to jmenuje. A pan Josef Skupa.
3: Jedna, dvě, tři, čtyři, pět. 5 hodin, podívejme se. Už 5 a Hurvínek ještě není doma.
4: Proklívám, tatulínku.
3: No, to je dost, že už jdeš.
4: Uctivá poklonička, nejúctivější služebníček.
3: No, dobrá, dobrá. Co pak, že jdeš tak pozdě?
4: Dobrý večer, přeju, tatoušku, tak už jsem tady.
3: No, to vidím, že jsi tady. Ale ptám se tě, co, že jdeš tak pozdě domů?
4: Prosím, ano. A teď tati bych si...
3: Počkej, nezamlouvej moji otázku. Co pak jsi dělal tak dlouho venku?
4: Prosím, já jsem dělal plechu.
3: Jakou blechu?
4: Ale ne blechu, žádnou blechu, tati. Já říkám plechu, víš?
3: No a co jsi dělal z plechu?
4: Ale nic jsem nedělal z plechu. Tady nejde o plech rodu mužského, ale ženského, víš? Kdo co první pád? Ta plecha.
3: Zas nějaký kašpary. Nezdržuj a odpovídej pořádně a srozumitelně.
4: Ale tatoušičku, helejte, když jsem odcházel z domova, tak si mě připomínal, abych venku nedělal žádnou neplechu, čili nedobrotu, žáno. Tak jsem tedy dělal dobrotu, čili plechu, no.
3: No, tak dobrá, rád slyším, že jsi byl hodnej. Ale jen, aby to byla pravda.
4: Prosím, ano, tati, dovolte tě tomu, že dosvědčit Frantík a Venouš a Jarda a Jirka a Toník a vůbec všichni ostatní od nás ze třídy. A pane, co jsme měli práce,
3: No, jen jestli. Taková valná hromada kluků, nevím. Neprovedli jste nějakou klukovinu?
4: No dovol, tati. Náš žeriček přece není žádná klukovina. To je na nejvíc psina.
3: Co sem pleteš zase žeríka?
4: No my jsme ho hledali, víš? On mě totiž utekl. Tak jsme ho hledali.
3: A kde jste ho hledali?
4: Tati, řeknu tě, darmo se zlobit. Zběhali jsme celou ulici, celé náměstí i sady a pak jsme ohledali v obchodě pana Libry, ale kde pak?
3: Co vás to prosím tě napadlo, lézt panu Librovi až do obchodu? A to jste tam vlezli všichni?
4: Prosím, ano.
3: Celá ta smečka kluků?
4: No, proč bychom tam nešli, že? No, teď jsme tam byli pozváni.
3: Pozváni?
4: No, a lidí tam bylo, no, hotová mačkanice.
3: A to vás tam ještě zvali, říkáš? Tomu nějak nerozumím.
4: Ale to je přece jasné, dovol. Vy tam mají na výkladní skříni tabulku. Co nenajdete venku, hledejte uvnitř. Tak jsme tam šli k panu Librovi, ale on tam nebyl.
3: Pan Libra?
4: Ale ne, náš žerík, víš? On nás vyhodil. I v po nás neskočil, jak byl nabručenej.
3: Žerík?
4: Ale ne, pan Libra.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak to byl klasický z Pejbla Hurvínek pana Josefa Skupy. V roce 26 vytvořil Gustav Nosek, řezbář, jako překvapení pro pana Skupu zmenšenou a vylepšenou kopii z Pejbla. Takže nejdřív neměli ten příbuzenský poměr, k tomu došlo až později 2. května 1926, tam už byl Hurvínek z Pejblův syn. Mm-hmm. A od té doby to tak známe i my. Mm-hmm.
2: To
1: tak.
2: Jsem nevěděla.
1: Jinak podrobnosti o Hurvínkovi, který oslavil 100 let, a budeme připomínat v sobotních hvězdných návrhách návratech, takže zítra ve 4 hodiny odpoledne tady místo Humoriády budou Hvězdné návraty a vy se dozvíte všechno, co jste možná ještě o Hurvínkovi a Spejblovi netušili. My se potřebujeme s paní Libuší dozvědět, jestli chcete pokračovat s Hurvínkem, anebo nastoupí divadelní historky z pořadu Tak neváhy a toč speciál a bude vyprávět Josef Vinklář. Vyberte si svůj archivní kousek SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Je tu další hlasovací kolo, telefon 731 800 900, teď naživo, můžete hlasovat pro Hudvínka nebo pro pana Vinkláře, tak si vyberte, třeba vy, dobré odpoledne.
2: Ano, hezké odpoledne, Májové, přeji vám, Pavle.
1: Děkuji.
2: Posluchačka Stanislava a srdečně zdravím paní Libušku.
3: Děkuju.
2: A které si vážím jako herečky a jako člověka a přeji vám hodně zdraví. A vybírám Bčko.
1: Děkujeme. Mějte se hezky i v tento sváteční den. Kdo pak je s námi? Dobrý den.
4: Tady pejskář ze Dvora Králové nad Labem. Zdravím Angeliku a Pavla.
1: A Žofrého, ano, dobře.
4: Tak.
1: No. A?
4: Žofrého u mixážního pultu.
1: Děkuji. Ano.
3: Nemá jizvu.
4: Vinkláře.
1: Dobře.
3: Ano, dáme.
1: Děkujeme, děkujeme.
4: Díky.
1: Taky jsem mohl říct Nikolas, že jo, ale to jak jste mu říkala, chci, abys to poprvé
3: ano,
1: byl ty.
3: Ano, byl ty, to
1: někdo
3: byl krásný, mladý,
1: krásný. No, tak to už nedoženu. Dobré odpoledne, kdo je s námi?
5: Dobré odpoledne, tady Michal, já bych si přál toho Hudvínka před.
1: Michale, děkujeme, hezky. Ano,
5: jo, díky.
1: Naslyšenou. Dobré odpoledne, kdo je teď na telefonu?
6: Dobrý den, tady je Lida z Otrokovic. Já bych volila Bčko taky, i když mám Hudvínka moc ráda, ale chtěla bych se vás jenom zeptat v tom zítřejším pořadu, kdyby byli aj na návštěvě ti noví herci, co vodí, nevím, neznám jméno, ty.
1: Ano, ano, ano, ano, mají už nové tvůrce, že jo, tito Užasné. Legendární herci, no. Hudvínek a Spejbl, dělají to moc dobře, já s vámi souhlasím, Velice. Ale musíme se nechat překvapit, co autor tohoto pořadu, Patrik Rozehnal, kolega, ano. tam pro vás přichystal.
6: Jo? Ano, těším se, kdyby tam byli, tak to opravdu, když zavřete oči, to je úplně ten původní dětský, když jsme
1: Přesně.
6: byli malí,
1: ano.
6: velice jim to jde.
1: Je to
6: nádherné.
1: Tak. Tak ano, doufám, že tu pochvalu od vás slyšeli. Ano, těšíme
6: ano,
1: se
6: ano.
1: na příště.
6: Děkuji vám, nashledanou.
1: Nashledanou. Dobré odpoledne.
7: Dobrý den, dobré májové sváteční odpoledne. Zdravím do Humoriády vás, Pavle, a vašeho milého hosta, paní Libušku Šormovou.
3: Děkuju.
7: Dobrý den, paní Libuško, moc vás zdravím a přeju vám vše dobré, ať se vám daří. Hlasuji, Pavle, pro Bčko a všem posluchačům přeji krásný víkend či příjemné pondělní ráno s příjemným probouzením do nového dne a týdne. Přeje humoriádnice Růža z Rychnovska.
1: Tak děkujeme pěkně, mějte se hezky. Přičítáme i váš hlas. Tak Hudvínek, ať už to je ten malý, střední nebo velký, on má tři verze dokonce. Ta nejmenší je 46 cm, ta klasická, a ta nejvyšší je 56 cm vysoká a váží od kila do skoro 2 kg. Takže tři Hudvínky máme takto rozdělené podle velikosti a váhy. Ovšem větší váhu v tuto chvíli měl Josef Vinklář. Béčkaři zvítězili, jdeme na divadelní historky, vracíme se do pořadu, který moderoval Eduard Hrubeš, tak neváhej a toč speciál.
8: Dvě historky o vynikajícím českém herci z Národního divadla, který byl opravdu mimořádně humorem nadaný. Byl to pan profesor Nedbal, vychoval strašlivou spoustu mladých herců, má mnoho žáků hereckého řemesla. Bylo to na zkoušce, začínali zkoušet hru Tylovu Paličovu dceru, a režíroval to vynikající režisér pan Jaromír Pleskot. A říká celému tomu souboru, říká, děti, prosím vás, já bych byl rád, kdyby jsme k tomu Tylovi přestoupili úplně nově. Opravdu nově, aby jsme toho Tyla pojali jinak než to tradiční provedení. Já bych chtěl, já jsem s tím teďka byl sám, když jsem se připravoval, říkejte mě, o čem si myslíte, že by to mělo být? O čem by to mělo? Všichni na to tak koukali a ženský samozřejmě znáte, tak zasenky, jo, tohle a chlapi kaníčky od bot, jo, a nic, nikdo. A no ne, tak vážně, o čem to budeme hrát? V tom se přihlásí Nedbal a říká, no pane režisér, jestli to nevíte vy, tak jsme tady předčasně, jo. Pan profesor Nedbal hraje velikou roli ve hře Jiřího Šotoli, Tažní ptáci, a má na jednom místě takový dlouhý 1,5stránkový monolog, kde vysvětluje, jak s ním naložili, protože byl kulak, jo. A vždycky za ten monolog dostal aplaus na otevřené scéně. to je takový dost velký vyznamenání pro herce, když prostě v průběhu představení dostane za něco, co se mu obzvláště podaří. A jemu se to stávalo na každém představení. A na tomhletom představení byl jeho režisér, který tu hru režíroval, byl to jeho žák, František Laurin. A byl v portále a chodil se na tu scénu koukat a tak jako kouká, jak to dneska bude hrát. A ten pan profesor měl najednou takový výpadek a skočil, jo. A jak znervozněl, tak měl další výpadek a zase skočil. No prostě z toho monologu řekl půlku. Ale když skončil, tak znovu od lidí dostal aplaus na otevřený scéně a jde do portálu kolem toho režiséra a říká, viděl jsi? Teď si představ, co by dělali, kdybych jim to říkal celý. Jo? Abyste si nemysleli, že takovéhle věci se dějí jenom v českém divadle a já ho nepomlouvám. Já to divadlo i to své, i celé české divadlo mám rád. Ale existuje jedno slavné anglické divadlo a ta historka, kterou vám budu říkat, je skutečně autentická, protože mě ji vyprávěl jeden náš výjimečný překladatel, J.Z. Novák, který překládal z angličtiny Shakespeara, zvlášť Oscara Wilda a pana G.B. Shawa. On přijel do Anglie, jel do Skotska na představení velmi slavného anglického divadla, kde hráli Richarda III. On sedí v divadle a ten známý, který ho tam pozval, říkal, prosím tě, dej trošku pozor, protože oni odpoledne byli na exkurzi v továrně na výrobu whisky, jo, takže to nás taky vedou, třeba nás vemou na exkurzi, když přijedeme do Ostravy, do dolů nás vemou vždycky, jo. Ale tam je vzali do továrny na výrobu whisky a začali, a to představení začíná, že Richard III. Hlavní postava nastoupí a má dlouhý, téměř dvoustránkový monolog a říká volně přeloženo, já upletený ze zbytků, já ke kterému se příroda obrátila zády, já vejškrabek všech vejškrabků, já který jsem takový, že ledva vejdu, nebesa se nenávistí otvírají. V první řadě sedí pán a povídá svý ženě, říká, pojď sem, je to možný, ten je úplně ožralej. Ten Richard nehne brvou, jde až dopředu na forbínu a tomu pánovi říká, co pak já, ale počkejte, až přijde vévoda z Buckinghamu, jo?
1: Tolik divadelní historky v podání Josefa Vinkláře. A protože tu máme báječnou herečku i divadelní Libuši Švorbovou, tak očekávám, že nám přidá nějakou tu divadelní historku svou.
3: Ale to já jsem si vzpomněla díky tomu Nedbalovi, že on jednou potkal v rozhlase na chodbě Božu Bezoušku, který ho učil a říká, co ty tady děláš? A ten říká, já tady režíruju, pane profesore. A on říká, ty režíruješ, no to je sranda. A odešel a po pár Krosík se otočil a povídá, tak mě obsaď.
1: Ano, tak vidíte to, nakonec žák obsazuje svého učitele. Ano. Někdy tak. My jsme rádi, že jste dorazila i ve svátek. Přejeme hezký sváteční den a pěkný májový víkend.
3: Děkuju a přeju taky všem, kteří nás poslouchali, aby měli celý máj krásný, nejenom ten sváteční.
1: Přání Libuše Švorbové, Pavel Kučera se přidává s přáním dobrého poslechu našich dalších pořadů na vlnách Českého rozhlasu a mějte se dobře.

raději, že tím to nekončí. Že někde hlouběji, navzdory myšlenkám, pod jejich příboji, já tam někde mám mys dobrých nadějí.

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radiotika.cz.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Mezinárodní federace novinářů na kongresu v Paříži zkritizovala navrhovaný model financování veřejnoprávních médií v Česku. Provoz na pražském letišti dnes narušil dron v bezletové zóně. Mateřská škola v Kardašově Řečici bude mít po rekonstrukci venkovní učebnu. Zítra očekávejte příjemné jarní počasí s teplotami kolem 20 stupňů. Zprávy a Lukáš Pelikán. Dobré sváteční odpoledne. Mezinárodní federace novinářů odsoudila navrhovaný zákon o změně financování veřejnoprávních médií v Česku. Podle ní plánované změny nejsou v souladu s evropskými pravidly a ohrožují nezávislost veřejnoprávních médií. Delegáti se na tom shodli na stém zasedání kongresu Mezinárodní federace novinářů v Paříži.
3: Zhruba 200 novinářů z celého světa jasně uvedli, že česká vláda by se měla polepšit a přestat útočit na žurnalistiku ve veřejném sektoru.
4: Popsal člen výkonného výboru Mezinárodní novinářské federace Adam Portelli. Světový kongres pověřil nové vedení federace k zaslání dopisu české vládě.
5: Máme vzkaz pro předsedu vlády České republiky. Mezinárodní federace novinářů situaci pozorně sleduje a žádný útok na systém veřejnoprávního vysílání nebudeme tolerovat.
4: Řekla nově zvolená viceprezidentka Mezinárodní federace novinářů Jennifer Morová. Česko na kongresu zastupoval syndikát novinářů. Z Paříže Martin Balucha, Český rozhlas.
2: Letecký provoz nad letištěm Václava Havla dnes narušil civilní dron. Kolem 3 hodiny odpolední se dostal do bezletové zóny nad letištěm. Jedno letadlo kvůli tomu muselo místo v Praze přistát ve Vídni. Další spoje nabírali zpoždění. Českému rozhlasu to potvrdil mluvčí policejního prezidia Josef Bocán.
6: Po krátkém pátrání se podařilo policistům z cizinecké policie objevit osobu, která s tím dronem tam měla lítat. Jedná se o muže ročník 88. V tuto chvíli byl zadržen a jsou s ním prováděny další úkony.
2: Nové zázemí pro děti vzniká v mateřské škole v Kardašově Řečici na Jindřichohradecku. Tento týden začala rozsáhlá rekonstrukce jednoho z pavilonů. Děti jsou dočasně ve školní družině místní základní školy. Nezávislá starostka Dana Machová informovala, že během rekonstrukce taky vznikne venkovní učebna. Stavba by měla být hotová do konce letních prázdnin. Tanec, akrobacie a oheň zaplní městský park ve Vimperku, tak totiž bude vypadat 3. ročník májového setkání u ohně, takzvaný Fire Jam. Slavnostní uvedení začíná za půl hodiny, doplnila Michaela Kačmárová z pořádajícího spolku Artego.
7: Diváci se tak mohou těšit na prvky vzdušné akrobacie, disciplíny nového cirkusu a pestrá taneční vystoupení břišních tanečnic, hedvábnými vějíři a kruhy, či tribal dance fusion, který si budou moct i sami vyzkoušet na vedeném workshopu. Sport.
2: Běžkyně Tereza Hrochová je po 22. mistryni republiky. V Poděbradech vyhrála silniční závod na 5 kilometrů. Po 20. je republikovou šampionkou i další olympionička Kristýna Sasínek-Meky. Ovládla závod na 1 míli.
0: Počasí.
2: Během noci se ochladí na 8 až 5 stupňů. Zítřek bude polojasný až oblačný, odpoledne na horách s ojedinělými přeháňkami. Večer se bude obloha vyjasňovat. Maxima budou mezi 19 a 22, na horách od 15 do 18 stupňů Celsia. Vítr bude slabý od severu nebo severovýchodu a biozátěž bude mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Z jihočeských silnic nemáme teď hlášenou žádnou dopravní nehodu. Oprava mostu a přilehlé silnice si vyžadala uzavírku v Černém Dubu na Českobudějovicku. Silnice z Boršova nad Vltavou do Koroseckého dvora bude uzavřená až do konce srpna. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Na sváteční podvečer k dne, kdy si připomínáme 81. výročí konce druhé světové války, jsme pro vás, milí posluchači, připravili dokument o jedné velké zradě. Na konci května roku 1942 byl v Praze proveden atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Provedli ho za pomoci svých dalších kolegů dva parašutisté, Slovák Josef Gabčík a Čech Jan Kubiš. Heydrich na následky atentátu po pár dnech umírá. Zběsilý hon na atentátníky už ale začal. Byli dopadeni 18. června. K jejich dopadení a následné likvidaci pomohl jejich bývalý kolega, parašutista Karel Čurda, rodák z Nové Hlíny u Třeboně. A právě o jeho velké zradě bude následující dokument. Historický a psychologický pohled na antihrdinu naší historii, agenta, parašutistu a pozdějšího konfidenta gestapa, přináší dokument Ivana Studeného, který na pořadu s názvem Karel Čurda, příběh velké zrady, spolupracoval se spisovatelem Vladimírem Kosem a psychologem Danielem Štroblem.

0: Připomínky tragických osudů bývají bolestivé. Přesto dokáží inspirovat, pokud svědčí o hrdinství, vůli, odvaze. Vyprávět o životě nešťastníků, kteří zklamali své přátele i sami sebe, je ještě těžší a bolestivější.
1: Karel Čurda, Příběh velké zrady. Dokument Ivana Studeného.
2: Sedíme v automobilu s znalcem místní historie Vladimírem Kosem, spisovatelem také, který se uvolil k tomu, že nás provede po těch důležitých místech tady v okolí, která s příběhem Karla Čurdy se pojí. Bude to chtít vyrazit rovnou do Nové nebo Staré Hlíny, do obou?
3: Je to na rozmezí obou dvou, no, tak a potom skončíme v Nové Hlíně.
2: Jedem.
3: Ten jeho rodný dům leží vlastně na hranicích katastru těch dvou obcí. Je to rodák z Nové Hliny.
1: Karel Čurda se narodil 11. října 1911 v jihočeské Nové Hlíně. Otec František byl nádeníkem, matka Rozálie rozená Nováčková v domácnosti.
0: Píše v knize Operace Antropoid epilog z roku 2018 spisovatel Pavel Kmoch.
1: Měl dvě starší sestry a tři bratry. Vychodil obecnou školu ve Staré Hlíně a dvě třídy měšťanky v Třeboni. Po ukončení školy se v roce 1924 začal učit zedníkem. V roce 1926 mu zemřel otec a Čurda se pak živil v různých zaměstnáních. Při odvodu v roce 1933 uvedl do dotazníku v kolonce zaměstnání, že je kočím, respektive koňákem.
2: Pojedeme jako k tomu starému mostu.
3: Pojedeme po tom starém mostě, no. V místní části, který se říká Hvíždělka. Hvíždělka proto, protože tady bývalo mýto, dáme na konci toho mostu, a kdo tady projížděl, ty formandi, když přijeli a byla dole závora, tak museli hvízdat, aby ten výběrčí toho mýta přišel spole, vybrali mýto od nich a pustili přes závoru. Tak se tady se říká na Hvíždělce.
2: Stralína Hvíždělka.
3: Jedeme teda k rodnému domu Karla Čurdy. Je to poslední barák. Říká se tam na Palečkovně po nějakým hajným Palečkovi. Palečkovna.
2: Tak to je ale krásný stavení.
3: On tady byl nějaký sedlák. Já...
2: To nebyl přímo jejich, to nebyl jejich statek. Aha, oni tady pracovali.
3: Oni tady pracovali, oni potom udělali štěstí, ta rodina v tom, že jedna, snad ta nejstarší jejich dcera, se dobře, výhodně provdala do té Nové Hliny na jiný statek a celá ta rodina zbyla, tak se tam odstěhovali do té Nové Hliny, kde už byli skoro jako doma, protože jejich nejstarší dcera tam byla jako domácí, no, manželka toho hospodáře, no.
2: Nicméně to rané dětství asi Karel Čurda prožíval tady.
3: To je takový kraj houbařské a borůvky a to určitě tady chodili děti na borůvky a na houby a na dříví do lesa. To okolí tu rodinu dokázalo uživit. Ten statek je živil vším. Mlékem, vajíčky, na polích si vypěstovali obilí, to si ve mlýně semleli a pekl se chleba. To byla samostatná hospodářská jednotka, která ty obyvatele, kteří tam byli, uživila.
2: Se líbí, jak je ten statek oddělený od zbytku té vsi těmi ohromnými, dnes ohromnými duby.
3: Tady asi nebyly ještě tak, ale...
2: Ty už tady asi mohly být.
3: No, duby tu byly, asi nebyly, já se chtěli, že nebyly tak mohutný, jako jsou dneska, no.
0: Etapa života Karla Čurdy předtím, než odešel v červnu 1939 do exilu jako jeden z prvních vojáků československého zahraničního odboje, není v literatuře tak důkladně zmapovaná. Vyprávění historiků se totiž mnohem častěji zaměřují na zevrubné studium života hrdinů. Spisovatel Vladimír Kos ale během procházky Starou Hlínou připomíná důležitý příběh spojující Čurdovo dětství a kritický moment zrady.
3: Je to tadyhle ten dům, tamhle vedle toho obchodu.
2: My jsme teď ve Staré Hlíně jenom pár desítek metrů od školy, kam chodil Karel Čurda jako žák, jak se to jmenovalo, obecná škola, obecné školy. A je zajímavé, že nedaleko odsud je statek, teď číslo popisné 11.
3: Tady bydlela rodina Holických z nedaleké obce Střípce. Rodák Antonín Zeman si vzal za manželku jejich dceru Aničku v roce 1921 a asi rok tady bydlel, než dostali potom novomanželé byt v Třeboni. Antonín Zeman byl ruský legionář, který se z ruských legií vrátil v hodnosti myslím, že majora a rozhodl se, že bude ve vojenské kariéře pokračovat, zůstal v prvorepublikové armádě a rok tady bydlel. Tehdy Čurdovi bylo 12 let a chodil tady do té školy a zřejmě si nemohl nevšimnout majora československé armády, který ho tady někde musel potkávat po hlině. A pak se stalo to, že se spolu sešli už ve Francii a Čurda sloužil i u jednotky pod Zemanem v Anglii a Zeman používal v Anglii krycí jméno, místo Zeman používal krycí jméno Barovský ve snaze ochránit svoji manželku a svoji dceru, který zůstali v protektorátu. Čurda ho poznal, i mu to řekl, což Zemana tehda překvapilo, že ho tam někdo poznal, nějaký rodák ze Hliny.
2: A kde se potkali?
3: Potkali se prvně, co vím, podle co jsem četl zápisky Antonína Zemana, tak už na lodi, kdy po porážce Francie se evakuují lodí z Francie do Anglie.
2: Já si to představuji, že to mohlo být vřelé setkání, nebo vnímali to tak tehdy?
3: Zeman to tam popisuje tak, že k němu přišel snad četář Čurda a bez nějakého hlášení, bez nějakého se, že by se stavil pozdřet, že by se dovoloval promluvit s vyšším důstojníkem, se tam k němu hlásí pane Zeman a on už v té době používá, chce, aby mu všichni říkali Barovský, jo, takže...
2: Čurda propíchnul to krytí.
3: Takže to tam odkryl, no, ale on mu teda neřizuje hned, zapomeňte na Zemana, musíte mi říkat Barovský a jako všichni ostatní, no, ale pak byl trochu rád Zeman, když se Čurda přihlásil do toho kurzu pro ty parašutisty, že se ho zbaví, tak mu napsal dokonce i velice dobrý hodnocení, jako jak je dobrý. Pak se ještě objevil Čurda před Zemanem jednou, když už věděl, že poletí do protektorátu, tak se přišel s ním rozloučit a zeptal se ho prý dokonce, pane Zeman, letím domů, nechcete někoho pozdravovat? A to už teda Zeman vyletěl a seřval ho, a aby mu už dal pokoj a aby opravdu zapomněl na jméno Zeman a že nikoho pozdravovat samozřejmě nebude a tak. Když pak se Čurda přihlásil gestapu a vyzradil všechno, co věděl, tak vyzradil i to, že Zeman je v Anglii a používá jméno Barovský a odesla to teda Anna, manželka pana Zemana, která potom byla do konce války 2 roky, asi 7 měsíců, byla internována v internačním táboře ve Svatobořicích.
2: Takže přímo rodačka ze Staré Hlíny, z domku, kde stojíme, číslo popisné 11, je jedna z těch blízkých obětí, které doplatily na tu povídavost Karla Čurdy.
3: On řekl, myslím si, všechno, co věděl, to tomu gestapu řekl. Jenom, aby prostě si tu odměnu, ty miliony, co dostal, aby si jako zasloužil.
2: Myslíte, že to mohl být ten motiv?
3: No tak peníze jsou vždycky dobrý motiv. Z něj stal velký pán, byl bohatý, měl peněz, žil na vysoké úrovni.
0: Vraťme se ale na začátek příběhu Velké zrady. Dobrý voják Karel Čurda podepisuje v roce 1939 ve Francii závazek do cizinecké legie. Odjíždí do Afriky, kde se ale jako příslušník záložního pluku nedostane přímo na frontu. Přesto v této chvíli není možné pochybovat o jeho odvaze.
4: Do mikrofonu. Jasně, tak... Jo, Daniel Štrobl, psycholog, psychoterapeut, bývalý vojenský psycholog.
2: Co to je odvaha?
4: Tak to lehčí otázku už jste neměl teda. To je podobná otázka, jako co je láska, jo? Na to psychologové velmi neradi odpovídají a já se na to pokusím odpovědět. Tak především odvaha není absence strachu. Odvaha je schopnost jedince strach překonat a k tomu, aby člověk překonal strach, musí mít nějaký dobrý důvod a těmi důvody zpravidla bývá nějaká vnitřní morálka, která může a nemusí být slučitelná s morálkou, řekněme, té většinové populace, to už je subjektivní záležitost, ale prostě jeho vlastní morální kompas, který mu ukazuje, co je správné, co správné není, a ta odvaha mu potom slouží v podstatě k tomu, aby své chování směřoval k naplňování té své morálky i za situace, kdy je nutné překonat strach, protože čelí nějakému ohrožení.
2: Je tu šance, že bychom si dokázali představit to vnitřní rozpoložení lidí, jako byl Karel Čurda nebo jeho kolegové Opálka, Kubiš, Gabčík?
4: Myslím si, že ano, pevně doufám, že ano. Takoví ti lidé jsou vždycky v každé populaci výjimeční, ale myslím si, že i v dnešní generaci by se našli tací, kteří by tento druh odvahy dokázali prokázat navzdory tomu, že žijeme v míru.
0: Odvážných Čechoslováků odhodlaných bojovat proti nacistickému Německu bylo mnoho. Krátce před obsazením Francie jich 3000 uteklo do Anglie.
1: Byli ubytováni v nuzných podmínkách, po porážce deprimovaní a bez jakýchkoliv úkolů. Chtěli bojovat proti Německu, jen nevěděli jak.
0: Popisuje jejich situaci německý historik a spisovatel Helmut G. Hazis v knize Smrt v Praze.
1: V červnu 1940 vznikla anglická operační skupina tajné služby Special Operations Executive. Její pomocí si Churchill přál zapálit Evropu.
0: Právě pro službu v této skupině začala mezi československými vojáky v Anglii vyhledávat česká tajná služba, vedená Františkem Moravcem, muže pro zvláštní nasazení.
1: Museli mít tyto nezbytné osobnostní kvality. Být vlastenečtí, stateční, inteligentní, výkonní, mlčenliví, nesměli pít a být sukničkáři.
0: Ze 160 vycvičených mužů bylo v první vlně nasazení na území protektorátu vybráno 36. Mezi nimi také Karel Čurda.
2: Jak těžký to byl úkol pro ty důstojníky, kteří vybírali adepty na ten výcvik? Podle čeho se to dalo poznat v době, kdy teda ještě se nelámal chleba? Tam oni mohli čerpat z nějakých zkušeností. Jak se vybírá takový člověk?
4: Díky tomu, že ho pozorujete při výcviku a pozorujete ho při tom, jak se staví k úkolům, které nějakým způsobem simulují to,

0: co toho člověka potom čeká při tom ostrém nasazení. Neboli ten výcvik těch parašutistů byl enormně fyzicky a i psychicky náročný a už v tu chvíli vy vlastně vidíte nejen to, jestli to někdo vzdá a nevzdá, takové to ano, ne, ale i u těch, co to nevzdají, jak se k tomu staví, jak dalece třeba si dokáží vytvořit určitý odstup k tomu strádání pomocí, dejme tomu, humoru, jaké používají vlastně nástroje překonání toho enormního stresu a vyčerpání, a to vám dává určité vodítko, podle kterého můžete odhadovat, jak ten člověk bude fungovat v té reálné situaci.
1: Během 6týdenního kurzu na paravojenské škole na Skotské Vysočině musel Karel Čurda stejně jako všichni parašutisté zvládnout lezení po skalách, střelbu, výcvik v sabotážích, boj zblízka beze zbraně, nehlučné zabíjení. Další týden patřil se skokům padákem, pak přišlo na řadu umění vědeckých ničivých technik a případný kurz pro radiotelegrafisty. Pavel Kmoch si v knize Operace Anthropoid, epilog, všímá toho, že nadřízení hodnotili výsledky Karla Čurdy pozitivně.
2: Živý, starostlivý, samostatný, energický, schopen jako velitel družstva, jako zástupce velitele čety a řidič. Má vliv na mužstvo. Energický, velmi dobrých znalostí a schopností, velmi dobře způsobilý k vedení menší jednotky. Samostatný a spolehlivý pracovník. Velmi dobrý poddůstojník. Veselý, kamarádský, dobrosrdečný, skromný, méně chápavý, méně inteligentní. Smělý, odvážný, se smyslem pro kolektivní práci, ukázněný, spolehlivý, velmi zdatný. Schopný těžkých námah.
0: U Karla Čurdy ještě lze dodat, že on se choval jako dobrý voják i předtím, tuším, že při tom francouzském tažení nic vlastně neukazovalo na to, že by se mohl dát jakoby zlomit. A tady je nutno dodat ještě jednu věc. Ten náš současný svět, jaksi plný počítačů, nás často vhání do té představy, že věci jsou buď to ano nebo ne. Ale v případě běžného života to takto prostě nebývá. Neboli k tomu hrdinskému činu, dejme tomu na jedné straně, takové to až jako epické završení v té kryptě hrdinů, anebo naopak v situaci, kdy Karel Čurda vchází na gestapo, k tomu předchází celá řada prostě kroků a je to malinko, jako když krájíte salám. On každý z těch kroků se může tomu člověku v dané chvíli jevit jako nutný důsledek toho, co předcházelo, a on v tom nevidí něco, co mu láme život a co rozděluje ten život napřed a potom. To je až pohled náš, jaksi z dávné budoucnosti, kdy nám to takto připadá. Je to vždycky nějaká cesta a ty cesty těch, řekněme, hrdinů na jedné straně a toho Karla Čurdy se v jistém okamžiku nerozdělili, ale začali dělit. Kdybychom měli tehdy, řekněme, diagnostické techniky, které máme dneska, myslím, my psychologové, plus, řekněme, pozorování zase těch lidí při výcviku, nejenom vojáky, ale třeba i psychologi, docela si umím představit, že bychom řadu lidí odfiltrovali. Otázka ale zní, jestli bychom neodfiltrovali třeba taky Gabčíka s Kubišem, protože i oni v podstatě fungovali z dnešního pohledu trošku nezodpovědně, trošku jaksi frajersky. Já nechci být apologeta ani Karla Čurdy, ani těch, co ho vybírali. Jenom chci říct, že mnohdy budoucí hrdinové jsou lidé, do kterých byste to v jistém slova smyslu vlastně neřekl. Ten soubor vlastností, které my hledáme v případě takových lidí, jako jsou vojáci operující v hlubokém týlu nepřítele, jsou sice známé. Ano, možná by ten Karel Čurda neprošel, možná neměl projít, ale zároveň bych byl velmi opatrný v tom kohokoliv soudit. Oni to mohli ze svého pohledu prostě vidět jinak, než jak to vidíme my dneska.
1: Dvacátého 7. března 1942 byl Karel Čurda vysazen spolu s Adolfem Opálkou a Ivanem Kolaříkem jako člen výsadku Out Distance. Sám tuto situaci popsal při pozdějším výslechu.
2: Přistáli jsme u obce Ořechova na Moravě. Potom se nám ztratil jeden balík, který jsme nemohli najít. Domnívám se, že spadl do vsi. Převlékli jsme se a zakopali balík s padáky a kombinézy. Ráno jsme se vydali na cestu. Dohodli jsme se, že se od sebe oddělíme. Bylo ujednáno, že se sejdeme v lázních Bělohrad v Čechách, jakmile v národní politice vyjde inzerát. Koupím česko-německý slovník. Neměl jsem žádný zvláštní úkol. Šel jsem na Jindřichův Hradec, v Jarošově jsem potkal známého, listonoše Antonína Drobila, který mi poskytl na 2 dny přístřeší. Pak jsem šel do Třeboně a pak do Nové Hlíny, kde jsem se sešel s matkou.
0: To je vlastně něco, co mě samotného překvapuje a těžko se mi do toho vciťuje, že oni vlastně že byli tady vysazeni a to nebyl jenom Karel Čoda, to byli i jiní, kteří nějakým způsobem v průběhu té zimy a jara 42 vešli do kontaktu se svými rodinami nebo s blízkými. To je neomluvitelné, prostě to je jednoznačná chyba, tam není k tomu co dodat. U Karla Čody zřejmě můžeme usuzovat, ale opravdu jenom usuzovat na to, že ten jeho vztah k, řekněme, primární rodině, tedy k matce, k rodičům a podobně, byl asi velmi silný, protože, k tomu se nejspíše dostaneme, právě jakási snaha je ochránit vedla potom k té zradě. Čili to, že je navštívit, ukazuje na nějakou velmi silnou vazbu.
1: Další cesta Karla Čurdy vedla ke švagrovi do Kolína. Později se sešel v lázních Bělohrad s nadřízeným Opálkou. S ním také na konci dubna založil požár stodoly ve statku u Škodových závodů v Plzni. Oheň měl navádět anglické bombardéry při nakonec neúspěšném náletu.
0: My si nemůžeme představovat Karla Čurdu jako někoho, kdo letí do toho Československa a je už předem polomrtvý hrůzou, vyskakuje z letadla a jenom hledá způsob, jak se z té patálie dostat. Takhle to určitě nebylo. Ten člověk nepochybně sám se sebou vedl velký vnitřní boj, asi jako každý z těch parašutistů, kdy se v něm logicky musela svářet celá řada motivů. Na jedné straně plnit ten úkol, dosáhnout toho, k čemu byl vycvičen, zároveň ale ten kontakt s tou realitou, protože ti parašutisté byli vycvičeni na něco a při kontaktu s tou realitou tady v protektorátu zjistili, že věci jsou opravdu o dost jinak, než jak je v Británii připravovali a pak teda musel improvizovat, musel se nějak adaptovat. Do toho vlastně pozoroval ten obrovský represivní aparát, který nejde jenom případně po něm, možná, že on sám byl i ochoten padnout, ale najednou viděl, že ten represivní aparát zasáhne široké okolí rodiny a v tu chvíli vlastně ty jednoduché motivy, které se v Anglii mohly zdát jednoznačné, tady jsem já ten dobrý a tady jsou ti špatní, se začal tříštit na celou řadu věcí, myšlenek, pochybností, které ho nakonec dovedly až tam, kam ho dovedly.
1: Nejen Karla Čurdu, ale všechny agenty čekali po seskoku v protektorátu problémy, na které nebyli připraveni. V knize Smrt v Praze to komentuje Helmut G. Hazis.
2: Češi v exilu neměli o životních podmínkách v zemi okupované nacisty nejmenší představu. Neměli tušení o bezpečnostním systému gestapa. Nedovedli si představit ani jeho zastrašující vliv na domácí obyvatelstvo. Vůbec je nenapadlo, že by vesměs nepříliš dobře zajištěné skupiny odbojářů a radiotelegrafistů mohlo gestapo infiltrovat pomocí českých udavačů.
0: Většina těch adres, které oni měli, tak byla takzvaně mrtvá. To znamená, že ti lidé byli předem zatčení, nebo ti lidé byli tak vyděšení, že vlastně nespolupracovali, čili oni museli tu podpůrnou síť, kterou potom našli zejména v oblasti českých Sokolů, si budovat vlastně jako na koleně úplně znova, neboli to, čím je vybavili v té Anglii, jim bylo k ničemu. Druhá věc je, že toto ten voják do jisté míry by mohl očekávat, nebo nemusel by ho to překvapit. Každá vojenská operace a její plány končí s prvním výstřelem, to ví každý voják. Ale tak to je jedna z věcí, ale pak tam byly jako maličkosti, jakože vlastně nikomu tak úplně nedošlo, že když přiletí a budou výrazně opálení, že budou působit v pražských ulicích plných bledých lidí, někdy v tom prosinci, lednu 41-42, jako pěs na oko a z těchto drobných různých rozdílů a překvapení, kterými museli čelit, se potom skládal zase ten další vývoj. Někdo se na to dokázal adaptovat a pro někoho to znamenalo velkou nálož vlastně stresu a následně strachu až hrůzy, z které se potom třeba až jako nedostal.

0: alespoň tichý odpor, ale v době, kdy oni do ní skákali, to byla země, neříkám zlomená, ale přinejmenším navenek velmi spolupracující. Vždyť to byl tak jeden z důvodů, proč vůbec se k tomu atentátu československá strana uchýlila, aby vylepšila renomé Česka v zahraničí, a ti parašutisti nejenom viděli lidi, kteří se bojí, kteří spolupracují, kteří možná někdy, tak jako ty plzeňští dělníci, chodí do té továrny, mají ty lístky, mají ty peníze, mají ty potraviny, vlastně nestrádají a nemají zájem o tu republiku, o tu svobodu. Ono to bylo zdání, bylo to i celkem pochopitelné a mohlo to skutečně vést podlomení té vůle a ochoty bojovat a řekněme raději jít tou cestou nejmenšího odporu a přizpůsobit se podobně jako ti někteří obyvatelé protektorátu, které oni viděli.
1: Nebyl to jen Karel Čurda, kdo extrémně náročnou situaci nezvládl. Novinář a spisovatel Petr Kettner ve své knize Konec černého vraha uvádí.
2: Podle neúplných dokumentů, které máme dnes po ruce, zmizelo několik výsadků dříve, než vůbec zahájili svoji činnost. Jejich členové se ztratili. Další výsadky byly krátce po vysazení likvidovány okupanty nebo padly do rukou gestapa. Když parašutisté, mladí, neskušení lidé s nedostatečným výcvikem naletěli na gestapácké provokace. Z 22 parašutistů prvního běhu, jejichž osudy je dnes možno vystopovat, se 6 stalo agenty gestapa.
1: Přes mnoho překážek i pochybností lidí z domácího odboje se Janu Kubišovi, Josefu Gabčíkovi a jejich spolupracovníkům podařilo dokončit to, kvůli čemu byli v protektorátu vysazeni. I když výsledek nebyl stoprocentní a Reinhard Heydrich neskončil na márách, ale na nemocničním lůžku, následovala děsivá odveta. Okamžitý Hitlerův rozkaz zatknout 10 000 Čechů a 100 rovnou popravit sice mění K.H. Frank návštěvu v Berlíně na vlastní 12-bodový plán, jenže součástí Frankova plánu jsou také okamžité popravy podezřelých i mimořádné odměny pro ty, kdo by dopadení atentátníků přispěli. Bezprostřední razii pátrající po útočnících komentuje historik Helmut G. Hazis.
2: Večer začínají prohlídky bytů a trvají celou noc. 12 000 ozbrojenců proslídí 36 000 bytů, tvrdí hlavní vyšetřovatel Panvic. Je to obvyklá nadsázka gestapa. Typická pro touhu po pochvale, pro falešná úřední hlášení. Do mnoha bytů vojáci vůbec nevkročí, jiné prohledají povrchně. Časem se unaví a Češi už stejně dávno vědí, jak lze něco nebo někoho schovat. Jeden z parašutistů, právě pozdější zrádce Čurda, vyleze z koupelny do větrací šachty, když vojáci přijdou.
0: Tam je zajímavé, když se nad tím zamyslíte, on si se strachem umí poradit, ale volí útěkovou strategii. Ona byla výhodná, to já vůbec netvrdím, že ne. Když máme strach, vlastně v tu chvíli máme dvě možnosti. Buď vezmeme nohy na ramena, anebo budeme bojovat. Teď vy potřebujete, když hledáte toho kvalitního vojáka, tak vlastně to těžké na tom je najít toho vojáka, který ano, vezme nohy na ramena v okamžiku, kdy to je vhodné, kdy například svým útěkem zachrání sebe nebo své přátele, třeba tím, že je neudá a podobně, ale v jiných situacích nevolí tuhle útěkovou strategii a volí tu bojovou, což není tak úplně samozřejmé, protože první volba, kterou my máme, kterou nás ten put sebezáchovy, jak se do které nás žene, je právě ten útěk. Potom vlastně my ale můžeme z psychologického hlediska vnímat i ten krok toho Karla Čurdy jít na to gestapo jako útěk. To je útěková strategie, vlastně zbavit se, utéct před tím strachem, utéct před tím ohrožením, to ohrožení jako kdyby absorbovat, ale už mu nebojovat, už mu nečelit, už nebojovat proti tomu, spíše se tomu vyhnout.
1: Osudnému okamžiku zrady předcházela u Karla Čurdy možná největší chyba, kdy se rozhodl ukrýt doma ve Staré Hlíně.
3: Jinak už se blížíme vlastně k tomu stavení, které bylo tou skrýší,
4: kde Čurdu bydleli, a byl nějak zmatený, byl vystrašený v tom ovzduší teroru, který Němci rozpoutali po atentátu, a i když to měli vyloženě zakázaný, aby se ukrývali doma, tak on tohle pravidlo porušil a šel se schovat domů.

0: Dobrý den.
1: Ve Staré Hlíně se vyprávělo několik historek o období, kdy se Karel Čurda skrýval u matky. Některé si dodnes pamatuje osmdesátník Milan Přibyl.
2: 100% žil v té 12. Míšek, který koupil tu chalupu a první ji představil, tam má studnu uprostřed pokoje, zakrytou, jo. A že se určitě musel schovat i v té studni, protože když tu studnu čistil, tak tam našel ešus. To mi vyprávěl Petr Míšku, že pravděpodobně se mohl schovávat i v té studni, jo. Krátkodobě samozřejmě. Taky dokonce to mi taky táta vyprávěl, že byl zrovna tam v té 12. Přišli četníci, jenže to byli čeští četníci, jenom zaklepali, ptali se na syna, nedělali žádnou prohlídku. Snad údajně ten Čurda tam byl, že vyskočil z okna a zůstal ležet, neutíkal. Asi věděl, že kdyby utíkal, že by ho spíš zahlídli, nebo já nevím, to jsou takové jenom víceméně drby, no.
1: Po válce v červnu 1945 Karel Čurda vypovídal o svém pohybu v době atentátu.
3: Jel jsem 27. května do Kolína. Tam jsem dojel asi v poledne. Moje sestra se mne ptala, zdali něco vím o atentátě na Heydricha. Byl jsem tím velmi překvapen, protože jsem o chystaném atentátě nic nevěděl a vrátil jsem se ještě téhož dne do Prahy. Vlak však jel jen do Libně, tam byla kontrola. Touto jsem prošel a odebral jsem se do svého bytu v Nuslích. Paní Baucová mi hned sdělila, že nutno počítat i s přísnými kontrolami, a proto jsem se skryl ve světlíku. Kontrola byla skutečně provedena, nenašli mne však. Ale druhého dne mne prosila paní Baucová, abych byt opustil, protože mne nemůže dále skrývat. A tak jsem se rozhodl, že odjedu domů do Nové Hlíny.
4: Bezmoc je nesmírně důležitý fenomén, prožitek, stav mysli u každého člověka, neboli nikdo nechce být bezmocný. A voják je, jakýkoliv voják, je vlastně cvičen na to, aby v těch situacích, které nastanou, bezmocným nebyl. A teď tu máme parašutisty z těch různých jako paradesantních skupin a ruku na srdce, oni byli připraveni dost dobře na tu dobu, na to, v jakém chvatu se to odhrávalo, ale pořád nedostatečně na míru a závažnost úkolů, které je čekali i s ohledem na to, že ta Británie prostě neměla dost informací o tom, co se protektorátu děje. A teď tu máme různé ty parašutisty, Opálku, Valčíka, Gabčíka a třeba i toho Čurdu. Každý z těch kluků se nějakým způsobem ocitl v situaci, kdy se mohl cítit bezmocný, ztracený, neměl kontakty, nevěděl přesně, co má dělat. A čím se ty lidé budou lišit, je, jak s tímto dokáží pracovat, jestli najdou nějaké východisko, řešení a vlastně zůstanou v té akci. A nebo jestli s tou bezmocí nechají úplně pohltit. A pokud se tak stane, tak to je velký problém, protože jedna z možných východisek bezmoci je velký hněv, nebo třeba taky panika. Kombinace hněvu a paniky, to je vůbec pro vojáka to nejhorší, co může být. A může to být částečně i vysvětlení jedno z těch střípků, která nám dávají dohromady tu mozaiku motivů, které vedly toho Karla Čurdu na gestapo. Bezmoc. Prostě on nevěděl, jak dál.
3: I v Nové Hlíně se prováděly kontroly. Napřed přišli četníci, pak starosta s gestapem. Skryl jsem se na půdě. Vůbec jsem se v bytě matky nezdržoval. Tak jsem žil na půdě do 16. června. Moje matka a moje sestra Růžena Kostečková v Nové Hlíně měli strach, že mě policie najde. Z novin jsem se znal, že policie dopadla nadporučíka Pechala a desátníka Kolaříka a že byli zastřeleni. Proto jsem se na naléhání matky a sestry rozhodl přihlásit se sám na policii. Jel jsem 16. června do Prahy a přihlásil jsem se na gestapě v Bredovské ulici v Pečkovém paláci.

0: Myslím si, že jeho zlomilo to, když viděl tu brutalitu vlastně toho nacistického režimu, která se nezastaví pouze před jaksi zastřelením vojáka v boji, ale jde i na to, že zlikviduje rodinu, co rodinu, vlastně vyhladí ze země celou vesnici, tak na toho asi nikdo nepřipravil, ono otázka zní, jestli vůbec na to lze někoho připravit. Zdá se, že to byl ten rozhodující moment, kdy vlastně už nedokázal vlastně dál bojovat.
1: Ono se říká, že na toho Karla, na toho Čudu tady schovanýho hodně tlačili maminka, případně no. Sestra.
2: Samozřejmě máma, syna, že se bála. Báli se všichni, no. Ale ono to taky bylo hodně zkreslené za éry komunistů, jo. Za totality. Protože samozřejmě, když to víte, co bylo ze západu, bylo všechno špatný. Nikdy jsem za komunistů nečet, že by se taky, on chtěl taky použít tu tabletku, ale Němci na to přišli. Asi si uvědomil, když se přihlásil Němcům tak a začal výslech a dost tvrdý údajně, tak si asi uvědomil, že dělal chybu, tak chtěl použít tu tabletku, ale Němci mu na to přišli a nedovolil to. Zabránil mu to.
3: V pozdějším líčení z roku 1945 ani ve výpovědích svědků výslechu na gestapu není zmínka o kapsli s jedem, ale sám Karel Čurda bez většího důrazu zmínil okolnost, že jej vyšetřovatelé, kterým se přiznal, několikrát byli.
0: Pokud ho někdo byl, tak ho museli být právě ti z těch gestapáků, kteří byli teda hodně hloupí, protože v okamžiku, kdy Karel Čuda vchází na to gestapo, už vůbec ho nikdo být nemusí. Stačilo mu tam předložit fotografie jeho rodiny a začít mu barvitě vykládat, co s tou rodinou udělají. A on by jim prostě řekl i číslo svých bod. Prostě to bytí bylo jako zbytečné. Ono takhle mnohdy bylo zbytečné obecně. Celkově za to se ví, že bytí není tím nejlepším způsobem, jak člověka zlomit. A myslím si, že v případě Karla Čurdy to vlastně vůbec nehrálo roli, to je tak jako asi epizodní záležitost, ale určitě on nemluvil proto, že by ho někdo tloukl, ty důvody tam byly jiné. Tady v tomto případě bych bytí Karla Čurdy považoval za holou jako zbytečnost, která spíš mohla ukazovat na nějaké nezvládnuté emoce toho, kterého vyšetřovatele nebo nějakých těch bachařů, co tam byli, ale rozhodně ne za něco jako zásadního. Naopak bych možná jako čekal, že ten Karel Čurda tímto chtěl možná jaksi získat jakýsi soucit a pochopení ze strany těch, co ho vyšetřovali po 45. Tam bych ten motiv chápal. On mohl mít motiv tvrdit, že ho byli. Němci rozhodně motiv k tomu, aby ho byli, teda neměli.
3: Krom samotné Čurdovy výpovědi bylo později shromážděno několik svědectví o tom, co se dělo na gestapu 16. června. Prvním, kdo zlomeného parašutistu vyslechl, byl úřední gestapa Heinz Jantura.
4: Čurda se tehdy odvolával na nařízení, které vyšlo a které slibovalo tomu, kdo ve třech dnech ohlásí pomocníky a ukrývače pachatele atentátu beztrestnost. Čurda byl velmi rozčílen, třásl se na celém těle a oznámil, že je parašutistou. Výslech trval od 16 hodin celou noc až do rána. Čurda vylíčil celý svůj životopis. Dále udal jména parašutistů, s nimiž byl schozen, jména osob, u nichž viděl předměty nalezené při atentátu. Večer 16. června a potom 17. června bylo provedeno mnoho zatčení podporovatelů a ukrývačů atentátníků. Myslím, že to bylo asi 10 až 12 rodin. Již 17. června odpoledne bylo zjištěno, že se pachatelé atentátu ukrývají v kostele Karla Boromejského. Mohu prohlásit, že údaje Čurdovy byly pro vypátrání pachatelů atentátu rozhodující. O Čurdovi vím pak, že jsme mu nabídli, aby se stal Němcem, aby si dal změnit jméno na Jehort. Čurda to přijal a potom dostal odměnu 5 milionů korun. Byli jsme s ním všichni ve velmi dobrém styku. Já jsem si s ním například tykal. Čurda se stal konfidentem a pracoval pro tajemníka Diabo a komisaře Leimera. Vím, že jim v několika případech prokázal velmi dobré služby. Vím, že Čurdovi bylo povoleno, aby si z odměny 5 milionů korun vybíral měsíčně obnos až do 30 tisíc korun.
0: U Karla Čurdy pro mě jako pro psychologa je vlastně nejzajímavější ty 3 roky po tom, kdy se přiznal, protože ten Karel Čurda, to je možná tak jako implicitní důvod, proč se o něm dneska bavíme, je to, že on je opravdu takovým archetypem toho zrádce. A ti zrádci, vždycky to tak je, už od starověkého Řecka, to tak mají, že oni mají tu představu, že zradí jednou A tím to pro ně skončí. A veškerá ta literatura, když už vezmeme i Goethova Fausta, vlastně tak ukazuje, že to takhle nikdy není. Jakmile jednou tomu ďáblovi podám prst, on si vždycky vezme celou ruku. A teď tady máme tu řadu těch kolaborantů, zrádců za druhé světové války, během komunistického režimu, konfidentů STB a podobně, kteří si možná vždycky na začátku mysleli něco podobného jako Čurda. Tak já jim řeknu něco zdánlivě bezvýznamného, oni mi dají pokoj a já budu žít šťastně až do smrti. A ono to tak nikdy není. A nastupuje další vlastně moment, kdy ten člověk, a právě to je u Karla Čudy zajímavé, on tu morálku někde vzadu v hlavě musel mít, protože se nejspíše dostal do obrovského tlaku svědomí. To, že mu zabili ty kamarády v té kryptě, a to byli jeho kamarádi, že on věděl, že prostě on má na rukou jejich krev, tak v tu chvíli ten člověk má vlastně dvě možnosti. Buď to si prožene kulku hlavou, a nebyl by první ani poslední, pocity viny neunesu a tak to skončím, a nebo druhá možnost, začnu si v hlavě vytvářet úplně jiný příběh, úplně jiný scénář, který bude o tom, že já začnu racionalizovat ty zlé, tedy ty, co mě dostali, tedy v tomto případě nacisty, a identifikovat se s tím agresorem, což je terminus technicus, identifikace s agresorem, to znamená, já sám se tím agresorem vlastně stanu, vnitřně si obhájím, že vlastně ti Němci to myslejí dobře, že jsou na správné straně, no ale pak zákonitě mě to povede k tomu, že i v dalších letech budu například dělat konfidenta, budu dělat provokatéra a budu se velmi aktivně podílet na tom, co ty Němci dělají, abych si udržel tu křehkou konstrukci, že vlastně ti Němci jsou dobří a že to, co jsem udělal, bylo vlastně správné, abych se nezbláznil z pocitu viny. A to je příběh jako opravdu snad každého kolaboranta a zrádce. Takových příběhů bychom našli vlastně v historii hodně a jsou vždycky stejné. A ten Karel Čurda je v tomto takový opravdu jako archetypální, ukázkový.
2: To se mě skoro vždycky na tohle ptali lidi, co my Liňáci, jak jsme se chovali k rodině Čurdů. Úplně normálně, jako by se nic nestalo. Skutečně, no nakonec oni to taky nemohli, jo. A dokonce ještě se, ale spíš, když to bylo mimo obec, tak tam byly nějaké problémy. Pamatuju si mi Karel Čurdu, který zemřel asi před 5 lety, to už je se synovec toho parašutisty, mi vyprávěl, jak přijel do Prahy a když řekl svoje jméno, jak mu tam nějaká ženská vynadala. Nebo ve škole učitelka k některému tomu dítěti vyprávěla o tomhle tomaři, ukázala na tu holčinu, že je z toho rodu.
0: Já si myslím, že tohle je vůči Karlovi Čurdovi trošku jako nespravedlivé. On ano, zradil, ale ta zrada jako taková nebyla o nic, jak to mám říct, horší, lepší, než zrada mnoha jiných lidí, kteří nejenom u nás protektorátu, ale celé té okupované Evropě nějak nevydrželi a prostě lidsky selhali. To, co dělá Karla Čurdu tím, kým je, je ta druhá strana. To znamená to obrovské hrdinství. To znamená ta glorifikace a tvrdím opravdu těch parašutistů a zase ten mnohokrát i filmově umělecky stvárněný apokalyptický obrázek těch posledních vlastně hrdinů bojujících na kůru té hrobky a samozřejmě lidice. Samozřejmě lidice, za které Karel Čurda vůbec nemohl, ale je tam nějaká oběť těch lidí, oběť žen, dětí, pochopitelně mužů a vlastně toto všechno tou zradou ten Karel Čurda, jak bych to řekl, on je potom vlastně tím hromosvodem, na který můžeme svést ten hněv za to, co se stalo a hlavně teda, on nemá na rukou krev těch lidí, on má na rukou tu hanbu, tu obrovskou hanbu, že toto všecko se stalo, tato oběť se stala. Ona vždycky byla jaksi platná, nebyla zbytečná, ale jako kdyby on dal najevo, že pro něj neměla smysl. A tím se jaksi dvojnásob, trojnásob jasně historicky znemožnil. Čili ten Karel Čurda je zajímavý nejen jako tím, co udělal, ale právě tím, koho zradil. A jakou akci vlastně zradil.
2: Statek.
5: Tak jsem taky zbavil.
2: V životě statek neměli, teď byli jenom pod nájmu.
5: No, pod nájmu byli paleckovně, ne?
2: Vždycky. Tady byla Čurdy akorát
5: sestra.
2: Franta Čurda.
6: Tak.
2: To je 100%, protože se pamatou
5: všechny. Je to jinak.
1: Tak teď jsem svědkem takové, řekl bych, odborné disputace dvou místních badatelů. Vy jste rodákem,
2: Amatéři.
1: Pane Přibyle, vy jste rodákem tady z Nové Hlíny.
2: Ano.
1: V době atentátu na zastupujícího říšského protektora vám byly 4 roky, to v paměti živé asi mít nebudete.
2: Matně nějaký černý auto, ale to nevím jistě. To bylo možná v době, kdy sváželi lidi do hospody k výslechu. Akorát se potom po válce pamatuju matku toho Čurdy, parašutisty, a toho jeho syna Káju.
1: Karel Čurda měl syna, který se narodil už v době, kdy Karel Čurda užíval nové jméno, kdy měl novou manželku, už vlastně byl konfidentem plně spolupracujícím s gestapem, kterého gestapo platilo, a z té doby má syna, který také žil nějakou dobu tady.
2: Vedle ty hospody, pak ten malovaná chalupa, potom žili z Třináctka, za tou Málkou ten barák, a nakonec ve Staré Hlině až v roce 56 zemřela matka Čurdy, parašutisty.
1: Takže tady po té válce byl s babičkou?
2: S babičkou. A já jsem se s tím klukem hrál, my jsme bydleli, já bydlel tamhle v 36, to je naproti těm vláčkům. Já jsem se s ním hrál a pro mě to byl příjemný klučina, malý.
5: Česky,
2: normálně česky, určitě česky.
1: Takže vy jste ještě s tou rodinou syna Karla Čurdy, jste se ještě potom potkal, protože on ne, asi prožil ne, potom ne, život v Rakousku, v Německu?
2: Žil v Rakousku, tak jsem mu napsal dopis.
1: Proč vy jste ho zkoušel kontaktovat čistě ze zájmu o historii?
2: To ani ne, já jsem na něj hezkou vzpomínku, už jsem viděl tu jeho historii, jsem už znal jako dospělej, ale celý život jsem neměl adresu na něj, jo. A taky často, víte, měl jsem děti, rodinu, tak člověk to tak uhážel za hlavu. Když jsem to konečně se k tomu dopracoval už v důchodovém věku, tak mám to odmít. Že nechtěl už mít s Čurdojima nic společného, ale má bratrance nějakého pana Ereta, a toho jsem pozval, ten už byl u mě a je znova pozvaný. Pravděpodobně teď mi dluží odpověď, by měl letos přijet.
1: Jak jsem slyšel, kdybyste šel ve Staré Hlíně do hospody ještě před pár lety a začal tam mluvit zle o Karlu Čurdovi, tak by s vámi možná i vypochodovali.
0: To naprosto chápu ty lidi, ale přesto, pokud bych se nebál fyzické insultace, tak bych možná jim oponoval tím, že dobře, naprášil teda ty své kamarády, strašná věc, zároveň si vyžádal, že teda ale jeho rodina a vesnice budou v pořádku a Němci by řekli OK, a Karel Čurda se někde zastřelil, tak by potom ten jeho obrázek přece jen měl jakousi polehčující okolnost. V okamžiku, kdy Karel Čurda schrábl tu odměnu, žil si relativně dobře a hlavně dál vlastně s tou mašinerií velmi aktivně spolupracoval a na ruce si nechal dát jako krev ještě dalších lidí, tak potom už je opravdu jako těžko obhajitelný. Navzdory tomu, že těm lidem, kteří už dneska asi většinou nežijí, ty jejich pocity jakéhosi prapodivného vděku, znovu jim říkám, rozumím tomu jako psycholog, ale rozhodně nezdílím.
1: Teď už v Nové Hlíně další zajímavá zastávka s místním badatelem Vladimírem Kosem u křížku nově zrekonstruovaného. Ten křížek stojí u asi původní cesty, kudy možná chodil ze školy Karel Čurda?
6: Ze školy do školy. A já si myslím, že kdyby si dobře přečetl to, co tam je na něm napsáno, že mu to mohlo posloužit do života jako taková rada do života, protože tady je vytesáno asi už přes 200 let. Následujte Krista, odplata je jistá, bude soud. A před tím soudem on také skončil a skončil pak na popravišti.
3: Konec života Karla Čurdy rekonstruuje v knize Operace Antropoid epilog Pavel Kmoch.
4: Čurda se po válce nesnažil nikam zmizet. V Manětíně byl poprvé zatčen hned 5. května 1945, kdy se sám přihlásil na četnické stanici. A po krátkých peripetích, propuštění a opětovném zatčení se ocitl v soudní vazbě. Ke svému vyšetřování i následnému procesu se stavěl rezignovaně. 29. dubna 1947 byl mimořádným lidovým soudem v Praze odsouzen k smrti a popraven oběšením v pankrácké věznici. Žádost o milost podat odmítl. Jeho žena se synem byli odsunuti do Rakouska.
0: odpuštění, jo? To je v případě Karla Čurdy trošku problém, protože abychom mohli někomu odpustit, my tam potřebujeme vidět, že ten člověk se, řečeno křesťanským pojmem, kaje. Že se ten člověk prostě kaje za své hříchy, nějak těch hříchů lituje a veřejně deklaruje, že prostě ví, že spáchal něco špatného. A toho jsme se u Karla Čurdy vlastně nenaděli, už jenom proto, že vlastně v době, kdy on byl zatčen, tak už byl těžký alkoholik, osobnost už byla tak asi pokřivená, že tam toto neproběhlo. A je tam pro nás důležitý to pokání. Pokud u Karla nebylo, Karla Čudy nebylo, tak vlastně těžko čekat odpuštění.

0: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
1: Dnes večer v České televizi.
2: ČT1. Dá mladá žena přednost hlasu svého srdce nebo rozumu? Barbora Munzarová a Jiří Dvořák v příběhu o lásce a odpovědnosti Vůně vanilky. ČT2. Pro záchranu židovského chlapce bude maďarská vdova riskovat vlastní život. Premiéra filmu Emma a smrtihlav. A ČT Art uvede v premiéře strhující koncert britské hudební legendy plný nesmrtelných hitů. George Michael v Londýně. Páteční večer s Českou televizí.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Ve Vodňanech jsou první kameny zmizelých, připomínají rodinu řezníka Oty Rubína. Kdo pojede na Česko za Česko na summit NATO, bude jasné v červnu, řekl to premiér Babiš. Lidé se zítra vydají na 14. ročník turistického pochodu Švejkova 50. Noční teploty se budou pohybovat kolem 6 stupňů. Zprávy a Lukáš Pelikán. Dobrý večer. Odhalením prvních pěti kamenů zmizelých si připomněli den vítězství ve Vodňanech na Strakonicku. Mosazné kostky, vsazené přímo do chodníku, připomínají oběti holokaustu v místech, kde před válkou žili.
4: S ředitelkou Vodňanského muzea Jitkou Velkovou pozorujeme už umístěné kameny zmizelých.
5: Byla to rodina řezníka Oty Rubína, který zde žil se svojí manželkou Ervínou, dcerami a také se svým otcem Josefem.
4: Nápad na umístění kamenů zmizelých vznikl na Vodňanské základní škole, říká místostarostka Lenka Grintálová z hnutí pro Vodňany.
6: Organizovala se vlastně ve škole sbírka na zakoupení kamenů zmizelých.
4: Do budoucna by se mohly kameny zmizelých objevit i na dalších místech ve městě. Z Vodňan Kristýna Baršíny, Český rozhlas.
3: Vláda rozhodne o složení české delegace na letním summitu NATO až na konci června, řekl to dnes premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Na ranní schůzce s prezidentem se opět neshodli, zda má do Ankary Petr Pavel jet. Babiš je stále přesvědčený, že na summit by měli jet jen zástupci vlády.
7: I v minulosti, alebo respektive mluvil o tom pan prezident, že vláda by měla obhájit ten rozpočet, ty výdaje. My jsme za to opakovaně kritizováni, my se na to připravujeme.
3: Prezident s tímto názorem ale nesouhlasí. Vláda podle něj změnila svou retoriku o obraně a teď se obě strany shodují ohledně závazků vůči NATO. Aspoň neformální části summitu se chce Pavel dál zúčastnit. Tvrdí, že podle ústavy NATO má pravomoc. Pokud nebude součástí delegace, zváží podání kompetenční žaloby. Německá policie osvobodila dva lidi, které ozbrojení muži v bance ve městě Sinzig drželi jako rukojmí. Oba vyvázli bez zranění. Pachatelé z místa činu utekli ještě předtím, než policisti do banky vtrhli. Informuje o tom agentura DPA s odvoláním na policejní prohlášení. Policie po přepadení banky uzavřela centrum města na západě Německa a obyvatele vyzvala, aby nevycházeli ven. Písek zítra ožije oblíbeným pochodem Švejkova 50. Jde už o 14. obnovený ročník této akce. Lidé se takzvané Švejkovky můžou zúčastnit absolvováním 8 různě dlouhých tras pro pěší i cyklisty. Startovat se bude od písecké Otav arény mezi 8. a 10. hodinou. Poté bude vycházet 20-kilometrová Švejkova trasa po píseckých hospodách. Česká společnost ornitologická připravila tradiční vítání ptačího zpěvu. Vydat se můžete zítra do Albeře u Nové Bystřice na Jindřichohradecku. Zjistit, kolik ptačích druhů tam žije a dozvědět se o možnostech jejich ochrany. Sraz bude už v 7 hodin ráno v Albeři u Křížku. Jak za pořadatele informuje Jiří Novák, s pozorováním pomůže dalekohled.
0: Sport.
3: Kanoista Martin Fuchsa postoupil do finále světového poháru v Maďarsku. Úvodním závodem sezóny začala taky kvalifikace rychlostních kanoistů na olympijské hry v Los Angeles 2028. Finále odstartuje v Segeru zítra před 10:30. Následně pojede olympijský vítěz z Paříže Martin Fuchsa ještě rozjížďku na pětistovce v deblkánoji s bratrem Petrem.
0: Počasí.
3: Během noci se na jihu Čech ochladí na 8 až 5 stupňů Celsia. Zítřek bude polojasný až oblačný, odpoledne na horách s ojedinělými přeháňkami. Večer se bude obloha vyjasňovat. Maxima budou mezi 19 a 22, na horách od 15 do 18 stupňů Celsia. Vítr bude slabý od severu nebo severovýchodu a biozátěž zůstane mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Policie vyšetřuje střet dvou aut v Táboře v Soběslavské ulici. Jezděte opatrně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Posloucháte Melodie podvečera. Pořad Českého rozhlasu České Budějovice.
8: Krásný podvečer, jsou to vaše oblíbené písničky, melodie podvečera, tak se pohodlně usaďte a ve sváteční den si užijte příjemné tóny. Hezký poslech vám přeje Michal Hovorka.

0: Posloucháte Melodie podvečera ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice a máme tady telefonát. Volá paní Ivana. Krásný podvečer vám přeji.
1: Krásný podvečer, pane Michale, já vás pěkně zdravím a posílám písničku. Máme zítra svátek maminky, babičky, prababičky, tak všem, já je nebudu jmenovat, ale všem nechám zahrát písničku od Petra Reska Přátelství a přeju všem všechno nejlepší, hodně zdraví, zdraví, zdraví, štěstí, lásky, pohody, spokojenosti, ať se splní, co si sami přejou. To jim přeje posluchačka Ivana ze Sousedovic. Já vám pěkně děkuju a mějte se hezky a zase někdy naslyšenou.
0: To bylo opravdu moc hezké přání a posíláme teda slíbené přátelství. Naslyšenou.
1: Ano, děkuju.

je jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí.

0: dlaň.
1: Stále posloucháte Melodie podvečera ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Volá paní Věra, krásný podvečer vám přeji.
2: Hezký podvečer, zdravím vás, pane Michale. A ráda bych sem poslala hezkou písničku našim, nebo mojím teda příbuzným. A sice naše Lenka Vondrušková ve Volarech tento týden oslavila 29. narozeniny. Také náš Honzík Grill v Praze oslavil 36. A naše Eva Vlková z Libotyně oslavila 32. narozeniny. A dneska kamarádka paní Anča Lendelová Blatné slaví 82. narozeniny a kamarádka Blaženka Koblihová v neděli oslaví svátek. A proto bych chtěla všem popřát všechno nejlepší. Radost v očích, úsměv na tváři, pohodu v duši, lásku v srdci a v životě hodně štěstí a hlavně zdraví, zdraví, zdraví. Všem přeje teta Věra. A vám, pane Michale, děkuji za všechno. Mějte se hezky, zase někdy naslyšeno.
1: Vybrala jste moc hezkou písničku s názvem Den je krásný. Pouštíme. Mějte se hezky, naslyšeno.
2: Děkuji.

zmizela jako laň v lese ze nízku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, ach pícho marnivá.

0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání.
1: Chcete nahlédnout do zákulisí rozhlasového vysílání a zažít rozhlas trochu jinak?
2: Zajímá vás, jak vznikají pořady, které každý den posloucháte?
3: Přijďte na den otevřených dveří Českého rozhlasu České Budějovice.
4: V sobotu 16. května od 10 do 16 hodin v budově rozhlasu u Třílvu 1 v Českých Budějovicích.
5: Po celý den pro vás budou připravené komentované prohlídky studií, odkud denně vysíláme.
6: Zahrají Jelly Boys, vystoupí Epidemie a rozhlasový swingový orchestr.
2: Radek Bakalář vás zavede do světa kouzel a iluzí.
1: Alois Sasman nabídne vyprávění o kořenech a příbězích našich předků.
5: Více informací najdete na webových stránkách budějovice.rozhlas.cz a na našem Facebooku.
3: Těšíme se na vás v Českém rozhlase České Budějovice.

Mnoho pěkných pozdravů vám, přátelé, posílá Jiří Kasel z Českého rozhlasu České Budějovice na začátku půlhodinové nálady swingu potažmo jazzu o svátečním večeru 8. května. A písničkou přirozeně propojenou se svátkem připomínajícím konec druhé světové války v Evropě a osvobození od nacistické okupace v roce 1945 je ta, která dnešní hudební přehlídku uvede, tedy Škoda lásky autora Jaromíra Vejvody, tentokrát s textem Ivo Fischera a s Karlem Hálou a s orchestrem Karla Vlacha. Pojď sem s tím sudem.

Do dnešní sváteční swingové potažmo jazzové nalady jsme se odrazili s Karlem Hálou, orchestrem Karla Vlacha a nahrávkou z roku 1977 Pojď sem s tím sudem Škoda lásky. A ještě máme pro vás dvě podoby této Vejvodovy světově známé písničky, které možná neznáte. V případě té první se setkáte s příběhem proslulého akordeonisty, krále americké polky Frankieho Jankovika, rodáka z Davisu v západní Virginii. Jeho rodiče Andrej a Terezia Jankovičovi přišli do Ameriky ze Slovinska. Když byl Frankie Jankovic mladý, jeho otec se přestěhoval do Clevelandu, aby unikl úřadům, které se dozvěděli o jeho pašování alkoholu, a zbytek rodiny ho krátce potom následoval. Během pobytu v Clevelandu uchvátili Frankieho dechové kapely, které hrály na zábavách slovinských přistěhovalců. Na harmoniku začal hrát v 9 letech a v době dospívání už veřejně vystupoval. V roce 1940 se Frankie Jankovic oženil se svou první ženou June. Výdaje na rodinný život však rychle překonaly peníze plynoucí z jeho hudební kariéry, a tak si otevřel hostinec, který nazval Jankovic Bar. To místo se stalo oblíbeným pro místní hudebníky a ono ho provozoval až do roku 1948 a pak se věnoval plně hře na akordeon. Za války Frankie Jankovic vstoupil do armády a v roce 1943 byl přidělen k pěchotě jako operátor plamenometu. Bojoval v bitvě v Ardénách, kde vinou těžkých omrzlin málem přišel o nohy i ruce. Nakonec to pro ně dopadlo dobře. Po propuštění z nemocnice byl spolu se 4 dalšími hudebníky přidělen ke speciální jednotce, aby bavili vojáky, včetně generála George Pattona a jeho 3. americké armády. Po válce se postupně stal Frankie Jankovic hvězdou coby akordeonista a se svými Yanks natočil také Škodu lásky Jaromíra Vejvody neboli polku pivního sudu Beer Barrel Polku.

Náš domácí český pilsner, jazz band a beer barrel polka jako vzpomínka tohoto malého orchestru z Plzně na koncert v Kennedyho centru ve Washingtonu, vydaná na desce před více než 6 roky. Pokud má člověk technické schopnosti a rozumí harmonii, ať už prostřednictvím formálního školení nebo pouhé intuice, měl by být schopen se jako jazzový muzikant vyjádřit. Výsledek však stále závisí na tom, co se děje v jeho mysli. Tak to jsem citoval slova znamenitého černošského zejména swingového trombonisty J.C. Higginbottoma, který přišel na svět 11. května před 120 roky v Social Circle nedaleko Atlanty ve státě Georgia. Jeho rodina vlastnila restauraci a byla poměrně zámožná. Měl staršího bratra Garneta, který hrál na trombón a byl trenérem fotbalového týmu na univerzitě Morrise Browna. Měl také sestru, která podporovala jeho hudební zájem a koupila mu jeho první trombón. Ovšem tím prvním nástrojem mladého Jacka C. Higginbottoma byla polnice, kterou si pořídil za dolar a s níž už ve 13 letech se naučil hrát podle sluchu známé melodie. Důležitých zkušeností nabyl ve 20. letech, když žil v Cincinnati, kde hrál ve velmi dobré kapele Wesleyho Helvyho. Ve 30. letech už byl trombonista J.C. Higginbottom členem slavných swingových orchestrů Fletcher Hendersona, Louise Russella nebo Chicka Webba. Také hrál na konci desetiletí v kapele Louise Armstronga. Ale už dříve, v roce 1930, natočil J.C. Higginbottom se svou sestavou Six Hicks jedno album i se svou nejspíše životní autorskou skladbou, která se později stala oblíbeným standardem. Give me your telephone number, dej mi své telefonní číslo.

Give me your telephone number, dej mi své telefonní číslo. Tato kontaktní výzva stojí v názvu nejúspěšnější skladby trombonisty J.C. Higginbothama, nejenom jako interpreta, ale také jako autora. Během let se objevilo několik desítek jejich nahrávek, často od Dixielandových muzikantů a kapel. Z lidského pohledu působil J.C. Higginbotham na své okolí jako bezstarostný člověk, který nebral svět příliš vážně. Ovšem za tou fasádou se skrývaly jeho hluboké a upřímné osobní postoje. V roce 1947 přijel do New Orleans na koncert časopisu Esquire se dvěma kufry. V jednom měl trombón a v druhém 9 lahví whisky a nakonec hrál v sedě na podlaze. A poté napsal do toho oblíbeného celostátního časopisu článek s názvem Někteří z mých nejlepších přátel jsou nepřátelé, ilustrující citlivý a bystrý úsudek o tehdejší rasové situaci ve vztahu k černošským hudebníkům. V poválečných letech tento swingař na nějaký čas zmizel ze scény, pak vedl místní kapely v Clevelandu a v Bostonu, jenže v roce 1958 se důstojně vrátil do povědomí jazzových fandů společným vydařeným albem s o 10 let mladším kytaristou Tinym Grimesem, nazvaným Calling the Blues, volání blues. Ve studiu se sešla tehdy šestice jazzmenů velkých jmen, včetně tenorsaxofonisty Eddieho Lockjaw Davise a pianisty Raye Branta. Zde titulní skladba onoho alba Calling the Blues.

Volání blues, Calling the Blues z roku 1958 v čele s kytaristou Tynem Grimesem a před 120 roky narozeným trombonistou J.C. Higginbothamem, který zemřel v květnu roku 1973 ve věku 67 let. V závěru se vracíme do roku 1945, do roku světové radosti s osvobozením od útrap válečných let. V lednu toho roku natočil skvělý orchestr populárního swingového klarinetisty a kapelníka Artie Shawa skladbu George a Eric Gershwinových s Wonderful, je to báječné. A domnívám se, že hodně zakončí tuto půlhodinku v náladě swingu potažmo jazzu. Jiří Kasal vám, přátelé, děkuje za zájem a poslech a přeje také za mistra zvuku Michala Koláře klidný sváteční večer. Buďte námi swingu potažmo jazzu nadále věrní.

0: stavíte letos dům a už máte projektovou dokumentaci. A můžeme ji vidět? Protože právě pro takové stavitele, kteří jsou ready stavět pořádně, je tu soutěž o pořádný dům zdarma od Wienerbergeru. Ano, slyšíte správně. Dům zdarma. Tedy pořádný stavební materiál na celý dům od Wienerbergeru v celkové hodnotě 1,2 milionu korun. Cihly Porotherm jako základ každého pořádného domu, k tomu střecha Tondach a dlažba Semmelrock nebo fasáda Terka. A aby to bylo komplet, přidáváme i podlahové topení Pipelife. Jak se do soutěže zapojíte? Je to snadné. Stačí se zaregistrovat na webu porotherm.cz a nechat si zpracovat kalkulaci pro váš dům. Samozřejmě zdarma a bez závazku. Ale pozor, soutěž o dům zdarma končí už 7. června. Takže pokud stavíte letos a zvládnete výhru odebrat do konce listopadu, nepromeškejte svou šanci a zapojte se do soutěže ještě dnes na porotherm.cz. Porotherm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Prezident Pavel dnes na Pražském hradě jmenoval nové generály. Vimperk přidá 400 000 korun městským službám na pohonné hmoty. Železniční muzeum v Lužné u Rakovníka připravilo na sobotu a neděli parní víkend. Počasí zítra se mírně oteplí. Zprávy a Lukáš Pelikán. Dobrý večer. Prezident Petr Pavel dnes na Pražském hradě jmenoval 8 nových brigádních generálů. Další 2 povýšil do hodnosti generálmajora. Tradiční ceremoniál se konal u příležitosti Dne vítězství.
3: Brigádním generálem se stal třeba ředitel speciálních sil Ministerstva obrany Tomáš Krampl. Do hodnosti generálmajora pak povýšil velitel teritoriálních sil Petr Svoboda.
4: Všecko to povýšení bereme s pokorou, budeme sloužit ve prospěch našich rezortů a této krásné vlasti i nadále.
3: Prezident generálům pogratuloval a poděkoval jejich rodinám za podporu. Zdůraznil, že z vyšší hodností přichází i vyšší odpovědnost.
5: A je to také závazek k tomu, abyste každý ve své službě byli odpovědným rádcem svým nadřízeným, ať už v uniformách nebo v roli politiků.
3: Do generálské hodnosti povýšil i náměstek ředitele BIS Jan Pavlíček. Proti tomu se ale ohradila Konfederace politických vězňů, a to kvůli Pavlíčkově minulosti v STB a komunistické straně. Anna Millerová, Český rozhlas.
2: Milevsko na Písecku modernizuje veřejné osvětlení. Zastupitelé schválili způsob financování této akce za 3,5 milionu korun. Výměnu provede a zaplatí společnost E.ON. Město bude zakázku postupně splácet v průběhu 3 let. Starosta Ivan Radosta z hnutí Jihočeši 2012 k tomu řekl.
6: Tentokrát to bude 118 svítidel a 40 sloupů v ulicích Petrovická, Rígrova a Suchanova. Dotace nám bohužel nevyšla, takže firma nám to zpracuje hned. Tím, že nám to udělá hned, tak my ročně ušetříme nejenom na energiích 123 tisíc. Do 30.11.2026 to bude hotovo.
2: Městské služby města Vimperk získají příspěvek 400 000 korun. Radnice tím reaguje na vysoké ceny pohonných hmot. Starostka z hnutí STAN Jaroslava Martanová uvedla, že peníze budou městské služby čerpat do června na základě měsíčního vyúčtování. Železniční muzeum v Lužné u Rakovníka chystá na sobotu a neděli parní víkend. Lidé budou moct vidět celou řadu parních lokomotiv, jako je Papoušek, Rosnička nebo Ušatá, říká Petr Slepička z nadačního fondu Svět železnice.
7: Návštěvníci se mohou těšit na hvězdicové výlety ve směrech Rakovník, Krupa a Řevničov. Z nádraží v Lužné vyrazí na tratě hned 3 parní lokomotivy, a to Matilda, Všudybylka a Šlechtična. Už sobotu ráno proběhne také od 8 hodin velké defilé a fotografování lokomotiv.
2: Bude to letos jedna z mála příležitostí vidět parní lokomotivy v pohybu. České dráhy na letošek připravují méně jejich jízd než v předchozích letech.
1: Počasí.
2: Během noci se ochladí na 8 až 5 stupňů. Zítřek bude většinou polojasný až oblačný, maxima budou mezi 19 a 22, na horách kolem 16 stupňů Celsia. Vítr bude slabý severních směrů a biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Záchranáři zasahují na silnici 20 v Písku u havárie osobního auta. Další nehody jsou v Táboře, v Soběslavské ulici a taky v Českých Budějovicích v Žižkově třídě u Merkury centra. Jezděte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Nedávno jsem byl v divadle Drak v Hradci Králové, kde kromě divadla, loutkového divadla, je i labyrint a tam jsou vystavené různé loutky. V Chrudimi o kus dál zase Muzeum loutkářských kultur a my těch loutek máme celou řadu druhů. Slovo loutka, tak to je jasné.
2: Je to jasné, já jsem si to musela hledat. Slovo loutka je totiž od slova líko, protože původně se tady ty loutky dělaly z líka.
1: Dobře, já jsem spíš myslel, že je jasné pro představu, co to ta loutka je. Pak máme marionety.
2: No, marionety, tam už je to vlastně slovo, které k nám doputovalo. My jsme si ho vzali z němčiny, ale původem je z francouzštiny, kde se hodně ve středověku hrálo loutkové divadlo, ale hrála ho církev. Byly to církevní loutkové hry, takové ty morality a výchovné kousky. A tak tam vystupovala loutka Panny Marie. A z domácké podoby toho jména Marie vznikla marioneta. A ty marionety konkrétně se třeba od loutek v obecném slova smyslu liší tím, že mají ty provázky nebo drátky.
1: No a pak je to krásné slovo a jsem zvědavý, odkud je. Říká se, jdeme na pimprlové divadlo, pimprle.
2: Pimprle, to je lidový krásný opravdu název loutek, zase z němčiny. No a zajímavé je, že v té němčině to slovo znamenalo černý chleba, anebo taky znamenalo hrubián a prý úplně původně podle etymologů znamenalo prďola.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že apendix je důležitou zásobárnou bakterií? Celkem dost lidí si myslí, že apendix a slepé střevo je totéž, ale není to tak. Slepé střevo je první úsek tlustého střeva a teprve z něj vystupuje červovitý výběžek pojmenovaný latinsky appendix. Je obvykle 6 až 10 cm dlouhý a má tloušťku 7 mm. Nikam nevede a tak by se mohlo zdát, že je k ničemu, jenže takhle těla živočichů nefungují, všechno, co si během evoluce ponechala, má svůj smysl. V případě appendixu jsou to prospěšné bakterie. Můžeme si ho představit jako takovou otevřenou garáž nebo kůlnu, kde jsou uskladněné potřebné věci. Když se naruší naše imunita nebo střevní mikroflora, nastupují bakterie z appendixu a pomáhají s jejich obnovou. Když dojde ve výběžku slepého střeva k zánětu, je to obvykle velmi akutní záležitost, která se léčí buď antibiotiky nebo operací. V minulosti se appendix odstraňoval i preventivně při jiných břišních operacích. Dnes se od toho však ustupuje. Vědci doporučují si červovitý výběžek v těle ponechat. Stále ho totiž zkoumají a možná objeví ještě další jeho důležité funkce.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Nelidský je můj osud spíš, nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají.

Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání.

Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Sousedé.

0: Téma už jste slyšeli, vracíme se k němu v pořadu Vesele a zdravě i dnes s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou, ale i s odborníkem na dané téma. Jestli vám kape z nosu jako z vodovodního kohoutku, tak nemusí jít vždycky o infekci. Redaktorce Báře Kvapilové to totiž potvrdil i specialista na choroby ušní, nosní a krční Pavel Chrbolka.
1: Proč mi kape z nosu vodička a přitom nemám rýmu?
2: Ne každé kapání z nosu znamená infekční rýmu. My se občas setkáváme s pojmem, jako je vazomotorická rýma, což je v podstatě neinfekční, nealergická záležitost, kdy v podstatě ta sliznice vlastně přehnaně reaguje na nějaké podněty, jako je chlad, změna teploty, vlhkost a podobně, eventuálně i třeba kořeněné jídlo to může způsobovat. Ta sliznice následně začne produkovat nějaký čirý sekret, tedy v podstatě taková jako vodička, ale neznamená to, že jsme chytli nějakou infekci nebo že by to byl nějaký zánět, ale je to v podstatě reakce té sliznice na nějaký podnět, vůči kterému jsme jakoby přecitlivělí.
1: Čemu slouží ochlupení v nose?
2: Ochlupení v nose nesouvisí primárně s rýmou. V podstatě chloupky v nose představují určitou jakoby mechanickou očistu nebo filtr vlastně, kdy se ten vdechovaný vzduch v podstatě zbavuje nějakých větších nečistot, ale není tam souvislost s tím, jestli máme více nebo méně chloupků v nose, že bychom byli nějaký náchylnější vůči třeba rýmě a podobně, to se nedá takhle dávat do spojitosti.
1: Je dobré si zastřihovat ochlupení v nose?
2: Čouhající chloupky z nosu teoreticky zastříhnout můžeme, ale před tím bych určitě varoval nějaké vytrhávání chloupků z nosu a podobně, protože tím může v podstatě vzniknout nějaká raná plocha, kam se může dostat infekce a z toho pak nějaký zánět, takže vytrhávat chloupky určitě ne, ale krátké zastřihnutí čouhající chloupků z nosu, tam bychom neviděli nějaký problém.
3: A co vy, s čím vy tam jdete?
4: Já s nosem, pane, s nosem.
3: Vy na ně jdete s dlouhým nosem.
4: Ale to nechte si to. Já ve svém věku nejsem zvědavý na nějaký vaše fóry.
1: Vy jste otorinolaryngolog? Nemají s tím pacienti někdy problém, co to vlastně znamená?
2: Ano, poměrně velké procento pacientů neví, co vlastně znamená ten název otorinolaryngologie a nedokážou ani vysvětlit tu zkratku ORL, ale je to v podstatě označení toho našeho oboru, kde vlastně léčíme nemoci uší, nosu a krku.
1: Pletou si vás nějakým jiným oborem?
2: Občas ano, občas si nás pletou s urologií. Jednou se nám stalo, že jedna pacientka nám začala popisovat své potíže při čůrání, takže z toho jsme krapec znervózněli, ale pochopili jsme, že si právě spletla naší odbornost s tou druhou odborností, s tou urologií, takže jsme jí to vysvětlili.
5: Vesele a zdravě.
6: A já bych v návaznosti měla dva dotazy teda rovnou. Pan doktor krásně vysvětlil, že se může stát, že někomu teče z nosu a přitom to není rýma. Podobně se ptá pan Oldřich, který několik let mi vytrvale teče z nosu, nikdo mi neuměl pomoci, nějaký doktor mi řekl, že to mám na furt. No, tak, mohla by to být ta vazomotorická rýma, mohly by to být první známky vysokého krevního tlaku. Tady bych doporučila zkusit dvě věci. První, změřit si krevní tlak a pokud bude v pořádku, změřit si ho ještě párkrát, zejména v situaci, kdy teče z nosu. A druhou věc, zkusit se otužovat, a to jednak studenou vodou a jednak proplachováním té nosní sliznice, možná taky studenou vodou. Protože, jak pan doktor říkal, může to reagovat na různé podněty, nejčastější je, že to reaguje na chlad. A další, zkontrolovat, jestli náhodou po nějakém třeba koření, to není horší, nebo častý bývá zázvor, který to může nějak spustit. Někdy to bývá i třeba chili paprička. To znamená zkusit, já už se bojím úplně říct příznakový deník, ale on pomáhá, protože my si vlastně nemusíme ty souvislosti uvědomit, ale když si napíšeme, jaké bylo počasí, co jsme jedli, jestli jsme byli venku ve studenu, co to zlepšuje, to je nejvíc důležité, protože co to zhoršuje, to většinou už pacient ví, ale co to zlepšuje, to je cesta k tomu, jak by se toho mohl pan Oldřich zbavit.
0: No a jak se zbavit tedy toho, když mi teče z nosu nebo přichází nějaká drobná rýma, která třeba nesouvisí s nachlazením, o tom budeme mluvit právě dnes v pořadu Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou.
5: Vesele a zdravě. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Posloucháte náš pořad Vesele a zdravě. Není tak úplně náš, protože se o něj dělíme i s vámi. Vy se ptáte, my odpovídáme a hledáme řešení návrat ke zdravému životnímu stylu a ke zdraví vůbec. Dnes na téma, no, připomene nám to i náš posluchač Petr, i tentokrát básnil.
1: Zdravý Petr, jak sliznice mého nosu ucítí mráz, čili kosu, k mému malému nadšení spustí zběsilé vlhčení.
0: No. A to vlastně opakuje to, co jste říkala před písní.
2: Přesně, pan Petr, jako kdyby mi koukal do hlavy, děkujeme.
0: Paní doktorko, já se chci zeptat na to, proč se nám vlastně obecně vlhčí nos? Proč je to tak důležité?
2: Tak ono je to důležité kvůli tomu, že vlastně tím nosem nám za normálních okolností vchází do těla vzduch, ze kterého bereme kyslík. To znamená to zvlhčování plus to, že občas kýchneme, občas smrkáme, to je reakce našeho organismu na různá znečištění, která v tom vzduchu mohou být.
0: Znamená to, že když používáme zvlhčovače vzduchu, dnes i ty moderní přístroje, nejenom to, že dáme třeba vodu na topení v zimě, ale i v létě čistíme vzduch, že tím pomáháme našemu nosu a předcházíme těmto problémům.
2: Stejně tak, ano, stejně tak jako pitným režimem, protože to, co náš nos docela nemá rád, je suchý vzduch a vzduch, který je příliš teplý. To taky úplně nemá rád. Naše tělesná teplota je 36 stupňů plus minus půl stupně a pokud je ten vzduch nějaký hodně blízko té teplotě, což se může dít třeba v létě, tak my se musíme snažit hodně pít, protože jinak dochází k tomu, že vlastně se nám ten nos vysušuje stejně jako tělo, ale tomu nosu to vadí víc.
0: Každému se ten nos vlhčí stejně nebo rýma mívá stejný průběh, anebo to souvisí třeba s velikostí nosu?
2: Patriku, neexistuje nic, co bychom všichni měli stejné, to bohužel. Je to záležitost tak složitá, navíc tady to jsou i určité pocity. Když nám někdo popisuje, jak se cítí, tak to je strašně obtížné vlastně se do něj vcítit. Ono to nejde, protože my mu ty pocity můžeme jenom věřit a vlastně
0: on nám to... Ale vy ty pocity často slyšíte od různých lidí, takže si z toho dokážete udělat...
2: Ne,
0: třeba
2: žádné
0: pravidlo.
2: Domněnky, ne, bohužel nic takového neexistuje.
0: Tak souvisí to s nosem nebo ne?
2: Když dva lidé cítí totéž, tak to nemusí být totéž. Jedno může být vodnatá rýma, která je typická řídkým sekretem, počátek nachlazení, jindy to může být pilová alergie, jindy to může být situace, kdy jsou překrvené spojivky, jindy to může být nějaká forma vlastně toho, že tělo se něčemu brání, to znamená, že třeba jsme snědli něco kořeněného, čili někdy to může být vysoký krevní tlak. Patriku, fakt neexistuje, že by příznak řekl, co to je.
0: A teď mi řekněte, lidé často používají kapky do nosu.
2: Jo.
0: Doporučíte, nebo je tam nějaký problém?
2: Tak teď teda vy mě asi zabijete, ale nejsou kapky jako kapky. Některé kapky do nosu tu nosní sliznici zvlhčují, některé kapky do nosu ji vysušují. To jsou kapky do nosu, které vedou k tomu, že se stáhnou cévy a dojde k snížené produkci toho hlenu.
0: To asi chceme, pokud nám teče z nosu.
2: No, to někdy chceme, jenomže bohužel tyto kapky jsou návykové. Tam je problém, že jakmile my něco děláme často, tak si na to tělo zvykne a dojde k tomu, že vlastně postupně ono se s náma jako kdyby pere. Čili
0: máme potom jít na odvykačku.
2: Čím víc kap... No a tady chci, pan Radoslav nám krásně napsal, vybudoval jsem si závislost na kapkách do nosu. Nikdy jsem žádnou závislostí nebojoval, cigarety, alkohol, nic, ale pocit ucpaného nosu řeším kapkami několikrát denně řadu let. Vím, že to je nebezpečné. Vedlejší účinky asi budou špatné, jak se zbavit závislosti. Tak moc nebezpečné to není, ale ten problém je, že vlastně když on si ty kapky nekape, což nejčastěji je v noci, tak ta sliznice bude buď produkovat větší množství toho hlenu, no a nebo on, pokud si to bude kapat furt, vlastně pořád, no tak se změní prokrvení nosní sliznice a ona se může teda rozhodnout, že když on si furt kape, tak ona nebude zvlhčovat.
0: Vyschne.
2: A vyschne a pak se bude zase prát s opačným. Já bych doporučovala udělat to tak, že půjde na ORL, tam vlastně mu zkontrolují, co ta nosní sliznice dělá, podívají se, jak je prokrvená a poradí mu, doufejme. A já bych zkusila výplach nosu a rozhodně vždycky střídat období kapu a potom vyplachuju a zase kapu vyplachuju, snižovat prostě dávky těch kapek.
0: Jak slyšíte, dotazů je dost, které jste nám nechali, budeme se jim věnovat plně už za malou chvíli.
3: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Posloucháte pořad Veselé a zdravě. My se dnes po čase vracíme k tématu, které už jsme rozebírali, ale zůstalo nám tolik dotazů i v psané formě, i té zvukové od vás ze záznamníků, že se těmto dotazům chceme věnovat a vám odpovědět, najít řešení s doktorkou Kateřinou Cajdamovou. Tady je dotaz telefonický.
1: Krásný den vám přeji a moc vám děkuju za váš nádherný pořad, paní doktorko. Mám dotaz, 53 let mi je, jsem řidička autobusu, neberu žádné léky, tak nějak zdravíčko slouží, všechno v pořádku. Jediný, diagnostikovali mi těžkou stánkovou apnoji. Ale mám nasazený přístroj, dýchací od minulého roku v září a velice se to zlepšilo, takže konečně žiju. Problém mám ten, prosím pěkně, mám i zvlhčováč k tomu přístroji, ale od covidu trpím na zánět dutin. Ale je to vždycky prostě najednou, co to objeví, začne mi bolet hlava, začnu teplo, suchý teplo, používám sprej, tu mořskou sůl do nosu, tam mi velice pomáhá a tak nějak za chvíli a tím přístrojem vlastně se mi to nějak krásně počistí a je mi za chvíli dobře. Ale v čem je problém, to bych se vás ráda zeptala, co si tam dělat. Když si nasadím večer tu masku, tak se někdy zbudím, nevím, třeba po hodině, po dvou, když usnu a úplně jako strašně sucho v krku, ale to je sucho úplně, to je Sahara poušť prostě.
0: Tak co s tím? Tady je ten opačný problém. Dutiny ale vysychají. To je něco podobného, jako jsme řešili před malou chvílí právě s těmi kapkami do nosu.
2: Dotaz barvitý. Já bych doporučila několik věcí. Jednak zkontrolovat teplotu v místnosti, kde paní spí. Protože my máme trošku zlozvyk, že přetápíme v místnostech, kde se spí.
0: Jaká by měla být teplota? Překvapme
2: posluchače. No, to je geniální otázka. No něco mezi 10 a 14 stupni. Jo?
0: 10 a 14?
2: Jako to relativně zima. No, ale ono se lépe dýchá. A paní, vzhledem k tomu, že má spánkovou apnoi, tak je možné, že prostě dýchá trošku víc ústy, nemáme zkontrolovaný pitný režim, takže bod číslo jedna, zkontrolovat teplotu v místnosti a pomaličku snižovat, jako nemusí úplně strašně rychle, ale prostě, aby ten vdechovaný vzduch byl trošku méně suchý, teplý. Druhou věc, kontrolovat pitný režim, měla by se zkusit napít zhruba hodinu před usnutím a pokud se takhle v noci vzbudí, tak bych asi doporučovala se znovu napít, jo. Každopádně bych to probrala nebo předtím s lékařem, který indikoval ten přístroj, protože ti s tím mají nejvíc zkušeností.
0: Dotazy chodily i přes naše stránky veseleazdravie.cz, kde jsou uložené naše odvysílané pořady, ale taky je tam možnost poslat nějaký dotaz k tématu. Jaký se tam objevil třeba?
2: Paní Miroslava, již nejméně 2 roky mám hlavně po ránu zahleněný krk a rýmu. Rýmu mám vodovou, přes den několikrát kýchám. Chtěla jsem jít na ORL, u nás nebylo místo, stále čekám, že se vše upraví. Tak já bych doporučovala na to ORL jít, přihlásit se. Takže doporučuji a jinak bych zkusila totéž, to znamená zkontrolovat pitný režim, jestli paní pije dosti. A co se týče toho kýchání, tak si všimnout, jestli je to třeba v nějakou dobu lepší a přemýšlet, co by to mohlo být. Jestli je to třeba pilová alergie nebo nějaká reakce na příliš studený vzduch nebo zas něco jiného. Prostě pacient jako vždy je nejdůležitějším zdrojem informací.
0: Odpovídat budeme dál na vaše dotazy, které souvisí s dnešním tématem. Problémy v nose, ať už teče z nosu, anebo je tam přílišné sucho.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Doktorka Kateřina Cajtamlová je s námi stále ve studiu. Patrik Rozehnali tady také, aby servíroval dotazy, které jste nám nechali třeba na telefonním záznamníku. K tématu už předešlému, ale my se dnes vracíme k tomu, když vám teče z nosu nebo prostě s nosem máte nějaké ty problémy. Třeba kdo po telefonu nám sdělte, co se stalo?
1: Tady je posluchač z Moravy. Já bych měl takový dotaz. My jsme čistili pískový filtr v akvaparku. Údajně chlorus to měl dávno vyprkat, jo? Ale čpilo to do nosu jak hrom. Pak se ještě objevil covid, pochopitelně, a bylo to, jak kdybych se nadýchal horkého vzduchu někde blízko ohně. Úplně vypálený nos a prakticky od té doby, když někdo zaváže oči, já nepoznám, jestli jím jabko nebo cibuli. Absolutní ztráta čichu. Tak nevíte, jestli se to může do budoucna zlepšit?
2: Překvapivě čich je náš hodně důležitý smysl, který dokonce bez jakékoliv filtrace jde přímo do racionálního mozku. Proto také možná říkáme cítím, anebo mám pocit a podobně. Takže to je velká ztráta vlastně. Zase doporučovala bych diagnostiku, to znamená, aby se ORL podíval, jinak regenerace nervového systému i dalších těchto různých receptorů je záležitost celkem dlouhodobá, ale zase bych asi byla optimista a doufala bych, že to bude dobré. Jinak vzhledem k tomu, že tady těch lidí, kteří hovoří o tom, že se něco objevilo po covidu, je víc, tak bych všem z nich ještě doporučila zkontrolovat hladinu vitamínu D v krvi a případně vitamín D doplňovat, protože on funguje trošku jako imunomodulace, nejenom jako vitamín, a v takových těch poinfekčních situacích může pomoci.
0: My k tomu tématu máme ještě jeden dotaz, poslechněme si.
3: Dobrý den, jmenuji se Milda a je mi 76 roků. V loni v prosinci jsem dostala koncem roku chřipku a po té chřipce jsem ztratila čich a chuť.

0: Ale covid jsem neměla, dělali mě dvakrát testy, ale je to už rok a něco a já to pořád nemám. Tak bych se chtěla paní doktorky zeptat, jestli by mě něco poradila, protože já už jsem vyzkoušela, kde to, co mě kdo poradil, lékaři, všechno, bylinkáři a opravdu ne a ne, čich, chuť nemám. Děkuji vám za radu.
1: No, čich s chutí souvisí a tady bych prostě zkusila ještě to Dčko případně proplachovat. Já tu mám ještě psaný dotaz od paní Petry. Dcera 8 let měla celou zimu rýmu, jakmile rýma začala ustupovat, byl klid, omezovali kapky, proplachují mořskou vodou, zkontrolovali nosní mandle. Takže tohle je případ, kde bych rovněž zkusila vitamin C, vitamin D, případně regenerace sliznic. Mě ještě napadají vitamin A nebo jeho prekurzor beta-karoten, případně zkusit selen se zinkem. Prostě zkusit nějaké vitamíny, jestli by nepomohly regeneraci trošku.
2: To když nám v tom nosu vyschne, způsobí i automaticky problém s čichem?
1: Ano. Samozřejmě, protože ta nosní sliznice v okamžiku, kdy je suchá, no tak ty receptory vlastně jako kdyby taky zaschnou. Oni se zcvrknou a prostě nefungují tak, jak by měli.
2: Takže znovu jsme u té hydratace, ano, aby dostatečně byla určitě. Vlastně slizká ta sliznice, ale zase ne
1: ano,
2: moc.
1: Ano, a všeho s mírou, pravil Krejčí, zabiv ženu metrem, viďte.
2: Doktorka Kateřina Cajdamlová u nás před mikrofonem Českého rozhlasu v pořadu Vesele a zdravě.
3: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Stále jste s námi. V pořadu Vesele a zdravě patří do pátečního schématu a vysílání. Pravidelně je tu s námi doktorka Kateřina Cajdamlová. A vracíme se spolu s ní k tématu, který souvisí s nosem. Ať už nám z ní příliš teče, anebo někdy naopak vysychá. Tyhle problémy máte a měli jste, nechali jste nám je už dopředu také ve formě psané na našich stránkách Vesele a zdravě CZ a my na ně teď chceme ještě dodatečně odpovědět. Paní doktorko, jaké dotazy další přišly?
1: Další paní Vlasta a povídá, že 55letá dcera má problémy s dutinami. Před rokem byla na operaci, nevíme úplně s čím. Stav na, jako na houpačce, chodí na výplachy, bere antibiotika, objeví se streptokok, léčí se a léčba je nekonečná. Takže zase se ptá, jestli to není následek covidu. Já bych tady doporučila ještě zajít na zubní, protože u těch dutin může být také problém vlastně, protože ty dutiny souvisí nebo sousedí s horními zuby v horní čelisti. Takže jenom zkontrolovat, jestli náhodou problém není ještě tam. A jinak zase teda, omlouvám se, že se opakuju, ale zkusila bych hladinu D-vitamínu, případně zajít na imunologii a zjistit, jestli imunitní systém není vyčerpaný. A další, ještě té dceři, bych doporučila zkontrolovat, jestli jí dostatek bílkovin a sacharidů, protože imunitní systém, zejména po opakovaných infekcích, potřebuje regenerovat a ty buňky jsou tvořeny bílkovinami, to znamená, pokud jich je málo, no tak prostě není z čeho tvořit a palivo pro svoji činnost berou ze sacharidů. A vzhledem k tomu, že dámě je 55, já si teď vytvářím domněnky, jo, ale prostě snažím se vymyslet, co by všechno mohlo být.
0: Který směrem jít?
1: Ano, tak možná trochu přibrala, možná začala držet dietu a výsledkem může být snížená regenerace imunitního systému. Takže bych doporučila i toto.
0: Další dotaz opět ze stránek a z formuláře Vesele a zdravě CZ.
1: Ano, tady paní Eva se ptá, 15-letý vnouček má problém se silným krvácením z nosu jenom z jedné nosní dírky, stává se mu to i 3x týdně. Tady bych doporučila zkontrolovat srážlivost krve, to znamená udělat testy na krvácivost a srážlivost, ale vzhledem k tomu, že chlapec je 15-letý, tak tady může být i výrazný poměr stresu. Nevím, jestli nemá nějaké zkoušky nebo něco dalšího. Hormony nadledvin, konkrétně kortizol, mohou snižovat srážlivost krve, takže chronický stres může vést ke krvácení z nosu. Doporučila bych nějakou tamponádu, to znamená naučit vnoučka, vlastně to naučí na ORL, jak to krvácení zastavit a jak říkám, zkontrolovat tedy stav krvácivosti, případně pokud by všechno bylo v pořádku, tak ještě zkusit vitamin K, který může trošku zvýšit vlastně schopnost srážlivosti.
0: Máme ještě nějaký dotaz?
1: Máme ještě nějaký dotaz. Tady máme od paní Věry. Ptá se, jak vyléčit tvoření strupu v nose. To jsou vždycky otázky, že já si říkám, já nevím. Jo.
0: No někomu ale se dělají hodně, ano, a co s tím?
1: Jako? No, já bych doporučila tady zkontrolovat vlastně to, jestli paní má dostatečně tu sliznici v pořádku, což se dělá na ORL, to znamená, jestli tam nejsou nějaké jiné důvody pro to, že se vytváří ty strupy. No a ptá se, jestli existuje mast do nosu. Ano, těch mastiček je víc, ale zase podle typu toho, proč se ty strupy nos, vlastně v nose tvoří.
0: A to zjistí na ORL.
1: No, doufejme, že ano, to zjistí.
0: Radí, prosí, doktorka Kateřina Cajdamlová. Ještě na ní budu mít pár otázek závěrem v našem pořadu, kde řešíme problémy s nosem, ať už nám z ní teče, anebo je příliš suchý.
2: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Malé závěrečné povídání s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou v pořadu Vesele a zdravě. Paní doktorko, rozdělme to na ty skupiny. Máme buď naopak hodně vlhký nos, teče nám z něj, anebo suchý. Tak ano. Když ho máme vlhký, co dělat a nedělat, když nám zrovna teče z nosu? Tak krátké rezumé, doporučení.
1: Ano, bylo by báječné nejprve zjistit, čím to je. Samozřejmě ORL nám řekne, jestli tam je infekce, alergolog nám řekne, jestli jsme alergičtí na něco, krevní tlak nám řekne, jestli to není vazomotorické. Potom bych pravděpodobně zkusila to, co radí lékaři, a k tomu přidala vyplachování nosu. Samozřejmě, pokud je to infekční, přidala bych ještě něco jako vitamin C nebo vitamin D na zlepšení imunity, zkontrolovala pitný režim a zkontrolovala teplotu v místě, kde spím. Případně zvlhčovala tam vzduch a zkusila vlastně nějakým způsobem i zkontrolovat, jestli jim dost bílkovin, jestli mám dost sacharidů, prostě jestli moje tělo má všechno, co má mít, a jestli ten tečící nos není pláč nad něčím, co mu chybí.
0: Můžeme se nějak uškodit i smrkáním, špatným, častým,
1: nevhodným? Ten problém se smrkáním, my totiž bychom měli smrkat vlastně jednu dírku a druhou dírku, a pokud příliš mačkáme a vlastně zvyšujeme tlak, no tak dochází tím valsalvovým manévrem k řadě různých vedlejších věcí. Takže já bych doporučovala spíš opravdu smrkat jednu dírku, druhou dírku a učit se vyplachovat ten nos, protože to někdy tomu celému velmi pomůže.
0: Co dělat, když máme suchý nos?
1: No, já se opakuju, moc se omlouvám, že se opakuju, ale nejprve zjistíme, jestli víme příčinu, zkontrolujeme teplotu v místě, kde pobýváme většinu času, zkusíme zkontrolovat pitný režim, můžeme zas proplachovat ten nosánek, můžeme zkusit kapky, ale ne ty, které snižují tvorbu hlenu v nose, ale ty, které zvlhčují. No, zkusit zvlhčovat vzduch a pitný režim už jsem asi říkala, no. Takže to je tohle. Relativně snadné to je s hnisavou rýmou. Tam bývá vlastně řešením zjistit, která bakterie to působí. Kromě toho, že dostaneme antibiotika, zase soustředíme se kapáneček i na imunitu. Přidáme třeba selenzinek. Co se týče zadní rýmy, která se velmi často vyskytuje při současném zánětu vedlejších nosních dutin nebo v nosohltanu, a ten hlen má problém, že nejde moc vysmrkat, stéká do krku, dráždí tam nervy, no tak v této situaci je zase důležité zjistit příčinu, léčit příčinu a třeba spát v polosedě.
0: Říká, radí na závěr dnešního setkání doktorka Kateřina Cajdamlová. Tak čistý nos, dobrý čich a pevné zdraví přejeme i dnes z pátečního vysílání. Mějte se pěkně.
1: Na zdraví, hepčík.
2: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas, zprávy.
0: O složení české delegace na summit NATO bude jasno na konci června. Zastupitelé Mohelnice změnili územní plán města ve prospěch bytové výstavby. A počasí zítra oblačno až polojasno, pršet by nemělo, maxima kolem 19, na jihu republiky až kolem 22 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Kdo nakonec pojede letos v létě na summit NATO do turecké Ankary, rozhodne vláda na konci června. Oznámil to dnes premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš. Dnes ráno se kvůli tomu sešel také s českým prezidentem Petrem Pavlem. K dohodě ale nedospěli.
2: Petr Pavel dál trvá na tom, že se chce summitu NATO zúčastnit. Andrej Babiš ale řekl, že zatím neví, kdo do Ankary pojede a rozhodovat to bude až koncem června, potom, co bude znát program. Podle něj by ale měla Česko zastupovat vláda.
3: Vláda by měla obhájit ten rozpočet, ty výdaje.
2: Prezident ale ke změně zvyklostí nevidí důvod. Podle něj mu pravomoc zastupovat zemi uděluje ústava a navíc nevidí ve svém a vládním přístupu k obraně rozpor.
4: Vláda změnila svoji retoriku ve vztahu k obraně, zvyšování výdajů na obranu nespochybnila, takže v tomto ohledu jsme zajedno.
2: Pokud by Pavel nakonec nebyl součástí delegace, zvážil by podání kompetenční žaloby. Krištof Jiřík, Český rozhlas.
0: V Jirkově na Chomutovsku finišují práce na stavbě nové sportovní haly. Stavbaři dokončují chodník, pokračuje také budování parkoviště i pokládka kabelů k veřejnému osvětlení. Do konce května musí dělníci dokončit práce uvnitř haly. Podle vedení města by se v červnu měla začít pokládat podlaha. Kolik Jirkov nakonec za novou halu zaplatí, ale ještě není jasné.
5: Podle mluvčího jirkovské radnice Vladimíra Vaculi se zprovoznění haly protáhne o 2 až 3 týdny. Sportovci budou moci poprvé vyzkoušet v polovině letních prázdnin. Město mělo podle Vaculi zaplatit za stavbu haly 193 milionů korun. Už teď je ale zřejmé, že cena nebude nižší než 211 milionů. Radnice navíc ještě dokoupí vybavení haly. Z Chomutovska Jan Beneš, Český rozhlas.
0: Na pozemcích za hřbitovem nedaleko centra Mohelnice na Šumpersku budou moci zájemci stavět bytové domy. Umožní to změna územního plánu města, kterou schválili na svém posledním jednání zastupitelé. Potvrdil to nezávislý starosta Mohelnice Pavel Kuba.
6: Teď po tom schválení toho územního plánu bude celá ta lokalita přehodnocená a bude tam možnost stavět byty, hromadné bydlení. Předpokládám, že podle vývoje v dalším volebním období se rozhodne, jestli to budou byty družstevní, sociální, nebo jestli tam bude školka. Prostě ten prostor tam je, ten pozemek je velký. Sport.
0: Filip Nepejchal skončil na mistrovství Evropy v třípolohové střelbě z malorážky těsně pod stupni vítězů. Kvůli posledním dvěma nepodařeným ranám se propadl z prvního místa na čtvrté. Na šampionátu v chorvatském Osijeku triumfoval Slovák Jány. České družstvo ve složení Nepejchal, Hrčkulák a Přívratský vybojovalo zlato v týmové soutěži.
1: Počasí.
0: Po docela chladné a téměř bezoblačné noci čekáme zítra přes den většinou polojasno až oblačno, ráno lokálně i skoro jasno, ojediněle se ještě mohou vyskytovat mlhy. Odpoledne se výjimečně objeví přehánky, zejména v oblasti hor. Večer ubývání oblačnosti, většinou do vyjasnění. Zítřejší maxima rozdílná, většinou mezi 15 a 19 stupni, na jihu republiky až kolem 22. Vítr slabý, během dne přechodně mírný, od severovýchodu až severu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D5 Rozvadov Plzeň čekejte překážku za sjezdem na Stříbro. Na kilometru 113 pojedete kolem odstaveného nákladního vozidla. A na dálnici D2 pozor ve směru Brno-Břeclav za Židlochovicemi na 20. kilometru stojí nepojízdné osobní vozidlo v odstavném pruhu. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Začíná country dostavník Mirka Černého, přejeme příjemný poslech.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Teplický rodák a dnes už vlastně legenda moderní trampské písně Vojta Kyďák Tomáško vyslal na dnešní jízdu country dostavníkem Nebe plné koní v té nejnovější verzi. Tak, jak se zhruba před rokem objevilo na jeho kolekci, jak má být. Já vás ale dnes zavedu do alba, které vyšlo před rovnými 20 lety a jmenovalo se Nákladák do LA.

Věřím, že vždycky je čas zaspívat o lásce, o naději těm, co máš na světě nejraději. Věřím, že vždycky je čas. Věřím, že vždycky je čas.

0: Zatímco nákladák do LA řídil Vojta Kyďák Tomáško se svým dlouholetým parťákem Ríšou Melicharem, poklidné ještě je čas si střihnul Ríša Svolově se studiovou partou, v níž byli třeba kytarista Michal Rerich, Hanuš Klus a Romana Tomášková s baskytarou nebo houslistka Helena Parisová. Potkáte je i v písničce Tak se ti vzdávám s Ríšou a Olinou Maškovou.
1: Tak

Nejspíš byste neuhádli, že naším dalším hostem byl dramaturg Kufru a dalších oblíbených televizních pořadů Aleš Ulm. Tenkrát mu bylo 28, když naspíval s partou slávy Kunsta Lovce aligátorů, louisianskou klasiku Jimmy C. Newmana z roku 1961, kterou o 3 roky později přivedl do hitparády Dave Dudley.

Vojta Kyďák, Tomáško s kormidelníkem roháčů z Lokte nad Ohří, Ríšou Melicharem na výletě do údolí divokých včel. Aktuálně mimořádnou nešvilskou atrakcí je mladičký objev ze státu Illinois Bailey Zimmerman. Jeho debutové album má vyjít ještě během léta, zatímco první vlaštovka Rock in the Hard Place už vyletěla na singlovou dvojku.

Dave Dudley a jeho nejsilnější hitparádový zásah Tirácká 6 dní na cestě z roku 63. A ještě jednou ze zámořské historie. Alan Jackson a z jeho nejen odvážného, ale i povedeného ryze bluegrazového projektu z roku 2013 není žádný zázrak, že zuříš a že si

Poklidná a hodně tremská kyďáková rána z vůní pivních zátek vám nabídl Ríša Melichar. Zatímco jeho manželka Jitka jemně přitvrdí, tak trochu šansonovou výzvou dejte si odchod, pane. A pak s Olgou Maškovou hodně rozněžní v tremsky blůzovém přání probuď se miláčku.

Slyšel jsem, že si odjela do Jižní Karoliny, kam jsme plánovali odjet spolu. Jenže to už je všechno zřejmě nenávratně pryč. Stejně jako auták, který jsem ti koupil. Bailey Sermon a další kousek ze skladačky, která má tvořit jeho debutové album Zamilovaný Fall in Love. A rychle za kyďákem, který společně s Líšou právě lítá sem tam.

jak vítr žitem. Vlaštovky postaví pár nových hnízd, já potulný truvér, je lout na mým štítem, já pokorný poutník.

Oslava Lokte nad Ohří, kde už od roku 1975 sídlí skupina Roháči, dokonale kormidlovaná stejně jako tahle Kyďáková písnička Ríšou Melicharem. Co nevidět, ho výhradní autor všech 15 titulů alba Nákladák do LA, Vojta Kyďák Tomáško, vystřídá jemnou meditací něco o důvěře.

Vojta Kyďák si trošku zafilozofoval na téma důvěry a my půjdeme pro dnešek už zaparkovat. Díky všem, kteří jste i dnes jeli se mnou a hezký zbytek večera. Ještě si můžete skočit na jedno s Kyďákem a Ríšou. Právě sedí u tří koček. Tak dobrou noc.

0: to není podělaným navrch.
1: Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den, od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas zprávy.
1: Prezident Petr Pavel dnes na Hradě tradičně jmenoval nové generály. Letecký provoz nad letištěm Václava Havla v Praze narušil odpoledne civilní dron a počasí zítra polojasno až oblačno, pršet by nemělo, maxima kolem 19, na jihu republiky až kolem 22 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý sváteční večer. Prezident republiky Petr Pavel dnes v Praze na Hradě jmenoval 8 nových brigádních generálů, další 2 povýšil do hodnosti generál-majora. Tradiční ceremoniál se konal u příležitosti Dne vítězství.
2: Brigádním generálem se stal třeba ředitel speciálních sil Ministerstva obrany Tomáš Krampl. Do hodnosti generálmajora pak povýšil velitel teritoriálních sil Petr Svoboda.
3: Všecko to povýšení bereme s pokorou, budeme sloužit prospěch našich rezortů a této krásné vlasti i nadále.
2: Prezident generálům pogratuloval a poděkoval jejich rodinám za podporu. Zdůraznil, že z vyšší hodností přichází i vyšší odpovědnost.
4: A je to také závazek k tomu, abyste každý ve své službě byli odpovědným rádcem svým nadřízeným, ať už v uniformách nebo v roli politiků.
2: Do generálské hodnosti povýšil i náměstek ředitele BIS Jan Pavlíček. Proti tomu se ale ohradila Konfederace politických vězňů, a to kvůli Pavlíčkově minulosti v STB a komunistické straně. Anna Millerová, Český rozhlas.
1: Letecký provoz nad letištěm Václava Havla v Praze dnes odpoledne narušil civilní dron. Kolem 15. hodiny se dostal do bezletové zóny nad letištěm. Jedno letadlo kvůli tomu muselo na místo v Praze přistát ve Vídni a další spoje nabírali zpoždění. Upřesní mluvčí policejního prezidia Josef Bocán.
5: Po krátkém pátrání se podařilo policistům z cizinecké policie objevit osobu, která s tím dronem tam měla lítat. Jedná se o muže ročník 88. V tuto chvíli byl zadržen a jsou s ním prováděny další úkony.
1: Lidé v Turnově se budou moci seznámit s budoucím rozvojem sociálních služeb. Vedení města k tomu uspořádá 2 schůzky. První 18. května bude určená pro seniory a zdravotně postižené. Druhá schůzka 25. května se zaměří na děti a mládež a také na skupiny ohrožené sociálním vyloučením. Lidé se seznámí s plány, jak se mají v regionu tyto služby dál rozvíjet. Potvrdila to mluvčí radnice Marcela Jandová.
6: Mezi témata, o kterých se bude na pracovních skupinách hovořit, patří například novinky ze sociální oblasti v ORB Turnov i v Libereckém kraji, komunitní plán do roku 2031, problematika bydlení nebo dotace na podporu sociálních služeb. Sport.
1: Běžkyně Tereza Hrochová je už po 22. mistryní republiky. V Poděbradech vyhrála silniční závod na 5 kilometrů a po 20. je republikovou šampionkou také další česká olympionička Kristýna Sasínek-Meky, která zvítězila v závodě na 1 míli. Počasí. V noci na sobotu čekáme v České republice polojasno až oblačno, místy přechodně i skoro jasno, ojedinělé mlhy, nejnižší teploty docela nízké mezi 9 a 5 stupni, při zmenšené oblačnosti kolem 3, lokálně také přízemní mrazíky. A zítra přes den oblačno až polojasno, ráno ještě skoro jasno, ojedinělé se budou vyskytovat mlhy. Odpoledne se výjimečně objeví přehánky, zejména na horách, a večer ubývání oblačnosti většinou do vyjasnění. Maxima zítra mezi 15 a 20 stupni, na jihu České republiky až kolem 22. Vítr většinou slabý, během dne přechodně mírný od severovýchodu až severu.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: V Českých Budějovicích vyšetřují nehodu na pražské třídě. V křížení se Strakonickou havarovala 2 osobní vozidla. Projedete Kyvadlově. Nehodu vyšetřují také na silnici 67 Karviná Bohumín. Mezi Dolní Lutyní a Dětmarovicemi havarovala 2 vozidla v křižovatce na Orlovou a průjezd je omezený. Tolik doprava, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Začíná pořad Divadlo pro vaše uši, přejeme příjemný poslech.
0: Divadlo pro vaše uši.
7: Dobrý večer, vážení a milí. Pravidelní posluchači našeho pořadu už vědí, že čas od času je tohle neobvyklé rozhlasové jeviště Divadla pro vaše uši dobrou příležitostí k hereckým beneficím. Ostatně tak už to bývalo někdy za Josefa Kajetána Tyla. To byly chvíle, které patřily vybraným hercům kočovných divadelních společností, měli v nich svoje solo a prim. A tak to bude i dnes. V hlavní roli František Němec.

minuty strašně utíkají, když je kradeš zvláštně. Jedním uchem posloucháš moje srdce a druhým kroky za dveřma, kterejma nás jednou někdo vyhodí.

zrovna konec září, když jsme stáli na kupon. Prodavač stisk naše fotky k sobě a tebe napadlo, že takovou srážku nesmíme zaplatit. Běžíš a hladíš, kuponům jsme zběhli.

Já tě cítím jinak, hodně jsme spolu prožili a znám tě díl než on. Čekáš a hladíš, dneska si fakt nemožná.

0: Někdy se o Františku Němcovi mluví nebo píše právem jako o aristokratovi českého divadla. Je to pravda. Nejen svým věkem a pamětí, ale i počtem významných rolí je to vlastně taková bohatá encyklopedie českého divadla uplynulých více jak 60 let. Jeden z těch, kterým se při práci za mikrofonem říká šprechři. S úctou, protože patří do staré poctivé herecké školy. Však se taky měl František Němec u koho nebo vedle koho vyučit. V mládí třeba jako D'Artagnan v rozhlasové dramatizaci Dimasových Tří mušketýrů.
1: Čemu se smějete, pane? Vy, pane? No, povíte mi to.
2: Beze všeho. Ptal jsem se tuhle hostinského, jestli ví, co je to za zvíře, to... Na čem jste přijel?
1: Koni se posmívá jen ten, kdo by si netroufal posmívat se jezdci, pane.
2: Pojďme dovnitř, krčmáři. Při pohledu na tu žlutou herku je mi dobré kůl.
1: Tady zůstanete, pane. A obraťte se. Obraťte se, povídám. Obraťte se čelem ke mně. Nemohu vás přece napadnout ze zadu.
2: Nebiju se s lecjakou nickou.
1: Můj rod je možná starší než váš, pane. To by vám mohl potvrdit pan Dutrevil.
3: Ale... Tak vy znáte pana Dutrevil.
1: Mám pro něj v kapse dopis. Chcete vidět adresu?
2: Váš dopis mě zajímá stejně málo jako vy sám. Zastrčte ten kol.
1: Jsem šlechtic jako vy, pane. Ale nejsem zbabělec jako vy.
3: Pane?
1: No proto. Omdlel jsem jako špalek. Ta kuchyňská pánev byla pořádně těžká a podomek hospodského měl pádnou ruku. A protože se chtěl tomu vznešenému pánovi zalíbit, třískl mě vší silou. No, já ho později spráskal. No, ale to sem nepatří. Probral jsem se až za hodnou chvíli, tam, kde jsem padl. Teď stál před hospodou cestovní kočár. A z něho se vykláněla mladá dáma. Nápadně krásná. Hovořil s ní můj soupeř. Stál u dvířek a držel za úzdu osedleného koně. Všechno se mnou točilo, ale vztek mi dodal sílu. Popadl jsem svůj kort a vstal jsem. Ta dáma zrovna říkala...
4: Mám tedy odjet do Anglie.
5: Co nejrychleji. A kdyby vévoda opustil Londýn, oznámte to okamžitě panu kardinálu.
4: Jeho eminence se na mě může spolehnout. Ale nemám už peníze.
5: Posel s penězi dorazí do přístavu ještě než odplujete. Vrátím se teď do Paříže a zařídím to.
1: Ale dřív zaplatíte, co jste dlužen mě. Taste, pane.
2: Hleďme. Chlapeček už je vzhůru. Vy máte ale tvrdou palici.
1: Mnohem tvrdší, než si myslíte, pane. Taste! Nebo se bojíte, když nemáte po ruce pacholka z pánví?
3: My štěně!
6: Pane hrabě, sebe menší zdržení může zmařit naše poslání. Skočte na koně a dejte mu ostruhy.
3: Máte pravdu, milady.
1: Vy zbabělče!
6: Kočí, jedeme!
1: U mě nejste žádný šlechtic, pane! U mě jste zbabělec! Ale já si vás najdu. Na to můžete vzít jet. A pak se těšte vy! Vy,

0: A jak vypadal ten muž, krajane?
1: Vysoký, bledý, na tváři měl jizvu.
0: Pod okem, pod levým okem.
1: Vy ho znáte, pane kapitáne? Kdo to je? Kde ho mám hledat?
0: Z přátelství k vašemu otci vám to nepovím, chlapče. A jestli ho ještě někdy potkáte, vyhněte se mu na 100 honů.
1: Vždyť je to zbabilec, pane. A kdyby jen to, taky zloděj.
0: No to...
1: Zloděj, pane. Když zmizel, zjistil jsem, že mi chybí ten dopis pro vás. Myslel jsem, že mi ho ukradl někdo z kličemářových lidí. A div jsem kvůli tomu nerozmlátil celou hospodu. Šenkýř dostal strach. A nakonec mi prozradil, že když jsem o sobě nevěděl, prohledával mi kapsy ten urozený pán.
0: Ale tím spíš se mu vyhněte, chlapče. Ví, kdo jste a mohl by vás na dobro zničit.
1: Já se ho nebojím, pane. Otec mi kladl na srdce, ať si od nikoho nenechám nic líbit. Od nikoho. Leda od krále, od vás a od kardinála.
0: No vidíte, chlapče, a ten váš muž z Mengu je pomocník kardinálu.
1: To jsem pochopil, pane. Ale něco jiného nechápu. Otec mě učil, že mám kardinála milovat a ctít stejně jako krále. Jenomže ze všeho, čeho jsem tady byl u vás svědkem, vidím, že...
0: Pan kardinál je skvělý ministr, ale... No, ale... Zkrátka, strhl na sebe takový díl moci, že omezuje i vliv samého krále. A já sloužím králi. Jsem kapitánem osobní stráže královi. To ovšem neznamená, že se neklaním státnickým schopnostem jeho eminence, že... Doufám, že mi rozumíte.
1: Znamenitě, pane.
0: No, tak teď vám napíšu pár řádek pro ředitele akademie. Tam se zdokonalíte ve všem, co musí umět budoucí mušketýr. Jen mi napřed dovolte, abych se podíval, jak se daří panu Atosovi. Ho, Romeo jsou pryč. Všichni jsou pryč, odešel druhými dveřmi. Tak to je celý Atos. Styděl se, že omdlel. Ale nemůže být daleko. Snad ho ještě uvidíme z okna. Ne? Nikde není? Jen aby se mu...
1: Tamhle je!
0: Atos?
1: Ne! Ten chlap s tou jizvou! Ten z Mengu! Tentokrát mi neuteče!
0: Chlapče!
1: Omluvte mě, pane!
0: Neblázněte! Vzpomeňte si, co jsem vám...
2: Takhle se vráží do lidí, pane.
1: Odpusťte, pane Atosi.
2: Vy mě znáte. Ha, už vím. Byl jste před chvílí u pana de Treville.
1: Ano, pane, ale pusťte mě, prosím vás.
2: Napřed vás naučím slušným způsobům.
1: Já spěchám, pane.
2: Sejdeme se tedy, až spěchat nebudete.
1: Prosím, kdy a kde?
2: V 12:30 u kláštera bosých karmelitánů.
1: Zeptám se, kde to je. Dovolíte, pane?
3: Co si přejete, pane?
1: Projít těmi vraty, pane Portosi.
3: A, vy jste ten venkovan, co byl u kapitána.
1: Promiňte, pane Portosi, spěchám.
3: Ale co pak vás držím, pane?
1: To ne, ale vedle vás se nedá projít.
3: Chcete říct, že jsem tlustý?
1: Jen trochu rozložitý, pane.
3: Tíhost není všecko, mladíčku, o tom vás na místě přesvědčím. Taste!
1: Je mi líto, pane, ale teď nemám čas.
3: A čas anebo odvahu?
1: To uvidíte, když si se mnou dáte schůzku.
3: S radostí v 13:00 za bosými karmelitány.
1: Budu tam přesně.
4: Je pryč. To se dalo čekat po takovém zdržení. K sakru.
1: A pan Aramis. Promiňte, pane, neviděl jste tu někde muže s jizvou pod okem?
5: Neviděl, pane.
1: Děkuji, pane.
5: Okamžik. Neznáme se od někud?
1: Od pana de Treville.
5: No ovšem. Vy jste tedy slyšel, co nám pan kapitán říkal. Doufám, že si to necháte pro sebe.
1: Samozřejmě, pane.
5: Mohu se na to spolehnout?
1: Pochybujete snad o mém slovu, pane? To bych vás musel vyzvat na souboj.
5: Vás mrzí život, mladíčku?
1: Nejste o mnoho starší než já, pane Aramisi. Ale i kdybyste byl, smát se mi nebudete. Taste, prosím.
5: Tady? Vy jste se zbláznil. Tady chodí kardinálovi hlídky.
1: Budu tedy ve 2:00 za klášterem bosých karmelitánů.
5: Já taky. Naschledanou. No?
1: Tak tedy s Bohem, světe. Chodilo se mi po tobě docela příjemně. Už jen hodina života. Hodina? To není tak málo. To se ještě naobědvám, ať nejdu k čertu s prázdným žaludkem.

0: Pane? Jste přesný, pane. To se mi líbí. Za to moji svědkové se opozdili.
1: Já svědky bohužel nemám. Znám v Paříži jen pana de Tréville.
0: Mrzí mě, že právě pana de Tréville musím připravit o přítele. A o tak mladého přítele. Vždyť vy jste ještě chlapec. Bude to nerovný boj.
1: Spíš pro vás, pane Atosi. Jste přece raněn do pravé paže.
0: To pro vás není žádná výhoda. Šermuji levou rukou stejně dobře jako pravou.
1: Ale ztratili jste mnoho krve a to vás oslabilo. Jestli si přejete, můžeme se bít, až budete docela zdrav.
0: Nepřijímám váš návrh, ale oceňuji ho. Jste čestný muž.
2: Pánové!
1: Ha?
0: Tady jsou moji svědkové.
1: Pánové Portos a Aramis?
0: Máte snad něco proti ním?
1: Bůh uchovej, vůbec nic, ale...
3: Vítám vás, přátelé. To je ten pán, s kterým se bíjí.
2: Tenhle? A toho jsem přece vyzval já.
1: Ale až na jednu hodinu, pane Portosi.
4: A já s ním taky mám nějaké účty.
1: Až ve dvě, pane Aramisi.
0: To se tady povedlo. Proč ty se biješ, Portosi?
2: Protože se biju rád.
1: Pan Portos měl dojem, že se dost neobdivují jeho tělesným rozměrům.
2: Tak.
1: Už chápu. A ty, Aramisi?
4: Já zase...
1: Pan Aramis pochyboval o mém slovu.
4: Přesněji řečeno, ten pán si myslel, že o jeho slovu pochybují.
0: Pak jste ovšem měl důvod, pane...
1: Jmenuji se D'Artagnan, pánové. A jsem z Gaskoně. A teď mi dovolte, abych vás všechny poprosil za prominutí.
2: Hleďme, panáček couvá!
0: To jsem od vás nečekal, Gaskonče.
1: Vy mi nerozumíte, pánové. Nechci se vyhnout boji. Ale pan Athos mě vyzval první. Má tedy přednostní právo mě zabít. Když se mu to podaří, nedostane se už na pana Portose, natož pak na pana Aramise. Proto, jenom proto, se vám chci omluvit.
0: To je ušlechtilá řeč, pane D'Artagnane. Prosím, můžeme začít.
1: Ale vy si nesvléknete kabátec, pane Athosi.
0: Promiňte, strhl bych si obvaz.
1: Promiňte, zapomněl jsem. Zůstanu taky oblečen.
4: Biješ se s kavalírem, Athosi.
2: Nechte už těch poklon a dejte se do toho.
5: Pozor, pánové, schovejte kordy.
2: Pozdě, kardinálová hlídka, zatracená smůla.
5: A vede jí Žísak, ten má na nás obzvlášť spadeno.
6: Vydá souboj. Tak páni mušketýři už zase jednají proti zákazu jeho eminence. To vidím nerad, pánové.
3: Tak jděte pryč, pane Žisaku. A nedívejte se.
6: Lituji, pane Athosi, ale povinnost je mi nade vše. Musím vás bohužel zatknout, pánové.
2: Pan Žisak vtipkuje.
4: Ale tak uboze, že nechápu, jak se tomu můžeš smát, Portosi.
6: Odevzdejte nám kordy, pánové.
2: Dovolte.
6: Chovejte se rozumně, pánové. Nás je pět a vy jste jenom tři.
1: I v počtech je ten pán ubohý. Jsme přece čtyři.
4: Vy k nám přece nepatříte, pane D'Artagnane.
1: Srdcem ano.
6: Tak co, pánové? Půjdete s námi po dobrém?
7: Nikdy!
6: V tom případě musíme tasit.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: O hercích, kteří prošli svazkem městských divadel pražských, ještě pod vedením režiséra a ředitele pana Oty Ornesta, se obvykle tvrdí, že byli na jevišti připraveni skutečně na všechno. Od dramatu přes konverzačky až třeba po muzikál. Pravdou je, že v Ornestových městských divadlech se hrál hodně salónní anglický a francouzský repertoár, takže důležitý byl smysl pro ironii, komiku a vůbec pro detail a pointu. A jak se to pane Františku Němcovi hodilo, později třeba při čtení povídky Stephena Leacocka Jak vydělat milion dolarů.
2: Mnoho mě toho pojí s milionáři. Mám je rád. Mám rád jejich tváře. Mám rád jejich způsob života. Mám rád, co pojídají. Čím častěji s nimi pojím a napojím se, tím víc jsem na ně napojený. Mám rád, jak bývají skárovaní. Ty jejich šedivé kárované kalhoty a bílé kárované vesty a ty karáty těch zlatých řetězů a pečetních prstenů a zlatých plnicích per, kterými si plní kapsy. To je přece něco. Když se jich sejde tak 6 nebo 7 v klubu, je to hotová pastva pro oči. A když se na nich usadí sebemenší smítko prachu, každý hned spěchá, aby je obral. A ještě rád. Já sám bych jim s radostí od nějakých těch prachů pomohl. Ještě víc nežli jejich záliby v jídle se mi líbí jejich intelektuální hlad. To je něco báječného. Stačí pozorovat je při čtení. Čtou prostě v jednom kuse. Zajděte si do klubu v kteroukoliv dobu a 3-4 z nich přitom vždycky zastihnete. A co vám čtou? Řekli byste, že člověk, který se dře v kanceláři od 11 do 3 a má mezi tím jenom 1,5 hodinovou přestávku na oběd, bude příliš uondaný. Ale chyba lávky. Tihle si po práci dovedou sednout a začíst se do humorů a policejních historek, nebo do růžově se díváme na svět a rozumět těm vtipům zrovna tak dobře jako já. Přímo miluji procházet se mezi nimi a zachycovat útržky rozhovorů. Tuhle jsem byl svědkem, jak se jeden naklonil a prohlásil, tak se mu nabídl 1,5 milionu a povídám ani o cen víc. Buď to vezmete, nebo to nechcete. Zatoužil jsem vykřiknout, pro boha, 1,5 milionu. Řekněte to prosím vás ještě jednou. Řekněte mi, abych to vzal, anebo nechal. Jen to se mnou zkuste, určitě bych vás nesklamal. Nebo podívejte, slevíme to na 1 milionek a můžeme si plácnout. Ale ne, že by snad tihle mužové byli na peníze neopatrní. To zase ne, ani nápad. Samozřejmě, že s velkými penězi nedělají žádné orace. 100 000 dolarů, to je u nich jako houska na krámě. Ale jak jim záleží na drobných? To si nedovedete představit, dokud se nepřesvědčíte, jak úzkostlivě počítají třeba s centem, 0,5 centu nebo i s menšími penězi. Jako onehdá. 2 z nich přišli do klubu celý bez seberadostí. Mluvili o tom, že pšenice stoupla a že na tom oba ani ne za 30 minut vydělali 4 centy. A jenom kvůli tomu uspořádali banket pro 16 lidí. To prostě nechápu. Často jsem si už psaním pro časopisy vydělal i 2x tolik a nenapadlo mě chlubit se tím. Tuhle zase slyším, jak jeden z nich povídá, tak zavolejme New York a nabídněme jim 0,25 centu. Představte si ty výlohy. Volat pozdě v noci New York, to máte skoro 5 milionů lidí a jenom proto, aby se jim nabídlo 0,25 centu. A myslíte si, že se v New Yorku dopálili? Kdepak? Vzali to. Tohle jsou ovšem vysoké finance a já netvrdím, že tomu rozumím. Zkoušel jsem pak volat Chicago a nabídnout mu 0,25 centu a Hamiltonu ve státě Ontario 0,5 dolaru. Ale v telefonní centráli si mysleli, že jsem se zbláznil. Tohle všechno ovšem dosvědčuje, že jsem studoval, jak to ti milionáři dělají. Opravdu studoval. Celá léta. A myslím, že by to mohlo být k prospěchu některým mladým mužům, co právě začínají pracovat a rádi by toho zasnechali. Víte, spousta lidí si v pozdním věku uvědomí, že kdyby bývali jako chlapci věděli, co vědí teď, mohli místo toho, čím jsou, být tím, čím by bývali chtěli být. Ale kolik chlapců se zamyslí nad tím, že kdyby věděli, co teď nevědí, mohli by jednou místo toho, čím budou, být něčím, čím by být nechtěli. Takové myšlenky naplňují člověka posvátnou hrůzou. Buď jak buď, já sbírám postřehy o tom, jak to dělají milionáři. Jednou věcí jsem si jist. Jestliže chce takový mladý muž vydělat 1,000,000 dolarů, musí náramně dbát na svou životosprávu. Může se to zdát těžké, ale cesta k úspěchu je vždycky bolestná. Mladý muž, který doufá, že vydělá milion, si mnoho nepomůže, jestliže se domnívá, že má právo vstát ráno v 7:30, snídat kakao a vajíčka na měko, pít k obědu vodu a chodit spát v 10. Viděl jsem dost milionářů na to, abych vás předtím varoval. Jestli chcete být milionářem, nesmíte ráno vstát před 10. Oni nikdy nevstávají. Neriskovali by to. Ohrozili by tím celý svůj podnik, kdyby je někdo viděl na ulici o 9:30. A ty staré představy o střídmosti jsou naprosto mylné. Abyste se stali milionáři, potřebujete šampaňské. Spousty šampaňského a kdy vás napadne. Šampaňské a skotskou whisky se sodovkou. Musíte prosedět skoro celou noc a pít to po kýblech. To vám rozjasní mozek pro zítřejší obchodní podnikání. Vídám po ránu některé z těch mužů s myšlenkami průzračnými jako sklo. Zračí se jim to ve skelných pohledech. K takovému způsobu života potřebujeme

Češcí milionáři mi znovu a znovu vykládali, že napoprvé přišli do města s pětníkem v kapse. To byl zřejmě počátek jejich dráhy. Zkoušel jsem to několikrát a jednou se mi to podařilo. Vypůjčil jsem si jednak pětník, jednak na tu dráhu, odjel jsem za město a přišel jsem zpátky do města pěšky. Kdybych byl cestou nepřišel na jednu předměstskou hospodu, kde jsem ten pětník propil, mohl jsem si dneska přijít na hezkých pár milionů. Přijít na něco se vůbec často vyplácí. Že jsem já přišel na tu hospodu, byla zřejmě jenom smůla. Přijít na něco velkolepého, nač nepřišel ještě nikdy nikdo. Jeden známý mi například vykládal, jak se jednou octl dole v Mexiku bez centíku v kapse. Ten pětník utratil, sotva vkročil do Střední Ameriky. A tam přišel na to, že tam nemají žádné elektrárny. Tak jich pár postavil a nabil peněz jako želez. Jiný známý zase uvízl v New Yorku dočista bez vindry. A ten přišel na to, že by tam potřebovali domy o 10 pater vyšší, než co tam stavěli. Tak dva postavil a rovnou je prodal. Spousta milionářů začíná takhle jednoduše. Existuje ovšem ještě daleko jednodušší způsob než tyhle ty. Zmiňuji se o něm jen nerad, protože ho chci užít sám. Dověděl jsem se o něm onehdá večer v klubu čirou náhodou. Chodí tam jeden ohromně bohatý stařec s ohromně výrazným obličejem. Vypadá úplně jako hyena. Nikdy jsem nevěděl, z čeho tolik zbohatl. Tak jsem se tuhle jednoho z milionářů zeptal, kde vzal starý Blocks všechny ty peníze. Kde je vzal, ušklíbil se. To všechno dostal z vdov a sirotků. Z vdov a sirotků, pomyslel jsem si. To je přece nápad. Ale kdo by byl tušil, že se u nich tolik peněz najde. A jak, zeptal jsem se, jak se patří opatrně, je z nich vlastně dostal. Jak, odpověděl můj informátor, jednoduše je z nich vyždímal. Není to opravdu jednoduché? Často na ten rozhovor myslím a chystám se to zkusit. Jestli mi nějaké vdovy či sirotci padnou do ruky, já už je vyždímám. Ale jak na to? Většina vdov, co znám, je na takové ždímání trochu moc při těle. A pokud jde o sirotky, těch se zase musí spotřebovat hrozná spousta. Zatím čekám. A jakmile jednou objevím větší počet sirotků najednou, tak to s tím ždímáním zkusím. Dotazy jsem zjistil, že se dají ždímat i duchovní hodnostáři. Prý se ždímají příjemně. Ale sirotci možná líp.

0: kdo si zpívá.
1: A do třetice dnes ještě jednou František Němec, tentokrát v roli Vincence Pryznice, v dramatizované četbě z románu Miloše Kočky Prameny živé vody. František Němec tu obsáhl Pryznicův život od útlého dětství až do smrti. Říká se, že to byl prý vážný úraz v mládí, kdy Pryznicovi pomohlo právě léčení jesenickou kouzelnou vodou. Kdo ví, jak to uzdravení ale ovlivnilo další životní osudy slavného lázeňského lékaře, to už víme. Já jsem rád, že jsem dnes mohl nejen touhle rolí oslavit rozhlasové umění pana Františka Němce. A mimochodem, když mluvíme o lázních a Pryznicovi, tak snad už jen přidám přání hodně zdraví a někdy zase s divadlem pro vaše uši naschledanou a naslyšenou.
2: Matka svařila koření v červeném víně a teplý obklad přiložila synovi na hruď. Místo úlevy pocítil silnou bolest.
3: Dejte to pryč, maminko, to nevydrží.
4: Musíš, doktor to předepsal.
2: Vincenc chvíli tiše ležel v naději, že bolest poleví. Nepřestávala, stupňovala se k nesnesitelnosti.
3: Ne, nedá se to vydržet.
4: Ach, můj bože.
3: Maminko, prosím vás, namočte plátno do studené vody. Prosím vás.
4: Co mám dělat, Franci?
5: Vyhov mu. Jestli má zemřít nebo být mrzákem, proč ho ještě trápit?
2: Nerada, zvolna namočila plátno ve džberu, trochu je vyždímala a položila nemocnému na hruď. Za chvíli bolest ustupovala. A když po delší době dostal nový studený obklad, usnul.
6: Srna, teď. A proč jde tak stěžka? Má skrvavenou ránu na pravém boku. Stojí nad tůňkou. Trochu pije. Váha. Otáčí se. Teď si sedá. Zraněný bok namáčí do vody. Proč? Tatínku, viděl jsem. Může se vodou vyléčit?
7: Ano. Někteří hospodáři vymývají rány dobytku vodou. Prý to mírní bolest. Snad i léčí. Ale není na to spolehnutí.
6: Tatínku, srna už chodí mnohem lépe. Boky už nekrvácí. Být tu tak můj bratr Josef, ten by mi to vysvětlil. Říkal, že zvěř zná hodně tajemství, o nichž člověk neví. Maminko, ořezal jsem si ruku, strašně to bolí, teče mi krev.
4: Namoč si ruku do potoka, proud odplaví krev a bolest odejde.
6: Tady je jí tolik. Sedím u potůčku a slyším její řeč. Nerozumím jí, ale je to krásná řeč. Jako hudba. Mluví-li zvířata a ptáci, Josef říkával, že jsou lidé, kteří rozumějí jejich řeči. Proč by nemohla mluvit voda? Protože je neživá. Vůbec není neživá. Ta běžící, poskakující, šveholící voda, že je neživá. Jí rozumět bylo by víc, než znát řeč ptáků a zvířat, protože voda je víc, mnohem víc než všechno ostatní. Voda zná tajemství oblak, z nichž padá, a tajemství hlubin, z nichž vychází. Voda zná všechno. Nebe, zemi, řeky, moře. Voda i všechno dovede. Mění se v páru a mizí, rozplyne se. Nebo se změní v tvrdý led, nebo hebký sníh. Je mírná, tichá, laskavá. Je také divoká, krutá a hrozná. Slouží, osvěžuje, očišťuje. Tiší žízeň a sytí pole, louky i lesy. A umí i vládnout, bořit a ničit, je-li jí příliš. A není-li jí, všechno hyne. Jen v míře voda prospívá, jen v pravé míře.
2: Třetí den, když rodiče byli na dvoře, požádal Vincent sestru, aby mu k loži přistavila židli. Obtížně slezl z postele a chtěl se pokusit o nápravu žeber, jak slyšel, že ji prováděl věhlasný mlynář z Písečné. Sebral všechnu vůli a sílu, opřel se břichem o hranu dubové židle tak, že horní část trupu zůstala volná a zadržel dech. Bolest byla strašlivá, ale vůle silnější. Po několika pokusech měl dojem, že zlomená žebra se vyklonila navenek. S Terezinou pomocí se uložil znovu na lůžko a když dostal nový studený obklad, usnul dlouhým spánkem.
0: Ve žních už mladý Pryznic pomáhal a než přišlo nové jaro, vykonával v hospodářství všechny práce jako před úrazem. Pro Gräfenberské se stal zázrak.
8: Viděli jsme přece, v jakém stavu přivezli Vincka z pole.
9: A slyšeli jsme taky, co řekl frývaldovský doktor, že nevydrží.
8: Že bude mrzák.
10: Teď nakládá pytle a hakuje pole.
11: Všecko jako zdravý muž.
8: Nic neužívám, jenom studenou vodu.
9: Svídnický doktor Hahn léčil vodou, ale to byl doktor. No někdy pomohla, jindy ne. Spolehnutí nebylo.
8: A mladý Pryznic vyléčí vodou takové zranění. Obyčejnou vodu.
10: Vždyť ani nechodil pořádně do školy. Co může vědět o léčení?
8: Vodou. Obyčejnou vodou.
0: Než přišlo další jaro, čekalo Gräfenberské nové překvapení.
2: U souseda Millera sloužila mladičká Marie, sirotek z Domášova. Na podzim si začala naříkat na bolesti v noze, které se zvětšovaly tak, že o Vánocích sotva chodila. Přemáhala se slzami v očích poklízela dobytek. Bála se jen, že na jaře, až bude muset na pole, nebude k ničemu. Na doktora z města nebylo pomyšlení, neměla na něj a ani na to nepřišla. Ale ve vedlejší chalupě se přece uzdravil mladý Pryznic a byl na tom hůř než ona. Uzdravil-li sebe, uzdraví i ji. Sama se ho ostýchala požádat, poprosila tedy hospodáře. Starý Miller šel rád, vždyť ho to mohlo napadnout samotného, když viděl, jak Marie trpí. A Vincencovi přece pomohl.
12: Ale to já ne člověka léčit nemůžu. Nejsem doktor.
13: Ale já ti věřím, Vincku. Udělám všechno, co nařídíš.
12: Ale já...
14: Aspoň se jí na tu nohu podívej a řekni, co bys dělal.
12: Tak ukaž, kde tě to bolí.
13: Tady. Tady nejvíc v koleni.
12: Možná. Podejte mi džber s vodou a kus plátna a suchou houni.
2: Té noci Vincenc nespal přemýšlením, starostmi, obavami. S rozbřeskem zimního dne spěchal do Millerovy chalupy. Marie dosud ležela a s úsměvem vítala léčitele.
13: Je to lepší. Bolest se zmírnila. Dneska jsem konečně po dlouhé době trochu spala.
12: Ukáž. Dám ti nový zábal a poprosím hospodáře, aby tě nechal ležet.
13: Ale...
12: I klid noha potřebuje. Po obědě zase přijdu.
2: Několikrát denně pak přicházel ošetřit nemocnou, vždy s tlukoucím srdcem, ale s klidnou tváří a vnější jistotou. Podvědomně si uvědomoval, co znamená důvěra v léčitele. Když scházel sníh a objevily se první kousky tmavé půdy, když potůčky posíleny táním letěly přes kameny do říčky Staříče a Bělé, Marie už vycházela ven, nabírala z přetékajícího korýtka životadárnou vodu, nosila kravám, poklízela a dělala znovu všechny práce. Sousedy ji zastavovali, Chtěli slyšet přímo od ní, co po týdny bylo vděčným předmětem hovorů za dlouhých zimních večerů. Marie ráda vyprávěla, znova a znova. Naplněna radostí z uzdravení, z nové síly a chuti do života, z vděčnosti i z hrdosti nad tím, že budí zájem. Ona, chudý sirotek, jehož si dosud nikdo nevšiml. A nepovídala jen na Gräfenberku, ale i na trhu ve Frývaldově, v Domášově, všude, kam se dostala. Vincenc Priznic ji uzdravil, zbavil hrozných bolestí. Vodou, ano, obyčejnou studenou vodou. Do smrti mu bude vděčná.
0: Uzdravení mladého Priznice, vyléčení Marie a její vyprávění nezůstaly bez odezvy. Stále častěji přicházeli gräfenberští do Priznicovy chalupy o radu nebo požádat hospodáře, aby k ním poslal Vinska, a on šel rád. Každý případ byl pro něj příležitostí získat nové poznatky, zkouškou, v níž musel obstát.
2: Přicházeli lidé s vlastními nemocemi i ti, kterým onemocnělo dobytče. Už se tak nezdráhal jako poprvé, měl mladistvou odvahu, neochvějnou víru v účinky studené vody a začal důvěřovat i své intuici.
0: Začas se začaly objevovat nemocní z Frývaldova a blízkých obcí. Postávali u chalupy a čekali, až se mladý léčitel vrátí z pole a bude se jim věnovat. Vincenc pro ně zřídil za chalupou u stodoly lavici. Tam prováděl své léčebné úkony. Omýval rány a nemocná místa studenou vodou, balil do zábalů, radil, jak se dál léčit. Všechno beze spěchu, s klidem a takovou jistotou, že klid přenášel i na své pacienty.
6: Přišel jsem na nápad omývat nemocná místa houbou, která dobře drží vodu a zvýší její účinek. Koupil jsem jich několik na frývaldovském trhu a osvědčili se.
0: Zanedlouho někdo překřtil mladého Priznice na houbového doktora. Tehdy ještě Vincenc netušil, kolik pomluv, obtíží a nesnází mu přinese ta obyčejná houba, s níž jako žáček smazával ve škole tabuli.
2: Slepý hospodář, který byl zpočátku na syna hrdý, začínal být nespokojen. Léčil-li Vincenc Gräfenberské a jejich zvířata, bylo to v pořádku, samozřejmá sousedská povinnost, odměněná prostým zaplať pán Bůh a záruka, že soused pomůže jim, až bude zapotřebí. Proč ale mají odvádět od práce lidé z cizích vesnic? Pravda, přinesou pytlík mouky, hrachu, čočky, pár vajec, sem tam mu vtisknou do ruky nějaký krejcar, ale vynahradí to čas, který tím ztrácí. Nezanedbá Vincek jejich pole. Začal domlouvat. Vincenc kývl, souhlasil, ale starý Priznic poznal, že synovi nejde o čas, námahu a odměnu, že ho zajímá nemocný, ať je to kdokoliv.
0: Když bohové tvořili svět, zapomněli na Jesenicko. Zůstalo jim jen trochu kamení a hlíny, z nichž navršili vysoké hory a kopce. Protože se chtěli budoucím obyvatelům odměnit za namahavý život, který je tu čekal, poručili ďáblovi, aby pod tímto kouskem zemského povrchu nahromadil bohatství, zlato, stříbro a rudy. Ďábel však dával do země zlato, jen pokud se bohové dívali. Když ho nepozorovali, vzal místo zlata žulu a zasadil ji pod celým krajem. Ošálení bohové se strašně rozhněvali, ale poněvadž už nemohli zlomyslnost napravit, přidali aspoň to, čeho měli nadbytek. Krásu. Svými prsty vytvořili v horách úžlabiny, poručili potokům, aby je osvěžili životadárnou vodou, a stromům, aby rostly co nejvýše. Na holá úbočí naseli horská kvítka a tón spěchajících říček naladili do uklidňujícího šumění.
2: Tento kus země dostal však i své dary. Trochu zlata, stříbra a rudy. A pak ještě jiný, mnohem větší poklad, který jsem už přivábil snad 100 000 nemocných a stále přicházejí další. a nalézají jej ve spojení životadárné vody, čistého vzduchu a nádherné krajiny. Voda, vzduch, slunce léčí. I krása léčí. Právě tady se zrodila geniální myšlenka uzdravovat nemocné vodou, vzduchem, pohybem a krásou.

0: Dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dneska je státní svátek 8. května 2026. Ze studia mimořádně přívětivého, ne pražského, ale jihočeského, vás zdraví Honza Macoun. Dnes si dáme i sváteční téma. Předpokládám, že vlastenectví znamená pro každého něco. A mě znamená co? Mě znamená co? Páteční noční linka, vlastenectví dnes, pocit nebo prázdné slovo. Jak vlastenectví vnímáte vy? Budu moc rád, když se připojíte do našeho společného vysílání, které bude až do jedné hodiny. Děkuji všem předem, volat můžete, psát také. Písničky k tomu připravené, tak to pojďme spustit.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: V klidu, pohodě, sváteční náladě s vámi Honza Macoun. Z jihu Čech zdravím i do Prahy Petra Kubalu, který všechno má na starosti ohledně techniky, tak zmáčkním čudlík a spouštíme.

0: Posloucháte Noční linku, posloucháte společné regionální vysílání, taky stanici Český rozhlas Pohoda. Pojďme v tento sváteční večer probrat taky i sváteční téma. Páteční noční linka na téma vlastenectví dnes, pocit nebo prázdné slovo. Tak jinými slovy, co to pro vás znamená, když se řekne vlastenectví? Cítíte hrdost, když slyšíte hymnu, máte doma vlajku nebo vadí vám, když někdo mluví o Česku špatně? Šli byste svou zemi bránit? Nebo je to pro vás přežitek? Spojujete vlastenectví s historií nebo se současností? Je to o emocích, o činech? Projevuje se vlastenectví v běžném životě u vás nějak? A kde je hranice mezi hrdostí a přehnaným nacionalismem? Jak tohle to všechno vnímáte v tento sváteční večer? Na to se vás budu z Jihočech ptát. Volat můžete? Můžete. Tady máte číslo.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Můžete také psát na linka@rozhlas.cz nebo do příspěvku pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. Já když se podívám, tak příspěvek, který prvně na mě vykoukl, tak mě moc těší, už mě hřeje u srdce. Dobrý večer všem vám, Honzo, opět ohromné téma, děkuji. Já se při poslechu naší hymny vždycky dojmu a mám slzy na krajíčku. Vlastenectví by mělo být v srdci všech lidí a já to tak cítím. Dája Jeseníky. Dájo, souhlasím s vámi, kdykoliv slyším státní hymnu. A nemusí to být jen u sportovních přenosů, ale i třeba i u půlnočního vysílání v rámci třeba stanice Dvojka, tak není to pro mě přežitek, není to pro mě vzduch, je to pro mě něco, co je plné emocí a přitom člověk vnímá, že je moc a moc věcí, které vás třeba na té republice rozčiluje a které byste chtěli změnit a ono to nejde třeba z té pozice, kterou máte na druhou stranu. Hoďme kamenem. Každý přece můžeme nějakým způsobem reagovat a postarat se o to, aby nám tady bylo blaze a možná, že si ani neuvědomujeme, jak je u nás krásné žít. Asi jsem dost sentimentální, tak se za to omlouvám.
2: Kdybych se narodil před 100 lety v tomhle městě,

nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky.

večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910,

0: a těšínské nebe, ještě že člověk nikdy neví, co ho čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: Vlastenectví, to je zvláštní věc. Pro někoho je to vlajka v okně a hymna při hokeji, pro jiného spíš takový tichý pocit, že to sem prostě patří. A možná právě Češi jsou v tomhle trochu specifičtí, protože často o své zemi mluvíme kriticky, někdy až příliš, nadáváme na politiky, silnice, úřady i sami na sebe, ale přitom stačí, aby někdo zvenčí řekl, že Češi za nic nestojí a najednou se ozve skoro každý. Takové to dnešní vlastenectví už většinou není o velkých gestech nebo o tom, kdo hlasitěji mává vlajkou nebo kdo výrazněji mává vlajkou. Spíš je to o takových každodenních maličkostech. O tom, jestli se člověk chová slušně, jestli mu záleží na místě, kde žije, jestli po sobě uklízí odpadky v lese nebo pomůže sousedovi. Možná právě proto je moderní podoba vztahu k vlastní zemi. No a zajímavé je ještě něco. Hodně lidí říká, že si Česka nejvíc vážili až ve chvíli, kdy byli delší dobu v zahraničí. Najednou jim chyběla taková ta čeština, humor, obyčejné hospody nebo krajina, kterou doma brali jako samozřejmost. Možná tady to vlastenectví není o tom, že si myslíme, že jsme nejlepší na světě. Možná je to jen vlastně o takovém obyčejném pocitu, že právě tady jsme doma. A na to bych se rád zeptal, co pro vás znamená vlastenectví. A bát se nemusíte, Praha nekouše, ani já tady dnes v rámci vysílání z Jihu Čech. Osmělte se, klidně zavolejte, já budu moc rád. Telefon do studia právě teď 731 800 900. Haló, haló, Český rozhlas, tady Honza, kdo pak nám volá?
2: Dobrý večer, tady Marcela z Polabí. Já teda samozřejmě, že se dojímám, když slyším hymnu a celkově si hrozně moc jako vážím toho, jakou máme krásnou, sice malou, ale krásnou zemičku. Tak já vám teda něco přečtu, sice je to s předstihem, ale něco jsem tady napsala. Můžu?
1: Povídejte.
2: Už se blíží konec června, hurá, budou prázdniny. Chystají se všechny děti nebo celé rodiny. Zapomeňte na tablety, vypněte si mobily. Zkuste si jen chvilku myslet, že by jako nebyli. Všimnete si zčista jasna, že louka je zelená, že se právě zčista jasna první třešeň červená. Uslyšíte také ptáky, kteří krásně švitoří, vodu, která plyne v řece, rybky, žabky rozčeří. Hory, lesy, zámky, hrady otvírají náruč všem, kteří umějí žít teď a tady a milují svoji zem.
1: Tleskám. Jak moc vy milujete naší zem? Jak moc? Haló, slyšíme se? Neslyšíme se a nedozvím se víc od Marcely. Mé srdce pláče, ale třeba se dovolá ještě jednou. Tak zkusíme další telefon, třeba to vyjde. Honza u telefonu. Jste tam? Nevadí, nejste, zkusíme někdy příště, dáme písničku a pod ní třeba někdo z vás další, jak jsem říkal, o vlastenectví je to dnes. Pojďte se pochlubit, jak vy tohle slovo vnímáte. A doopravdy.

0: Vladimír je další volající do naší noční linky. Jsme stále ve spojení, pěkný večer.
1: Ano, slyším dobře.
0: Ano, i já vás. Povídejte, vlastenectví, co to pro vás vlastně znamená? Jste vlastenec nebo nejste? Nebo jak si definujete vlastenec?
1: Jsem vlastenec, aspoň si to myslím. Ono je potřeba, aby to kolikrát ohodnotili jiní lidé. Ale já si pamatuju, jaký byli třeba vlastenci po válce. V 45. odcházeli Němci, Sokolové vzali pistole, nevím kde, hlídali trať, aby náhodou nepoškodili koleje nebo něco takového. A k ním se přidali jiní lidi, kteří, když přišli k nám do hospody, tak byli náhle vlastenci všichni. Já jsem a nebylo to u všech pravda. A taky to nesla doba. A dneska vlastence si představuju tak, že dokáže vysvětlit chyby naší společnosti, ale které jsou naše chyby. Naše chyby, které nedokážeme hned a rychle odstranit, chce to čas. Chce to, aby lidi se naučili spoustu věcí a aby se nepřestávalo věřit. A když se věří, že se něčeho dosáhne, tak se toho dosáhne, i když se třeba zpočátku neví, jak do toho. A udělalo se spoustu věcí a já, když si srovnám za mých 88 let, co všechno se udělalo teď, a myslím po revoluci. A nechci zatracovat socialismus. Stavělo se taky, dělalo se spoustu věcí, ale protože to bylo takový podivný samý mus nucení, dneska prostě to dělají firmy a ty mají lidi, kteří jsou placený, podle mýho dobře placený, a dělají dobrý věci. Někdy se jim to nepovede, ale musíme to umět hájit. To je český, to je naše a vy to taky v tom Německu nebo jinde nemáte dokonalý. Taky děláte zmetky, taky se vám rozbíjí auta a padnou rakety Američanům a Rusům a všem. Čili říkat o Česku, že jsme prostě dobrý, že máme krásný kraj, řeky, lesy, hory, památky máme skvělý, Praha to je výstavní barák, když se to takhle dá říct, to je prostě nádhera.
0: Řekl vám, takhle jsem nad tím já nikdy nepřemýšlel. Vůbec by mě nenapadlo vlastně to vzít tady z tohoto kousku, tak jak o tom mluvíte vy. A je to milé poslouchat, jako...
1: No jistě, tak já to taky proto říkám, aby to lidi mile poslouchali a vzali si to k srdci. Protože hájit naše zemi, naší zemi i práci lidí, která momentálně u některých profesí není úplně skvělá, protože se dost lidí naučilo s prominutím flákat a neumějí někteří řemeslo, ale stejně musíme hájit, jsou to naše lidi, jsou to naše stavby a neříkejme, že v Německu mají potraviny dražší nebo levnější, u nás máme benzín lacinější než tam. To prostě, jak se to udělá s daněma a s jinýma věcma, tak to prostě ten stát má. A že jsme dobrý, Evropské unii a doufám, že v ní zůstaneme. Že nebude Reichl nebo Okamura dělat nějaký referenda, aby jsme vystoupili, protože to by byl pro nás hrob. To můžou dělat jenom lidi, kteří si neuvědomí, jak by jsme prodávali. A my potřebujeme prodávat. Jsme exportní podnik a umíme skvělé věci. Takže to je asi tak všecko. A musím říct, že když se hraje hymna, když někde vyhraje sportovec nějaký, když je úspěšný projev v Evropském parlamentu, brečím, tečou mě slzy jako hráchy a nemůžu to ovládnout.
0: To je asi děkuju vám moc. Děkuju, krásnou dobrou noc. Děkuju, vážím si to, že jste zavolal. Ať se vám daří. Dobrou noc.
1: Děkuju a vám taky, ať se daří. Nashledanou. Dobré.
0: Vlastenectví je pojem, který se v čase samozřejmě proměňuje. Pro někoho je to silný pocit sounáležitosti, pro jiného prázdné slovo bez obsahu. Dřív bylo spojené s obětí, taky vlastně s obětí a bojem, dneska spíš s takovou každodenností, s tím, jak mluvíme o své zemi, jak se chováme k lidem kolem sebe a vnímáme společné hodnoty. Někdo ho prožívá při sportu, jiný při státních svátcích, další ho vůbec neřeší. A právě to dělá z vlastenectví téma, které rozděluje i spojuje zároveň. Budu rád, když nás následující minuty a vlastně hodina a něco spojí dohromady a bez hádek se dokážeme vzájemně pochlubit, jak vnímáme vlastenectví. Ať už je to tím směrem, anebo tím směrem. Tady nikdo nikoho nebude pomlouvat nebo si někoho dobírat. O toho tady nejsme. Ale já budu opravdu moc rád, ať to máme pestré, zavolejte klidně i z té protistrany. Protože pestrost musí být a jinak by to nemělo smysl vůbec a noční linka taky ne. Tak pojďte do toho, těším se na vás.

0: Halo, Český rozhlas, tady je Honza z Jihu Čech. Zdravím koho a kam?
1: Jana z Prahy. A tak jsem...
0: Ano, zdravím.
1: Jak jsme řekli tento pořad, tak se mi moc líbí. Sice jsem přes 80, ale pořád to ve mně je. Já jsem se před 20 lety přihlásila do kurzu trénování paměti. A měli jsme tam lektorku, která prostě vykládala, nás učila, jak s pamětí zacházet a tak dále. A strašně mě naštvala a pak jsem odešla z toho, jak začala nás pomlouvat Čechy. Furt Američani jsou takový chytrý a tohle. A všechno americký bylo dobrý, že ona tam několikrát byla. A já jsem se úplně tak jako i urazila, že jsem se sebrala a z toho kurzu jsem odešla. Prostě jsem to nemohla poslouchat. Já jsem říkala, teda ty jsi vlastenka, jsem si říkala v duchu. Jo. Prostě jsem úplně nesnesla. Když nás někdo takhle pomlouval a hraně, jsme hloupí a takový. Jo. Tak to je asi moje vlastenectví, no. Ještě,
0: takže jakmile to... se mluví o České republice nebo o Česku nebo tehdejším Československu, když někdo mluví špatně, tak ano. Se to ve vás mele, vře to.
1: Ano. A když jsem jezdila na vlaku jako průvodčí a vždycky jsme se zvenčí jako z Čech vraceli do Prahy a viděla jsem, projeli jsme tunelem pod Žižkovem a viděla jsem ty Hradčany. Tak mě bylo tak krásně, co jsem říkala, že bych nikdy nechtěla jinde být než tady. Tak
0: tady vám rozumím hodně, protože právě proto, i to byl vlastně jeden z důvodů, proč jsme pouštěli tu první písničku od Karla Gotta, Vltava, protože to je vlastně jedna z mnoha skladeb, u kterých mám husí kůži, ale taky tam ta slza do toho oka jde.
1: Ano, bylo to moc pěkné. Já vám moc krát děkuju za to krásné pořady.
0: Já taky děkuju.
1: Poslouchám léta a někdy se u vás chytím, ale strašně moc to mám ráda. To je pro starší lidi většinou, protože mladí tomu nemají vztah takovýhle pořady. No. Je to chyba.
0: Jano, děkuju. Přeju dobrou noc, ať se daří, klid, pohoda, úsměv.
1: A vám přeju hodně zdraví. Ať máte sílu.
0: Děkujeme.
1: Mějte se, moc zdravím.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: U té hymny ještě zůstaneme. Marie mi napsala, když slyším českou hymnu, vždycky se mi sevře hrdlo. Ne nějak teatrálně, ale uvnitř něco cítím. Možná je to tím, že jsem vyrůstala v době, kdy nebylo samozřejmé říkat nahlas všechno, co si člověk myslí. Tatínek měl doma malou vlajku schovanou ve skříni a vytahovala se jenom při velkých příležitostech. Dnes ji mám doma taky. Nechodím s ní po ulici a nekřičím, že jsme nejlepší národ na světě, ale mám ráda naši řeč, krajinu, písničky i humor. A vadí mi, když někdo mluví o Česku jako o zemi závisti a nadávání. Máme spoustu chyb, ale pořád je to domov.

0: tam?
1: Halo, halo, já jsem na cestě zrovna z Krkonoš na Jižní Moravu, jmenuji se Jan a zdravím všechny a moc mě váš pořad zaujal, je krásný, opravdu. Jestli teda můžu mluvit, nebo jestli mě dáte otázku?
0: Nedám vám otázku, ta platí, no, co, nedám, dám. Co pro vás znamená vlastenectví? To je jediná otázka, až do jedné hodiny ráno pověste, jak to vnímáte vy v současné době. Je to prázdné slovo, nebo jaký jste vlastenec a jestli vůbec?
1: Rozhodně prázdné slovo to není. Chtěl bych začít tím, že můj 7letý syn za mnou došel, tatínku, rád bych, abys mě vzal na Sněžku a dneska jsme ji zdolali v dnešní svátek, i když počasí úplně nepřálo, ale bylo to super. Mám z toho hrozně dobrý pocit a ten kluk prostě přišel i s tím, že v podstatě o tom určitě nevěděl, že je to nějaké vlastenství. Ale měl jsem radost prostě, že to je tady něco takového českého. Další věc, kterou bych chtěl opravdu říct, kterou jsem jako není z mé hlavy, ale naprosto se s tím stotožuji. My jsme z Moravského Slovácka a velký takový vlastenecký pocit je vždycky ten, když si dám na sebe svůj kroj. Jo, takový ten pocit obrovský sounáležitosti. Hmm. A vždycky jsem si trošku myslel, že ti Moraváci jsou ochlup větší vlastenci, ale potom, když přišlo tornádo a když jsem viděl prostě ten celorepublikový, byli jsme tam hnedka, že pomáhat, nás se to netýkalo, naší vesnice, ale byli jsme tam pomoct hnedka na druhý, na třetí den a když jsem viděl prostě tu neuvěřitelnou pomoc, jako ještě teďka mě to dojímá, těch mladých lidí, které tak často jako jim říkáme, že o nich říkáme, že jsou prostě budiční čemové někteří a tak dál, tak to bylo prostě neuvěřitelné a myslím si, že jsme vlastenci celá republika.
0: Jo, to zase, jste teda otevřel teďka další část, další možnosti vlastenectví, protože tohle mě taky vůbec nedapadlo a vlastně, jo, jak o tom mluvíte, tak se mi taky to dere ven ty slzy, protože tam šlo všechno stranou. Všechny pomluvy, všechny narážky, opravdu... všechno. Ne, tady se musíme semknout a zkrátka musíme.
1: Ono lidi to cítí jako zmedializovaně, což samozřejmě v dnešní době je nedílná součást toho, ale to opravdu prostě bylo neuvěřitelné, ta pomoc, jo. Další úhel pohledu, třeba já jsem profesionální muzikant a když hrajeme třeba Antonína Dvořáka ve Filharmonii, tak mě prostě hraju to po 40. klidně, tu Novosvětskou, tak mě stojí chlupy takovým způsobem, prostě obrovský pocit vlastenectví to je. Obrovský. A poslední teda, abych to tak nebral všechno v superlativech, tak jako zamyslet se nad tím, nebo někdy jsem se zamýšlel nad tím, jako nasadit život za republiku, to je velké téma. To nedokážu říct, že bych, to se mě zdají ti Ukrajinci tady v tomto ochlup lepší prostě. Jo, abych jako zase byl jako upřímný úplně a prostě věděl bych, že bych mohl ztratit všechno to, co mám tady a světa jsem pojezdil taky kus a věřte nebo nevěřte, ale tady je jedno z nejlepších životních prostředí na celém světě u nás v České republice.
0: Takže tím, no jo, ale to se tak těžce vysvětluje lidem, kteří třeba v tom zahraničí nebyli nikdy, anebo byli jenom tak naskok na nákup pro kafe.
1: Těžce, jak to myslíte těžce? Jako myslím celkově tady úžasný sociální systém, školství.
0: To zcela určitě.
1: Bezpečí.
0: Souhlasím, akorát spíš jenom si říkám, že velmi těžce se to vysvětluje lidem, kteří a já právě nechci, aby to tak jako vyznělo, že jsem všude byl a všechno znám, ale je fakt, že jakmile člověk přejde přes hranice, dál než na nákupy kečupu a levní kávy a levnějšího jídla do prvního supermarketu, který je za hranicema, tak pozná, že vlastně my na tom vůbec nejsme špatně, jako Česká republika, a že vlastně spíš maximálně nechci říkat, že ti lidé jsou nevzdělaný, nebo že jsou, ale má... Ne nadarmo se říká, že kolik řečí umíš, tolikrát si člověkem, ale když vycestuješ a poznáváš, tak potom s tou velkou radostí se vrátíš domů. S velkou radostí.
1: Já bych asi osobně vůbec neřešil tady ten konzum, ten je všude prostě pohodlný.

0: lidi se v žádném případě nenadřou ve většině tady v Evropě na jídlo a na to. To je všechno prostě jakoby taková samozřejmost, které už si ani nevážíme, neuvědomujeme, jo. Ale prostě takové to, že nevím, no, tady když mě zhoří barák u nás, tak vím, že prostě půlka dětiny dojde a prostě pomůžou mě všichni, jo, prostě jsou ten přesvědčený, jo. To jsou takové ty počiny vlastenectví, nevím, možná jsem odbočil už malinko jinam, ale prostě tak, no, co jsem chtěl, to jsem vám sdělil, ale říkám, jakože takové to obrana vlasti, jakoby s nasazením svého života, to nevím, kolik lidí by řeklo, to by mě docela zajímalo, jo, šel bych, nasadil bych život. To je v dnešní době, jako si myslím, hodně těžké tady toto říct, jako tady tu, jakože to přesvědčení, nebo tak, jako asi málo kdo to má, no. Takže tak.
1: Honzo, děkuju. Děkuju.
0: Přeju krásný večer a fakt super pořád. Úžasné. Já si osobně vážím vlastenectví a dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Řeknu vám, nechtěl bych, aby to vyznělo opravdu nějak zlé vůči nám, a to ne, to zase takový při zdi. Vůbec ne. Těžko se někdy některé věci charakterizují anebo tak nějak dávají do jednoduché věty, aby to vyznělo co nejsprávněji, ale předpokládám, že za tu dobu, co se společně známe, tak víte, jak já přemýšlím, jak se vyjadřuji i třeba o nás, o Češích, o lidech, kteří jsou z té sympatické malé zemi uprostřed Evropy. A to jsme ještě nedávno byli Československo. Tam zalovíme i teď. Tam zalovíme i v rámci hudby, protože přichází na řadu písnička, která taky má pro mě takový zvláštní efekt, a to Husí kůži. No, jen to tam, Péťo, pust. Myslím, že ji budete znát a je dost charakteristická. Dost. A myslím, že v tom nejsem sám. Tak schválně.

0: Páteční noční linka Vlastenectví dnes, pocit nebo prázdné slovo. Doufám, že vlastně moje slova, která jsem nedokázal úplně přesně najít, jste navnímali z písničky, kterou jste teď slyšeli. To je písnička, která mi přijde fakt od srdce. A hlavně všechno se poznává podle toho, kdy stávají člověkovi nebo lidem chlupy na rukou a má takový pocit, jako když přeběhne mráz po zádech. Volejte 731 800 900, pište linka@rozhlas.cz a nebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. Je to pro mě dnes složité, protože mluvit o vlastenectví a mít toho tolik co říct, nechávám to na vás. Budu moc rád, ať se ozvete vy, kteří to vnímáte velmi hluboce, ale i vy, kteří to dneska tak nevnímáte, že dřívá věc bylo líp. No, tak schválně, jak to vnímáte vy? Tady Honza, hezký večer.
1: Dobrý večer. Už můžete tady mluvit?
0: Ano, jenom se nám představte, vypněte si váš rozhlasový přijímač, aby nám to nevazbilo. Tak vás moc zdravím. A kdo jste?
1: Já volám z Jižní Moravy. Z Jižní Moravy, z města Kyjova. A chtěla bych k té otázce vlastenectví si vzpomenout na mého dědečka. Byl to pan řídící Jurek z Žadovic, který tam zakládal Sokol a byl to velký Sokol. A když došlo k rukování do války v 38. roku, tak rukoval samozřejmě v čele Sokolů, že? Okamžitě. A s naprostou hrdostí tihle muži rukovali s tím, že tam položí za vlast život, protože jediné, co udělal, tak bylo, že mojí mamince a její dcerce, teda mojí tetičce, koupil prstínky. A ten prstínek jsem zdědila, já říkám mu váleční prstínek. Je to prostě taková vzpomínka jako na něco, kdy člověk se rozhodne jít položit život za vlast. Takže já jsem tak jako vzpomenul, že to je podle mě vlastenství.
0: No super, to vám moc krát děkuju, protože já být nějakým znalcem v oboru bižuterie, zlato, stříbro, drahé kamení, tak vím jenom půlku té radosti. Jenom půlku. Tam chybí ten příběh.
1: Je to jste mi teďka dodala. S vínovým kamenem a prostě on ho koupil a jak tam čekali na náměstí v Kyjově děvčata, aby muže zamávali, když šli průvodem Sokoly jako nastoupit a odjet, tak každý dal do ruky ten prstínek, takže pro mě to je spojené s něčím, s obrovskou hrdostí na vlast a s obrovským vlastenectvím.
0: A hlavně taky hodnota nevyčíslitelná v tomto případě.
1: A ten prstínek si považuji, když náhodou se bavíme o nějakých takových věcech s kamarádkama, teda v mém věku samozřejmě dneska, že, tak vždycky říkám, mám tady váleční prstínek po mém dědečkovi a ráda ho ukazuju.
0: Moc děkuju za to, že jste nám ho taky představila v rámci našeho večerního vysílání. To je slovo z Kyjova. A děkuju a dobrou noc.
1: Ano, mějte se moc hezky, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Tetelím se úsměvem tady z toho, co mě nabízíte za příběhy do dnešního vydání Noční linky na téma vlastenectví dnes, pocit nebo prázdné slovo. A kdo bude další?

0: 12 minut nás dělí od půlnoci, tak kdo bude pravděpodobně posledním, kdo se dovolal do našeho vysílání? Halo, halo.
1: Dobrou předpůlnoc. Radek Nekula.
0: Zdravím vás, Radku, povídejte. Vlastenectví, je to pro vás slovo důležité?
1: Poslouchám vás jako český rozhlas České Budějovice poslední dobou neustále, ať je to humoriáda a tyhle ty pořady mě zajímají tohleto a člověk se dozví velice moudrých věcí. A opravdu většinou volají starší lidé tohleto, tak tam je toho moudra samozřejmě víc, tohleto. No, k tomu vlastenství, co bych k tomu řekl, tohleto. Staré latinské úsloví nebo rčení říká ubi bene, ibi patria, kde je dobře, tam je vlast. Takže já jsem takový kosmopolita, tohleto, nebo myslím to, žil jsem v přírodě, pracoval jsem pro přírodu, tohleto, a dělám všechno pro přírodu, a jsem pracoval v lese, tohleto, v zahradnictví, takže pokud má být tohle, kde je dobře, tam je vlast, tak to znamená v přírodě, což znamená podle mě aby ta země koule, naše zem, tohleto, myslím tím zem s velkým Z, neskončila tak nějak tohle prostě v tom kopru, protože to, co se dnes děje, to opravdu jako nemá moc obdoby.
0: Jinak, jste na něco hrdý vy konkrétně v rámci našeho žití a bytí v České republice?
1: No jistě, že na jednu stranu, že se dokážem bránit, ale když tam teče do bod, tak někdy zase, ať, když to beru z, podle mě tady z historie, Terlens, tak někde srazíme podpatky tohleto a říkáme si staré dobré české švejkovství, nějak bylo, nějak bude, tak no.
0: Nějak bylo, nějak bude, no je fakt, že tohle slýchávám v poslední době taky poměrně docela dost často a je to podle mě signál nějakého rezignování, nějakého, a už mi dejte pokoj. Takhle to vnímám já, aspoň ze svého okolí, nevím jak vy, ale rezignace, to je to slovo.
1: Jako vy jste mě říkal, ať vám dám pokoj?
0: Ne, vůbec ne. Já jsem jenom říkal, že mě tohle to připomíná spíš jako právě jako něco jako a už mi dejte pokoj, rezignace, rezignování právě, vůbec na všechno.
1: Jak jste mi to řekl tohleto, tak jsem si řekl v duchu tenhle v hlavě tohleto, tak už tam nikdy volat nebudu.
0: Ne, ježiš, jenom to ne, to jste neslyšel celé.
1: Máme další humoriáru asi.
0: No, v rámci dnešního svátečního vysílání to teda. Ale každopádně je pravda, že spoustu lidí kolem nás je dost rezignovaný z toho, co se děje kolem nás, vůbec ano, už politického směru.
1: Ano, mě to mrzí tohleto. Já si tady dost často píšu tenhle, dívám se na ty komentáře na internetu, tohle na různé články a tam se to vlastně se smíruje tohle na 4 smajlíky. Jeden je srdíčko, druhý je tohle kyselý ksift, tohleto, další je tohle úsměv a pak je tam ten plačící smajlík tohleto, nebo nějak tak tohleto. A tam, když čtu tyto příspěvky, tato, nebo ať jsou to příspěvky, nebo tohleto, tak je smutné tohleto,

0: jak se lidé kvůli jednomu slovu dokáží nenávidět.
1: Hmm. No, je taky názor, samozřejmě. Každopádně já doufám, že vlastenectví, to slovo, které dnes probíráme, úplně nevzbudí takové emoce, že to vytočí do běla. A když, takže nám to zavolají a vysvětlí, přiblíží proč, tak vám poděkuju z jihu Čech do jih Čech. Ať se vám daří, dobrou noc.
0: Děkuji.
1: A víte co, dáme si krátkou pauzu, dáme si písničku a vlastně taky i příspěvky od vás, protože se to tady tak nějak nakupilo. Eva taky do třetice jižní Čechy tady píše. Dobrý, krásný večer. Všem, Česká republika je pro mě nejkrásnější zemí na světě. Když poslouchám naši hymnu Kde domov můj, jsem hrdá, protože tato píseň vyjadřuje krásu naší země, její přírody. Kochám se vždy, když o státních svátcích a i jindy vlají vlajky České republiky. Užívám si to třeba dnes. Také miluji český jazyk. Obdivuji české, moravské a slezské kroje. Jsem hrdá na naše věce Jaroslava Hýrovského, Otu Vichtrleho, Františka Křižíka, Antonína Holého, spisovatele, básníky, hudební skladatele, architekty a spoustu dalších lidí. A vzdávám úctu lidem, kteří položili ve dvou světových válkách v minulém století svůj život za naši svobodu. Krásné jaro a pěkné květnové dny přeji ze srdce všem. Eva z jižních Čech. Evo, asi se pod to podepisuji taky. Ne, asi určitě. Děkuji.

0: Posloucháte společné regionální vysílání, taky stanici Český rozhlas Pohoda, je tady noční linka, pokračuje páteční noční linka s tématem, no jak to sformulovat hezky, vlastenectví dnes, pocit nebo prázdné slovo. Moc telefonátů, moc vám děkuju, moc pozdravných telefonátů. Taky jsem tady obdržel už několik příspěvků a i poděkování, taky i já musím poděkovat za vaše e-maily, které se netýkají tématu. Děkuji i za poštu klasickou, která dorazila během tohoto týdne na adresu mé mateřské stanice. Obecně, když budete chtít napsat, ono to dojde, Český rozhlas, noční linka, Honza Macoun, Vinohradská 12, ono to dojde. I když dnes pro vás nevysílám z karlínské historické nádherné budovy, která vlastně, už to bude tuším příští týden, bude otevřena v rámci dne otevřených dveří. Doufám, že vaše regionální stanice také budou mít otevřeno, že se případně přijdete podívat, odkudže pro vás vysíláme nejen tu noční linku. Takže děkuji za dopisy, i třeba od tuším Honzy ze Špindlu, všechno vím, všechno znám, ne, že bych se chtěl chlubit, ale došlo. Tak děkuju a zároveň taky děkuji i těm, kteří píší o témata noční linky, co probrat. Myslím si, že těch témat se tady sešlo poměrně dost i ke kolegům, tak snad to klapne a to vaše téma vyjde pro příště.
1: Noční linka.
0: Vítáme nový den a novým dnem neděle 9. Ne, neděle. Sobota 9.5.2026. Už předbíhám a není to přání od myšlenky. Dnes, kdo nám slaví svátek, Ctibor a Ctibora. Ctiboru neznám vůbec žádnou a Ctibora myslím, že taky ne, ale je jich poměrně dost, do tisícovky. Jeden Ctibor připadá přibližně na 12 000 obyvatel, průměrný věk Ctibora 52, jinak podle příjmenáře slaví Vrbovy, vás je něco přes 3,5 tisíce a rozhodně, kdybych si chtěl vzít vás nějak na paškál, nebudu asi o vás úplně v těch negativech mluvit někde v Konici a nejbližším okolí, protože tam je vaše líheň. Zní to trošku kostrbatě, ale tam je vás zkrátka nejvíc. Ať už slavíte, anebo budete slavit, máte klid, pohodu, doufám, že jste správně naladěni a pokud ne, takže si uděláte čas na nás, na vysílání Českého rozhlasu. My vás dáme do pucu.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Tak v sobotu pokračujeme páteční noční linkou. Vlastenectví, no. O vlastenectví. Myslím si, že i nějaká slova, milá slova by měl pro nás vykonat.

0: Luboš je dalším volajícím do naší noční linky. Zdravím vás.
1: A já zdravím Honzu Macouna a Petra Kubalu a posluchače. A tak mě napadlo, když se říká o vlastenectví, taky bychom měli připomenout, že velký vlastenci jsou disidenti, kteří bojovali za demokracii a svobodu. Václav Havel a ostatní, kteří byli v tom vedení, v občanském fóru, na ty bychom měli taky vzpomenout, ty taky jako se zasadili o vlastenectví a obětovali se pro nás. Co kdyby to nevyšlo, ta revoluce, tak by to všecko bylo hodně zlý. Takže to jsou taky prakticky vlastenci, když se to tak vezme.
0: A nejsou to náhodou třeba jen osoby, které byly na správném místě ve správný okamžik?
1: Možná jo, protože, ale taky skauti jsou vlastenci a ostatní, kteří to neměli jednoduchý za bývalýho režimu.
0: To je fakt.
1: Taky bychom měli vzpomenout prostě to výročí, co se dělo při těch událostech válečných, to je obrovský vlastenectví a nebejt toho, že tu Prahu Češi bránili, že se dovedli. Je vidět, že by se ten národ dovedl ubránit i před vpádem nacistů do Česka, kdyby byli to, jako že by, ale škoda, že se nás nezastali třeba některé státy dřív, než začali Němci řádit, ale to zas člověk neví, to by bylo možná peklo v české kotlině, že jo? Ale velký vlastenectví je, velký vlastenectví je, že tady máme lidi, kteří zařídili, že už máme svobodu slova, demokracii, že můžeme chodit jak říkám, no.
0: Aby jsme náhodou třeba o tu svobodu slova zase nepřišli. Rychle nabil, no, rychle pozbil.
1: No já vím. Ono to není jednoduchý. Musíme si to bránit. Musíme na sebe být hodnější a jako být jako víc semknutý, protože lidi se dovedou pohádat kvůli blbosti a měli by spíš se dohodnout mezi sebou. Kvůli maličkosti by se v tomhle státě dovedli prakticky lidi porvat kvůli úplný prkotině, že jo? Takže bychom se měli trošku jako spojit všechny dohromady, aby jsme neměli takový skandály a různý průšvihy.
0: Zase na druhou stranu skandály a průšvihy jsou určitě i jinde v jiných zemích.
1: Já vím, jsou. Tady to docela jde, no.
0: Takže myslíte si, že u nás to ještě tak jako jde, že to je v rámci možností, ale mohlo by to být samozřejmě lepší.
1: No, lidi by se neměli dělat na schvály a měli by spíš si podat všecky ruku a dohodnout se takhle, aby to bylo ještě lepší, no, než to je teďka. Ty poměry, některé poměry někde v některých městech, ono to je takový rozhádaný mezi sebou. Takže bychom se
0: spíš
1: měli trošku...
0: Jestli se máme dohodnout, jestli si máme popovídat o něčem a říci dohodnout se, být diplomaté a dohodnout se, pak to ale úplně nejde ruku v ruce s tím, co se děje u nejhlavnějších představitelů třeba aktuálně naší země. A to nechci poukazovat, vlastně nechci se úplně bavit o politice, ale pojedu tam, nepojedu tam, mám na to nárok, nemám na to nárok, chci, nechci, přišel jste o 15 minut později. Jestli víte, o čem hovořím, tak nemělo by se začít u sebe, každý u sebe, obzvláště, kteří jsou víc viditelní, aby byli v příklad těm, teď já nechci říct, těm, co jsou úplně obyčejným lidem.
1: Já vím, no.
0: Aby neukazovali, co je norma.
1: Mm-hmm. Aby se prostě jeden na druhého nepovyšovali a nějaký právo silnějšího by nemělo vůbec existovat. Mělo by se to
2: uvidíme
1: mezi sebou víc semknout a to by bylo taky vlastenectví, kdyby si všechny lidi, kteří jsou pohádaný mezi sebou, si podali ruce a co jsme si, to jsme si, že jo?
0: No kéž by, no, uvidíme.
1: To by
0: uvidíme.
1: Taky bylo vlastenectví.
0: Uvidíme, kdo se ještě dovolá jako další. Třeba o tom popovídáme, ale nechtěl jsem to vlastně ani úplně nakousnout, ale vlastně už jsem to řekl. Tak se za to případně omlouvám, protože úplně nejsem o toho tady, abych prožíval aktuální politické dění v naší republice, ale ono to vlastně částečně i k tomu vlastenectví patří. Tak moc děkuju za telefon, popřeju dobrou noc, ať se daří.
1: Vám taky díky, naschle, díky.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Co je toto vlastenectví? Je to pro vás důležité slovo pro život? Teď jsem zrovna přemýšlel hodně nad tím, jestli vlastenectví se dá naučit, anebo jestli v něm musíte být vychovaný. Zkuste mi i o tom povědět víc. Jestli vám do hlavy vštěpovali už od malička, že je důležité být hrdý na svoji zemi, ve které vyrůstáte, anebo jestli jsou přednější třeba činy, které z vás dělají celou naši společnost. No, uvidíme.

0: Iveta napsala: Dobrý večer. Škroupův dům v Osicích na Hradecku, postavený na počest místního rodáka a autora naší krásné hymny, se bude bourat. Asi takhle se vážíme vlastenců, co měli radši naši zem, protože z tak krásného textu je ta láska ke své zemi poznat. A jak to má Nora z Frenštátu? Dobrý večer, nebo pěknou noc přeju.
1: Dobrý večer, všechny zdravím, děkuji za uvítání. Já jsem byla akorát překvapena, protože jsem si říkala, proč ten Honza má takový nějaký jiný hlas. To je divné, že to byl váš kolega technik.
0: Jo, dneska prosím pěkně z jihu Čech a zdravím samozřejmě do Prahy. Děkuju Pétěvi za to, že to všechno dokáže zmačknout ty čudlíky. No a teď zmačknu vás, tak povězte, Noro, vlastenectví. No.
1: Teď, jak se četl ten poslední příspěvek, já jsem o něm mluvila taky někdy nedávno v Noční lince, protože jsem před několika týdny slyšela tu reportáž v televizi a tam mě velice překvapilo, protože ta obec, ty Osice, se stavěla za to, aby ten Škroupův dům tam byl zachován. Starosta měl, říkali, že oni by nebyli schopni to zaplatit, ale pokud vím, tak teď nevím, který je to kraj, pan hejtman tehdy říkal, že to snad půjde nějak udělat, tak mě překvapilo, že v průběhu několika týdnů, je to ostuda, tak jako tak, a vidíte, to je vlastenectví na prvním místě. Takže co bych řekla k tomu vlastenectví? Pro mě je to slovo tak samozřejmé, to má člověk v sobě tak vžité, že o tom nemusí zbytečně přemýšlet, protože já jednak miluji naši hymnu, jako pocit vlastenectví mám naši češtinu, kterou to je prostě perfektní jazyk. Proč cizinci, já pořád si říkám, proč ti, kteří se naší řeč učí, říkají, to je jeden z nejtěžších jazyků a pro nás je to tak vžité, jako bychom se s tím narodili a bylo nám to dáno takhle do vínku, ale jenom prosím, ať si to uchováme, ať se nenecháme zatáhnout do toho, co je všecko módního. Já vím, že se to vždycky takhle mísilo, ale tu základní češtinu si nechejme a hlavně tu spisovnou. I když milují nářeči a ty, ať jsou náš folklor, vždyť kolik my se můžeme tolika věcmi chlubit, kolik my máme v kultuře, ať autorů, ať je to spisovatelů, básníků, hudebních skladatelů. Bože, kdo by ve světě neznal Smetanu, Dvořáka, Janáčka, Martinu, Suka, kolik máme interpretů, kolik jich hostuje v zahraničí. Teď oni vědí, že to jsou z Česka. No, bohužel, já bych pořád říkala z Československa. Je mně líto, že už nejsme Československo. Já jsem se takhle narodila a já pocházím z Československa stále. A lituji toho, že jsme si nechali takhle odtrhnout to Slovensko. Ti dva pánové, co tam tehdy seděli v zahradě pod vilou Tugendhat v Brně, to si pamatuju ten výjev, když jsem to viděla v televizi. Oni si tam v poklidu u stolečku kulatého seděli pod břízou a jenom si podávali ruce, jak se pěkně rozdělí Československo na dvě země. Teď ono už stačí konec konců, že nám po válce ukradl Stalin zakarpatskou Ukrajinu. A tam ti lidé, co tam žijou, ti by oblízli všech 10, kdyby mohli být součástí toho Československa, které tehdy ještě bylo. A to je spousta takových věcí. Zachovejme si to, co máme. Máme tolik krásných věcí. Nenechme si to vzít. Máme tolik přece, já si vážím všeho, co je u nás i vyrobeno, co naši lidé dělají. Máme šikovné, nejenom umělce, ale řemeslníky, máme šikovné lidi. Nenechme do všeho jenom zavlékat politiku. To je k ničemu. Ať se dohadují. Když se dovedou dohadovat, jak malí kluci už by si to vyřídili ručně, bylo by to stručné a bylo by to stokrát lepší. A takové ty debaty, co se vedou kdesi na vysoké úrovni a přehazujou se nějaká diplomatická slova, je vidět, že to k ničemu nevede. A bojovat za svou vlast, kdyby nebylo těch válek, kdyby nebylo těch zlotřilců, kteří si je vymýšlejí, tak nemusíme za nic bojovat. My bojujeme za to, co máme v každodenním životě, a to si zachovejme. To je to nejdůležitější.
0: Kraj máme krásně. Hezký,
1: celou zemi krásnou. Ještě neslyším gong naštěstí, jak mě bylo vyhrožováno.
0: Ne, to by se ještě doplnit.
1: Jak
0: byla,
1: slyším.
0: Já taky, já jenom jsem chtěl říct, že vlastně vy jste mi vzala teďka opravdu z úst i tu větu, kterou jsem měl dodat, když jsem mluvil o těch našich vrcholných politicích, kteří se nedokázali dneska nebo kdy to bylo dohodnout o tom, v kolik hodin a kdo, jak a podobně, tak vlastně tam by bylo dobrý, kdyby se to ty kluci vyříkali, možná se pobili, možná, že by to bylo to nejlepší, co by se mohlo stát, ale pak by to bylo jednodušší, ale možná je to jenom moje nějaká představa v hlavě, no. Takže asi
1: ale
0: tak.
1: To si myslí víc lidí, ono v jedné písničce se taky zpívá, padla facka, padla na sahale. Ono, kdyby jsem tam, a jsou tam i nějací v těch vrcholných kruzích, jak to tak pozoruju, takový nějací mladší, kteří by sem tam potřebovali jednu facku zprava, jednu zleva, bylo by to vyřízené.
0: To
1: a říkám,
0: fakt.
1: Ona diplomacie se má řešit v rukavičkách, je to pravda, ale kdyby náhodou někdy ty rukavičky byly drsnější, taky se nic nestane.
0: Noro, děkuju moc. Ať se daří, zdravím do Frenštátu, dobrou noc.
1: A vy se mějte taky hezky a žijeme v poklidu a přejme si jenom to dobré. Dobrou noc.
0: Já jenom, aby bylo jasno, ten gong samozřejmě máme, Péťo, bum. To je jenom tak, kdyby náhodou jsme povídali opravdu nějak extra dlouho, tak to je to, co nás přeruší, protože někdy ten čas plyne tak strašně moc rychle, že nevnímáme ani své okolí, ale vnímá to ten nejvyšší skoro bůh technický v Praze. Jmenuje se Kubala Petr, křestním jménem. Ne, děkuju moc za to, že to takhle můžeme zprodukovat, to dnešní vysílání a vlastně i to zítřejší, kde se uslyšíme, ale to ještě docela dost předbíhám. Stále probíráme vlastenectví až do jedné hodiny. Volejte, pište. Mimochodem, když jsme u toho psaní, tak mám tady třeba... Milada z Prahy napsala: dobrý večer, pane Honzo, jsem hrdá, že jsem se narodila v naší zemi. Dobrovolně bych svoji vlast nikdy neopustila, v jiné zemi bych asi žít nedokázala. Souhlasím s tím, co říkal pan Werich, že nemůžeme trvale žít v jiné zemi, neboť s nimi nehrál kuličky. Když jsem pracovně pobývala v zahraničí, vždy jsem se ráda vracela domů, neboť nikde tak nevoní lesy, louky a stráně. Jsem pyšná na naše odbojáře, obyčejné lidi, kteří se svými rodinami dokázali za druhé světové války obětovat za naši svobodu své životy. Smykám před jejich statečností. Jejich jména by měla být neustále připomínána a nikdy nesmí být zapomenuta. Zdraví Milada.

0: obyčejnou ženu.
1: Neobyčejná drahuška volá. Pěkný večer, pěknou noc.
2: Dobrý večer, pane Honzo, zdravím vás a všechny posluchače, kteří ještě jsou u telefonu. Já jsem nechtěla volat a potom, co řekla paní ale... Nora, že není co dodat, ale musím to říct. 5. května padl můj tatínek v boji o rozhlas. Pracoval v odboji, pracoval blízko vaší stanice, když jste v Praze, protože dělal na... No, teď mě vypadlo na ústavu. Ježišmarja, to je jedno. Prostě pracoval v Karlíně, kde byl, měl tam skovanou pušku, když volal rozhlas o pomoc, tak byl jeden z prvních, který tedy na pomoc šel. A 5. května byl postřelen, 6. května zemřel. Ale o tom nechci mluvit. Já chci říct, že bohužel to slovo vlastenectví ještě v nás, mě bylo půl roku, bráchově roka půl, maminka ovdověla v 25 letech a všechno to dokázala. Byly sokolové, byly různé spolky a škola, která ty děti, jako jsem byla já, k tomu vlastenectví vedla. Pro nás to nebylo jenom slovo, ale do dneška, když vidíme, že vyhrávají naši sportovci, když se hraje naše hymna, tak máme tu husí kůži a chlupy nám vstávají. I kdybychom je neměli, tak nám vstanou. Bohužel ta doba se posunula natolik, že jsou úplně jiné priority a taková ta rozhádanost politická, to lidi nespojí. Naopak, vlastní rodina kolikrát není schopná se dohodnout. A v tom je toto smutné. Já jsem chtěl dovolené v Jižních Čechách právě dnes a znovu jsem si do Prahy a znovu jsem si uvědomila, jak ta naše republika je krásná. Když jsme byli i s tím Slovenskem, tak to bylo teda ještě krásnější, protože jsme měli Tatry nízké, vysoké a tak dále. A jakmile se otevřely hranice, tak jsme měli šanci poznávat další věci, které jsme nikdy předtím neviděli, ale o to víc potom jsme se mohli s radostí vrátit domů, když se porovnávalo první výkladní skříň, kterou my jsme neměli, tak jsme obdivovali. Dnes máme všechno, ale bohužel nejdříve jsou cizojazyčné nápisy. Jděte po Praze a hledejte tam český nápis na krámech. To je výjimka. Samozřejmě je tady hodně turistů a dělá se to pro ně a zaplať pánbu, že se jim otvíráme a ukazujeme, co krásného máme. Ale o to víc bychom si toho měli vážit. A v tom já vidím to vlastenectví. A to, co říká paní Nora, to je... to, co vlastně cítím já a já doufám, že to nebudeme jenom být staří, ale že konečně jednou zase zpátky se to vrátí i do škol a budou se učit i o tom, co by si měli vážit. Zeptejte se dneska dětí, oni no. ani neví, co to bylo 17.
1: No listopadu. Právě, drahuško, já se omlouvám, že vás přerušuju, ale vlastně vy jste řekla větu, která ono to vlastně dneska ještě nezaznělo, ale celou dobu to mám na jazyku, tak jsem rád, že jste to taky zmínila. Já mám totiž takový pocit, že i za dob, kdy já jsem chodil do základní školy, což bylo za dob socialismu, tak ano, byla to, nebo za dob komunismu, byla to doba, ve které jsme žili, ale přišlo mi, že v té škole jsme od těch učitelů, no. i když to bylo směřované jako samozřejmě na
2: hodně
1: východ,
2: to bylo tak mě... na Rusko,
1: ano, samozřejmě. Ano, ale furt mám takový pocit, jako kdyby nás víc učili být hrdí na svoji zem. Bez okliku k toho, že jsme byli směřovaní na ten východ. Ale ta hrdost tam byla a vlastně nás to jako učili v té škole být na něco jako hrdý. A já netvrdím, že to bylo ze 100% to nejlepší směřování, ale dnešní děti si myslím, že tohle ve školách vůbec nemají. Že berou jenom jako nějaká holá fakta, co bylo, ale vlastně tam není ta radost není tam vlastně... Ale těžko se mi to popisuje. Já děti nemám, jo, tak...
2: Já vím,
1: jestli mi rozumíte, já vím, snad to neříkám jako nějak jako hloupě.
2: Ne, v žádném případě. Ale já když třeba tady, já jsem to jednou také říkala, proto jsem to nechtěla opakovat, ale to, že se po mém tatínkovi jmenuje jedna ulice a zastávka tady na Rajské zahradě na Černém mostě, tak si to pamatuje jenom moje vnučka, ale už nikdy, nikde se to nezmiňuje. To, že je někde na Vinohradském hřbitově udělán pomník pro všechny z prvé a druhé světové války, kdo tam jde, kdo si toho všimne, tam už dnes, když jsme se vraceli z Třeboně, tak bylo pár lidí u pomníčku a radši všichni jdou někam na pouť nebo jedou někam... Samozřejmě mají prodloužený víkend, ale nikdo z nich si neuvědomuje, proč a proč to slavíme. Každý už řekne, no a co? Tak. A to je v tomto smutné.
1: To je pravda. To je to stejné, jako když máme 17. listopad. Je to úplně to samé.
2: No, přesně tak. Ale nespomene si nikdo na 17. listopad, který nebyl v 89. roce. Oni byli 2017. listopady.
1: Drahuško, já myslím, že tohleto teď nepořešíme, ale je pravda, že školství zase bychom mohli někdy probrat.
2: No, dobře. Já všem přeji klidnou noc, bude ještě krásný, ať si užijí ten víkend a až půjdou někde po Praze, po kterémkoliv městě a zjistí, jak je tady nádherně a budou se vracet od někud, kde jim nepodá nikdo. To říká také někdo tam, že vlastně takové to sousedství, když si lidé nejenom, že se pozdravili a pomohli si, i to dneska vlastně dobou, která je, končí. Protože každý si žije svůj uzavřený život a už to není to, aby opravdu si vážili toho hezkého, co tady máme a rádi se vraceli sem. Každý si myslí, že když vyjede do světa, takže je to tam lepší, ale mě by to zkusit tam žít, ale ne tak, že dostane všecko rovnou a zadarmo.
1: Zdravíčko, děkuju.
2: Trošku jsme od

život, jsem pacifista, ale hlavně zdraví a život jsou pro mě vyšší hodnoty. Kdyby tomu tak bylo u každého, války by přece neexistovaly. Českou republiku bych neopustil jenom pro lepší živobytí. Měl jsem možnost odjet pracovat do Německa. Jsou asi jenom dva důvody, pro které bych naši zemi opustil. Bezpečnost a láska. V cizině jsem o tom, že jsem z Česka, neříkal moc rád. Možná proto, že si jednou někdo myslel, že pocházím z Ruska, a to se mi nelíbilo. No, Michale, řeknu vám, stalo se mi to nesčetněkrát, že si někdo pomyslel, že jsem z Ruska. Já jsem trpělivě vysvětloval, že ne Ruska, že ne, ne. A tam, kde to paradoxně nejvíc nedokázali pochopit, to bylo v Izraeli. A tam to nevyšlo ani na čtvrtý pokus. I Poláci byli před námi. Takže hrdý jsem na naši republiku, tam jsem byl o to víc, na druhou stranu na pátý pokus. Těžko se mi tomu chtělo věřit.

0: Posloucháte noční vysílání Českého rozhlasu, posloucháte noční linku dnes na téma vlastenectví. Z Jihočech zdravím. Koho dalšího, kdo nám volá?
1: Margita z Prahy, dobrý den.
0: Zdravím.
1: Já si myslím, že nám hlavně chybí noblesa a vkus. A že teda takhle jsem samozřejmě hrdá na to, na naší vás to, jako to asi každej, ale nemohla bych říct i kde jinde. Ale já třeba, jak jsme byli chudí, tak jsme s tatíkem chodili hodně na procházky, že na hrad po Praze a tak dále. A já jsem přišťastná z architektury. Já měla, prostě myslím takhle asi, že ty, my se třeba tady komunistů se měli, že to se teprve budoval socialismus, ale že to, co zůstalo z té první republiky dobrý a nedotýkalo se co nějaký těch ideologie, tak to nechali být jako obchodní síť a prostě na Václaváku, když jste potkal lidskou, neexistovalo, že by neměla ze stejné barvy, ze stejné kůže, kabelku, boty. Jo, to prostě po Václaváku jste šel, byly tam neony, tapky na odhora, šel jste třeba na rande, tak se kouknul, co dávají baníku neměli lístky, tak jste šel dolů, tam šeskyn, že jo, a tak dále. Ale teďko, proč mluvím o té architektuře? Ten Transgas, ten byl přece nádherný. To bylo přesně takový to, z jednoho místa, když to bylo focený, viděl jsem to v jedný týště o architektuře, tak to bylo dokonalý. To prostě z každého strany, kde se podíval, všechno to ladilo, všechny, co tam udělali teďko, to zbourali a udělali tam nějakou kostku, jako takovou tu, já z toho mám až trochu fobii, protože z takovýhle kostek se vyvalej takový divný lidi, nebo třeba taková ta fakulta, to slyším, že architektury v Dejvicích, z toho mám opravdu fobii, protože to je barák, který je tak strašně dlouhej, takovej vypadá to spíš jako sklad. A nejvíc to, teďko jste z toho, jak tomu říkám, promětím opičárna, co budou stavit na Vltavský, tu filharmonii. Zas pěkně, já teda o hudbě toho moc nevím, ale představit si, že bude někdo koukat na dirigenta zepředu a na ty hudebníky zezadu. Tam ještě, nebo jsme vypadla.
0: Jo, já jsem úplně úžasný z toho, co povídáte, protože tohle vlastně takovouhle odnož vlastenectví jsme tady ještě neměli v rámci povídání, takže jsem jedno velké ucho.
1: No, tak já nevím, já jsem člověk takovej psavej. Někdy, když mám na něco zlost, tak se pokusím napsat něco. Někdy z toho vyjde féto, někdy z toho vyjde nějaký sloupek nebo něco. Jo, takhle ještě řeknu. Za komunistů mi vyšlo pár článků ve večerní Praze. Komunisti poslali 80 korun po zdanění. Za kapitalistů mi vyšlo pár článků v Mladé frontě. Poslali noviny. Já ale nejsem grafoman. Já když už teda chci něco mi pozlobí a napíšu to, tak očekávám, že si tím přivydělám. Jo, hloupých 80 korun za komunistu a to zase nebylo zase tak málo. Začálek ve večerní Praze. A jednou mi takhle, teda to už se stížil, to už jako v oblasti nepřímo stejně, to už je taková stížnost, jenom napsal mi Komárek z Malých fronty, že můj článek si všichni přečetli a rozhodli se, že ho neuveřejní. A od té doby mám asi stopku.
0: No, řekněte mi, prosím pěkně, s tou noblesou.
1: To byla nádhera. Jako když byl panelák obložený Kabřincem, tak to přece bylo už zateplený, ne? A oni to všechno slunali. Mně vám připadá, že tu rádí nějaký architekt, kterýho nějaký dobří architekti tehdejší, a že samozřejmě architekt je tak, pro mě architekt úplně nejvíc, když jsi doktor, když jsi právník, jo. Protože je těžký studium a jsou to lidi, kteří opravdu musí něco umět, musí umět kreslit a já nevím, prostě, že to je těžký studium a prostě je to pro mě opravdu nejvíc. Takže pravděpodobně někde někdo studoval a ty architekti z nějakých důvodů třeba skritizovali nebo neprošel, nedostal zkoušku. Mám jednoho spolužáka ze základní školy na Čapa městí Oblobkovicově náměstí a on vám, když jsme měli sraz, když tam bylo 40, tak se chlubil, že je architekt, inženýr architekt. A prej dvojité. Já jsem se vám tak v duchu slála, že se ani nezeptala, čeho architekt.
0: Chápu.
1: Takhle řeknu, zeptala jsem se ho, co dělá, a říkal, že prej představoval porodnici v Rooseveltový ulici, té porodnice, ve které já jsem se narodila, že ji představovala na byty. Tak jsem se tam byla podívat a fakt se mi to teda nelíbí. Fakt, že ne. Jmenuje se Miroslav Pešek a nebudu radši říkat, tomu byste nevěřili, kam až to teda ten hočík dotáhnu.
0: Margito, děkuju. Taky i vám za příspěvek do dnešního vysílání na téma vlastenectví.
1: Ale víte co,
0: pořádku.
1: Rozhlas, český rozhlas je úplně nejvíc pro mě. Jo, a představa ČTK taky, český rozhlas, česká televize. Ještě vám říknu jednu věc. Ty poplatky rozhlasový, to je evidence obyvatel. A taky původně já jsem byla osvobozená od rozhlasových televizních poplatků jednou, dvakrát vlastně. Ale nic nepřišlo. To měly přijít přece sociální dávky. Proč by někdo kvůli dvěma stovkám šel na poštu a studoval aktuálně platné předpisy o sociálních dávkách? Jedině proto, že v radě si bude dali, že jo. Ale to se omlouvám. Rozhodně...
0: No, to nevyřešíme, to je fakt.
1: Nevyřešíme, omlouvám.
0: Moc děkuji i tak, Margito, za zavolání. Ať se daří a děkuju a dobrou noc za dnešní příspěvek.
1: To byla dlouhá rozchranou.
0: Ano, posloucháte dál naše vysílání, noční linky, rozhlasové poplatky nebo poplatky za rozhlas a televizi teda určitě nevyřešíme. Nevyřešíme ani architektonický tón našeho hlavního města. Na druhou stranu i to může být části vlastně dnešního vysílání. Ono se to nemusí vyřešit, ale je fakt, že se o spoustě věcech musí mluvit, protože se nesmí zapomínat. A byl bych rád, kdyby se na to nezapomnělo, protože kdyby náhodou někdo zapomněl, tak pozdě bych a honiti je na prd.

Stále tady mám na očích příspěvek od Dáje, já už jsem o něm mluvil, hodně se píše tak, aby to směřovalo k té státní hymně.

0: mě. Doják nejen prodáju, kdo píše Damelan Valašsko, to se teď nepatří, to už je jinam. Kde mám ty příspěvky? Tady se mi to všechno tak nějak schovalo. Maruška napsala zdravím vás a všechny posluchače, taky hymna. Když hraje hymna, Husí kůže mi to nahání. Potom na Jevořině sraz bratrství Čechů a Slováků, folklorní slavnosti, návštěva krásné Prahy. A když nám naše vlajka vlaje, na máji je to krása. Ani vám nechci říkat, jak to dopadlo u nás tady v Jižních Čechách, v jedné vesničce, kde nám byla majka pokácena. No, do důsledku vychutnali si nás z vedlejší vesnice, stalo se. Anička, dobrý večer. Pro mě je vlastenectví Československo, kde jsem se narodila. Taky mi je teď líto, že děda, který byl Moravák, a kde je i dnes, když přijdem, cítím se mezi svými jako doma, ale politici zničili, co tatíček Masaryk, kterého obraz v nejednom slovenském domě visel na stěně, nebo Slováku, osvobodil, vybudoval. Dana z Blatné, děkuji za téma, srdečným vlasteneckým pozdravem, ano, jsem vlastenka, srdcem a duší a dodnes se nemohu smířit s rozdělením Československa, naše vlast je srdcem Evropy. Máme mnoho vlastenců, nádhernou zemi plnou osobností v hudbě, v umění, v oborech, šikovných českých rukou, obdivuji hrdinství padlých ve válkách a ctím krásy přírody. Nikdy bych českou zemi, domov můj, neopustila.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: A víte co? Než se dostaneme do samotného závěru, dáme si ještě chvilku pauzu, uděláme si pořádný nádech před tím, než se s vámi rozloučím. Já to taky musím strávit, to dnešní vysílání, řeknu vám. Jsem toho docela takový dost nabitý, protože jsme probrali toho poměrně dost na téma vlastenectví. A dost jste mě překvapovali i vlastně i v oblastech, které bych úplně na první dobrou do toho vlastenectví nezahrnoval, ale teď... No, uvědomění si, jinými slovy. Tak popojedem.

Jaký závěr tady máme toho dnešního vysílání noční linky? Dvouhodinovky na téma vlastenectví dnes, pocit nebo prázdné slovo. Podle průzkumu veřejného mínění se většina Čechů k určité formě vlastenectví hlásí, ale jeho podoba se liší. Data z výzkumu například pro Centrum pro výzkum veřejného mínění ukazují, že lidé často vnímají vlastenectví spíš jako klidný vztah k zemi, než jako okázalé projevy. Zároveň ale roste citlivost na to, jak se o vlastní zemi mluví a jak je vnímána navenek. Vlastenectví tak není jednoznačné. Pro každého znamená trochu něco jiného. No, je to fakt, že jsme se dozvěděli v rámci toho dnešního povídání poměrně dost možností na téma vlastenectví. Možná bych to uzavřel třeba ještě příspěvky, které dorazily. Bude to taková milá tečka, Jarmila, dobrý večer vlastenci, nákup v Čechách potravy nestejný jako všude ve světě a láska prochází žaludkem i k vlasti. Nebylo tolik preparátů v policích lékáren, nebylo tam nic. Byly zahrádky a karotka, šťavnatá, česnek pálivý a cibule rozplakala. Jablko se nedalo utajit, karotku jsem strouhala na skleněném struhadle. O to byste se nepořezali, byla to šťáva pro miminku, je to bída na celém světě. Všechno má vliv na lidi a jejich postoje a vlastenectví je jenom postoj a bere za své, když stojí na vodě. Jarmila Dočkalová. Milí vlastenci, ať už to pro vás znamená moc, anebo vlastně tak něco, anebo i kdyby to náhodou šlo kolem vás. Já vám děkuju za zavolání, za to, že jste poslouchali, vážím si toho a budu se na vás těšit při dalším společném vysílání. Pravda, nebude to dlouho trvat už dnes, hodinu před půlnocí, téma inflagranty. Tak si to dáme ve stejném režimu. Já z jihu Čech, v Praze Petr Kubala a vy po celé republice. A nebo klidně i ze zahraničí, jestli nás po těch internetech posloucháte. Tak dobrou noc, skvělé sny a příjemný poslech dalšího vysílání Českého rozhlasu přeje z jihu Čech Honza Macon.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Hurvaj, už se uklidni.
2: Co?
1: Nevidíš, že svítí červená?
2: A jo?
1: Musíme přivítat posluchače.
2: Aha.
1: Asi jste čekali, že vás přivítá Patrik Rozehnal, že jo?
2: Ale ten se asi zapomněl někde u paní Kateřiny, co?
1: Nech toho, Hurvajs. Čeká vás povídání o tom, kdy jsme se narodili.
2: Kde všude nás znají a možná i další perličky.
1: Pořad
2: vás provede televizními i rozhlasovými ukázkami.
1: S Hurvínkem.
2: A s Pejblem.
1: Tak hezký poslech.
2: A dobrou zábavu s Českým rozhlasem. Ha, ha.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: No, jak to tak vypadá, tak už se nám vrátil náš moderátor Patrik Rozehnal.
2: Může tedy začít pořad?
1: S Hurvínkem
2: a s Pejblem.
3: Hurvínku, moc děkuju za úvod, ale teď budu tedy opravdu zase chvíli mluvit já. A dovolte mi, abych vás tedy konečně i já přivítal. Hezký poslech u pořadu Českého rozhlasu přeje Patrik Rozehnal. A začnu vám vyprávět příběh, který se váže ke dvěma nejznámějším českým loutkám. Ty dva už jste dnes slyšeli docela dost dlouho povídat. Jak to tedy bylo se Spejblem a Hurvínkem? O tom si budu vyprávět i s Martinem Kláskem. A tak ho tady vítám a rovnou se ptám, kdy se vlastně oba narodili?
4: Tak Spejbl přišel na svět v roce 1920. Bylo to v Plzni, divadelku feriálních osad, kde působil tehdy Josef Skupa. A Hurvínek o 6 let později, to znamená Spejbl, vždycky říkáme, je nejmladším otcem na světě.
3: Padl tu název feriální osady, to byly vlastně prázdninové tábory určené pro zdravotně postižené děti. A toto plzeňské divadlo se stalo slavným třeba díky Kašpárkovým kabaretním číslům. No jenže později se zjistilo, že Kašpárek už moc nestačí. Je to spíš postavička vhodná do 19. století. A proto vcelku stále ještě nové 20. je třeba vymyslet něco nového. A tak přišel na svět Spejbl a Hurvínek. Co dělal tedy Spejbl, když ještě neměl rodinu?
4: Tak Spejbl působil jako takový přídavek ke každé show, co hráli. Takže Josef Skupa buď s ním zaspíval nějaký kuplet, nebo něco zarecitoval, něco dada. Jo? On si vymýšlel takový říkanky všelijaký. Takže takhle toho Spejbla používal. A traduje se, že ostatní kolegové toho Spejbla moc rádi neměli tehdy, že dokonce na něj posílali i psa. Když přišel na scénu, že mu namazali ty jeho krovky od toho fraku syrečkama a pak tam pustili živýho psa. A ten toho Spejbla honil po té scéně.
3: Proč ho neměli rádi?
4: Tak on se jim nelíbil nějak výtvarně. On taky ten původní Spejbl moc hezký nebyl. Byl to první pokus o něj, toho vyřezal tehdy řezbář Karel Nosek. A vlastně bez nějakého kompletního návrhu, vlastně bylo to jenom, jestli kdysi se Skupou povídali a on něco někde načrtl na pivní tácek či co, nebo na účtenku. A až za rok poté vlastně ten Nosek toho Spejbla přinesl a zrovna moc povedený nebyl teda. No, takže ho postupem času zušlechťovali a tak dále. No a když se objevil Hurvínek jako překvapení od Gustava Noska, to byl synovec Karla Noska, tak Skupa na to zareagoval, protože zrovna s tím Spejblem v tom přídavku nějakém byl na jevišti, no a přišoural se tam takový podivný mužíček. A ten Skupa se na to díval a zareagoval nějakou takovou jakousi scénku, ale obecenstvo zaburácelo a tím pádem několik let nebo měsíců oni dva fungovali jako rovnocenní partneři, nebyli otec a syn. To přišlo až z nějakého dalšího nápadu. Ale kdo to vlastně udělal, to jsem se nikde nedočetl a vlastně nikdo z nás.
3: Asi také z historie víte, že ve 20. letech, kdy vznikl Hurvínek i Spejbl, se také objevil poprvé rozhlas v našich zemích. No a tak bylo jisté, že i oba dva mu museli propadnout, tedy hlavně taťka Spejbl. Jenže už tehdy bylo docela obtížné chytnout tu správnou vlnu. A někdy se stalo, že se dvě stanice ve svém vysílání pomíchaly. Posluchač musel být docela zmatený, stejně jako pan Spejbl.
5: Jo, tak dobré, tak co pak bychom to udělali, tak já vám tady něco chytnu na ten můj rádio, blaparát, něco si to všechno zapojím a tak dále, já jsem o tamhle, no a tak dále, tak jenom dávajte pozor, něco to obrátíme. No tak, teďko si něco drapneme, mám moc fajnácký radioaparát, žádný poruchy, já jsem dřív mýval, víte, takovou čtyřlampovku jenom. Ale to zlobilo, tak jsem to předělával, když byly všelijaký ty solodýny a neutrodýny, tak jsem to předělal na čtyřlampovej Bernardín. No ale, až je třeba pokračovat i s duchem času, tak jsem si opatřil silnější stanici, když jsem si pořídil tenhle ten 8-lampovej, jak ono se to jmenuje, tenhle ten, jo, super hemeroid. Jo, tak to spustíme, ono to vůbec žádný poruchy, to uvidíte konečně. Tak, tady to musíme zapnout, anotku, akumuldu, no, tak všechny knoflíky jsou zapnutý, já jsem taky zapnutý, no, tak už to může jít, tak to spojíme, jo. No, proci, zrovna to musí jankovat, když si člověk někoho pozve na poslouchání. No, vlna už by tam byla, to je vidět. Já jsem jí tam taky nadspal asi půl druhého kila, tak to musí hrát, je nesporné.
6: Halo, halo, vysíláme společenskou hlídku.
5: No tak, už to tu máme, tak to si poslechneme, to můžu potřebovat ve výchově svého syna.
6: Halo, halo, vysílán bude kuchařský rádce.
5: Kruci, co tohle má, vej? No ale, no, konečně vyslechneme si to.
6: Halo, pamatují si, milý hochu? Chceš-li upéct dobrou vánočku? Je ti třeba společenského styku. Nelituj peněz, opatř mouku, máslo, vajíčka, kvasnice. A setkáš-li se s dámou, která se ti líbí svými duševními vlastnostmi i svým vnějším zjevem, představ se jí. Vytři pekáč masnotou a posyp strouhankou. Obírej se s ní jemně, počínej si taktně. Nejlépe jí dát pod peřinu, ale dej pozor, aby ti pak předčasně nevykynula. Hovor s ní vždy s úsměvem, počínej si galantně a rytířsky. A když je hotová, strčí do trouby. Když se na tebe vlídně usměje a zadívá se ti něžně do očí, píchni do ní občas, je-li dobře vypečená. A buď jist, že tím získáš její sympatie. Dej pozor, ať se ti nepřipálí. To je na nejvíc nepříjemné. Když se do tebe zamiluje, že by pro tebe i duši vypustila. A pak je to cítit po celém domě. Váž si té její vlastnosti, nerozmýšlej se pak dlouho. A nalámej si do kafe. Uděláš záslužný skutek.
5: Tohle je dobrý krucin, Alfagore.
3: To byl tedy Spejbl, kterému hlas dal Josef Skupa. V době začátků Spejbla a Hurvínka jim moc pšenka v Plzni nekvetla. Pan Spejbl dokonce nesměl viset ani v pánské, ani v dámské šatně. Tehdy byly totiž takto striktně rozděleny. No ale visel sám kdesi na lati v zákulisí. Dodnes se ani neví, proč má Spejbl právě tohle jméno. Nakonec i sám Skupa docela mlžil, když měl vysvětlit, kde ho vzal. Obě jména vznikla zcela spontánně a nevím ani odkud se vzala. Prohlásil například v roce 1941, když takovou otázku dostal od novinářů. Nebudeme pátrat, budeme se společně zase trochu bavit.
2: Tak člobrdičkové, já vám dneska zaspívám nějaký písničky, jak jsme se naučili ve škole. Tak prosím vás, pane Cuncman, já bych si zahral, třeba bych si zaspíval, já na vojnu nepojedu, jo? Buďte tak hodnej.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: O Spejblovi a jeho nezbedném synáčkovi
2: Hrdinkovi. A to v Českém rozhlase.
3: Ano, ano, o těchlech dvou si budeme dál vyprávět. A bude tu s námi také dál Martin Klásek. Už jsme si řekli, že se narodili na začátku 20. století ve 20. letech. Po vzniku téhle dvojce uvádělo divadlo Josefa Skupy běžný repertoár. Od klasických pohádek po operety, ale velký podíl tam měly i takzvané reví. V roce 1930 měla 19. dubna premiéru Hurvínkova jarní reví. Krátce na to překřtěná na reví z donucení. Ta je památná mimo jiné tím, že se v ní poprvé představily i dvě nové, Skupou iniciované loutky, které přežily rok 2000. Způsobná holčička Mánička a také pes Žerik. Jehož interpretem byl tehdy Gustav Nosek.

0: Tak mě napadá, byly v té době obě postavy, mám na mysli Spejbla a Hurvínka, stejně vysoké, když na začátku vystupovali vlastně jako sourozenci, dejme tomu?
1: Ne, to ne. Ten Hurvínek byl od jakživa malinký, ale ten původní, ani si nejsem jistý, jestli měl krátké kalhotky a kšandičky, ale prostě byl to takovej ušatej, podivnej mužíček, ale z toho kadlubu toho Spejbla. Jo? Ale je to ještě nenapadlo, že by to mohl být synáček.
0: No a teď už se můžeme společně zaposlouchat do dalšího kousku, který vznikl v době první republiky. A listovat kuchařskou knihou pana Spejbla bude samozřejmě teď už jeho syn Hurvínek.
2: Tati, co jsou to ta cizokrajná jídla?
3: Cizokrajná?

0: Ukrajina, no, to máš tak. Všude se vaří jinak, na celém světě, víš? U nás se vaří třeba knedlíky a jinde zase jiné knedlíky.
1: Už rozumím. V celém světě se vaří měkké knedlíky a tetička nám vaří tvrdé.
0: Kdybys nepomlouval, kluku. Tetička, že vaří tvrdé?
1: Ano, tuhle se mi ztratil tenisák, tak jsem si jeden knedlík vypůjčil a hráli jsme s ním na jednu bránu.
0: Ale Horvajs, snad se jí nepovedli.
1: Naopak, tati, všichni kluci mi moc záviděli tu Mičudu, jak skvěle skáče. A pak jsem s ním ale bouchl o chodník, on vyskočil až do druhého patra, rozbil okno.
0: Ale vidíš, co děláš, uličníku? Hele, mluvme raději o těch jídlech. Tak to máš tak. Běloši, že ano, ty jedí rádi bílé maso, třeba kuře. A černoši zase černé, třeba z divokého kance.
1: A my jsme běloši, vy, tati?
0: No, ovšem, že jsme běloši, čili rasa vyplajchovaná. No a proč se ptáš?
1: Protože mě zajímá, proč jako malé bělošátko musím jíst černé buchty.
0: Ale pora, co pak vím. Asi je tetička pozdě vyndala z trouby, zdržela se.
1: No vím, měla pavlačovou plenárku. A tati, znáš ještě nějaká jiná cizokrajná jídla, kromě těch černých buchet, které musí konzumovat můj školou povinný organismus?
0: No ovšem, třeba v Číně se jedí vlašťovčí hnízda, v Arábii kobylky.
1: No to přece není cizokrajné jídlo, kobylky.
0: Jak to, že ne? Co pak se to u nás jí?
1: No budeť ne, předevčírem jsme měli guláš z kobylky.
0: No a řekni, nebyl snad dobrý?
1: Je výborný. Měl jsem ho až do večera, jako žvejkačku.
0: Ale tobě pořád něco jde pod fousy.
1: Konstatuju, oče, že vajlíčko je hladké jako ohlen zimní stadion.
0: No to vím taky. Ale mlsný si, to je to. Abys věděl, uvařím něco sám. Najdi mi ruček kuchařskou knihu.
1: Tady je. Tati, ty máš tu knihu volně sypanou v krabici. Až dí list je zvlášť. To je salát. Je, hele, tady je cizokrajných jídel.
0: Jak to? Co tam je?
1: No třeba tady. Smažené syrečky na česneku s fazolovou marmeládou.
0: Cože to tam je?
1: No, nebo dál kuře s rajským protlakem a nudle sypané cezenými držkami a moučníky, jitrnice dušená perníkem, uzený koláč a zmrzlina na špeku. Já, tati, uvař mi to.
0: Co to, blekoceš? Pokaž, vždyť jsem si to myslel. Ještě si to víc přeházel. Co pak takhle se dá tohle vařit?
1: Jen to zkus, tati. Hůř to jistě nedopadne, než ty tetinčiny cizokrajné buchty na černo. Hehe.
2: Martin Klásek je tu dnes jako host v našem pořadu Hvězdné návraty. Martine, byly ty postavy vždycky oblečené tak, jak je známe dnes, nebo třeba ty oblečky musely i měnit?
3: Měnili oblečky dle potřeby, jo. A děláme to tak dodnes. My vlastně máme spoustu dublerů, které máme různě převlečené. Máme je například v zimním oblečení, když jsme hrávali jsme takovou klasickou scénku, kdy celá rodinka byla na klouzačce. Tak Hudvínek byl normálně v zimním, Mánička v zimním, Spable v zimním, měli přibitý lyže, Spable měl lyže, Hudvínek měl sáňky. No a takhle vlastně převlíkáme dle potřeby. No.
2: Předpokládám, že těch loutek je vlastně vícero. Kolik jich tak máte v divadle?
3: No, já jsem to poslední dobou moc nepočítal, tedy, ale říkáme by očko, jak se správně česky říká, 20 párů. Ve čtyřech velikostech a dokonce máme Spabla, který je v životní velikosti vzrostlého muže taky, který funguje takhle v jednom večerním představení, kdy zpívá duet s šanzoniérem Igorem Ševo.
2: Jak se vodí taková velká loutka?
3: Ta velká loutka nemá nitě, ta má takové zvláštní vahadlo uprostřed těla a vlastně jsou dvě nitě jenom ke stehním, jaksi kostem, ale dřevěným a tím vlastně ten vodič toho Spabla ovládá.
2: Na přelomu 20. a 30. let bylo už duo Spejbl a Hurvínek tak populární, že vystupovalo dokonce i v Osvobozeném divadle, kde v té době bývalo vyprodáno. A Voskovec a Verich a Spejbl a Hurvínek, jinými slovy, tedy písmeny S plus H a V plus V, dokonce plánovali vzájemnou spolupráci. A některá představení dokonce přenášel i rozhlas. V té době se také Spejbl a Hurvínek začínají objevovat na dlouhohrajících deskách. A tak i díky tomu se nám dochovala třeba tahle malá, krátká ukázka. Že bychom si zase zaspívali.
1: No a ičkrdle, vám třeba zaspívám písničku Nepůjdu domů.

0: Martine, jsou někde dochované třeba i ty opravdu původní, skupovské, originální loutky?
1: Jsou ve Strakonicích muzeu, je jeden pár, v Plzni v muzeu je další pár, dokonce je jeden pár u Sergeje Obrazcova v Moskvě, v jeho muzeu, a jeden pár je, tuším, ještě na zámku Kratochvíli, jo? Ale myslím si, že tedy ty původní jsou v té Plzni.
0: Loutky si odpočinou a my si dáme další písničku. A po ní se opět vrátíme do toho dřevěného života z Pejbla a Hurvínka.
2: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Víš, jak si naladíš legraci?
1: Nevím, no, zapnu si rádio a pustím si...
2: Hvězdné návraty.
0: No jo, no.
3: No jo, no, tak doufejme, že Hurvínek dál nebude zklamaný, protože Patrik Rozehnal a můj host Martin Klásek vám budeme společně vyprávět osudy těchto dvou postav v průběhu 20. století. A věnovat se budeme zahraničním úspěchům. V roce 1928 Spejbl s Hurvínkem poprvé překročili hranice, tehdy tedy jenom jako výstavní exponáty na výstavu v Baden-Badenu. Ale už o rok a měsíc později následoval triumfální zájezd. Směřoval do Paříže a bylo to u příležitosti druhého kongresu Mezinárodní loutkářské unie. Úspěšnou tip-top revue tam zhlédli diváci z nejméně 10 zemí a loutkám se dostalo nejen bouřlivých ovací, ale i řady lákavých a lukrativních nabídek. Třeba na roční hostování v cizině. Spejbl s Hurvínkem cestují dodnes. Ale Martine, jak vlastně cestují? Jako řádní cestující to asi ne.
1: Tak Spejbl s Hurvínkem mají každý vlastní pytlík, v tom jsou zabaleni a spolu s ostatními loutkami jsou v takzvaných transportních bednách, tam spinkají hezky. No a pokud letíme někam za moře, dejme tomu, tak prostě ty bedny spolu s konstrukcí, na které stojí loutkoherci a vodí, tak to se všechno naloží do kontejneru a buď to jede lodí měsíc dopředu, anebo to letí s námi letadlem.
3: Ztratili se někdy?
1: Nestratili se nám, ale jednou nám schořeli. Schořeli nám, tuším, to bylo v roce 77, nebo tak nějak. A bylo to v tehdejším východním Německu. A při převozu autobusu, kde byl celý náš fundus ze servisu, za námi do jednoho města, kde jsme byli ubytováni, protože jsme museli z místa, kde se ten autobus zastavil, tak bychom museli odjet náhradním nějakým autobusem, který ta agentura sehnala. Tento autobus byl odvlečen do servisu a když ten řidič potom sám jel za námi, tak se ten autobus vzňal a ty loutky nám kompletně schořely. Dokonce ještě on chtěl zachránit toho Spejbla s Hurvínkem, otevřel tu bednu, to už všechno hořelo okolo a jak to vyhodil, tak to chytlo, jak se říká, luft a ještě i ty loutky ve svých dřevěných malinkých kufříčkách, kdy tenkrát byly, se vzňaly a schořely taky.
3: Tak národní poklad nám schořel, ale naštěstí to nebyly jediné loutky. Takže odkaz Josefa Skupy může žít dál, nejen u nás, ale i v zahraničí. A také na deskách, v rozhlase i televizi, ale i ve filmu. Co nás čeká teď? Samozřejmě báječný humor Hurvínka a pozor, teď také Máničky. Ta se rozčiluje nad tím, že Hurvínek nebyl ve škole.
0: Přál bych ti zažít ten domácí teror, co jsem si zažil.
4: Moje vysvědčení nepomohlo.
0: Ne, protože došlo nakonec i na to moje.
4: Aj, aj, co mu pan Spejbl říkal?
0: Mám vynechat neslušná slova?
4: Určitě.
0: Tak v tom případě neříkal vůbec nic.
4: No jo, tak se musíš trochu snažit, učit se.
0: Máni.
4: Jaké máni? Znám tě. No schválně, když se tady celý den povaluješ, už ses naučil tu básničku, co máme za úkol?
0: Ne, tak Julda mi to nedovolil.
4: Nelži.
0: Fakt. Zakázal mi vzít učebnici do rukou, dokud je nebudu mít čisté.
4: Ty se brepta.
0: Ale nechceš si povídat o něčem jiném. Pořád jenom škola, škola, škola. Už jsem z toho na hlavu.
4: No ještě to v té škole musíš pár let vydržet. No a vůbec už ses rozhodl, kam půjdeš po škole.
0: Jako vždycky, domů.
4: Ale já myslela, co budeš dělat.
0: To co vždycky, spát.
4: No jo, no.

0: ve škole prýma? No, představ si, paní učitelka nám celou hodinu vyprávěla všelijaké zajímavosti, víš, třeba, že máme sklo od Číňanů, kalendář od Římanů, číslice od Arabů.
1: No vidíš, no, a my zase doma máme vysavač od Nováku, žehlící prkno od Dvořáku a žehličku od paní Kateřiny.
0: To by mě zajímalo, k čemu vám dvěma je žehlička nebo vysavač.
1: Ne, proč?
0: No počkej, nebo taky vykládala paní učitelka, že každý rok spotřebujeme 3 kilogramy toaletního papíru na hlavu.
1: Na hlavu?
0: No, a třetí hodinu jsem se zapsala na angličtinu a učili jsme se celé 2 hodiny.
1: A už se s nějakým Angličanem domluvíš?
0: No, s takovým, co se učil anglicky 2 hodiny, ano.
1: No, nechci tě vyhánět, pochlubila ses, tak bys měla jít. Nějak mi z tebe stoupá teplota.
0: Jo, jo.
1: Opravdu?
0: Kde lže ten ze zelená? Řekl Hurvínek a obrostl mechem.
1: Máni, ty jsi taky všimla, že jsem nějaký zelený.
0: Cože?
1: Nerad ti to říkám, ale asi budu blinkat.
0: Jo, tak to já raději jdu.
1: Jdi.
0: A Hurvínku, zítra už do školy půjdeš?
1: Vždyť jsem ti povídal, že se mi nějak přitížilo.
0: Jo, to je škoda. Zrovna když jedeme na školu v přírodě, budeme stanovat.
1: Ano.
0: No.
1: Já ti nějak pozoruju, už je mi líp.
0: Takže bys šel ještě dneska ven.
1: Jo.
0: Jo, a kdy se sejdeme?
1: Buď v 5 u pošty, jo.
0: Platí. A kdy přijdeš ty?
1: To se uvidí. Haha.
2: Posloucháte pořad věnovaný Spejblu a Hurvínkovi. Převážná část produkce tohoto divadla se hraje u nás doma, v Praze. Ale divadlo několikrát během sezóny podniká krátké i dlouhodobé zahraniční zájezdy. Do dnešních dnů znají Hurvínka i Spejbla, tak například v Německu, ve Spojených státech, Kanadě, Japonsku, také na Tajvanu, v Indii, Egyptě, Jordánsku, v Mexiku, Španělsku. Prostě všude možně. Mimochodem, kolik řečí už musí tedy Hurvínek a Spejbl umět, aby dokázali bavit dětské diváky na celé planetě? Martine Klásku.
3: Tak promluvili ve 20 řečech.
2: Která je nejtěžší?
3: Pro mě teda osobně byla nejtěžší čínština. Ta čínština se vyznačuje tím, že já čínsky neumím pochopitelně, ale pracovali jsme na tom s překladateli a učili jsme se to napřed vlastně vůbec číst, vyslovovat ten text a pak jsme se do toho snažili dávat nějaké herecké důrazy, akcenty a podobně. A to bylo nesmírně obtížné, protože Čína se vyznačuje 4 tóny, 4 významotvornými tóny. To znamená, když ten tón spletete uprostřed té věty, tak ta věta se stane nesrozumitelnou.
2: A už se vám to stalo?
3: Mohlo se to stát, ale my jsme tam měli člověka, který teda byl Němec, my jsme s ním mluvili německy a on nám pořád dával kondice během toho turné. My jsme byli na Tajvanu jsme měli 2 turné a říkal, tady si to trošku udělal, tady to zaznělo malinko, víš, tady by tomu nerozuměli nebo jo, a tak dále, takže jsme to vlastně celý to turné jsme pořád pilovali ty textíky. Takže žádná legrace to nebyla.
2: Pamatujete si ještě něco čínsky nebo japonsky?
3: Počkejte. My jsme měli takový pořad, kterým jsme jezdili právě do těchto exotických zemí a tam vždycky Hurvínek na koloběžce vyjel na začátku, na Forbínu a pozdravil publiku. A sice česky a říkal:
1: Dobrý den, milí člobrýčko, člobrdinky, jak vás vítám na našem představení.
3: A teď řekl na tom Tajvanu.
1: Ajeje.
3: A oni zařvali, protože napřed koukali jak vrány, jak se říká, nerozuměli a teď zařvali a všechno bylo v pořádku. Já jsem se uklidnil, že mi rozumí. No a to znamenalo, já jsem věděl, že mi nebudete rozumět, když budu mluvit česky.
2: Ano, je to lepší, aby Hurvínek mluvil česky. Třeba i v té další nachystané ukázce v našem pořadu.
1: Tadudo! Tati! Nic. Teda to je nějaká rodičovská péče tohleto. Jakou já mám smůlu na rodiče? Chudák dítě, aby si vyrvalo mandle a otcovi je to fuk.

0: Já jsem ti vybaloval kufr. No, tak tu, co pak si přeješ, synáčku?
1: Čajíček.
0: Ano, ne to bude.
1: Ale pospěš si, jo.
0: Už se nese čajíček, hurínku.
1: Děkuju, taťulínku.
0: Takovéhle pohodlí si pod stanem neměl, viď?
1: To ne.
0: No to věřím.
1: A víš proč?
0: No nevím.
1: Protože nám někdo ukradl stan. Jo, spali jsme s Máničkou pod širákem.
0: Dítě moje nešťastný.
1: Viď, to jsem ale chudáček, viď. A taťuldo, já bych si malinko osladil život, trošku cukříčku by nebylo.
0: Cukříček, ano, hned to bude, už běžím.
1: Utíkej. No, hezky poslouchá.
2: Tak to byl Hurvínek, jak ho neznáme. Využíval svého tatínka. No nevím, jestli by si neměl stěžovat někde třeba na úřadu sociální péče. Ale vraťme se k zahraničním úspěchům. Mluvili jsme tu o japonštině, čínštině. Jaké další řeči ovládá ještě Hurvínek a Spejbl?
3: To je to tež, co jsem řekl vlastně v té čínštině, tak tohle bylo arabsky a...
2: Čínštinu a japonštinu asi musíte často zmiňovat, ale možná se zapomíná i na ten nám bližší jazyk. To je ta němčina, jak by zněl Hurvínek se Spejblem?
3: Tak Němci to mají rádi, musím ještě předeslat, protože jim se hrozně líbí náš akcent. Oni říkají Francouzi a vy Češi, to je tak süß, to je tak sladký. Takže to už jsou body pro nás, samozřejmě. A když se ještě promluví těmi podivnými hlásky a navíc to říkají ty podivné figurky, tak oni šílej blahem. Jo? Tak co bych vám třeba ukázal, tak třeba
1: Fati, was ist das eigentlich die Liebe?
0: Ja, mein Lieber, schwer zu sagen.
1: Warum?
0: Du würdest es sowieso nicht begreifen.
1: Ach so.
2: Budeme se bavit dál. Se Spejblem i Hurvínkem, s Máničkou i tetou Kateřinou. Budeme se bavit už za chvíli.
4: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
5: Víte co, pane Spejble, kvůli vám jsem ochotna vzpomínat jen na to dobré a zapomenout na všechno.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Dnes vás baví Spejbe a Hurvínek.
2: Jo, jo.
3: Myslím, že to děláte dobře a já vám děkuju. A ještě chvíli s námi tihle dva vydrží. Stejně jako náš host Martin Klásek. Víte, co by mě zajímalo? Chodí děti vlastně třeba po představení pro autogramy?
4: Od Spejbla a Hurvínka. Tak přijdou a oni vlastně nevědí a tak koukají, že jo, a proč ten pán se podepisuje, takže pak jsme pořídili fotky, že jo, aby to bylo jasný, že se na to podepisuje. Ale tak někdy jako legrácku tam udělám i ten, že se podepíše teda ten Martin Klásek a pak taky ten Hurvínek, že jo, a ten Spejbl, no.
3: Mě tak napadá, má vůbec Spejbl s Hurvínkem nějaké příjmení?
4: Tak Spejbl je Josef, takže příjmení je Spejbl.
3: Aha.
4: No a Hurvínek je tím pádem Spejbl, že?
3: No tak to jsem nevěděl.
4: No nic lepšího mě nenapadá.
3: V našem pořadu jsme zmiňovali už osud Spejbla, tedy jak přišel na svět, jak přišel ke svému jménu Hurvínek. Ze začátku mu dokonce říkali Spejblík nebo také Spejblátko, ale záhy ho přejmenovali na Hurvínka. A o tomhle jménu existuje několik verzí. Z toho jedna je docela pikantní. Nahrazuje totiž písmeno H písmenem K. Doplňte si sami. Vysvětluje to fakt, že Hurvínek prostě nemá maminku. Na tuhle často kladenou otázku se dokonce pokoušela odpovědět i Skupova parodie populární písničky Jarky Motla Maminko Mámo, kterou Skupa nahrál už v roce 1929 na jednu ze svých prvních gramofonových desek. Tak si ji teď poslechněte, protože i Hurvínek se ptá, jak to, že nemá maminku a jak přišel na svět.
5: Tati, poslechni, já bych dneska tak rád ti něco řekl, ale já mám strach, aby si mě nenapráskal.
6: No, ale proč bych tě měl napráskat? Tak co chceš?
5: Tati, opravdu mě nezřežeš?
6: Co bych tě zřezal, tak mluv, co chceš? No, co pak je? No?
5: Tatíčku,

zajímalo, když má.

však nemusel vystatí snad. Pohádkama mě nalejvat. Tatíčku, táto zlatej, já vím, že nejsi svatej.

0: Vypadá to, že v historii má Spejbl i Hruvínek takřka stejný hlas. Ten jim propůjčuje už čtvrtý a pátý muž. Tím prvním byl Josef Skupa. Po jeho smrti a po druhé světové válce se kormidla ujal Miloš Kiršner. A i za jeho života už začal učit svého nástupce Martina Kláska. Ten ukončil svou aktivní roli v roce 2022 a od té doby Hurvínka i Spejbla mluví Martin Trecha, který se střídá i s Michalem Bartákem. Během té dlouhé historie se ti dva dřevění herci ocitli na divadelních prknech, v televizi, rozhlase, v novinách, dokonce už i na internetu. A co film? Možná by nám mohl odpovědět Martin Klásek sám.
1: Taky natočili nějaké filmy. Jiří Trnka s nimi natočil film, Břetislav Pojar také natočil film, ale bylo to s minimem textu, nebylo to úplně to typické vlastně pro ně, ale výtvarně jsou nesmírně hezký ty filmy. A my už jsme měli jeden náš vlastně spoluautor a autor už měl napsán taky pro nás scénář, který se měl realizovat, ale to se vlastně na to konto se rozjela vlastně ta válka nebo ten soud o autorská práva na Spejbla a Hurvínka. Tím pádem my jsme o film přišli, protože to trvalo a táhlo se to tak dlouho, že už je to pryč. A teď vlastně vznikl film s podobnou tematikou, to je ten Kozí příběh.
0: A přibyly i další. V roce 2025 třeba Loutkový Pohádky pro Hurvínka, nebo v roce 2026 Hurvínkova cesta do Tramtárie. Ještě stihneme jednu krátkou ukázku od Spejbla a Hurvínka. Tak tady ji máte.
2: Ahoj, taťuldo. Je, co to tu máš za fošny?
3: Žádné fošny, Hurvajs, ale brž sportovní náčiní. To pak nevidíš, že jsou to lyže?
2: Tohle, lyže, ty dvě zahmuté dřevěné traverzy.
3: Nepomluvíme lyže, ano. Je to náčiní fortelné, podívej, no, ale a bytelné. Nikdy mě nesklamali, chlapče, nikdy se mě nezlomil.
2: Bodek by si zlomil, to by ti je musela přejet 111 Tatra. A ty halapartny s talířem na konci snad to nejsou?
3: No hole.
2: Hole?
3: No.
2: To ti půjčili v nějakém muzeu?
3: Ale prosím tebe, to je mé náčiní z doby bujaré mladosti, kdy jsem svištěl po prudkých stráních horských velikánů.
2: Po velikánech jsi svištěl?
3: No, jsem svištěl.
2: A proč už nesvištíš?
3: No to víš. Léta přišla, životní boj na mě dotíral, na svištění nebyl čas. Teď však bude jinak, Hurvajs. Rozhodl jsem se, že opětně obnovím svůj lyžařský um.
2: Jestli tomu správně rozumím, chceš opět zkusit lyžovat?
3: No ovšem, je to sport na zdravém povětří, rozumíš? No a musím přece něco udělat pro své zdraví, že ano?
2: Například si vyvrknout nohu.
3: Hele, nevykládej. Abys věděl, pojedeme na hory.
0: Jsme na konci toho dnešního vydání a je velmi pěkné zjistit, že když mluvíte o někom, kdo vás celou hodinu bavil, že nikdy nebudete muset říct, bohužel, tihle dva už nás opustili. Jsou dřevění a tak jsou tady navěky. Možná i tohle by si měli uvědomit pánové nahoře a vyhlásit je jako náš český národní poklad. Možná, že by stály i o značku Evropské unie. Ale co už mají? Třeba pomníky. Takže se mějte hezky, smějte se, i když ti, co vás baví, jsou dřevění. Nakonec úsměv na tváři mají pořád. I vy ho můžete mít.

0: to všechno, jo?
1: No už to tak vypadá, hochu. Tak se koukej obouvat, jdeme domů.
0: Tak jo, naschledanou.
1: Zase někdy na Českém rozhlase...

dostal Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od bot jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.